každoctví známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi

mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu, po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev.

krásné paní Marilyn. A k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova.

mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, mávnu křídly a uletím všem. Mávnu křídly a uletím všem.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko, rozbité vás.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice, pořad Rozhlas jede za vámi, je po prázdninové pauze opět s vámi, vyjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najděte na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
2: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
1: Pánové, je nám velkou ctí.
2: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
1: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
2: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
1: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní Ivančická.
2: Tohle jo?
1: Vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
2: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
1: Samozřejmě. No, samozřejmě, kejvejte, že jo, no jistě.
2: Promiň, ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích?
1: No,
2: já jsem se učil totiž doma, víš?
1: Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
2: No měli jsme to říct.
1: No, ne, to je v pořádku, to je v pořádku.
2: Já nevím, co bych ještě prozradil z těch otázky.
1: Já prozradím, prosím vás, téhle legendě, můžu to říct?
2: No.
1: Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je.
2: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130. protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda. Ne, zítra. Takže slavíme 130.
1: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na Indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek z Chodova, že tě někdy uvidím živý.
2: A nezanechalo to na tobě stopy?
1: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
2: No, právě.
1: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
2: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
1: Ano. No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
2: Ne, to přeháníš to
1: opravdu.
2: No to
1: opravdu, ne, to je opravdu pravda.
2: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol a tak, já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
1: Kdy je na tom blbě, myslíš, že jsem Karel Čáslavský? Z toho videostopu úplně vymýšlel.
2: Takže ano. Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
1: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladí děláme.
2: Budu ti koukat do not, ano.
1: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu, jmenuje. Pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul, už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu.

0: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Vančáků a Vančaček.
1: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako jitrničky.
4: Prajzli, co nám říkáte.
3: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou. Takže už seš vlastně jako načáchla. Už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
4: Hele, já když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, hele, podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už tyby, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
0: K důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
4: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
0: Ale to jako, ty skoro jsi.
4: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12, 1. března roku 1970.

0: 71. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, že se mi asi nevozu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
1: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostaneme k tomu rádiu, zpěvačky to taky mívaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
2: Hrávala.
1: Že jo, já to úplně vidím.
2: Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď se mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
1: No.
2: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom jo. Ta pěstička možná, jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
1: no,
2: jako
1: jasně.
2: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala jsem to taky.
0: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo. Víš?
1: Jo,
0: hal,
1: takhle.
0: To je rafinované.
1: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hajaju, někdo na Pozor zákruta, někdo na hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
2: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně,
1: stav
2: zprávy.
1: Vody, stav vody na českých tocích,
2: zákruta,
1: ano.
2: Zákruta, myslím, ne, určitě.
0: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
2: To bylo až v jednu, tak
1: nevíš,
2: ne.
1: Nevíš, kdy stávala dívka do školy.
0: Když jsi do školy, tak to bylo tadadadan, milí ranní cvičenci, vítáme vás.
2: Aha, ano, asi jo, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím.
1: Ne, vůbec, ale bylo tam to rádio. Bylo tam to rádio. Tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo.
2: A samozřejmě stanice. Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
1: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšela v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu. A
3: cože?
1: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
0: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
1: Ne, to... Tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
2: Ano.
1: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastroly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi se strýčkem Rosákem. Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji. A je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou a troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl, či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky, a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet, této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se to snažíme vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. Honza se chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
4: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
5: Dobrý večer. Dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tohoto pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
3: mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus, abych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dálí Pán Bůh a Rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách Českého
0: rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
3: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hod neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně. Myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
6: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
3: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své 90. Takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněla. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
3: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médii, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná a do 40 minut pak, když si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potraviny na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spoluobčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné? Bude všude. S stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
7: Děkuji.
1: My děkujeme.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích. A já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první. Vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné. Ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás. Takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Víte, že z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to tak je to nádhera, věnovat. To jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuju všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě daprádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy. A protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, z ano, Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potles pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod, pokud špatně dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavili jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No, byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup. Ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného slavného hrdinu. Opravdu z té narozeniny nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
8: O
7: tomu...
8: samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No je to skutečně tak, novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale, úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangle. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, tě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
9: Prosím tě, nebyly to úplně bicí. Nebyla to taková ta klasická souprava, jo? Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no, no,
9: to do bicích.
5: Za to, byly to bicí.
9: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí.
9: Takže bubny, no.
5: Za
9: bubny. Ano, za A.
5: Ano,
9: za A,
5: no,
9: za
5: triangle, A. To bych nepodceňoval paní Čákovou,
9: ten,
5: ale s tím fagotem
9: jsem teda
5: fakt...
9: taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
9: Ale hergot na fagot, ne. To ne.
5: Děkujeme, Ilongo. Každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: Honza se hlásí, tak
6: můžu. Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral ano. Po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archívem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
10: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlina, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom, už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, taťka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. Za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru, protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš Tobis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty, vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
9: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuju z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
11: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovali? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roadshow Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžeme poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
9: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty, že jo?

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, víte.
2: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny na příjmu Českého rozhlasu, tebe zvlášť.
1: Děkuji.
2: Chtěl se na něco zeptat ještě?
1: Ne, chtěl jsem dát verš.
2: Jo, jedej.
1: Dám verš, je jednoduchý, je... Jak se to říká? Přiléhavý.
2: Ano.
1: Naše hodinka společná, zábava výtečná.
2: To jsi napsal sám?
1: Mm-hmm.
2: Milí posluchači, to bylo to nejhorší, co jste mohli slyšet. Teď už se bude kvalita jen zvyšovat. Můžete si všichni známe,

0: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka, všechno máme. I Aleše Cibulku dokonce ve studiu, tak Aleši, jak se máš, co děláš?
1: Mám se krásně, hekticky, podzimně, ledva skončily prázdniny a člověk se vrátil z chaloupky, tak to tak rychle začalo ten fofr, hodně cestování, ale samá hezká, příjemná práce, samá hezká, příjemná setkání.
0: Použil si krásné slovo ledva, měli bychom to mladší generaci vysvětlit možná?
1: Ne, ale já, když řeknu ledva, tak si připadám hned o něco inteligentněji a víš, jako když tam hodíš nějaký ten přechodník, i když je to blbý, je to je jedno, tak někdo si třeba řekne, hele, to je chytrej kluk, řekl ledva.
0: Má načteno. Dobrá, tak rozhlas jede, to jsme zaznamenali, budeme vysílat také záznam ze zábavného večera s panem Rosákem, Silonou Čákovou.
1: Ano, to byly Ivančice, tam bylo nádherně.
0: No. A co jste tam vyváděli? To, co vždycky?
1: To, co vždycky, ale mě fascinovalo to muzeum RAF, které je věnováno letcům druhé světové války. Nádherný prostor, bývalá továrna, které místní mecenáš úžasný dal dohromady. A vždycky, když přijedeme na nějaké místo, které je jiné než třeba kulturní dům, kino, divadlo, tak je to zážitek. A já teda musím říct, že většinou, když se řekne Ivančice, tak se vybaví samozřejmě Vladimír Menšík, ale vybaví se nově těm, co si poslechnou, i Alfons Mucha. A dokonce díky rozhlasovému archivu si ho poslechneme. No a potom muzeum RAF a vůbec letci RAF, co mají co společného s Ivančicemi a tak podobně. No Honza Rosák byl taky nadšený, když to tam viděl.
0: Naši posluchači to nakonec uslyší, budeme zvát i v této hodině, máme anonci, takže dobře poslouchejte, ať vám nic zajímavého neuteče. A teď mi neutečeš, teď mi rovnou vybereš, tedy nám i posluchačům, prvního účinkujícího
1: a
0: z archivu.
1: Mě zaujalo povídání o studiu herectví. To by mě zajímalo, jak to měl Miroslav Donutil. Tak tím bych možná dneska startoval, může bejt. Jo, výborně.
0: Jdem na něj.
1: Tak ledva
2: tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítili dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byli, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce, pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, pač my jsme skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku, já, když dovolíte, vám to předvedu. Takhle chodil a potom jeviště prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy takhle. To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale copak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování! Dostal pochopitelně zásah taky, že jo, jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo. No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl. Mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomí jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo,

0: herectví, naťuknul to, Aleši, ty jsi taky studoval toto řemeslo?
1: No jistě ano, já jsem studoval.
0: Prozradíš něco?
1: Já jsem to herectví studovat jako čistokrevně nechtěl, já jsem chtěl studovat moderování, ale tenkrát i u nás na vyšší odborné škole herecké a moderátorské to šlo ruku v ruce, takže to herectví tam muselo být. Mí třídní profesoři byli Olda Bízner a Veronika Žilková a teď jsem zrovna nedávno vzpomínal na to, že oni vlastně vzali nás do ročníku 30 a kantoři si rozebírali do tří tříd. V jednom ročníku třeba byl Standa Zendulka s Lenkou Skopalovou třídní, vždycky to byla takováhle dvojice a oni si vybírali z té třicítky lidí tak, aby v každé té třídě byly různé typy, jemná dívka, drsná dívka, milovník a tak podobně. A my jsme vlastně předvedli na jevišti divadla, co jsme dělali u přijímaček a oni si nás rozebírali. A mě si ten Olda s Veronikou vzali jako prvního. A já jsem celá ta léta žil v přesvědčení a byl jsem si tím jistý, že uviděli ten briskní talent, tak po mě okamžitě šahli, aby si mě nevzal nikdo jiný. Po letech, když už jsme dostudovali na jednom večírku, mi Veronika prozradila, že to bylo naopak. Ale že viděli ve mně takové pole neorané, opravdu jako neotesánka, kluka z Karlových Varů, který přišel v takový tý bílý košili se zlatým řetízkem, který jsem si koupil někde u Vietnamců a měl jsem bílý černý mokasín
0: prostě
1: na nohou.
0: Intelektuální vzezření na první pohled.
1: Vzal jsem si to nejlepší, co jsem ve Varech v obchoďáku sehnal. A oni, když mě viděli, tak se v nich probudil ten higginsovský takový put a řekli si, tak jestli z tohohle chlapce z venkova něco uděláme, tak to bude jako stvrzení naší pedagogické činnosti geniální, tak proto po mně šahli jako po prvním, že si řekli, hele, z tohohle kluka, jestli něco uděláme, tak to jsme dobrý.
0: No tak udělali.
1: No tak podělali.
0: Jinak by si to s námi nebyl.
1: Vždyť to je pravda, jako to je pravda. No. No jo, to je fakt. No,
0: Žilková sem nechodí ani Wiesner, takže...
1: Podívej se, to, když žák přeroste své učitele a dostane se na rozdíl od nich do humoriády.
0: Tak přátelé, vraťme se do archivu, máme tady úžasnou nabídku, Velká Esa, Miroslav Donutil, anebo Jiřina Bohdalová, jako učitelka Lidlová.
1: No tak to bych ani nedával hlasovat, dej Anešku Lídlešku, ne. To je nejúžasnější, dej Anešku Lídlešku.
0: Musíme to udělat podle pravidel.
1: Výborně, ale já budu zvedat telefony a prosím vás všichni, co zavoláte, řekněte Anešku Lídlešku. Omlouvám se panu Donutilovi, ne. Ale Aneška Lídlová.
0: Nebojte se nic.
1: Zachránili tonoucího spolužáka.
0: No jasně.
1: Ve Strážnici.
0: A Drážďany tam byly.
1: Drážďany, taky. No jo.
0: Teď ti to můžeš říkat místo paní Jiřiny?
1: Ne, Bohdal,
0: to by ses nedovolil. Dobrá, humor mezera A, humor mezera B, to jsou SMS buď Miroslav Donutil nebo Jiřina Bohdalová. Hlasujte na 90 011 04 SMS-kami anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je páteční humoriáda Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví. Pojďte si zahlasovat, jestli chcete pana Donutila nebo paní Bohdalovou. Tak co vy na to? Dobrý den.
4: Dobrý den, milí pánové.
5: Dobrý den.
4: A Aleš by vůbec mě nemusel přesvědčovat, protože já jsem pro paní Bohdalovou. Navíc je to moje jmenovkyně. Je.
5: Tak to je úžasný, Jiřinko, zdravíme a děkujeme, ano.
3: Mějte se.
4: Rádo se stalo.
5: Mějte se krásně, díky.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobré, hezké páteční odpoledne.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, Aleši. Zdravím pana Pavla.
3: Dobrý den.
6: A srdečně zdravím i vás, pane Aleši.
5: Děkuji, děkuji.
6: Poslouchám na všech stanicích, kde se vyskytujete. A chtěla bych takovou poznámku, jenom že jste se vašim rodičům povedl.
5: Je.
6: Tím pádem je zdravím.
5: Výborně, já si to píšu a vyřídím. Ledva to bude možné. Víš, co to ledva udělalo?
3: Já bych si ledva zapsal hlas.
6: Děkuju. A mějte se hezky, hezky víkend. Přeju vám oběma a dála bych tu Lidlovou.
5: Ano, ano, jistě, no samozřejmě.
3: Děkujeme.
5: Ano, děkujeme a děkuju za ta slova.
3: Tak jo, a jdeme dál. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
7: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví. A pana Cibulku taky.
5: Zdravíme.
7: Protože v českém jazyku jsem nikdy nemíkal, šlo by slovo liva nahradit sotva, no, nebo jenom?
5: Ano, já myslím, že obojím.
3: Sotva
5: obojím,
3: určitě.
5: Přesně, sotva určitě.
3: Takže ledva jste to řekl, už to víme, že ano. To může být sotva. A kam s vaším hlasem?
7: A já dám na návrh panu Cibulkovi.
3: No jo, že jo, ano. Jezina má protekci.
5: No
3: dobře.
5: Jistě, ano, ano.
3: Tak děkujeme. Ne. Děkujeme pěkně.
5: Učitelka Lidlova.
3: Naslyšenou.
5: No a budeme telefonovat tak dlouho, než zvítězí Anežka Lidlova. Kolik je to teďka už, jako
3: počkej,
5: kdo vítězí?
3: Já myslím, že jsi herec, moderátor, že jsi režisér, to si mi neřekl.
5: Ne, to jsem, ale amatérský.
3: Aha, tak dobrý den.
8: Dobrý den. U telefonu Milan ze Soběsluk.
5: No. Dobrý den.
8: A chtěli bych taky tu Lidlovou, abych udělal panu Cibulkovi radost. Jo? No a když tak, jestli můžu poprosit, ať pan Cibulka zastupíná za nějakého svého oblíbeného prvorepublikového herce. Děkuju moc, mějte se hezky, naschledanou.
5: Určitě, to si píšu.
3: Děkujeme.
5: A sotva bude troška času, tak můžu.
3: A nechceš rovnou?
5: Rovnou?
3: No rovnou.
5: To bych bylo hodně, ale krásné vzpomínky jsou tak třeba Oldřich Nový, anebo počkej, já bych... Jo, ale Oldřich Nový krásný, já si vzpomínám, že když se Zity Kabátové ptali na jedné besedě, jestli někdy měla něco s Oldřichem Novým. Zita nádherně vyprávěla takové velmi necudné historky, ale cudně, krásně. Byla to přeci jenom dáma, které táhlo na stovku. A někdo se jí ptal na té besedě, jestli někdy něco měla s Oldřichem Novým. A ona říkala, milé dámy, to nešlo. On měl svoji manželku Alici a ta s ním všude jezdila na natáčení, na zkoušky do divadla, na premiéry. Všude s ním jezdila, ano, všude s ním jezdila, ta ho hlídala, ale ne. Uhlídala. Decentní dáma to ano, byla. Takže kratinká vzpomínka.
3: Děkujeme pěkně, pojďme dál. Máme tu výsledek hlasování, sečetl jsem.
5: Ano, počítej správně.
3: Je to Jiřina.
5: Je to Jiřina.
3: Je to Jiřina Bohdalová, takže učitelka Lidlová nám něco řekne.
9: No tak mluvte. Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín.
10: To je celý.
9: Ano.
10: To je bezvadný. Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, pak musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lídlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
9: Ano, jako rukou.
10: Rukou. Takhle, jo?
9: Jmenuji se Aneška.
10: Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor. Kamera.
11: Měde.
10: Klapka.
12: Učitelka poprvé.
9: Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strašnice...
10: Stop, Soudružko Lídlová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte. Ono by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky.
9: Nebo jako se žáky, že?
10: No, spíš s diváky, spíš diváky. Tak pozor na to, bezprostředně, jo, pojedeme. Kamera.
11: Jede.
10: Klapka.
12: Učitelka po druhé.
9: Jmenuji se Aneška. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka. Byli vyznamenáni.
10: Co se děje? Co je, Pepo?
11: Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos.
10: No tak přepudrovat, jo, a hodně.
13: Jo, zasnu, jo.
10: Nezasíne, jedeme nedál. No, nos je dobrý, Pepo.
11: Jo, dobrý.
10: Tak pozor. Kamera.
11: Kamera jede.
10: Klapka.
12: Učitelka po třetí.
9: Jmenuji se Lídleška Aneška. Já vím, že se jmenuji Aneška Lídlová, učím 14.
10: Přeřeknout se může každej, že jo, to?
13: Ale že jo, to zasvíjí.
10: Nezasvíjí, když jdeme každej.
14: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Nezasínáme, jedeme dál. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem anebo slovenský Silvestr 1965. Tak to je výběr. Mhm. Pro posluchače.
5: No, humor to není mezera. Výběr, dopustíme si Anešku Lídlešku, rozumíš tomu? To je jako, tady demokracie neexistuje, omlouvám se slovenskému Silvestru, ale mimochodem, když jsme si s Jiřinou Bohdalovou o téhleté scénce povídali, protože ta je opravdu jedna z nejslavnějších, tak se mi svěřila s tím, že to byla taky jedna z nejsložitějších, protože ono to vypadalo, že tak jako pláca a páté přes deváté, že to motá, jak se jí chce. Ne, to byl přesně daný scénář a vtipné je to právě v tom, že tam doklapávají všechny ty věci, které jakoby tam mají být, jak měli. Tak to jsem jako jenom, když něco vím, tak to povím.
3: Co nevím, nepovím. No, takže, ale vím, že humor mezera A a humor mezera B jsou SMS, které pošlete na 90 011 04, Ačko Jiřina Bohdalová, Bčko slovenský Silvestr, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. Aleš Cibulka, náš dnešní host, je host činorodý. Kromě akce Rozhlas jede, určitě má v plánu další věci. Na co se můžeme těšit?
2: No, je toho hodně. Je tady podzim, takže na světě vlastně už je 19. Cibulkův kalendář pro pamětníky. Už po 19. Mě můžete mít na nočním stolku, na ledničce nebo na pracovním stolu.
1: Kde pořád čerpáš inspiraci pro ty kalendáře?
2: Já mám vždycky hrůzu na konci každého roku, že už mě nic nenapadne, ale poslední roky je to tak, že jsou to vlastně vzpomínky těch kolegů, kamarádů, kteří ještě pamatují tu zlatou éru, a tentokrát Carmen Majerová a Petr Kostka a jejich vzpomínky na hvězdy pamětnických filmů. No a současně s tím vlastně vychází i třetí díl trilogie, tentokrát Věčné tváře českého filmu, a nádherná fotografická knížka, která je doplněná právě vzpomínkami, takže to jsou takové novinky. No a potom jezdím po vlastech českých i s jinými pořady, s Michalem jezdíme s pořadem Tři chlapy nejen v chalupě. Jezdíme my dva a náš vypet Tobiáš, tam vyprávíme historky. Kromě toho s pořadem sejdeme se na Cibulce, po vlastech českých vždycky, kdo si koho objedná, tam ho přivezu. Teď jsme byli třeba v pondělí v Ostravě a tam jsem vyrazil s Janou Švandovou a s Andreou Čunderlíkovou, nesmrtelnou seriálovou Inou. Největší šok pro všechny diváky, a na tom jsme se shodli, ale Andrejka je nesmírně, hezky řečeno, ukecaná dáma. Všechny vždycky překvapí, že Ina mluví.
1: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Že Ina jako mluví.
1: Protože ty pětiminutové záběry na její přemýšlení a nic.
2: Ano, ale ona vyprávěla krásně, že pan režisér vždycky říkal, ona vždycky říkala, já jsem tam byla jak kráva, teď jsem koukala na toho Blažeje, on se mě zeptal, jestli ho miluju. Odpověděla jsem za strašně dlouho, pan režisér to zastavil, říká, výborně, Andrejko, a teď ještě dvakrát tak dlouho. A ona říkala, jako, že to byla pro ní velká muka, jakože už tenkrát byla velká štěbetelka, velká jako mluvící, ale její text, její role z těch 20 dílů se vešel na A4. Být krásná. Ano, ale chlapi na to tenkrát samozřejmě letěli. Kdo by nechtěl mít doma Inu?
1: Neupovídanou manželku.
2: Ano, ale dokonce jedna z dám tadyhle na té besedě se jí i ptala, kdyby se měla jako žena rozhodnout mezi Blažejem a mezi tím, co hrál Jaromír Hanzlík, tak to byla zajímavá otázka, která padla z pléna. Řekla, že by chtěla toho nevěrného Blažeje, jako tedy Andrea Čunderlíková.
1: No, jenomže život to všechno zamotal, takže Libuška měla svého,
2: ano,
1: Josefa doma.
2: Ano, a pozor, Andrea Čunderlíková příští týden slaví zlatou svatbu se svým manželem. 50 let je s ní, ten se s ní seznámil a vzal si ji v době, kdy ještě nebyla Ina. A pak byla hned v jiném stavu.
1: Ina je jiná.
2: Už. Ina je jiná. Tak to byl jen tak drby.
1: Kdo tomu ještě rozumí a ví, kdo je kdo, tak může s námi pokračovat. V tuto chvíli hlasujte, Jiřina Bohdalová anebo slovenský Silvestr. Co si vyberete, kterou zábavu pro pátek? Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Ze Štětí. Zdravím pana Cibulku.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, pane Cibulka. Bylo to krásný v Dubí.
2: Je, výborně. No tak to je úžasný. Ano, vy jste krajan, tak to je paráda.
3: Ano, ano, a já jsem ten, co po vás chtěl tu uzenou kýtu.
2: Ano.
1: Ty jsi měl uzenou kýtu?
2: V tombole, prosím tě. No, já nejezdím s masem po poutích. Ano, vím samozřejmě.
1: A cukrovou vatu nemáš?
2: Ne. No všecko tam je samozřejmě, tak i langoše.
3: Tak,
1: no, Pepo.
3: Tak jedničku.
2: Ano.
1: Háčko, Jiřinu, děkujeme krásně.
2: Děkujeme, mějte se krásně a těšíme se v Dubé.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Robert Holomouce.
2: Dobrý den.
4: A můžu hlasovat, tak bych hlasoval potom Silvestr, paní Bogdala je sympatiačka, ale teďka už jsme uslyšeli, tak aby byla rovnováha.
1: Děkujeme. Dobře. Pěkně.
2: Ano,
1: mějte
2: děkujem.
1: Se hezky. Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tu?
5: Halo, halo.
2: Dobrý den.
5: Krásná Plzeň.
2: A zdravíme.
5: Já vás zdravím. Oba dva, Pavle i vás, Alešku. Viděli
2: děkuju.
5: Viděli jsme se na besedě.
2: Ano, Kutni. Ano.
5: Jo? Červených šatech.
2: No jistě.
1: Ty jsi měl červené šaty?
2: Já se, jo, červený šaty jo. A kejtu v podpadí, prosím tě.
1: Tak to si někdy zajdu na ten tobogán.
5: Neodcházejte od rozdělaného díla.
2: Ano.
1: Takže Jiřina.
2: Děkujem, mějte se krásně.
5: Víkend,
2: taky.
1: Děkujeme. Děkujeme krásně. Tak, já myslím, že můžeme sečíst hlasy i tyto pro ilustraci, které jsme slyšeli, a vítěze už máme.
2: Ano.
1: O Drážďanech to bude, ale jen o nich.
2: Dojedem Lídlešku, děkujem.
6: Kamera jede! Klapka.
7: Učitelka po čtvrté.
8: Jmenuji se Aneška Lídlová již 14 let.
6: Já jsem vám nemávnul, jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera.
9: Kamera jede.
6: Klapka.
7: Učitelka po páté.
8: Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14 let. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčoka Antonína s naším tanečním kroužkem vybudujeme hřiště ve Strážnici. Náš...
6: Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany.
9: Mně dochází materiál.
6: Se vejde ti to cancourek, prosím tě.
9: Tak ho zasínej!
6: Ten maniak s tím zasínáním porád. Když se soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, taky máme za minutu doraženou. Jo, prosím vás, soudružko Lídlová, ty myslí, nehraj si tady, čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocha Antonína, jo?
8: Ale on se tak jmenuje.
6: No on se tak jmenuje, on se jmenuje Antonín Mlčok, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera.
9: Kamera jede.
6: Klapka.
7: Učitelka po šesté.
8: Jmenuji se Antonín Mlčok a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru v Drážďanech. V tom nám velice vychází vstříc zdejší 9letá strážnice Lídlová.
6: Stop!
9: Pro mě dobrý.
6: Berem.
0: Humoriáda.
10: Život je šatna v kabaretu.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli výběrem našeho hosta Aleše Cibulky. Co to bude?
2: Ano, já se tady probírám těmi ukázkami a tady mě zaujalo, ano, šestmer vědou s Cibulkou, podíváme se do cirkusu, protože povídky Šimka a Grossmana, troufnu si říct, docela mám naposlouchané, ale návštěvu cirkusu si teda nevybavím, já mám normálně mezeru ve vzdělání, čili návštěva cirkusu Šimek a Grossmana.
1: Je to tady, prosil. Ano.
3: Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měl za týden ženit, neviděli cirkus. Nesnad, že by do města nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolemjdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince, a to na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Také na rodičích bylo vidět, že jsou s dárkem ROH navýsos spokojeni. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil politicky. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť návštěva cirkusu je věcí kolektivu a navíc za ní stojí odbory. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísněla zvířata a snědí chlapci v baringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. Také noční život nabyl na zajímavosti. Půdky v hospodách byly na denním pořádku a lékárník Turma si kvůli krasojestkyni Agnes rozemlel do pribináčka krabičku algen. To přispělo k tomu, že od cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i celé sele. Proto si jen málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně program schlédl jen jeden vyvolený šťastlivec, a ještě v noci pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártů, kde jako vyslance určil los silně krátkozrakého strýce Síbu a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. Ještě hůře dopadli Fulínovi, i když zprvu jim bylo hej a vzbuzovali závist. K návštěvě představení vybrali bez losování otce, nadaného vypravěče a artistu amatéra, jehož v mládí proslavil trik zvaný chobotnice. Občan Fulín, totiž sedě na polštářku, dovedl rozkmitat naráz všechny svoje údy do tak závratných vibrací, že skutečně připomínal mořskou obludu a nikdo nebyl z toho spočítat, kolik má ten člověk vlastně končetin. Fulínovi si tedy mohli být jisti, že jejich delegát nejen představení věrně popíše, ale leckeré to číslo i precizně napodobí. Šli ve své píše tak daleko, že dokonce v okolí svého bydliště prodávali vstupenky na cirkusové show z druhé ruky, které se mělo konat u nich v bytě. Akce jim však nevyšla a s hanbou vraceli vstupné. Uskutečnili sice slibované představení svého otce, ale během něho vyšlo najevo, že Fulín nejenže v cirkusu hned na začátku zhorka usnul a nic si nepamatoval, ale navíc mu přepadla ve spánku do manéže ruka a lev mu ji ukousl, na což přišel až doma, když chtěl situaci zachraňovat trikem z mládí, to jest chobotnicí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím návštěva cirkusu s Miloslavem Šimkem. Aleši, cirkus, říká ti to něco, měl jsi to rád, nebo máš to rád, zvířátka nebo artisti, chtěl jsi být cirkusák?
2: Jako dítě jsem cirkus miloval, potom samozřejmě, jak člověk dál proniknul do toho a slyšel ty různé zvěsti o tom, jak se cepují ta zvířátka a tak podobně, tak už jsem to nemusel, ale co mě se moc líbí, je ten takzvaný nový cirkus, to znamená ten bez zvířátek, nepotřebuju vidět panáčkujícího slona ani žirafu, jak žongluje, ale to, co dokážou ti mladí, tak to je fascinující a byl jsem několikrát na Hagiboru, kde vlastně během zimy vystupují ti nejlepší artisté v cyklu Cirkus, Cirkus a to teda vidět, co ti mladí dokážou, tak to je fascinující. Takže v tomhle ohledu se mi cirkus líbí, ale vrátím se k tomu Šestmedvědů s cibulkou, což je čistě cirkusový film. Jako dítě mě otázka, kterou jsem slyšela asi pětkrát denně, kde mám šest medvědů, dokázala i rozplakat. Já byl týraný dítě v tomhle ohledu. To se ptal pořád někdo.
1: A už náplast už byla, ne? Životní už to přešlo, ne?
2: Všechno, já nevím, zkus se na to zeptat. Vidíš, jinak, no. Zkus se na to zeptat ptát. A uvidím, jak budu reagovat.
1: Ale kuchařka Cibulková byla bezvadná.
2: Jo, ta byla výborná, ta byla výborná. A co je zajímavé, potom jsem po letech mluvil s Lubomírem Lipským a tak jsem říkal, tak konečně se setkává pravej Cibulka s klaunem a on mi říkal, nebudete tomu věřit, ale já jsem nikdy žádného opravdového Cibulku neviděl. Takže já jsem byl první Cibulka, kterýho tahle paní Cibulková, pan Lipský viděl.
1: Tak to je nádhera. No. Tak přátelé, pojedeme dál. Návštěva ano. Cirkusu může pokračovat, anebo si dáme fotografování mobilem s Markem Ebenem. Co by nám na to řekl? Fotíš se rád?
2: Já prakticky nedělám nic jiného. Já hned, jak to,
1: já si myslím,
2: že
1: ty jdeš ulicí a přiskakují lidé a prosím vás, selfiečko, Alešku. Ne, tak to není.
2: Je pravda, že jednou, když jsme byli na jednom koncertě s Michalem, tak se mě zeptala jedna paní a říká, můžu vás poprosit o fotografii? Tak jsem si začal sundávat bundu, jako abych tam nebyl v té bundě a ona mi vrazila do ruky mobil a objala manžela, ona chtěla vyfotit s tím manželem a to jsem tam opravdu stál velmi zahamben.
1: Prosím vás, když už potkáte Aleše Cibulku, tak se foďte s ním. Jo, no, teď Michal David.
2: Samozřejmě, ano.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, tady máme už finální výsledek. Miloslav Šimek nebo Marek Eben byl závěrečný souboj. A my už víme.
2: Ano.
1: Máme sečteno, že je to...
2: No.
1: Pane Eben.
2: A fotografování mobilním telefonem. To mě zajímá, jestli Marek se fotí nebo fotí.
3: Dneska nikdo nechce podpis. Dneska chtějí se všichni fotit. A chtějí se fotit celé rodiny. A chtějí se fotit zvlášť. Takže jo, nejdřív se fotíte s dětmi, pak se fotíte s rodiči. Teď z kraje to vypadá, že to půjde hladce, pokud to fotí ten člověk, kterému patří ten mobil.
4: Jo.
3: Ale pak se vlastně k toho mobilu přesune na druhou stranu a ten, co ho veme, vůbec netuší, jak se ta věc obsluhuje a neumí to. Takže vy tam stojíte jako panák a ten vedle vás se už taky tváří, ale marně. Ten zápasí s mobilem, řekne, mně to nejde. Tak ten zase vás opustí, jde zpátky k mobilu, vysvětluje mu to, vrátí se zpátky, tváříte se. A pak, což vůbec nechápu, to je přežitek z dob, kdy se fotilo na film, že oni řeknou, pro jistotu ještě jednou. Jaký pro jistotu ještě jednou, když to vidí na tom mobilu, jak to je vyfocené? No.
1: Tak pro jistotu ještě jednou se vyfotíme s Alešem za chvíli tady v Humoriádě. Tak máme dofoceno, máme dovysíláno. Mm-hmm. Aleši, co tě čeká dnes aktuálně? Na co se těšíš?
2: Dnes aktuálně?
1: No,
2: jdeme večer po velmi dlouhé době do divadla na Filipa Raimonta se podívat. Ano, na Klec bláznů.
1: No výborně.
2: To je místo, kde on naprosto exceluje a už nás mnohokrát zval a my jsme konečně našli volný termín, takže jsem rád, že se přijdeme podívat do divadla. No a zítra já se moc těším, protože to bude tobogán věnovaný Honzovi Nedvědovi a osmdesátinám. Takže já ve studiu 1 dopoledne už tam přijdu tedy brzy ráno, abych rozdělal oheň, připravil špekáčky a dáme si stánky na kameni kámen, kohouta a budou tam Nedvědovky. Takže zítra osmdesátiny Honzy Nedvěda v toboganu.
1: Tak to jsou pozvánky Aleše Cibulky. Vidím, že jeho zábava pokračuje. Humoriádou to začalo a směle dále.
2: Podívej se, já pokračuju dál, protože hele, je kolem nás tolik lidí s blbou náladou, že proč si jí kazit?
1: Veselý víkend všem přejeme, loučí se i Pavel Kučera, naslyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký víkend.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Minister spravedlnosti Tejc prosazuje snížení trestní odpovědnosti u nejzávažnějších činů. Socha Králové hradeckého starosty Ulricha by mohla skončit v muzeu. Hradec Králové v hokejové extralize neuspěl v Plzni a dnes teploty vyšplhají na 23 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. U vražd a podobných závažných činů plánuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Podle něj roste násilná kriminalita u dětí a také brutalita. V případě koaliční schody chce návrh předložit v první polovině příštího roku. Ministr také dodává, že by šlo o jednotky případů, kterých by se snížená hranice dotkla.
2: Záleží na výběru těch nejzávažnějších trestných činů. Pokud by se to týkalo pouze v uvozovkách vražd, tak jsou to jednotky ročně. V případě, že se ten okruh rozšíří třeba na těžké ublížení na zdraví, loupeže a podobně a znásilnění, tak jsou to desítky. Bude samozřejmě záviset na té diskuzi, jak až chceme ten počet trestných činů zúžit nebo rozšířit.
0: Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale podle autorky Jany Hulmákové neprokázal, že by brutalita činů spáchaných dětmi rostla a jde jen o nízké počty případů. Hradec Králové chce do Muzea východních Čech darovat sochu bývalého starosty Františka Ulricha. Sochu radnice pořídila v roce 2010 a umístila ji na náměstí Svobody. O rok později ji nechala odvést do veřejnosti nepřístupného areálu technických služeb na letišti. Darování sochy schválili radní města. Definitivně budou o převodu díla v úterý rozhodovat zastupitelé.
3: Dílu z prachatického dioritu od sochaře Stanislava Hanzíka v odhadované hodnotě až 1,5 milionu korun plánuje muzeum zajistit konzervátorskou a restauratorskou péči. Pomník s figurální částí a slunečními hodinami se stal terčem kritiky veřejnosti i odborníků, kterým od počátku vadila nízká výtvarná úroveň i špatná technická kvalita provedení. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Kačenčina pohádková říše získala cenu veřejnosti v soutěži Chytrá řešení Královéhradeckého kraje. Projekt obcí z dobrovolného svazku regionu Orlické hory funguje už téměř 20 let. Jednotlivé obce v něm představují vlastní pohádkové postavy a příběhy spojené s Orlickými horami.
4: Pohádkové postavy vycházejí z místních příběhů a výtvarného zpracování Jarmily Haldové. Lidé je najdou na různých místech regionu, kde jsou také jednotlivá stanoviště a turistické materiály. Projekt se postupně rozšiřuje a letos dostal například nový web a vizitky s QR kódy. Po jejich načtení si lidé můžou poslechnout příběhy jednotlivých postav. Z Orlických hor Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Sport.
0: Hokejisté Hradce Králové neuspěli v Plzni, kde si připsali prohru 1-2. Mountfield tak ztratil 3. z 5 dosavadních extraligových duelů sezóny. Utkání hodnotí útočník William Čecho, který připravil jediný gol východočechů pro spoluhráče Nenonena.
6: Myslím si, že jsme opět neodohrali zlý zápas, šance jsme tam mali, Plzeň výborně bránila, škoda asi presiloviek, my jsme si aj vytvorili tlak a vlastně potom prišla presilovka, nepadlo nám to tam, takže asi to je ten hlavný dôvod, ale prostě Plzeň bola asi o gol lepšia a preto vyhrala.
0: V úterý v 18 hodin přivítá Hradec Králové na svém ledě pražskou Spartu.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno, ráno ojediněle mlhy, teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů, na horách naměříme maximálně 16 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: U základní školy Vyčíněvsi do konce října pokračuje stavba chodníku na silnici 32. Dopravu tam řídí semafory.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A 4 minuty po 5 vám začíná přát dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, tak Jakub Šmit. Musím říct sváteční ráno, takže hezké. Sváteční probouzení v pondělí 28. září vám přejeme. Svátek má Václav a na dnešek připadá státní svátek Den české státnosti a taky svátek svatého Václava, hlavního patrona českého národa. Tak si sváteční den užijte už od rána, pokud možno. My se za chviličku v první dnešní ranní reportáži vypravíme společně do Liberce, do Grand Hotelu Zlatý Lev. Na začátku 20. 20. století patřil mezi nejvyhledávanější hotely v Rakousku, Uhersku. Letos slaví 120 let od slavnostního otevření a u té příležitosti nechal vydat knihu o své historii. A vy o tom za chviličku tedy uslyšíte další podrobnosti, takže stávejte s námi, ať se to taky dozvíte. Dobré ráno a jako první nám zaspívá skupina Katapult, pak tady budou taky Golden Kids a pak už tedy zamíříme, jak jsem slíbil, do Liberce. Ještě jednou dobré ráno, hezké pondělí 28. září a příjemný sváteční den.
1: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Golden Kids teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, 5 hodin 11 minut, míříme do Liberce, jak jsem slíbil, reprezentační dům Československé armády a nebo také sídlo vlády provincie Deutsch Böhmen v roce 1918. I tím si prošel Grand Hotel Zlatý lev v Liberci. Tato secesní budova v centru města letos slaví 120 let od svého otevření, no a tehdy šlo o nejluxusnější hotel na severu Čech a i dnes je vyhledávaným místem nejenom pro ubytování, ale také různé společenské akce, konference, plesy a podobně. 120-letý příběh Grand Hotelu, který úzce je spojený i s děním Liberci, teď odkrývá úplně nová kniha Fenomén Zlatý lev.
1: Zvenku, co vidíte, když jdete kolem Zlatého lva, došlo k velké rekonstrukci fasády, kde najdete ty zdobné štuky, lvy a různé secesní florální motivy.
2: Popisuje nedávnou rekonstrukci Grand Hotelu Zlatý lev jeho ředitelka Vlasta Špísová.
1: Došlo k obnovení venkovní terasy a hlavně k navýšení kapacity z těch původních 82 pokojů na celkových 117.
2: Z původního vybavení ale mnoho nezbylo. Historickou atmosféru navozuje už jen jeden apartmán.
1: Pojmenovali jsme ho apartmán Franz Josef. Podle císaře Franze Josefa, který právě v tom roce 1906 slavnostně otvíral hotel a kynul z toho balkonu, ale s těmi přestavbami za totalitní éry se nic nedochovalo z těch interiérů, ty secesní lustry, prvky.
2: Už v roce 1906 měl přitom hotel elektrickou myčku nádobí, vysavače na koberce a pokoje vytápěné elektřinou. Popudem k jeho vzniku se stala chystaná výstava německých Čechů v Liberci, od které se město hodně slibovalo, říká autor knihy o historii hotelu Lubor Lacina.
3: Tehdy Liberec prostě potřeboval velký reprezentativní hotel, něco luxusního, kam by mohla přijít ta šlechta. Ale po roce 1948 všechno, co ten lev znamenal, tu noblesu a tohleto, tak to najednou prostě začalo být jakoby zprostý slovo. Dekadence západu a tohleto. A že to ten hotel přežil, tak je to zásluha těch lidí, co tady pracovali.
2: Čtyřivěstičkový hotel je podle Laciny jakousi kronikou Liberce.
3: To je, jestli tady bylo zrovna období hojnosti anebo diktatura, tak to se na tom samozřejmě taky projevilo. Třeba na konci první světové války byl ten Liberec úplně vyhladovělý. Zaměstnanci toho hotelu byli na frontě. A to se samozřejmě projeví vždycky prostě v tomto obytu. Tím spíš, že on je tou svojí podstatou tak moc spojený s tím městem a s tou reprezentací.
2: V pamětní knize hotelu nechybí ani jména slavných hostů. Spal v něm třeba polární Roald Amundsen, politička Milada Horáková, kosmonaut Jurij Gagarin, prezident Edvard Beneš a řada dalších. Spekulací a pobyt Adolfa Hitlera, říká ředitelka hotelu Vlasta Špísová.
1: V kronice na těch dvou stranách v roku 1938 a je na jedné straně podepsaný Henlein, na druhé straně Hess. A mezi tím je vytržená stránka, takže tamtami fungují, že by ta vytržená stránka mohla patřit podpisu Hitlera, ale doložené to není.
2: Do budoucna plánuje hotel ještě přístavbu v zadním bloku, potřebuje rozšířit svůj konferenční a společenský sál. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové.

0: Tak dnes je pondělí 28. září, jak jsme říkali, 271. den v tomto roce. Svátek má Václav, na dnešek připadá státní svátek, den české státnosti, ale taky svátek svatého Václava, hlavního patrona českého národa. No a narozeniny dneska oslaví bývalý finský pilot Formule 1 Mika Häkkinen, tomu bude dnes 58 let, takže blahopřejeme.
1: Počasí.
0: Ranní teploty. Tady v Hradci Králové teď teploměr ukazuje 9 stupňů, v Trutnově 5, tam je zima, v Rychnově 11, Náchod má 7 stupňů Celzia a Výčině 9. No a jaká je předpověď? Čeká nás dnes jasný den, ráno, ale počítejte určitě ojediněle s mlhou. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách naměříme maximálně 16 a biozátěž bude na jedničce. Čeká nás hezký, příjemný sváteční den i venku.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme tresku a zapečeme si ji s bramborami, olivami, vínem, rajčátky, česnekem a tymiánem. Takže to krásně zavoní a navíc budeme vše dělat v jedné zapékací míse, takže se ty chutě nádherně propojí. No a to my máme rádi.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Je to spotřebitelský servis a v něm dnes budeme nakupovat se slevou. Pojmy nám upřesní Josef Černý, jenom připomenu ještě předtím, že se ho můžete dál ptát na naší adrese studio.hradec@rozhlas.cz. Takže dneska pojem nákup se slevou. Josef Černý má slovo.
1: Paní Petra si koupila v obchodě s outletovým zbožím svetřík, na kterém ale doma objevila vadu. Při reklamaci bylo řečeno, že se na použité zboží záruka nestahuje. Paní Petra se ale domnívá, že outletové zboží by snad nemělo být použité. Paní posluchačko, máte plnou pravdu. Prodejce je buď slušně řečeno neinformovaný, anebo spíše to jenom předstírá, aby se vadného zboží zbavil. Je pravdou, že mnoho lidí zaměřuje outlet se second-handem. Outletové zboží je opravdu nové a nepoužité, pouze například výprodejové, ale stále je na něj normální douletá záruka se všemi spotřebitelskými právy.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: 6.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Ve větších obchodech dnes nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních zůstanou na den české státnosti podle zákona zavřeny. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice. Práce na stavbě nového mostu přes silnici 1/35 v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku končí. Původní most nechalo ředitelství silnic a dálnic kvůli špatnému stavu zbourat. Nový most za zhruba 75 milionů korun by podle ředitele libereckého závodu ŘSD Jana Volmuta měl pro řidiče otevřít v řádu několika týdnů. Kostelec nad Orlicí dnes pořádá vzpomínkovou akci Cívkovy holky Běžíme dál. Na městském stadionu se lidé připomenou z té výročí narození atletického trenéra Václava Cívky. Program začne v 10 hodin, symbolická štafeta odstartuje v 10:30. Účastníci společně uběhnou nebo ujdou 5x100 metrů. Součástí je také výstava fotografií a vzpomínek. Zájemci si dnes můžou prohlédnout sídlo Úřadu vlády České republiky. Den otevřených dveří ve Strakově akademii v Praze trvá od 10 do 17 hodin. Komentované prohlídky s průvodcem začínají každých 15 minut a otevřené bude taky ministerstvo financí. Hokejový útočník David Pastrňák ve své 13. sezóně v NHL povede tým Bostonu jako kapitán. Bruins to oznámili na svém webu. A dnes bude jasno, ráno ojedinělé mlhy, teplotní maxima 20 až 23 stupňů, na horách maximálně 16 a biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: S komplikacemi počítejte na 35. kilometru dálnice D11 ve směru na Hradec. U sjezdu k čerpací stanici nabouralo osobní auto do sloupu. Na místě jsou záchranáři.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

Krásné sváteční ráno vám přejeme, pondělí 28. září, příjemné vstávání, 5.40, za 5 minut už bude 3/4. Teď prozradíme naše hosty, kteří přijdou do vysílání, na koho se dnes můžete těšit. Tak jednak v dobrém ráno budeme mluvit po 8:30 o úžasném světovém prvenství teprve 16-leté Anežky Holanové ze Sokola Dvůr Králové nad Labem, která letos v červnu zvládla to, co se doteď ještě žádné ženě na světě v oficiálním závodu nepovedlo, když jako první tedy na světě vyšplhala bez přírazu do výšky 14 metrů po laně a zapsala se tak do historie aténského šplhu jako držitelka českého a světového rekordu. Navíc k tomu teď ještě taky přidala titul mistra světa v extrémním překážkovém závodu OCR na 400 metrů, což je taky fantastické. No a určitě z toho má radost i její bratr, dvojče Matěj Holan, taky skvělý sportovec, který Anežku sem k nám do dobrého rána dnes po 8:30 doprovodí. Takže si budeme povídat o jejich sportovních úspěších a moc rádi vám je představíme. No a svátečním hostem Pavly Kindernajové bude po 11. hodině magistra Marcela Erbanová, antropoložka, což bude taky moc zajímavé čtení vzhledem k tomu, že dnes máme tedy svátek svatého Václava, hlavního patrona českého národa. Takže dneska si budou povídat spolu o tom, co vůbec prozradila lebka svatého Václava a jak se žilo v 10. století. To bude zas dopoledne po 10. hodině. Tak si sváteční den s námi určitě užijte.

0: počasí.
1: Sváteční den přinese jasno. Ráno můžou být někde mlhy, takže pozor na ně, pokud třeba po ránu někam pojedete za volantem. Teploty stoupí na příjemných 20 až 23 stupňů Celsia, pocitově na sluníčku bude ale ještě víc a na horách naměříme maximálně 16 stupňů. Biozátěž bude na jedničce.
2: Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v ranní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: A ještě jedno výročí si teď připomeneme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Před 10 lety, právě 28. září, totiž badatelé potvrdili, byla to česko-polská expedice, že hranická propast na Přerovsku je nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Měří 450 metrů, neskutečné. Takže vzhůru do jeskyně, teď s dětmi a taky Terezou Brázdovou, která se jich zeptala.
1: Co je jeskyně?
2: Jeskyně je z kamenůk.
3: Jeskyně je taková věc, kde je tma.
2: A tam budou být i medvědi. Zvířata tam jsou.
1: Jenom medvědi?
2: I netopíři. Netopíři i. Tam můžou být. I blouci.
1: A žili v jeskyních třeba někdy lidé?
2: Pasověky.
1: A nebyla mi tam zima?
2: Kdy tam objevili oheň.
1: Báli byste se sami v jeskyni?
2: Jo.
4: Jo.
2: Já bych si vezmu lampičku.
1: A jsou lidé, kteří ty jeskyně prozkoumávají třeba?
2: Můžou být.
1: A jak to dělají?
2: Vemou si batelku a svítějí se na to.
1: A jak ta jeskyně může být hluboká?
2: Hodně.
5: A můžou tam být pasti a díly.
1: Ale bydlet byste tam nechtěli, co?
2: Ne, tak ne. To teda ne.
6: A takhle to vidíme my.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí bude dnes a zítra výluka. Na kolonádě v Janských lázních můžou lidé ochutnat kulinářské speciality. Češky vyhráli tenisový pohár Billie Jean Kingové a teploty dnes vyšplhají na 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tomáš Mysleveček. Cestující mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí musí dnes a zítra počítat s možnými komplikacemi. Od 8.10 do 14.20 na trati nebudou jezdit vlaky. Důvodem je podle webu Českých drah stavba stožárů. Všechny vlaky jsou nahrazeny autobusovou dopravou.
2: V Hradci Králové zastaví autobusy na zastávkách městské hromadné dopravy poblíž železničních stanic, v Blešně na zastávce u obecního úřadu a v Petrovicích u hlavní silnice. V Třebechovicích pod Orebem a v Týništi nad Orlicí mají autobusy stanoviště před nádražní budovou. Autobusy linky Z obsluhují všechny zastávky, linka R nikde nestaví a zajišťuje návaznost na spěšné vlaky. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Evropská kosmická sonda JUICE dnes prolétá v blízkosti Země. Míří sice k Jupiteru, ale cestou absolvuje několik okruhů sluneční soustavou. Podle vědců ji čeká ještě jeden podobný průlet kolem Země.
3: Nejtěsnější průlet sondy JUICE okolo Země 28. září na svatého Václava 13.45 středoevropského letního času.
4: Říká Ondřej Santolík z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Při průletu u Země mají vědci příležitost zkontrolovat a skalibrovat měřící přístroje sondy.
3: Máme 10 vědeckých přístrojů na té sondě JUICE. Na jednom z nich máme podstatnou část elektroniky, která byla vyvinuta přímo u nás.
4: Do cíle sonda dorazí v roce 2031. Bude zkoumat hlavně možné podmínky pro život na ledových měsících Jupiteru. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Janské lázně připravili pro návštěvníky poslední venkovní akci letošní sezóny. Do 18 hodin je na lázeňské kolonádě připravený kulinářský den. Program přibližuje organizátorka Irena Korytářová.
5: Oblíbenou součástí programu je vaření šéfkuchaře Radka Pálky. Budou to pokrmy z jednoho hrnce z klasických českých potravin. Dále nám na pódiu zahrají kapela Šlapeťáci a kapela Filoména. Řidiči mohou využít odstavné parkoviště. Sport.
0: České tenistky ovládly finále poháru Billie Jean Kingové. Ukrajinu v Šenčenu porazili 2-0, když Karolína Muchová i Linda Nosková vyhrály své dvouhry. Nehrající kapitánka Barbora Strýcová si vážila toho, s jak silnými hráčkami může spolupracovat.
6: Každá z nich je silná osobnost a jsou hrozně moc zkušený a mají za sebou velký zápasy. Myslím si, že to si i vzali na ten kurt a semkli se na celý týden jako jeden tým, jeden celek a s tím si šli pro ten stejný cíl a to byla ta trofej.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno, ráno ojediněle mlhy, teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů, na horách naměříme maximálně 16 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Hradecku je do konce září kvůli opravám vozovky uzavřena silnice mezi obcemi Luková a Mlékosrby. Objízdná trasa je vedena přes Písek a Chlumec nad Cidlinou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Po zprávách v 6 s Tomášem Myslivečkem vám taky Jakub Šmit přeje dobré ráno. Dobré, musím říct sváteční ráno, protože je pondělí 28. září a na dnešek připadá státní svátek, den české státnosti a taky svátek svatého Václava, hlavního patrona českého národa. No a my pro vás za chviličku budeme mít tradiční řidičskou abecedu a dneska si povíme o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem před námi, což je velmi důležité, tak si poslechněte i dnes Václava Drážka z redakce Zelené vlny. No a ve sportu budeme mluvit pak chvilku před sedmou o tom, že hokejisté Hradce Králové podlehli v extralize Plzni na jejím ledě 1-2 a ztratili tak třetí z pěti zápasů v úvodu soutěže. Podrobnosti v dnešním ranní sportovní reportáži, jak jsem říkal, chvilku před sedmou hodinou. A to není zdaleka vše, co pro vás dneska ráno dál máme, tak nás určitě dál poslouchejte a vstávejte s námi. Hezké pondělí 28. od Jakuba Šmita.

0: Tak my vám nejdřív popřejeme šťastnou cestu a hned potom budeme povídat o tom, co na silnicích občas děláme špatně. Je tu další vydání naší řidičské abecedy. No a dneska si konkrétně povíme o tom, jak velký odstup bychom si měli udržet za autem před námi, což je velmi důležité ten odstup mít. Slovo dostává i dnes Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte, jedete za někým, kdo si drží svoje tempo a vy přemýšlíte, jak daleko za ním vlastně máte být.

0: místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
1: U nás v redakci Zelené vlny se často setkáváme s pohledem na vozidla, kde se tyto rozestupy tak úplně neplní. Jaké jsou vaše zkušenosti ze silnic?
0: Praxe je taková, že se to spíše nedodržuje. Řidiči spoléhají na to, že budou schopni zastavit. Nicméně v poměrně velkém procentu případů se jim to nepodaří.
1: Je to číslo 2 sekund jiné, pokud jsou zhoršené podmínky pro jízdu?
0: Ty 2 vteřiny by měly pokrýt úplně všechno. Já jako řidič bych měl přizpůsobit svoji rychlost povětrnostním podmínkám, stavu komunikace, svým schopnostem a záleží na mě, jestli já jsem schopen to vozidlo ovládat tak, abych byl schopen zastavit.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, hezké sváteční ráno, ještě jednou pondělí 28. září, 271. den v tomto roce. Začíná svátek má Václav a na dnešek připadá státní svátek, den české státnosti, svátek svatého Václava, hlavního patrona českého národa. Jinak narozeniny dneska oslaví třeba bývalý finský pilot Formule 1 Mika Häkkinen, bude mu dnes 58 let.
1: Počasí.
0: No a zhruba od soboty do Česka proudí teplý vzduch od jihozápadu. Díky tomu budou teploty v těch nadcházejících dnech stoupat až k letním 25

0: stupňům Celsia a mělo by být i slunečno, hezky, babí léto by mělo snad vydržet minimálně do příštího víkendu. Jak očekávají meteorologové, co dnes? Jaké bude pondělí? Bude slunečné, bude jasno, ráno ojedinělé mlhy, teploty 20 až 23 stupňů, což bude příjemné, na sluníčku to bude působit ještě příjemněji, no a na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Pak nás čeká jasná noc, kdy teploty klesnou na 9 až 6 stupňů, na horách taky 9 až 6 stupňů Celsia. No a zítřek bude opět slunečný, jasný, ráno opět musíme počítat zítra i s mlhou a teploty stejné jako dnes, to znamená 20 až 23 stupňů.
1: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: A na koho se můžete těšit? Po 10. hodině budou našimi hosty herečka Jitka Sedláčková a restauratér Pavel Tepfr. A po 11. hodině muži roku Jakub Bolek, David Ryba a také prezident soutěže muž roku David Novotný.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Yeah.

0: úžasné hosty pro vás dnes ve sváteční den budeme mít v našem vysílání. Tak připomenu, že ráno tady budou dvojčata Aneška a Matěj Holanovi ze Dvora Králové nad Labem, oba vynikající sportovci ze Sokola Dvůr Králové, kteří se věnují hlavně šplhu na laně, gymnastice, atletice. Oba jsou oceněnými sportovci roku ve Dvoře Králové. A Aneška je navíc rekordmanka, když se jí letos v červnu jako první ženě na světě povedlo vyšplhat na ledě bez přírazu. To znamená jenom rukama na tom laně do výšky 14 metrů. Neuvěřitelná výška. To se opravdu žádné ženě před ní nikdy nepovedlo a tím tak Aneška vytvořila nejenom český, ale i světový rekord a navíc se věnuje i extrémním překážkovým závodům OCR, kde se Aneška teď stala i mistryní světa na 400 metrů. O tom všem si s nimi budeme povídat po půl deváté v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak si poslechněte, no a poslechněte si určitě i osobnosti Česka, pak po 13. hodině hostem Oskara Hesse dnes totiž bude známý chirurg Tomáš Šebek. Tady je malá ukázka.
1: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
2: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián, je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitě ta ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak.
0: A víc tedy dnes, odpoledne po 13. hodině, kdy bude Oskar Hess hostem, tedy Oskar Hess, chirurg Tomáš Šebek hostem Oskara Hesse, tak je to správně, poslechněte si odpoledne po 13.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Ožery, šery,

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Stopy případu vraždy vedou k vysoce postaveným policistům. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Může poctivost vyhrát nad bezohlednou mocí? Čestný soudce se utká s mocným průmyslníkem v premiérovém filmu Jménem italského lidu. A ČT Art uvede u příležitosti mimořádného životního jubilea Jiřího Suchého jednu z nejúspěšnějších her divadla Semafor – Kytice. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Od čtvrtka začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k ním přistoupil kvůli stále rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2,50 Kč na litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře také sníží spotřební daň na naftu. Klášterec nad Orlicí se po 3 letech dočkal kompletní obnovy silničního průtahu směrem do Pastvin. Opravené jsou opěrné zdi, příkopy a propustky. Modernizace silnice stála 130 milionů korun. Investorem bylo pardubické hejtmanství. Královéhradecký kraj vyplatil v letošním roce rybníkářům a rybářským spolkům na náhradách za škody způsobené vydrou říční přes 1,5 milionu korun. Škody evidují chovatelé ve všech okresech. Začíná festival sci-fi filmů Future Gate. Na pražskou část programu dorazí také režisér snímků ze světa Star Treku Nicholas Meyer a oscarový režisér Joe Walker. Atletka Tereza Hrochová ovládla 130. ročník závodu Běchovice Praha a vybojovala svůj 23. národní titul napříč různými disciplínami. Mezi muži triumfoval Damian Vích. A dnes bude jasno, ráno ojediněle mlhy, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 a biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Hradci Králové počítejte s omezením na Malém náměstí. Do poloviny listopadu tam pokračuje rekonstrukce plynovodu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Krásné sváteční ráno přejeme i 9 minut po půl sedmé z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je 28. září, den české státnosti. Připomínáme si svátek svatého Václava, hlavního patrona českého národa. No, zajímavé to určitě bude dnes také v radioporadně dopoledne po 11. hodině, kdy bude hostem antropoložka Marcela Erbanová u Pavly Kindernajové. No a právě ta nám řekne, co prozradila lebka svatého Václava, když ji vědci zkoumali. Jinak lebka svatého Václava včera dorazila také do Staré Boleslavy. Lidé ji tam budou moci vidět v bazilice svatého Václava. Tam zůstane vystavená i během dnešní pouti. No a při slavnostním mši na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi lebku tentokrát letos poprvé nahradí zcela nový stříbrný relikviář, takzvaná herma s ostatkem světce.
1: Páně, postav ho na oltář tam, kam patří.
2: Šperkař a klenotník Jiří Urban právě poprvé umístil novou svatováclavskou hermu do baziliky svatého Václava.
3: Herma je vlastně úložiště pro ostatky. Toto je jakoby portrétní socha do pasu.
2: Jaký ostatek tam vlastně je?
3: Pravděpodobně kousek kosti.
2: Když se půjdeme podívat trošku blíž, tak vás poprosím, jestli byste popsal, co na té hermě všechno je.
3: Když začneme od spodu, tak tam jsou lvíčci, autentické kameny z lomu, kde se těžil kámen na výzdobu kaple na Karlštejn.
2: To je včetně tady toho modrého kamene uprostřed?
3: Ten jediný tam nepatří, to je krásný lápis lazuli z Pakistánu. Ten tam je umístěn víceméně kvůli barvě a jednak lápis lazuli je kámen králů.
2: Hermu zdobí také třeba český granát, jinak je celá vyrobená ze stříbra. A to včetně hlavy, kterou tvaroval akademický sochař Petr Fogl.
4: Mně šlo o to, abych tam spodobnil to, že to byl nesmírně duchovní člověk. Ne jen ten vojevůdce, dneska ho tak lidi vnímají z toho Václavského náměstí. Tak snažil jsem se vytvořit takovou podobu, která bude jiná, bude laskavá, bude vstřícná, jemná, je láskyplná.
2: Oba umělci na hermě pracovali přibližně 2 roky.
4: Oči jsem se snažil udělat tak, aby člověk, který se bude moci podívat mu do očí, aby tam vzniknul nějaký kontakt, jo, nějaký prostě dialog.
2: Na pouť do Staré Boleslavy se už tradičně vozí lebka svatého Václava. Ta ale každým přesunem trpí, jak mi vysvětluje proboštz staroboleslavské kolegiátní kapituly Libor Bulín.
5: Lebka se do Staré Boleslavy vozit bude, ale zůstane pouze tady v bazilice svatého Václava.
2: Novou hermu bude kapitula vystavovat i při dalších svátcích během roku. Ze Staré Boleslavy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.

0: 6 hodin 45 minut, 6:45, úplně přesně. Za chviličku ve sportu, to bude dnes o hokeji. Hokejisté Hradce Králové totiž podlehli v extralize Plzni na jejím ledě 1-2. Víc o tom za chvíli v reportáži.
1: Počasí.
0: A nejprve se můžeme podívat na aktuální ranní teploty. Tady v Hradci Králové ukazuje teploměr 8 stupňů, v Trutnově 5, v Rychnově nad Kněžnou 11, dívám se i do Náchoda, tam je 7 stupňů Celsia a v Jičíně 8. Takové jsou teď ranní teploty. Tady v Hradci Králové mlhu za oknem nevidím, ale někde samozřejmě ta mlha ojediněle může dnes ráno být, jinak je obloha jasná a teploty se budou pohybovat přes den od 20 do 23 stupňů. Na horách 14 až 17 stupňů Celsia, bude to moc pěkný den, pocitově ještě ta teplota bude na sluníčku vyšší samozřejmě, nebo bude to působit, že je ještě tepleji, pak nás čeká jasná noc, taky s ojedinělými mlhami a teploty klesnou v noci na 9 až 6 a zítřek bude stejný jako ten dnešek, bude opět slunečný, teploty zítra 20 až 23 stupňů Celsia a až na to, že opět zítra ráno můžou být mlhy, tak nás opravdu čeká slunečný, jasný den. Tak si ty krásné dny babího léta samozřejmě užívejte s Českým rozhlasem Hradec Králové, taky můžete. I dnes vás třeba čeká pořad Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Ve sváteční den české státnosti budeme se šperkařem Jiřím Urbanem mapovat cesty královských korun a dalších klenotů. Jeho práce znají ve Vatikánu i na anglickém královském dvoře. Na sváteční královskou cestu vyrazíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: Sport.
1: Je to tak, pojďme na ten hokej teď. 10 minut před 7 hodinou v dobrém ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Hokejisté Hradce Králové podlehli v extralize Plzni na jejím ledě 1-2 a ztratili tak třetí z pěti zápasů v úvodu soutěže. Jediný gól Východočechů připravil pro Markuse Nenonena William Čacho. No a s tímto útočníkem Mountfieldu si po utkání popovídal i náš reportér Vladislav Janouškovec.
2: Proč se nakonec nepovedlo odvést z Plzně body?
3: Těžko povedat. Myslím si, že jsme opět neodohrali zlý zápas, šance jsme tam mali, Plzeň výborně bránila, škoda asi presiloviek, my jsme si aj vytvorili tlak a vlastně potom přišla presilovka, nepadlo nám to tam, takže asi to je ten hlavní důvod, ale prostě Plzeň byla dneska asi o gol lepší a proto vyhrala.
2: Bylo to o golmanu Niku Malíkovi nebo spíš o vás v těch šancích?
3: Samozřejmě Nik je velmi dobrý brankář, ale dneska to byl taky vyrovnaný zápas a obě dva brankáři chytali vynikajúco, takže myslím si, že skoro nás, lebo šance jsme tam mali na to, aby jsme to prekonali, ale prostě, jako jsem už povedal, Plzeň asi byla o gol lepší.
2: Plzni vlastně třetí třetiny nejdou, v téhle sezóně ještě nedala ve třetí třetině ani jeden gol za pět zápasů, ale vy jste si to možná pokazili sami tím vyloučením, že jste se připravili o ten možný tlak.
3: Jako věděli jsme o tom, že Plzeň má trošku problémy s těmi třetinami předcházející zápasy, ale myslím si, že dneska odohrali solidně a nějaký tlak jsme si tam vypracovali, ale asi tými vyloučeniami a celé to bylo vlastně těch posledních 10 minut takých rozkuskovaných, rozbitých a oni to zvládli.
2: Jste tam připravil ten jediný gol pro Markuse Nenonena a vypadá to, že si sedla ta spolupráce s Martinem Kohoutem a právě Markusem Nenonenem.
3: Ano, určitě zatím. Myslím si, že hráme dobře i celkovo, ale škoda, mali jsme tam šance na nějaký druhý gól a teraz v poslední době to padá celku nám, ale prostě my budeme muset hrát stále zodpovědný hokej a verím, že budeme pomáhat týmu stále.
2: Teď to hodit za hlavu a připravit se na Spartu.
3: Určitě ano, ta liga jde rychlo za sebou, takže nemáme čas na nějaké teraz opuštění se a už útorok hráme těžký zápas, který chceme zvládnout.
2: Popisuje útočník Mountfieldu William Čacho z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na žádost o papírové oznámení o valorizaci důchodu je čas už jen do středy. Cestující městskou hromadnou dopravou v Hradci Králové musí dnes počítat s omezeními na 12 linkách. České tenistky ve finále Billie Jean King Cupu porazily Ukrajinu a dnes bude jasno s teplotami kolem 20 stupňů. U zpráv vás vítá Tomáš Mysliveček. Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení tato oznámení od letošního roku v papírové podobě automaticky nerozesílá. A naprostá většina důchodců je ani nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
4: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
2: Za doručení papírového oznámení poštou se platí. Momentálně je to 31 korun za dopis. Ročníky 1955 a starší můžou papírová oznámení dostávat zdarma, ale i oni o ně musí požádat. Uzavírka několika ulic v centru Hradce Králové dnes změnila trasu 12 linek městské hromadné dopravy. Důvodem je pořádání cyklistických závodů Gočárovy schody. Některé linky vynechávají zastávky Adalbertinum, magistrát města, zimní stadion, kampus Univerzity Hradec Králové a Komenského a jezdí náhradní trasou. Zároveň je zřízená náhradní zastávka Soud před budovou hotelové školy v ulici ČSA. Podrobné informace najdou cestující na webových stránkách Hradeckého dopravního podniku. Zájem lidí o adoptování psů z psího útulku v Nové Pace v posledních týdnech stoupá. Lidé mají zájem i o psy, kteří byli v zařízení delší dobu. Zatímco psy z útulku mizí, koček a koťat stále přibývá. A to nejen z města, ale i z širokého okolí, potvrzuje pracovnice Jana Henlová.
5: Koček hrozně moc, koťata 14 kousků, ale pejsků zase málo, což jsme rádi teď momentálně, těch je jenom 6. Kdo by chtěl něco přinést, tak radíme psí konzervy, kočičí stalivo, piškoty.
3: Sport.
2: České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové. Ve finále v Šenčenu porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy. Dvouhry ovládly Karolína Muchová a Linda Nosková, která si vítězstvím v prestižní týmové soutěži splnila jeden z velkých snů.
6: Hrozně mezi to patří něco jako Grand Slam olympiáda, tenhle titul, nebo první na světě, takže je to opravdu jeden z těch největších, který jsem si vždycky vysněla. Vždycky říkám, že Fed Cup bylo taková ta moje první vzpomínka z tenisu vůbec, než jsem vůbec začala s tímhle sportem. Takže to je vysoko, no, hodně vysoko.
2: Češky v samostatné historii triumfovali v týmové soutěži po 7. Naposledy slavili titul před 8 lety ve Fed Cupu.
3: Počasí.
2: Dnes bude jasno, ráno ale ještě ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17, vítr povane mírný jihovýchodní a biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Trutnovsku do poloviny listopadu počítejte s uzavírkou silnice 284 v obci Bílé Poničany. Objízdná trasa vede přes Rohoznice a Miletín.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 7 hodin 4 minuty, dobré ráno vám přeje tady dnes z Českého rozhlasu Hradec Králové. Nejenom Tomáš Mysliveček, ale takový Jakub Šmit. Oba dva vám přejeme hezké sváteční ráno v pondělí 28. září. No, co pro vás máme dál v našem vysílání? Hradišťan a děti, tak to byl velký zážitek návštěvníků svatováclavských slavností v Rudníku včera. Koncert v kostele svatého Václava navštívila i naše reportérka Eliška Pilařová. A jak to dětem se slavným folklorním souborem ladilo, uslyšíte v reportáži už za malou chvíli. Moc se na to těším. Těším se ale i na bleskovku, až se potkáme dnes prostřednictvím telefonních přístrojů, až třeba něco pěkného zase vyhrajete. Dneska pro vás máme knížku z nakladatelství Kazda a je to román Matky a dcery od oblíbené autorky Eriky Jamesové, který přináší hluboký vhled do komplikovaných rodinných vazeb a odvahy hledat štěstí i po velkých životních ztrátách. Tak vám držím palce. Ať jste úspěšní v dnešní ranní bleskovce. No a hezký sváteční den vám všem z Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď už další písnička.

0: obyčejnou ženu.
1: To byl Petr Spálený v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a my zamíříme do Krkonoš. V krkonošském Rudníku pořádali totiž o tomto víkendu svatováclavské slavnosti. No a včera v neděli otevřeli s komentovanými prohlídkami místní kostel svatého Václava a sobotní program ozdobil také folklorní soubor Hradišťan se spojenými sbory základních uměleckých škol v Hostinném a ve Vrchlabí. A my jsme samozřejmě nechyběli.

0: Vedoucí sboru Motýlek základní umělecké školy z Vrchlabí, Lenka Šimunková.
1: Od září pečlivě nacvičujeme a dneska to vyvrcholí, tak se moc těšíme. Pan Pavlica je úžasný a Hradišťan taky, takže jsem moc ráda,

0: obory základních uměleckých škol. A je to vždycky takové potěšení, když vidíte, že ty další generace, ty děti zpívají, zušlechťují se, vnímají to, o čem zpívají. Já se fakt na ten dnešní koncert těším. Děti budou až na závěr a doufám, že to osloví lidi. A to jsou ty malé každodenní kapky, ty krůčky, kterými můžeme přispívat v duchu té svatovaclavské tradice, zušlechťování národa.
1: Z Rudníku Eliška Pilařová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 7 hodin 16 minut. Přejeme vám dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, dnes pondělí 28. září. Svátek má Václav, což je české jméno slovanského původu a znamená více slavný. Nejznámějším nositelem tohoto jména je samozřejmě kníže Václav, hlavní patron českého národa. Jemuž je taky věnován dnešní den, je tedy svátek svatého Václava. No a na dnešek připadá státní svátek, den české státnosti. Tak si volno hezky užívejte a jenom připomenu, že bývalý finský pilot Formule 1 Mika Häkkinen dnes oslaví 58. narozeniny.
1: Počasí.
0: Venku nás čeká dnes slunečno, jasno, ráno ojedinělé mlhy. Můžeme

0: se podívat taky na aktuální ranní teploty. 9 stupňů Celsia teď tady v Hradci Králové, v Trutnově 6, v Rychnově nad Kněžnou 12 stupňů, v Náchodě ukazuje teploměr 8 stupňů Celsia a v Jičíně 9. No a jak jsem říkal, jasno, teď ráno mlhy, teploty budou stoupat na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Bude to moc pěkný den. Jasná noc potom bude následovat, bude jasno, ojediněle také v noci mlhy a teploty klesnou na 9 až 6, no a zítřek bude jako přes kopírák, to znamená opět jasno, ráno občas nějaká ta mlha a teploty stejné, zítra 20 až 23 stupňů. A víc si o počasí povíme samozřejmě i dnes s meteorology. Jaroslav Tuček má ve svátek službu v Českém hydrometeorologickém ústavu Hradci Králové, no a poprvé se s ním tedy spojíme i dnes kolem 8:45.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: Je to tady, kdo chce knížku vyhrát, může. Teď telefonovat do Českého rozhlasu Hradec Králové. Máme pro vás knížku z nakladatelství Kazda. Je to román Matky a dcery od oblíbené autorky Eriky Jamesové, který přináší hluboký vhled do komplikovaných rodinných vazeb a odvahy hledat štěstí i po velkých životních ztrátách. Tak vám držím palce, přeju hodně štěstí. No a pozvu vás taky k našemu dnešnímu vysílání, protože před 95 lety byla v Praze Troji otevřena zoologická zahrada. To bylo 28. září roku 1931. Tak proto se v dnešní noční lince vás všech, Zdeněk Novák, na vaše oblíbené zoologické zahrady zeptá. Tak popřemýšlejte, večer můžete zavolat. No a já vám teď nabídnu jedno zvíře v naší zvukové podobě tady teď a já doufám, že ho poznáte. Budu pro vás mít tři možnosti, takže nebojte, nebude to těžké, budete si moc vybrat. Tak hádejte, pojďte se nejdřív zaposlouchat spolu se mnou, jo? Aha. Ne, nejsem to já po ránu. I když někdy. Tak. No, a teď už možnosti. Může to být za A velbloud. Za B žirafa. No, to by mohla být klidně. A nebo nosorožec. Můžete zavolat, jestli víte.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak to jsem zvědav, kam zamíříte. Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Eliško z Hostinného.
0: Dobré ráno, Eliško. Tak jak vám to připadalo? Jako já možná, ne po ránu. My chlapi tak při tom stáváním ručíme.
2: Mám tady přítel na telefonu, tak ten říká žirafa.
0: Žirafa. Přítel na telefonu říká žirafa. Eliško? Tak pozdravujte přítele, že to žirafa není. Mějte se hezky, naschledanou. Zkuste to příště někdy zase zavolat, naschledanou. Tak, kdo to zkusí s námi dál? Teď v dobrém ránu. Halo? Halo, halo, dobré ráno.
2: Dobré ráno, já si myslím, že to je velbloud.
0: A kdo si to myslí?
2: Jana.
0: Jano, vám to připadalo jako velbloud? Jo. No tak, co já na to? Je to tak? Máte pravdu, jak jste to poznala, že to je velbloud?
2: Tak nějak mi to napadlo, nevím.
0: Napadlo vás to, takže ani žirafa, ne, ani nosorožec. Jo, pojďte si poslechnout ještě. No, je to velbloud. Ano, celý velbloud. Máte to správně. No, a která je vaše oblíbená zoologická zahrada? Když už se vás na to bude večer ptát Zdeněk Novák, tak se musím zeptat taky já.
2: Já, Dvůr Králové.
0: Dvůr Králové, paráda. No, ta pražská taky stojí, ale za to, jak jsem říkal, dneska to je 95 let, co byla v Praze Troji otevřena. Já jsem tam byla asi před dvěma lety, když tam měli medvědy nové, dva lední medvědy Aleuta a Gregora. Nádherná, obrovská zvířata, hbitá, mršta. Ono je mi asi, já nevím kolik, možná dneska 15, tenkrát, no asi 15 let jim je. Jsou to dvojčata, která přivezli z varšavské zoologické zahrady, mají nádherný výběh a teda člověk by jim nechtěl jako stát tváří v tvář. Jde z nich teda jako velký respekt. Ale krásně si hráli, letos jim tam přivezli, jak byla ta vedra, taky kupy ledu, aby se osvěžili, takže někdy zajďte do Prahy a běžte se na Aleuta a Gregora taky podívat. Tak skvěle, tak já vám blahopřeju ještě jednou, Eliško.
2: Děkuju.
0: Mějte se krásně, vydržte na telefonu a my si napíšeme, jak si cenu převezmete, jo? Za chvilku.
2: Ano, děkuju.
0: Tak nashledanou. Hezký den vám přeju.
2: Vám taky.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Prodejny nad 200 metrů čtverečních jsou dnes zavřené. Výjimku ze zákona mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice. Práce na stavbě nového mostu přes silnici 1/35 v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku končí. Původní most nechalo ředitelství silnic a dálnic kvůli špatnému stavu zbourat. Nový most za zhruba 75 milionů korun by podle ředitele libereckého závodu ŘSD Jana Volmuta měl pro řidiče otevřít v řádu několika týdnů. Kostelec nad Orlicí dnes pořádá vzpomínkovou akci Cívkovy holky Běžíme dál. Na městském stadionu si tak lidé připomenou sté výročí narození atletického trenéra Václava Cívky. Program začne v 10 hodin, symbolická štafeta odstartuje v 10:30. Účastníci společně uběhnou nebo ujdou 5x100 metrů. Součástí je také výstava fotografií a vzpomínek. Zájemci si dnes můžou prohlédnout sídlo Úřadu vlády České republiky. Den otevřených dveří ve Strakově akademii v Praze trvá od 10 do 17 hodin. Komentované prohlídky s průvodcem začínají každých 15 minut. Otevřené bude taky ministerstvo financí. Hokejový útočník David Pastrňák ve své 13. sezóně v NHL povede tým Bostonu jako kapitán. Bruins to oznámili na svém webu. A dnes bude jasno ráno o jediněle mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 a biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ve Dvoře Králové nad Labem je uzavřena silnice Nový Vorlech. Omezení tam potrvá až do konce listopadu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno.

0: Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Je 8 minut po půl. 8. tady Český rozhlas Hradec Králové v Bleskovce. Jsme si připomněli, že před 95 lety byla v Praze Troje otevřena zoologická zahrada. Taky si to ještě dnes připomenete. Večer po 23. hodině se Zdeňkem Novákem, který se vás právě na vaši oblíbenou zoologickou zahradu bude ptát. No a teď znovu zvířátka a vypravíme se na Pardubicko, kde tedy nové stáje pro chov starokladrubských vraníků otevřeli ve Slatiňanech na Chrudimsku. Národní hřebčín do nich přesune hlavně chovné klisny, které byly doteď v historických stájích u Slatiňanského zámku. No a v novém areálu budou mít víc prostoru a taky blíž k pastvinám. Stavba za téměř 136 milionů korun vznikla na místě bývalého výcvikového centra pro koně a reportérka Anna Svobodová se tam zajela podívat.
2: Některý koně se sem přesunou příští týden a to velký stádo se aktuálně pase na okolních pastvinách a jsou venku 24 hodin denně, takže až ukončíme tady tu pastvu, což je zhruba tak za 2 týdny, tak se potom přesunou už tady do těch nových stájí, do toho nového dvora. Kateřina Neumannová a jsem zootechnička v Hřebčíně ve Slatiňanech.
3: Co taková ideální stáj má splňovat, co koně potřebují?
2: Tak hlavně ty stáje mají vysoký stropy, jsou vzdušný, velký, prostorný a to je takový to zásadní, aby měli to správný klima.
3: Vy jste dříve koně složitě přesouvali na pastviny přes silnici.
2: Tak klisny se zhromáždily dole na dvoře a vyháněly se okolo hřebčína a šly vlastně na silnici, kde se zastavoval provoz a šly tou kaštanovou alejí do výběhu a pastvin. Ta silnice byl trošku problém, autům to vadilo, že občas někde nějaký zrcátko to odneslo. Navíc té kaštanové aleje jsou poměrně vzácný kaštany, které ty koně taky ničily.
3: Se mnou je tady ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.
4: Cíle zajistit nejcitlivější kategorii našich koní, což jsou březí klisny a kojící klisny, optimální prostředí. Tady budou v uzavřeném oploceném areálu, který bude naprosto pod kontrolou, když to teď byly ustájeny v tom historickém stájeném dvoře, kde byly vlastně sloupy uprostřed těch volných stájí a hlavně tam byl velký ruch, protože vlastně tam tudy vedl vlastně prohlídkový okruh pro návštěvníky a je to vlastně i místo, kde pořádáme spoustu akcí.
3: Ty nové stáje vznikly na místě bývalého výcvikového střediska, kde teď máte ustájené vaše koně ve výcviku.
4: Někteří jsou v Kryté hele tady ve Slatiňanech, někteří jsou ustájení v Heřmanově městě, někteří jsou v Kladrubech nad Labem a my je chceme vrátit do zrekonstruovaných stájí do toho historického dvora, ale tam musíme teda zrekonstruovat a tu rekonstrukci máme připravenou a v ideálním případě bychom ji teda realizovali v příštím roce.
3: Nové stáje vyšly na téměř 136 milionů korun. Celou investici zaplatilo Ministerstvo zemědělství. Ze Slatiňan Anna Svobodová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Rád připomenu, že sváteční den se vydaří, bude moc pěkný, bude jasno. Teď ráno můžou být někde mlhy, teploty budou stoupat na příjemných 20 až 23 stupňů, na horách naměříme 14 až 17 stupňů Celsia a podobné to bude jako dnes, tedy i zítra, taky jasno, zítra ráno opět ojedněle mlhy, teploty v noci klesnou na 9 až 6, no a zítra vystoupí opět na stejných 20 až 23 stupňů Celsia jako dnes. Budeme o tom mluvit za půl hodiny s meteorologem Jaroslavem Tučkem, no ale už za chviličku. Tu budou česká nej a co v učebnicích nebylo. Dnešní rubrika Co v učebnicích nebylo se zaměří na vzduch s Martinem Písaříkem. Za malou chvíli, tak si určitě poslechněte. No a Jakub Šmit vám od mikrofonu přeje dál. Hezké vstávání a dobré ráno.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou země kouly? V atmosféře země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Politik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Pět dní, pět různých světů. Jazz z Česka i ze zahraničí na tradiční pouti Hradcem Králové. Letos již po 32. Od 6. do 10. října. Více na www.jgtt.cz.
5: Hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Ve čtvrtek začnou platit vládní opatření na regulaci cen pohonných hmot. Lidé v Hořicích dnes v charitativním běhu můžou pomoct místnímu stacionáři. Královéhradečtí hokejisté prohráli v Plzni a dnes bude jasno s teplotami kolem 20 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Tento týden začne znovu platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jde o stejné opatření, která platila na jaře.
6: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
7: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
6: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
8: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru. Ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
6: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Český rozhlas.
5: Ve smetanových sadech v Hořicích se koná už 9. ročník charitativního běhu pro stacionář Klokan. Sportovní den je určen běžcům všech věkových kategorií i těm, kteří je nechtějí strávit příjemné dopoledne pohybem a zároveň podpořit dobrou věc. Účastníci si můžou vybrat z různě dlouhých tratí a speciální trasu absolvují také vozíčkáři a lidé s mentálním postižením.
9: Každý účastník hlavního závodu obdrží cílovou medaili, vítězové jednotlivých kategorií získají poháry a další ocenění. V cíli je pro závodníky připraveno také drobné občerstvení. U 10-kilometrové trati pak občerstvovací stanice přibližně na 6. kilometru. Pro děti je nachystaný bohatý program a setkání s handicapovanými sportovci. Z Hořic Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
5: Veřejný elektrický grill v Šimkových sadech v Hradci Králové lidé za první měsíc provozu využili celkem 35krát. Celkem u něj strávili 75,5 hodiny. Jedna rezervace tak trvala v průměru déle než 2 hodiny. Grill Point začal fungovat 10. srpna, tedy na konci hlavní sezóny. Obdobný veřejný grill v Liberci měl pro srovnání za měsíc 22 rezervací a 64 hodin využití. Místo se dvěma jídelními sety pořídila radnice za 840 tisíc korun a v provozu je celoročně.
0: Sport.
5: Hokejisté Hradce Králové v extralize na ledě Plzně pouze jednou skórovali a odvezli si porážku 1-2. Na trefu domácího rohlíka odpověděl Markus Nenonen, rozhodující gól pak vstřelil ve druhé třetině domácí obránce McPherson. Utkání hodnotí asistent trenéra Východočechů Petr Koukal.
10: Myslím si, že rozhodlo to, že my jsme se nepomohli v přesilovce a náš nedůraz v předbrankovém prostoru, kde si myslím, že jsme šance měli na to, aby jsme dali gol třeba na 2-2, když jsme prohrávali a dostali ten zápas třeba do prodloužení. A když už jsme se k něčemu i dostali, tak jsme ani nestříleli, furt jsme někde hledali nějaký volný hráče.
0: Počasí.
5: Dnes bude jasno, ráno ale ještě ojedinělé mlhy, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17, vítr povane mírný jihovýchodní a biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Na Trutnovsku pokračuje rekonstrukce opěrné zdi silnice 1/16 mezi Volanovem a Pilníkovem. Úsek je do 19. října zcela uzavřený. Objízdná trasa vede přes Rudník a Hostiny.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: A 8:04 vás zdraví Jakub Šmit, také od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové přejeme dobré sváteční ráno. Za chviličku se v další reportáži vypravíme do Rokytnice v Orlických horách, protože v tamní sípce teď bojují proti škůdcům poněkud netradičně, a sice pomocí insekticidního plynu. Jak taková ochrana vzácných sbírek konkrétně vypadá, to se dozvíte z reportáže Jiřího Hofmana. No a hosty po 8:30 pak budou dnes dvojčata Aneška a Matěj Holanovi ze Dvora Králové nad Labem, oba vynikající sportovci ze Sokola Dvůr Králové, kteří se věnují hlavně šplhu na laně, gymnastice, atletice, oba jsou oceněnými sportovci roku ve Dvoře Králové a Aneška je navíc rekordmanka, když se jí letos v červnu jako první ženě na světě povedlo vyšplhat na laně bez přírazu, to znamená jenom rukama, do výšky 14 metrů, což se žádné ženě předtím opravdu nepovedlo a tím tak Aneška vytvořila nejenom český, ale i světový rekord. No a věnuje se i extrémním překážkovým závodům OCR, kde se teď stala ještě mistryní světa na 400 metrů, takže další fantastický úspěch určitě bude o čem povídat po 8:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak ať se hezky poslouchá. Dobré ráno.

0: pakuje.
1: Ačkoliv teď momentálně nevíme, zda tu nějaké jsou, tak se to provádí spíš každoročně proto, aby jsme ten výskyt opravdu omezili. Nejlepší je plynovat v období teplých měsíců, kdy je hmyz aktivní, protože jakmile přijde chladné období, tak hmyz už aktivní není a už ten účinek prostě není takový, jaký by měl být.
0: Při fumigaci se ale řeší především škůdci, kteří se pohybují volně v prostoru. U napadeného dřeva musí pracovníci muzea zvolit jiný postup.
1: Co se týká červotoče, tak ho bohužel tímto způsobem nezlikvidujeme. Můžeme zlikvidovat maximálně ty dospělé jedince, kteří tam zrovna lítají, ale ty larvy, které jsou zalezlé ve dřevě, se musí řešit úplně jinak.
0: Samotné plynování letos probíhá jinak než v minulosti. Muzeum poprvé používá dýmovnice na vodní bázi. Ředitel muzea a galerie Orlických hor Tomáš Zelenka vysvětluje, proč od klasických dýmovnic upustili.
2: V minulosti jsme používali klasické dýmovnice zápalné, což pro nás bylo trošku problematické, jednak kvůli tomu spadu a kvůli riziku požáru.
0: Nové dýmovnice se aktivují chemickou reakcí po přidání vody. Podle Tomáše Zelenky má nová metoda ještě jednu výhodu.
2: Druhý den návštěvník může přijít do expozic a vlastně vůbec nic nepozná.
0: Teď už ale máme na hlavě ochrannou masku a připravujeme jednu ze 7 dýmovnic, které pracovníci muzea v Sýpce použijí. Do kilímku se nejdřív nalije voda, potom se dýmovnice vloží dovnitř.
3: Tak já ji tam teda už položím a budeme odcházet.
0: Dýmovnice začíná pracovat a z prostoru musíme odejít. Fumigace je součástí preventivní ochrany sbírek muzea a galerie Orlických hor. Postupně ji chtějí využít také v dalších objektech. V synagoze Karla Poláčka v Rychnově nad Kněžnou nebo ve výstavních prostorách na Kolovratském zámku. Z Rokytnice v Orlických horách Jiří Hofmán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové.

0: počasí.
1: S meteorologem Jaroslavem Tučkem probereme, co nás čeká dnes venku a taky v příštích dnech. Dobré ráno, Jaroslave, zdravím vás.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak bude tam hezky, vidíte.
2: Bude hezky, to se dá shrnout skoro celý týden takhle. Máme tlakovou výši nad severovýchodní Evropou, kolem ní k nám proudí od jihu teplý vzduch, dneska nebe bez mráčků, jasná obloha, s tím, že teď po ránu ještě může výjimečně být i nějaká mlha, nicméně velmi rychle zmizí. 20 až 23 stupňů Celsia, taková budou dnešní maxima, na horách 14 až 17, no a vítr od jeho východu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky po celý den dobré a bio to je na jedničce mírná zátěž.
1: Takže ideální na výlety, na výlet na kole třeba někam hezky, takže přejeme šťastnou cestu všem, kteří si sváteční volný den takhle užijí. No a co v noci a zítra, vy už jste to naznačil, že hezky bude celý tento týden?
2: Ano, ano, budeme pokračovat, bude, v noci budeme mít jasno, opět žádné mraky, v noci se výjimečně utvoří zase nějaké mlhy, no a ty nejnižší noční teploty budou nejčastěji od 9 do 6, ono to bude trošku větší rozpětí, ale tohle to bude takové to gro. Vítr slabý od jeho východu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu, no a zítra přes den opět jasná obloha, ranní mlhy budou se rozpouštět, no a 20 až 23 stupňů Celsia stejně jako dnes, na horách 13 až 16, a vítr mírný od jeho východu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: No a jak dlouho to babí léto vydrží?
2: V podstatě až do neděle, v poneděli pak očekáváme, zatím se to tam tak trošku rýsuje, uvidíme, je to daleko, že by přecházela přes nás nějaká fronta, ale je to tak daleko, že zatím bych s tím asi úplně neoperoval.
1: Takže si ty dny, krásné dny babího léta užívejte, já moc děkuju za předpověď Jaroslavu Tučkovi, nashledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Zahrajte si s námi o zajímavé ceny každý všední den v dopoledním Habaději. Věřte, nevěřte. Jediná soutěž, ve které důvěryhodný rozhlas může i blafovat. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Tennessee.
1: They ain't gonna have plan, but
2: I have a dream.
3: It's been a hard day's night.
4: Aby zvítězila pravda a láska.
5: Yes, we can.
6: Pondělí 28. září, státní svátek. Připomínáme si Den české státnosti. Svátek mají dneska Václav a Venuše. Tady je Petr Jungmann. První sjezd českých socialistických dělníků, takzvaný Svatováclavský sjezd, se konal v Praze před 150 lety v roce 1876. Rozehnala ho policie. Dostihové závodiště ve Velké Chuchli své brány otevřelo poprvé před 120 lety v roce 1906. Zoologická zahrada v Troji se poprvé Pražanům otevřela před 95 lety v roce 1931. Zakladatelem a prvním ředitelem byl český ornitolog Jiří Janda. Stanné právo vyhlásil před 85 lety v roce 1941 zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Den po svém nástupu do Prahy.
7: Vyhlašuji na ochranu zájmu říše s účinností od 28. září 1941 na území protektorátu Čechy a Morava civilní stav výjimečný.
6: Před 35 lety, to je v roce 1991, nabyl účinnosti zákon o zřízení Univerzity Jihočeské v Českých Budějovicích, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Slezské univerzity v Opavě, Ostravské univerzity v Ostravě a Západočeské univerzity v Plzni. Před 10 lety výzkum česko-polské expedice potvrdil, že hranická propast na Přerovsku je s hloubkou 404 metry nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Později bylo potvrzeno, že hloubka propasti je dokonce 519,5 metru, z toho 450 metrů obsahuje mokrá část. Před 95 lety se ve Zlíně narodil populární český herec 60. a 70. let.
8: Ani z Outlova s dcerou Drobienou.
6: Jan Libíček dožil se jen 42. A já přeju hezký sváteční den.

0: Půl deváté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Cestující mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí musí dnes a zítra počítat s možnými komplikacemi. Od 8.10 do 14.20 na trati nejezdí vlaky. Důvodem je podle webu Českých drah stavba stožáru. Všechny vlaky jsou nahrazeny autobusovou dopravou. Senát dnes u příležitosti Dne české státnosti tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS jich letos má udělit 14. Ocenění každoročně získávají vědci, umělci, sportovci nebo další veřejně činné osobnosti. Loni třeba váleční reportér Vojtěch Boháč, herec a režisér Jiří Mádl nebo kněz Ladislav Herián. Klášterec nad Orlicí se po třech letech dočkal kompletní obnovy silničního průtahu směrem do Pastvin. Opravené jsou také opěrné zdi, příkopy a propustky. Modernizace silnice stála 130 milionů korun. Investorem bylo pardubické hejtmanství. Začíná festival sci-fi filmů Futuregate. Na pražskou část programu dorazí také režisér snímků ze světa Star Treku Nicholas Meyer a oscarový režisér Joe Walker. Atletka Tereza Hrochová ovládla 130. ročník závodu Běchovice Praha a vybojovala svůj 23. národní titul napříč různými disciplínami. Mezi muži triumfoval Damian Vích. A dnes bude jasno, ráno ojediněle mlhy, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 a biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Novém Bydžově na Hradecku dejte pozor na křižovatce ulic Jana Maláta a v aleji. Osobní auto se tam srazilo s dodávkou. Nehoda je bez zranění.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Je 7 minut po půl deváté, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, no a v dobrém ráno budeme teď mluvit o úžasném světovém prvenství teprve 16-leté Anežky Holanové ze Sokola Dvůr Králové nad Labem, která letos v červnu zvládla to, co se doteď ještě žádné ženě v oficiálním závodě nepovedlo, když jako první na světě vyšplhala bez přírazů po 14-metrovém laně a zapsala se tak do historie aténského šplhu jako držitelka tedy českého, ale pozor, i světového rekordu. Navíc k tomu teď také ještě přidala titul mistra světa v extrémních překážkových závodech OCR na 400 metrů, což je taky fantastické, no a určitě z toho má velkou radost i její bratr, dvojče Matěj Holan, který dneska Anežku sem k nám do dobrého rána doprovodil. Tak vás tady vítám oba.
1: Dobrý ráno.
0: No a blahopřeju teda k těm úžasným úspěchům. Nejdřív Anežce, k Matějovi se dostaneme ještě postupně, protože to je taky vynikající sportovec. Tak Anežka, asi bychom měli říct, co se ti to vlastně povedlo toho 14. června.
1: Tak mě se vlastně povedlo teda vyšplhat těch 14 metrů na laně bez nohou, což je vlastně pro mě hodně jako velký jako úspěch, protože už jsem to zkoušela asi od 8 let a vlastně se mi to ještě ani jednou nepovedlo a vlastně nikomu se to předtím nepovedlo a ten rok jsem si řekla, že už by to prostě mohlo jít a povedlo se to, no.
0: To bylo v Novém Městě nad Metují během nějakého oficiálního jako pravidelného každoročního závodu?
1: Ano, ano.
0: Jo. No je to brutální výkon. Já jsem to teda viděl na videu, takže opravdu jenom rukama vlastně nohy takhle si dala před sebe a lezeš na 14-metrové lano, které je zavěšené na jeřábu, jestli to tak můžu popsat.
1: Ano, ano.
0: Je to asi pořádná výška, ne, tam nahoře?
1: Je, ale my jsme naštěstí jištění, takže to nevadí, nemám takovej strach, jako samozřejmě, kdyby jsem to jištění neměla, jako normální sedák, který se používá na horolezení.
0: Mm. No a byla nějaká krize během toho lezení? Protože musím ještě říct, že ty jsi to zvládla za kolik. Já jsem to tady někde měl
1: 82,88
0: setin sekundy, takže jako za půl minutky zbyla nahoře.
1: No, jako časy se dají ještě vylepšovat, ale pro mě bylo důležitý to vyšplhat. A krizi jsem teda jakoby měla, protože samozřejmě, když jsem byla v půlce, jsem si říkala, že jsem teprve v půlce, tak to je docela ještě vysoko, takže jsem se začala koukat dopředu a nemyslela jsem na to.
0: Takže v půlce?
1: Ano.
0: Krize?
1: Ano.
0: Nastala. Takže jsi musela opravdu říct, jako teď to nevzdám, jako... Líst nahoru. Bolí to? Jako protože jenom držet se rukama za lano, každý asi z nás lezl někdy třeba ve škole na lano, možná, že já jsem nikdy nahoru po laně nevylez, teda teď si nejsem úplně jistý, ale o tyči jo, ale po laně asi jsem jako nahoru možná nikdy nevylez, to nevím, jestli je jako dobrý přiznání takhle především, ale jako tak...
1: Jako na dlaně to, mě to teda na dlaně už nebolí, protože já jsem zvyklá, já nedělám jenom ten šplh, já dělám i teda to OCR a tam ty ruce používám fakt tolik, že to už je jako úplně normální část toho a ty ruce jsou na to zvyklí prostě.
0: Takže nebolelo to?
1: Mm-mm.
0: Ne. A trénovala jsi na to? Dá se na to vůbec jako trénovat někde líst do takové výšky 14 metrů?
1: Tak může se trénovat obecná síla nebo vytrvalost, ale já jsem teda netrénovala úplně nejvíc ten šplh. Já jsem teda trénovala na mistrovství světa v Irsku, v tom OCR. Mm-hmm. A to mě asi dal hodně té vytrvalosti jako nikdy předtím, takže mě to strašně moc pomohlo.
0: My si ještě řekneme, co to jsou závody OCR, vůbec ta disciplína jako taková, je to vlastně překážková záležitost, něco jako závody Gladiator Race, ano. To si pak ještě popíšeme. No a když jsi byla nahoře 14 metrů, tam je asi hezký výhled, ne? Na to.
1: Nádherné, to Nové Město je nádherné město, takže fakt doporučuji, jestli to někdy chcete zkusit, můžete jít s nohama. Zábava, a ještě se šplhá teda 20 metrů, pro ty je ještě lepší. Takže to bude napříště.
0: 20 metrů, jo.
1: Ano.
0: A takže opravdu 14 metrů, to bylo poprvé vůbec, co jsi se takhle tímhletím způsobem do takové výšky dostala.
1: Ano, jako já jsem to už fakt předtím zkoušela několik let, ale to jsem byla malá a jenom tak pro srandu, takže to, teď už jsem to začala brát vážně.
0: Matěj, tvoje dvojče, Matěj, co jsi na to říkal? Ty jsi tam určitě byl a sekře zdržel palce.
2: Tak já jsem zrovna držel kameru a natáčel jsem ten pokus, takže já jsem fandil a doufal, že se tam dostane.
0: Takže to bylo asi tvoje video, co jsem viděl teda.
2: Velice pravděpodobně.
0: Jo.
2: A ještě doplnil mě kameraman z dronu, takže to video podle mě hodně hezký a dosáhlo i velké zhlédnutí, takže myslím, že dobré.
0: Jaký to byl pocit tam nahoře potom, když už jsi viděla, že to jako si zvládla, že to máš za sebou, že vlastně si vytvořila nejenom český, ale i světový rekord, protože se tohle opravdu žádné ženě na světě ještě nepovedlo, chlapům jo, že jo, Ale ženě ne.
1: Ano, chlapům se to už povedlo, tady i Matěj to vyšpohal za taky asi 20 sekund, takže ten jako to má ještě rychlejší, ale ten má větší konkurenci, to, právě že tolik žen nešplhá. Samozřejmě můžete zkusit, nemám velkou jako tady ženskou jak to říct, konkurence, takže určitě přijďte, jako nešplhá tolik dívek, protože že jo, většina nemá tak velkou sílu jako muži, ale když se to natrénuje, tak taky ne.
0: Hele, a Matěj, co ty bys musel teda udělat, aby si taky měl rekord?
2: No, tak musel bych se dostat asi pod těch 10 sekund, protože světový rekord je nějakých 10,80 sekundy, takže to máme ještě dost na čem makat, takže
0: jasně,
2: ještě to chvíli bude trvat, ale doufám, že se tam někdy taky dostane.
0: Jo, jo, jo, já taky doufám. Tak já jenom připomenu, že našimi hosty jsou dnes v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové dvojčata, Aneška a Matěj Holanovi ze Dvora Králové nad Labem, oba vynikající sportovci, tak si budeme dál povídat za chvilku po písničce.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, našimi ranními hosty jsou dnes dvojčata Aneška a Matěj Holanovi ze Dvora Králové nad Labem, oba vynikající sportovci ze Sokola Dvůr Králové, kteří se věnují hlavně teda šplhu na laně, gymnastice, atletice, oba jsou oceněnými sportovci roku ve Dvoře Králové, Aneška je navíc rekordmanka, když se jí teda letos v červnu jako první ženě na světě povedlo vyšplhat na laně bez přírazu, to znamená jenom rukama, jak jsme si už popsali, do výšky 14 metrů, což se teda žádné ženě předtím opravdu nepovedlo ani v Česku, ani na světě. Aneška vytvořila nejenom tedy český, ale i světový rekord v čase 32,88 setin sekundy. No ale věnujete se taky závodům OCR? Oba dva?
1: Já teda víc. Matěj se věnoval, když byl menší, ale potom ho teda víc asi nadchla všestranná.
2: Ano, tak já teď vlastně dělám ten šplh, gymnastiku, atletiku a plavání a to všechno se jmenuje všestrannost sokolská a v tom já teď vlastně závodím nejvíc asi.
0: Klidně, Matěj, můžeš říct taky svoje úspěchy, protože to mě zajímá
2: tak,
0: taky.
2: Minulý rok jsem se stal vícemistrem republiky v té všestrannosti, takže to je dobrý úspěch. Super. A tento rok zase trénu a doufám, že stanu mistrem České republiky v této všestrannosti.
0: Už to bude brzo?
2: Bude to...
0: Ten pokus o to?
2: Bude to v červnu, vlastně se koná finále všestrannosti, ještě bude mít krajské kolo u nás, kde se nominuju vlastně na tu republiku.
0: No a Aneška teda se stala teď vlastně i mistryní světa, jo, v extrémním překážkovém závodu OCR. Je to tedy na 400 metrů, takže další fantastický úspěch. Můžeme to popsat, jako co to jsou ty závody OCR? Já jsem tady říkal, že to je něco jako Gladiator Race.
1: Určitě, ano. Gladiator Race je vlastně největší jakoby značka tady toho sportu. V Česku je nejvíc rozšířena, potom ještě ve světě je rozšířený Spartan Race a spoustu dalších závodů, který si můžete i vy vyzkoušet, není to jenom jako přímo pro závodníky. A je to o tom, že se tam vlastně běží a na té trati je asi 20 až 40 překážek, buď ručkovacích, balančních, nebo jenom překonávání nějaký zdi, cokoliv. Může tam být i třeba bláto, voda, to záleží na tom závodu. A je to hodně teda i silový, někdy i na hlavu, může tam být jako něco, co musíte vymyslet, jak to přijdete a tak. Ale záleží na jaký úrovni tohohle závodu jste, takže.
0: No a ty jsi tedy mistryní světa teď aktuálně?
1: Ano, teďka jsme byli v Irsku a tam jsem se stala mistryní světa na 400 metrů.
0: Super, tak i k tomu musíme blahopřát, jako kdo to může zase říct, že jednak světovou rekordmankou a potom taky mistryní světa v 16 letech.
1: Ano.
0: To je neskutečný.
1: Ještě jsem tam teda běžela 3 kilometry a tam jsem skončila třetí, takže třetí. Druhá více mistryně.
0: A to bylo teda v Irsku?
1: Ano.
0: Jak jste si to tam užili, kromě závodění? Jako,
1: tak
0: měli jste čas
1: je,
0: i na něco jiného?
1: Že my jsme tam měli celá rodina a přišli jsme si to tam taky užít. Koukli jsme se do Dublinu, Limeriku, úplně všude. Procestovali jsme to tam trošku, takže to bylo super. A mě vlastně strašně baví, že kdykoliv jedeme na tyhle závody, tak to není jen o těch závodech a můžeme si prostě procestovat takhle celý svět.
2: Tak já vlastně díky Anešce a díky jim úspěchům já se dostanu na místa, kam bych se asi nikdy nedostal. Teď do toho Irska i v Itálii jsme díky Anešce byli, takže já to mám jako dovolenou jakoby a fotím, natáčím, takže...
1: Matěj je vlastně můj fotograf teďka.
0: Manažer taky jsem si trošku tak všimnul.
1: Ano, taky mě teda teďka trénuje na špoch trošku, takže mě pomáhá v tom.
2: Ano, snažím se pomoct, ať dosáhneme dobrých úspěchů v tom šplhu.
0: A měli jste to takhle od malička, tak o dvojčatek se říká, jako že si rozumí ještě mnohem víc než normální sourozenci.
1: Já bych neřekla, že jsme se takhle pomáhali, když jsme byli malí, ale jakoby, nevím...
2: Teď už ano, ale když jsme byli menší, tak jsme spíš proti sobě závodili, snažili bychom
0: jako, být jako lepší, jo?
2: Lepší než
1: jako,
2: ten druhej.
1: Akorát takže. Teda jako naštěstí, on je kluk, já jsem holka, takže jsme byli vždycky v jiných kategoriích, věděli jsme, že každý má jiný fyzický prostě přednosti, takže to bylo dobrý.
0: Kdo vás přived ke sportu?
1: Náš tatínek vlastně, my jsme už od malička dělali tu všestrannost a přived nás úplně ke všem sportům, mohli jsme si vyzkoušet úplně všechno, aby jsme si vybrali, co chceme a co nás baví.
2: A ještě jako malí jsme jezdili na kole, potom jsme zkoušeli i triatlon jsme jednou dělali a duatlon jsme běželi, takže všechno jsme vyzkoušeli a myslím, že jsme zůstali u toho nejlepšího pro nás.
0: Jo. Co vás čeká teď v nejbližší době, na co se připravujete, chystáte? Protože vím, že výzvy jsou před vámi teď těsně zase další
1: tak,
0: velké.
1: My se teďka vlastně oba dva připravujeme na mistrovství České republiky ve šplhu, který se koná
2: v Pardubicích.
1: V
2: obchodním centru.
1: Ano, takže se můžete klidně přijít kouknout, je to normálně veřejný. Šplhá se tam teda 4,5 a 8 metrů.
0: A to je teď někdy?
2: To bude 16. listopadu, pokud se nepletu. Mm-hmm. A normálně myslím, že to je velice atraktivní sport pro diváky, že už ty muži, ty tam šplhají neskutečný.
1: Pestrika.
2: Jako, ano, pestrička. Neskutečný jako, výsledky tam mají, takže podívaná to je krásná podle mě. A ještě v tom obchoďáku, takže to je
3: super.
2: Hezký.
3: Super.
1: A já se teda ještě potom připravuju na mistrovství Evropy ninja, což je vlastně OCR bez běhu. Je to hodně lítání, překážky, jestli znáte Ninja Warrior z Ameriky, ale teda není to moje hlavní disciplína, takže já se to jdu prostě vyzkoušet. Je to poprvé v Česku, takže v Plzni taky se můžete jí přijít podívat.
0: No, vy jste oba vlastně takový ninjové trošku, ne?
1: No, záleží v jakém pojmu, ale asi ano.
0: Tak já jenom připomenu, že našimi hosty byly dvojčata Aneška a Matěj Holanovi ze Dvora Králové nad Labem. Oba vynikající sportovci, Aneška teď rekordmanka v atenském šplhu a mistrně světa v extrémních překážkových závodech OCR na 400 metrů. Tak k tomu ještě jednou moc blahopřejeme a držíme palce samozřejmě vám oběma do těch dalších velkých sportovních výzev, které vás čekají. A těším se, že se zase tady potkáme, až se vám něco buď jednomu nebo druhému hezkého povede, parádního.
1: Tak děkujeme.
0: Díky. Naschledanou. Mějte se moc hezky. Tak a loučí se i Jakub Šmit z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. To je všechno z našeho dnešního ranního vysílání. Už za chviličku budeme pokračovat svátečním habadějem s Pavlou Kindernajovou, takže ať se vám dál naše vysílání hezky poslouchá. A já se těším zítra. Naschledanou.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 28. září na náš statek ve Svobodných dvorech u Hradce Králové. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma, brambory k uskladnění, jablka, česnek, cibuli a výborné zabíjačkové produkty. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přejte si pro krouhané zelí a další dobroty. Těším se na vás.
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Zvyšování daní se podle ministryně financí Schillerové nevyhneme. Vidra říční stále způsobuje rybářům milionové škody. V Janských Lázních dnes můžou lidé ochutnávat kulinářské speciality a teploty vystoupají na 23 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Tomáš Mysliveček. Kvůli zlepšení stavu státních financí připravuje ministerstvo zvýšení některých daní. V České televizi to včera potvrdila ministryně financí Alena Schillerová.
4: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme, to říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím, to znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
3: Ministerstvo také zvažuje zdanění investičních bytů a některých návykových látek a v úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní, řekla Schillerová. Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle ní mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů stojí, že zvyšovat daně nechce. Zlepšit státní finance měl důslednější výběr daní, potírání šedé ekonomiky a úspory na provozu státních institucí. Královéhradecký kraj vyplatil v letošním roce rybníkářům a rybářským spolkům na náhradách za škody způsobené vidrou říční přes 1,5 milionu korun. Škody evidují chovatelé ve všech okresech.
5: Krajský úřad letos schválil a vyplatil necelé 30 žádostí za škody na rybích osádkách. Přes milion korun z celkové sumy putoval rybářům jako doplatek za škody z loňského podzimu a zimy. Zbylých zhruba 500 000 korun tvoří náhrady za škody vzniklé v letošním roce. Mezi největší příjemce kompenzací patří rybářství na Královéhradecku a na Rychnovsku. Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Janské Lázně připravili pro návštěvníky poslední venkovní akci letošní sezony. Od 10 do 18 hodin bude na lázeňské kolonádě kulinářský den. Jeho program přibližuje organizátorka Irena Korytářová.
6: Oblíbenou součástí programu je vaření šéfkuchaře Radka Pálky. Budou to pokrmy z jednoho hrnce z klasických českých potravin. Dále nám na pódiu zahrají kapela Šlapeťáci a kapela Filoména. Řidiči mohou využít odstavné parkoviště. Sport.
3: Čeští fotbalisté po prohře v Lize národů s Chorvatskem trénovali před vlastními fanoušky. Na otevřenou přípravu dorazilo několik desítek lidí, kteří vyhráli vstup na trénink díky reprezentační soutěži. Brankář Lukáš Horníček k tomu říká.
7: Hrozně, to bylo příjemný. Fanoušci sem přijeli s tím, že se nás chtěli vidět, aby se hezky ukázali a zároveň byli hodně pozitivní a zatleskali nám a byli milí, takže my to bereme pozitivně.
3: České fotbalisty čeká v úterý druhé domácí utkání v elitní skupině Ligy národů. V Edenu přivítají Anglii.
2: Počasí.
3: Dnes bude jasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17, vítr povane mírný jihovýchodní a biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Hradci Králové je tento týden kvůli stavebním pracím mezi místními částmi Pouchov a Rusek uzavřena silnice Jaroměřská. Objízdná trasa je značená.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: 4 minuty po 9 hodině, dobré dopoledne, už přejeme, je pondělí 28. září, no a čas po 9 hodině, takže vítáme u svátečního Habaděje. Dnes na svatého Václava odstartujeme speciální týdenní sérii. Bezmála půl století měl totiž u nás v kraji svůj druhý domov, jak všichni víme, prezident Václav Havel. Hrádeček u Trutnova, vznik Charty 77 i práce v trutnovském pivovaru. Ode dneška až do pátku budeme připomínat nezaměnitelné stopy Václava Havla v našem regionu. A co nás čeká dál? Za chvíli představíme muže, který obdělává pole čistě pro radost. Chová zvířata a když na to přijde, umí si sednout i ke kolovrátku. Láďa Hruška pak poradí, co na záhoně s rajčaty, která ne a nesčervenat. A po 11. hodině otevřeme příběhy z kostí s antropoložkou Marcelou Erbanovou. Zjistíme, co o nás naše kostra prozradí i po tisíci letech. A jestli se v 10. století žilo lépe než dnes. Budeme rádi, když vám dnešní sváteční vysílání přinese užitek, pohodu i radost. Pěkný poslech.

Zaregistrovali jste včera tu nádhernou vlnu radosti a hrdosti, která prosvištěla celým Českem. Naše tenistky po 8 letech znovu ovládly svět. V Číně vyhrály prestižní pohár Billie Jean Kingové, Linda Nosková, Karolína Muchová předvedly na kurtu neskutečné věci. No a kapitánka Bára Strýcová. Bylo cítit, jak celý tým táhla obrovským srdcem a energií. Pro Česko připomeňme 12. titul v historii. Říkala jsem si, jak málo nám chybí, abychom v historických tabulkách trhli i Ameriku. Věřím, že se to povede. No, většinu lidí ten úspěch úplně pohltil. Dramatik David Drábek třeba psal z dovolené, jak na obří zámořské lodi po vítězném matchballu tropili s mámou obrovský virval a bengál. Gratulace ty pršely i ze Slovenska, kdy sousedé přiznávali, že nám tu naši zlatou tenisovou generaci tak trochu závidí, i když samozřejmě i přejí. No a nás na východě Čech může těšit, že na tomhle světovém triumfu máme i naši hradeckou stopu. Rodačka z Hradce Králové Kateřina Siňaková se sice ve finále na kurt ani nedostala, protože to holky vybojovaly ještě před ní, ale pro celý tým byla pochopitelně obrovskou oporou, protože když víte, že máte za zády nejlepší deblistku, tak prostě se hraje lépe. A Katka samozřejmě slaví s nimi, jak bylo vidět ve všech záběrech, které kde byly k dispozici. Dnes máme svátek svatého Václava, den české státnosti, tak myslím, že je moc pěkné vidět, že umíme být soudržní, radovat se a být na naše lidi ve světě hrdí. Tak pokud to jen trošku jde, pojďme si i ten dnešní sváteční den užít ve stejně vítězné a dobré náladě, jakou nám tenistky včera nadělily.

Když dohrávají tóny této písničky a venku je poklidné sváteční dopoledne, možná málo kdo z nás pomyslí na to, že pro spoustu lidí žádné volno neexistuje. Zemědělci a všichni, kdo se starají o půdu a o zvířata, mají i přes svátky plno práce. Minulý týden jsme v našem vysílání mluvili i s Jiřím Černým, předsedou krajské agrární komory, o tom, jak náročné to dneska je s rozmary počasí, s cenami pohonných hmot a s tou neustálou nejistotou, kdy lidem v tomto odvětví občas nezbývá, než se za úrodu modlit. Čas k nadechnutí přichází vlastně jen v jediném zimním měsíci. Často přemýšlím nad tím, jestli si ještě umíme vůbec vážit z toho, jak moc je pro nás půda a to poctivé hospodaření důležité. Doby, kdy byl největším boháčem na vsi ten s největším polem, ty jsou asi pryč, ale zdá se, že v nás zase možná pomalu sílí takovéto vědomí, co všechno zemědělcům dlužíme. A že vedle velkých podniků máme v kraji i spoustu srdcařů, kteří nehospodaří pro zisk, ale protože jim to dává hluboký smysl. Při oslavách

0: Vždy jsem jednoho takového člověka zastihla, seděl za kolovrátkem a ne, rozhovor jsem netočila s Přadlenou, ale...
1: Přadláka.
0: Přadláka, muž za kolovrátkem, je to raritní záležitost.
1: Myslím si, že v Čechách je to docela raritní záležitost. Ano.
0: Jak dlouho se tomu věnujete?
1: Já asi 12 roků.
0: A jméno vaše můžu poprosit?
1: Pavel, jsem od Náchoda.
0: Dá se tím uživit předením, nebo je to pro zábavu?
1: Ne, nedá se tím uživit, nebo já to neumím, takže je to pro mě jenom pro zábavu. Zpracovávám vlnu ze svých ovcí.
0: Ze svých, takže jo. Jste statkář.
1: Málo statkář, mám 5 oveček teďka. Ovce si stříhám a potom, co vlnu vyperu, tak ji spřádám a buď pletu nebo tkám nějaké látky nebo svetry, čepice a tak podobně.
0: No, máte tady i barevné, takže si to umíte i nabarvit všechno.
1: Jo, určitě. Barvím si vlnu taky sám. Buď chemické, nebo nějakýma přírodníma barvivama, který teďka zrovna je pěkná sezóna, že se dají sbírat různý květoucí květiny, anebo nějaký listí ze stromů, nebo plody stromů, který barví do různých barev.
0: Jak vás to napadlo?
1: Vlastně jsem nejdřív začal chovat ovce a ty se musí každý rok stříhat. Nevěděl jsem, co s tou vlnou, tak jsem si řekl, že ji začnu zpracovávat. Pak jsem se naučil přijít na kolovrátku a potom, jak člověku začnou přibývat příze, tak přemýšlí, co s tím udělá dál. A tak jsem se dostal i ke tkaní a pletení.
0: No ale proč jste začal chovat ovce? Nějaký ten impuls tam musel být, že se budete věnovat zemědělství?
1: Mám vystudovanou zemědělskou školu. A i proto, že jsem měl malý pozemek a nebyl vhodný na chov většího dobytka nebo koní, takže jsem se dal na ovce.
0: Takže kromě ovcí, co tam ještě máte? Nějakou rostlinnou výrobu taky?
1: Ovoce a pár slepic.
0: Co na to vaše okolí? Co na to říkají přátelé, rodina?
1: Myslím si, že to docela vítají. Rodina někdy ano, někdy ne, protože někdy to zabere hodně času, ale vždycky je dobrý mít domácí potraviny a výrobky, které zahřejou.
0: Nás poslouchá spousta lidí, kteří milují přírodu a jsou to zahrádkáři. Doporučil byste to každému, nějaké to malé zvířátko a zkrátka tu soběstačnost, nebo je to příliš náročné a bez toho vašeho vzdělání se to neobejde?
1: Myslím si, že se to obejde i bez vzdělání, ale když má člověk zvířata, tak se o ně musí starat denně. Nemůže odjet nikam, aniž by měl nějakýho pomocníka, který by se o to postaral. Takže je to určitě závazek. Ale myslím si, že se dá nastavit takovýhle hospodářství, aby to nebylo extrémně náročný a zvládne to vlastně každý.
0: Co se snažíte říct předat lidem, kteří přijdou za vámi?
1: My se snažíme ukázat jim, že vlna je důležitá a protože ji tady máme, tak je fajn ji zpracovávat a nějakým způsobem využít a nepoužívat umělá vlákna. Snažíme se jim i říct, že ta vlna má vlastnosti, které za to stojí.
0: Říká Pavel Hejčl od Náchoda.
1: Jo, z Náchoda, od Náchoda.
0: Děkuju a hodně štěstí.
1: Taky, taky, hezký den.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: země.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných návratech.

0: To byl Stevie Wonder ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové s La Kaladba z roku 1985, která se zapsala do hudební historie absolutním rekordem, protože jako vůbec první skladba dokázala současně ovládnout 5 různých žebříčků. Od popu přes R&B až po taneční hitparádu. Takže osvěžující melodie se začátkem podzimu. Podzim nám zaklepal na dveře, ranní mrazíky straší, možná na nejedné zahrádce a na keřích zbyla spousta zelených rajčat, která ne a ne zčervenat. Co s nimi? Vyhodit je, to by byl samozřejmě hřích, ale my tady naštěstí máme i našeho kutila a gurmána Láďu Hrušku a jeho dnešní dobrou radu.
1: Ta první je pro ty, kteří chtějí mít rajčátka klasicky červená a sladká. Zapomeňte na parapet, tam na podzim sluníčko moc nehřeje. Udělejte jim raději pohodlí. Natrhejte je, dejte je do papírové krabice nebo sáčku a teď pozor, přihoďte k nim jedno zralé jablko nebo banán. Tohle ovoce totiž vylučuje etylén, což je takový přírodní urychlovač zrání. Krabice zavřete, nechte ve tmě a teple a za pár dní má červeno, jako v létě. A pro ty, co neradi čekají, mám druhý tip. Udělejte si z polozralých rajčat božskou čalamádu nebo zelený kečup. Stačí rajčata povařit s cibulkou, octem, cukrem a kořením a máte parádní přílohu k masu za pár kaček. Jen jeste úplně syrová. To by našemu zažívání neudělalo dobře. Naslyšenou zase příště se těší Láďa Hruška.

0: Jsme Český rozhlas Hradec Králové a tento týden se spolu s vámi budeme vydávat po stopách Václava Havla u nás v kraji. Od pondělí do pátku vám vždy nabídneme jedno připomenutí postavené na jednom konkrétním otisku života Václava Havla na východě Čech. No a začneme místem, které bývalý prezident považoval za svůj druhý domov. V roce 1967 si s manželkou Olgou koupili nedaleko Trutnova na inzerát schátralou chalupu v Hrádečku u Vlčic.
1: Pěkně vás vítám na Hrádečku, což cítím jako takový svůj existenciální domov. Máme to už skoro 40 let a byla to taková zvícenínka, jsme to zařizovali a mnoho věcí jsem to prožil.
2: Technicky poněkud horší, za to však zcela autentická je nahrávka z roku 2005, na které Václav Havel vítá před svou chalupou filmový štáb, který s ním přijel natáčet záběry pro projekt Největší Čech.
1: Tady se ocitáme v chalupě, tady vstupujeme do hlavní místnosti. Tady bylo na tom Hrádečku až 150 lidí, když tady byly undergroundové koncerty a mnoho to zažilo ten dům. No, všechno jsme to budovali někdy počátkem 70. let, to byla to opravdu zřícenínka.
2: Rozpadající se venkovské stavení, stojící u jedné z prudkých serpentin na silnici mezi Vlčicemi a Mladými Buky, si Václav a Olga Havlovi koupili v roce 1967. Nešli do neznámého prostředí. V sousedství už chalupařil divadelní režisér a Havlův přítel Andrej Krop.
3: Za disidentských časů to byl vlastně svobodomyslný prostor, kde se sjížděli kamarádi z Prahy. Undergroundový koncerty tady byly u Vaška ve Stodole. Já jsem tady mýval zase takový jako divadelní věci. Olženy narozeniny se tady slavili, Olgy Havlový. Tady se žilo velmi svobodně. Tady to byl takový prostor, který byl teda obehnán samozřejmě hlídkami.
2: Hlídky, o kterých mluví režisér Andrej Krop, byli za komunistického režimu trvalou součástí disidentského života na Hrádečku. Havlova chalupa byla pod nepřetržitým dozorem veřejné a státní bezpečnosti.
4: Oni nemohli stát pořád venku, v tom nečase, nebo v zimě, nebo podobně, takže tam měli takovou maringotku proti nám v zatáčce, kde vždycky jeden odpočíval a druhý chodil kolem domu a hlídal. A posléze se jim i to zřejmě zdálo být málo komfortní, tak vybudovali na protilehlé straně takovou chatu a tam bydlí dneska moje ochránka a ta chata se tam některak zvlášť nehodí do toho údolí. Ona byla postavena jako dvojúčelová. Pod záminkou mého hlídání tam měli policajti jakýsi abštaj.
2: Bez ohledu na stálý policejní dozor byl Hrádeček pro Havla po Praze jeho skutečný druhý domov. A například Vánoce trávil se svou první ženou Olgou právě tam.
5: Já hlavně vzpomínám na vánoční pobyty na Hrádečku. Tam jsme odjížděli už tak 14 dní před Vánocem a je zajímavý, že několik let za sebou padal na Štědrý den sníh, odpoledne začal padat. Václav šel pro stromeček do lesa, zdobil ho a já byla v kuchyni a vařila jsem a měli jsme zapálený oheň v krbu a v kuchyni na kamnech se prostě smažilo a peklo. Myslím si, že to bylo takové, když mnohdy za okny stála policie, tak přesto jsme si to nenechali narušit a že jsme trávili Vánoce velice pěkně.
2: Na Hrádeček jezdil Václav Havel téměř 45 let a 18. prosince v roce 2011 tam také zemřel. Od té doby hoří v zatáčce v lesní stráně nepřetržitě svíčky, které tam lidé přichází z piety zapalovat. Zítra nabídneme záznam zvláštního setkání, kdy se u Hrádečku potkali se svíčkou v ruce bývalý disident a bývalý policista. David Macháček, Český rozhlas. The breathless drive.

Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v ranní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Blíží se 10. hodina, my vás zdravíme z dopoledního Habaděje všude, kde posloucháte. Pokud dnes trávíte sváteční pondělí v pohybu, možná jste právě ve Smetanových sadech v Hořicích, kde startuje už 9. ročník charitativního běhu pro Klokan. Právě teď tam vrcholí přípravy dětských závodů i rodinných štafet a za chvíli se na trať vydají i ti nejsilnější na 10 kilometrů. Pokud máte rádi sport a výzvy, určitě ale dál zůstaňte i s naším vysíláním Českého rozhlasu Hradec Králové, protože po 13. hodině k rozhovoru s Oskarem Hesem dorazí chirurg Tomáš Šebek, který má k pohybu a extrémním výzvám taky neuvěřitelně blízko. Tady je malá ochutnávka jejich rozhovoru.
1: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
2: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián, je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitá ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal pro jít tím dětstvím prostě trošku jinak.
0: Pořad osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání po 13. hodině. Připomínám tedy, že hostem Oskara Hesse bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na trati mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí je dnes a zítra výluka. Nový most přes rychlostní silnici v Hodkovicích nad Mohelkou otevře v říjnu. Hradec Králové v hokejové extralize neuspěl v Plzni a teploty dnes vystoupají na 23 stupňů. U zpráv vás vítá Tomáš Mysliveček. Cestující mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí musí dnes a zítra počítat s možnými komplikacemi. Od 8.10 do 14.20 na trati nejezdí vlaky. Důvodem je podle webu Českých drah stavba stožárů. Všechny vlaky jsou nahrazeny autobusovou dopravou.
2: V Hradci Králové zastaví autobusy na zastávkách městské hromadné dopravy poblíž železničních stanic, v Blešně na zastávce u obecního úřadu a v Petrovicích u hlavní silnice. V Třebechovicích pod Orebem a v Týništi nad Orlicí mají autobusy stanoviště před nádražní budovou. Autobusy linky Z obsluhují všechny zastávky, linka R nikde nestaví a zajišťuje návaznost na spěšné vlaky. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Práce na stavbě nového mostu přes silnici 1/35 v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku se blíží ke konci. Původní most nechalo ředitelství silnic a dálnic kvůli špatnému stavu zbourat. Opravit ho nebylo podle silničářů ekonomicky výhodné. Nový most za zhruba 75 milionů korun by měl pro řidiče otevřít v řádu několika týdnů, říká ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
3: Předpokládaný termín je do té půlky října. 8. října tam máme prohlídku s úřadem a pokud nebudou shledány, jakože by neměly být žádné závady, tak počítáme, že v řádech krátkých dnů vydají povolení k předčasnému užívání a bez odkladu provoz pustíme.
0: Rusko podle Kai Kalasové plánuje v Evropě další sabotáže. Šéfka unijní diplomacie to řekla s odvoláním na zpravodajské informace. Podle Kalasové je cílem sabotáží ze strany Ruska hlavně rozdělovat evropskou společnost ohledně pomoci pro Kyjev. Situace na Ukrajině je taky tématem dnešního jednání ministrů obrany v Bruselu. Budou se zabývat taky zprávou o obranné připravenosti, kterou vypracovala Evropská obranná agentura. Uvádí, že 27 nezbrojí dostatečně efektivně. Sport. Hokejisté Hradce Králové neuspěli v Plzni, kde si připsali prohru 1-2. Mountfields tak ztratil třetí z pěti dosavadních extraligových duelů sezóny. Utkání hodnotí útočník William Čacho, který připravil jediný gol východočechů pro spoluhráče Neno Nena.
4: Myslím si, že jsme opět neodohrali zlý zápas, šance jsme tam mali, Plzeň výborně bránila, škoda asi presiloviek, my jsme si aj vytvorili tlak a vlastně potom prišla presilovka, nepadlo nám to tam, takže asi to je ten hlavný dôvod, ale prostě Plzeň bola asi o gol lepšia a preto vyhrala.
0: Zítra v 18 hodin Hradec na svém ledě přivítá pražskou Spartu.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17, vítr fouká mírný jihovýchodní a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Jičínsku počítejte s uzavírkou silnice mezi obcemi Holovousy a Domoslavice a také mezi Bílskem u Hořic a Malým Bílskem. Důvodem je stavba dálnice D35. Značky vás navedou na objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Taky máte okna do kořán, slunce už začíná trochu hřát, teploty stoupají, víc o tom budeme mluvit s Jaroslavem Tučkem, meteorologem, už za malou chvíli ve vysílání. S dětmi se ale vydáme i do jeskyně a v soutěži se dnes zaměříme na jídlo. Jestli si dáváte něco dobrého, svátečního, upekli jste, navařili, no jsem zvědavá, jaké chutě nám dnes budete dělat ve Věřte, nevěřte, po půl jedenácté.

Když se dnes podíváme z okna, slunce nám dává jasně najevo, že měsíc září ještě tady nekončí a nabízí nádherné babí léto. U nás v Polabí jsou stromy pořád ještě krásně zelené, listí pevně drží, zdá se. Prostě ideální čas určitě i vyrazit někam ven, pokud zdraví dovolí. Mnozí jste z toho ale každopádně využili už během včerejší neděle těch možností procházek. Možná jste navštívili některý z hradů zámků, které otevřely svoje brány zdarma, nebo jste si dopřáli procházku, ale na Trutnovsku, tam se určitě i včera koukalo hlavně k nebi, protože nedělní odpoledne na letišti ve Volanově patřilo tradiční drakiádě. Louka tam byla plná pobíhajících dětí, v teplém větru se napínaly provázky a nad hlavami se vznášely desítky barevných draků. Někteří drželi nahoře s přehledem, jiní prý potřebovali trochu přemlouvání, ale ta radost ze slunečného odpoledne byla obrovská, jak dokazují i fotografie, které zveřejnili Trutnovinky. Takže možná se dnes na svatého Václava budete chtít k pobíhajícím dětem na čerstvém vzduchu taky přidat. Ať už plánujete cokoliv, ať vám to vyjde. No a děti my pustíme k mikrofonu taky ve vysílání už za chvíli.

0: Před 10 lety, právě 28. září, potvrdili badatelé česko-polské expedice, že hranická propast na Přerovsku s hloubkou 404 metry pod hladinou vody je nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Nutno dodat, že pozdější výzkum za pomoci robota naměřenou hloubku ještě překonal s výsledkem 450 metrů. Takže teď vzhůru do jeskyně, tedy té pomyslné, s dětmi a taky Terezou Brázdovou.
1: Co je jeskyně?
2: Jeskyně je z kamenůk.
3: Jeskyně je taková věc, kde je tma.
2: A tam můžou být i medvědi. Zvířata tam jsou.
1: Jenom medvědi?
2: I netopíři. Tam můžou být i blouci.
1: A žili v jeskyních třeba někdy lidé?
2: Pasověky.
1: A nebyla mi tam zima?
2: Kdy tam objevili oheň.
1: Báli byste se sami v jeskyni?
2: Jo.
4: Jo.
2: Já bych sem si vezmu lampičku.
1: A jsou lidé, kteří ty jeskyně prozkoumávají třeba?
2: Můžou být.
1: A jak to dělají?
2: Vemou si batelku a svítějí se na to.
1: A jak ta jeskyně může být hluboká?
2: Hodně.
5: A můžou tam být pasti a díly.
1: Ale bydlet byste tam nechtěli, co?
2: Ne, tak ne. To teda ne.
6: A takhle to vidíme my.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: A na koho se můžete těšit? Po 10. hodině budou našimi hosty herečka Jitka Sedláčková a restauratér Pavel Tepfr. A po 11. hodině muži roku Jakub Bolek, David Ryba a také prezident soutěže muž roku David Novotný.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ano, počasí pro náš Královéhradecký kraj s detaily teď s meteorologem Jaroslavem Tučkem. Pane Tučku, krásné dopoledne sváteční.
2: Pěkné dopoledne.
1: Nefoukalo přes noc trošku víc? Ne.
2: Ani ne.
1: No já se ptám proto, protože když jsem přicházela do rozhlasu, tak máme vlajku namotanou na té tyči, na tom stožáru, klín modrý není vidět. Vypadá to, že nám tady visí polská vlajka, ale bojím se to upravit, abych nevypadla z okna, tak to nechám radši na Markovi. Proto jsem se ptala na ten vítr. Té vlajce stačí očividně málo a foukat už nebude vůbec, nebo co je před námi?
2: No, bude foukat trošičku, dneska to ještě až takové nebude, ale až ve středu a ve čtvrtek bude trošku víc foukat. Ale zase žádné extrémy to nebudou. Dnešek bude nádherný den, vymalovaný, jasná obloha, slunce bude svítit, teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 14 až 17 a ten zmiňovaný vítr bude foukat od jeho východu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tak to je příjemný takový větřík pofukující, máme krásné babí léto, budeme v tomto duchu pokračovat i v těch následujících dnech.
2: Určitě ještě i zítra. Noc by měla být opět bez mraku, výjimečně se může udělat někdy nějaká mlha. No a ty teploty se budou pohybovat nejčastěji od 9 do 6. No to bude široký spektrum teplot od 11 stupňů až do 1 stupně, ale nejčastěji od 9 do 6. Vypíchnu zase Broumovsko, tam ty teploty budou kolem 3 stupňů Celsia. Vítr jenom slabý od jeho východu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. No a zítra přes den zase jasno, po ránu výjimečně mlha, maximální teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 13 až 16 a vítr mírný od jeho východu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: No vyplatí se být otužilý v těchto dnech, vidíte, já jsem si říkala, kraťásky bych si ráno vzala nebo nějaké šatičky, ale ráno je to zkrátka chladnější, tak člověk úplně neví. No ale je to, jak jsem říkala, krásné počasí, tak máte okna do kořán, pane Tučku, přes svátek u vás?
2: Určitě, otevříno.
1: Tak i vám hodně radosti do toho dnešního dne. Mějte se hezky a děkujeme za předpověď.
2: Krásný den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Jen

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Tak jedeme dál, jsme Český rozhlas Hradec Králové, jsme rádi, že jste s námi, přejeme krásné sváteční dopoledne. Nejen o víkendu se rádi odměňujeme dobrým jídlem, poctivé pečení k českému podzimu rozhodně taky patří, možná i k tomu svátečnímu času. O chlebu, buchtách, toho víme opravdu hodně, ale zkusíme si, jestli znáte i tajné triky našich babiček, prababiček a zahrajeme si ve našem dopoledním Věřte, nevěřte. Tentokrát si zahrajeme o knihu pro malé čtenáře. Kniha se jmenuje Koníček Nikoušek a je to příběh skutečného koně. Říkanky po naučení, zajímavosti, omalovánky, tvoření, fotografie od Lucie Frintové. Takže pokud máte malé děti, vnoučata, tak možná budete chtít získat tuto pěknou knihu.
1: Věřte, nevěřte.
0: O jedné vůňavé podzimní akci v naší přírodě si v závěru určitě soutěže řekneme více, ale teď ta informace, která nemusí být pravdivá, jak určitě víte a jak to v té naší dopolední soutěži bývá. Takže poslouchejte, tvrdím tentokrát, že když naši předci pekli chleba nebo buchty v tradiční venkovní kamenné peci, tak je pekli nad hořícím dřívím, že z pečivo z pece vyndávali ve chvíli, kdy oheň dohořel. Oheň je nezbytná součást pečení ve venkovní peci. Je to pravda, nebo je to trošku jinak?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak zkusíme, kdo se k nám dovolal jako první. Vítejte, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, tady Elena od Nového Bydžova a já vám dneska nevěřím.
0: Nevěříte, paní Eleno? Ne. Vy pečete, máte venkovní pec doma?
2: Ne, určitě nemám, ale myslím si, že by se to asi nad tím přímým ohněm spálilo, tak tomu nevěřím.
0: Tak nějaká kovová deska, zase bez ohně nebude teplo v peci?
2: No, je to pravda, ale prostě nevěřím.
0: Nezdá se vám, to máte něco dobrého přes sváteční den, paní Eleno?
2: No, zatím přemýšlím, co uvařím, ale mám tady výborný koláč borůvkovo-rybízovej, tak na tom si teď pochutnávám ke kafičku a jinak si udělám asi nějaký kuřátko, možná nějaký houby k tomu a zeleninu.
0: Je, ať vám chutná, no ty houby, to je teď záležitost těchto dnů, vidíte, ale i ten koláč dělala jste nám chutě. Mějte se krásně, hezký den, nashledanou. Další z vás tady u nás, vítejte, dobrý den.
3: Michal, dobrý den.
0: Muže tady máme v soutěži. Pane Michale, vítejte. Co vy na tom? Oheň a když dohořel, vyndávali.
3: Ne. Rozpálí se pec, pak se vymete a pak na tom horkým kamení se to peče.
0: Vy jste pekář, pane Michale?
3: Ne, sleduju to a ochudnal jsem ho.
0: A kde jste byl? Kde jste byl? Na jaké akci?
3: No, teď si zrovna nespomínám, ale v televizi je to každou chvíli.
0: V televizi, takže sledujete rád dokumenty. No a přiložíte občas ruku k dílu, že něco uvaříte, napečete, nebo se necháte hostit raději?
3: No, rozká jest a dobře namazat a sníst. Když je dobrý, tak se může jít suchej.
0: Taková ta konečná fáze je vám nejbližší, že někdo jiný navaří, napeče a vy pak pochválíte. To je také důležité.
3: Ne, tak řekněme prostřední fáze, konečná fáze je zalehnutí a trávení, to nemusím.
0: Dobře, to máte zařízené a vymyšlené. Mějte se krásně, nashledanou.
3: Krásně se smějete, děkuju moc.
0: Nashledanou. A do třetice, kdo je s námi? Dobrý den.
4: Dobrý den, Standa Zemník vás.
0: Může druhého? Ano, no povídejte, pane Stando.
4: A já bych tomu věřil, protože v Turecku nebo někde v Africe to pečou na ohni takový placky.
0: Že to jde, vidíte.
4: A mají to na nějakým tálu plechovým nebo ne.
0: No takže věříte, že naše babičky a prababičky to také takto dělávali, že to zatopili.
4: No já myslím, že
0: v pravěku, jo. V pravěku? Daleko se dostáváme až do těch pravěkých časů. Co vy si vychutnáváte, pane Stando, přes ten sváteční čas? Máte něco dobrého?
4: Bramboráky.
0: Bramboráky. A máte u toho houby třeba, které zmiňovala paní Elena?
4: Houby nemám, i když houby mám, ale já nemusím houby.
0: Aha, takže bramboráky a klasicky z brambor nebo třeba nějaká cuketa do toho máte rád tradici.
4: Klasika.
0: Takže hodně česneku.
4: Děkuji za vyslechnutí, nashledanou.
0: My za zavolání, mějte se krásně, nashledanou. Další z vás samozřejmě můžete ještě zavolat, případně napsat do našeho vysílání na mailovou adresu studio. Hradec@rozhlas.cz. Jakže to s tím dnešním tvrzením vlastně je?

0: Koncerty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Ve sváteční den české státnosti budeme se šperkařem Jiřím Urbanem mapovat cesty královských korun a dalších klenotů. Jeho práce znají ve Vatikánu i na anglickém královském dvoře. Na sváteční královskou cestu vyrazíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

Máme tady vyhodnocení dopolední vonavé soutěže. Ptala jsem se vás, jestli se v tradiční venkovní peci peče chleba a buchty přímo nad hořícím dřívím a vyndávají se, až když oheň dohoří. Možná ta otázka, to tvrzení trošičku zapadlo, protože vy reagujete trošičku jinak. Paní Věra píše, že doma měli pec se rozpálí, vymete, pak se peče, koláče bývaly vynikající, chleb také. Krásný sváteční den přeje Věra, která věřila, ale popsala správně celý ten proces. Paní Hanka, budu věřit, pečení chleba se postupně vyvíjelo, postupy jsou různé, hlavně když chutná. My jsme včera měli s návštěvou malé Vánoce, řízky, bramborový salát. Na Vánoce to vyšperkujeme kaprem, přejeme všem dobrou chuť k svátečnímu obědu. No, přišlo nespočet dalších reakcí. Paní Jana také věřila. Paní Pavlína ta dokonce telefonovala z lesa, kde jsou s celou rodinou, asi v sluchátkách nás poslouchá, protože soutěže má ráda. A nevěřili tvrzení naopak pan Petr, Zdeňka, Lída, Líba, ani Kateřina a další a další. No, dnes to byla lež, i když trošku jste mě zvyklali s tím, že každá doba, každý vynález, ale v té tradiční venkovní peci, ještě jsem si včera ověřovala u pana Filipa, který slavnostně vždycky připravuje ty chleby na Šrámkově statku, tak v té venkovní peci se nikdy nepeče při hořícím ohni. Pec se nejprve několik hodin důkladně roztopí kvalitním dřevem, aby se rozžhavily ty její tlusté hliněné nebo kamenné stěny. Pak se celý oheň i s řezavými uhlíky a s popelem z pece úplně vymetou, jak jste někteří zmiňovali, no a teprve poté se do té čisté pece vsadí chleba nebo buchty a peče se výhradně sálavým teplem, které je naakumulováno z těch stěn. Takže výherce vybereme z někoho z vás, kdo jste tvrzení nevěřili. A dnes to bude pan Milan. Pan Milan, který ještě telefonoval, on se nedostal do vysílání, ale on nám vyprávěl vzpomínky na jeho babičku. Jeho babička, představte si, tu pec taky mívala a on vzpomínal, jak vždycky zadělávala v ošatkách ten chléb, jak to vonilo a jak ten chléb, jak jim vydržel celý měsíc. Ta pec už prý v sobě tuši unecha nic není, protože jeho táta ji nechal zbourat, ale ty vzpomínky rozhodně zůstaly. A pan Milan prý taky rád jezdí i na akce, kde tuto tradici ukazují. Na Šrámku vstatek už zmíněný v Pileticích. Tam to všem vřele doporučuje. Tak pane Milane, gratulujeme k výhře. Ale to poctivé pečení neuvidíte jen tady na Hradecku. Máme pro vás tip i do Horních Vlčkovic, kde právě dnes pořádají svatováclavské sousedské pečení. Postupně tam v tradiční venkovní peci předvedou pečení kváskového chlepa, křupavých housek, loupáků i voňavých honzových buchet. Takže můžete tam všechno čerstvé ochutnat, dát si k tomu i poctivé krkonožské kyselo, přes noc pečené vepřové maso nebo vlčkovické plněné perníkové srdce. No, chutě vám také uděláme z vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Kdo má náladu chuť, tak doporučujeme i výlet do Horních Vlčkovic.

Vláda se v tomto týdnu vrátí k regulaci ceny benzínu a nafty. Ceny jsou děsivé, určitě jste si na čerpacích stanicích všimli, no sledujeme ten vývoj a ve zprávách nabídneme podrobnosti. Po 11. hodině se pak můžete těšit na příběhy z kostí, bude u nás antropoložka Marcela Erbanová a při svátečním povídání necháme promlouvat právě kosti.

0: Agroservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
3: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Jedenáct hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Vláda se vrátí k regulaci cen benzínu a nafty. Cestující městskou hromadnou dopravou v Hradci Králové musí dnes počítat s omezeními na 12 linkách. Cyklista Vacek možná přijde o evropský šampionát a teploty vystoupají na 23 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré dopoledne. Od čtvrtka začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k ním přistoupil kvůli stále rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2,50 Kč na litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře také sníží spotřební daň na naftu. Česká asociace petrolejářského průmyslu upozorňuje, že situace se zásobou paliv je už teď napjatá. Opatření by podle mluvčího asociace Václava Louly mohlo zhoršit.
6: Akceptujeme toto rozhodnutí a k vyhodnocování máme určitý čas. Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
5: Opatření budou zatím platit do konce října. Vláda také rozhodla o uvalení mimořádné sektorové daně na rafinerie. Uplatňovat se bude v letošním a příštím roce. Uzavírka několika ulic v centru Hradce Králové dnes změnila trasu 12 linek městské hromadné dopravy. Důvodem je pořádání cyklistických závodů Gočárovy schody. Některé linky vynechávají zastávky Adalbertinum, Magistrát města, Zimní stadion, kampus UHK a Komenského a jezdí náhradní trasou. Zároveň je zřízená náhradní zastávka Soud před budovou hotelové školy v ulici Československé armády. Podrobné informace najdou cestující na webových stránkách Hradeckého dopravního podniku. V Pohoří na Rychnovsku vybudují nové multifunkční sportovní hřiště. Sportovní areál bude za tělocvičnou v centru obce a radnice za ní zaplatí víc než 9 milionů korun. Práce by měly začít ještě na podzim a hotovo má být do srpna příštího roku. Hřiště bude sloužit školám, místním spolkům i veřejnosti.
7: Sportovní areál nabídne například hřiště pro streetball, volejbal nebo tenis. Povrch bude z umělé trávy a areál doplní oplocení, osvětlení a výsledková tabule. Součástí bude také atletická dráha se 4 běžeckými dráhami a doskočištěm. Vedle sportoviště vznikne i nové dětské hřiště s herními prvky. Z Pohoří na Rychnovsku Jiří Hofmann, Český rozhlas. Sport.
5: Cyklista Matias Vacek spadl v závěrečném závodě mistrovství světa v Montrealu, zlomil si nos a přivodil odřeniny. Český jezdec tak možná přijde o evropský šampionát, který začíná v sobotu v Lublani. Záležet bude na dalším vyšetření, jak řekl Vacek ve videu na sociálních sítích cyklistického svazu.
8: Cítil jsem se dobře, všechno šlo podle plánu. Bohužel pak na těch odkruzích tak došlo k pádu a bohužel jsem skončil v nemocnici. Navštívím odborníka a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.
5: Závod nedokončili ani zbylí dva Češi, Jakub Otruba a Pavel Novák. Mistrem světa v silničním závodě se stal Američan Brandon McNulty, který vybojoval pro Spojené státy první medaili po 33 letech.
4: Počasí.
5: Dnes je jasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách bude maximálně 17, vítr fouká mírný jihovýchodní a biozátěž je na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Dvě osobní auta se srazila na křižovatce ulic Maxima Gorkého a na Struze v Trutnově. A možné zdržení čekejte na dálnici D35 mezi Litomyšlí a Svitavy. Na 192. kilometru ve směru na Olomouc stojí odstavený karavan s podvalem a na místě je policejní hlídka.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Právě v 11 hodin za námi, za chvíli už tady ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové nabídneme sváteční povídání. Dnes je den české státnosti, svátek svatého Václava. Většina z nás zná slavného knížete jako postavu z kronik nebo jako sochu na koni, jenomže jaký to byl člověk z masa a kostí. Už za chvíli i o něm si budeme povídat s antropoložkou z Univerzity Hradec Králové, s Marcelou Erbanovou. Mluvit budeme o vědě, která dokáže lidským kostem vrátit hlas a odhalit nečekané příběhy, tedy o svatém Václavovi i o našich předcích. Za 8 minut.
4: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Hezký sváteční den u poslechu Českého rozhlasu Hradec Králové přeje Pavla Kindernajová. Dnes je 28. září, den české státnosti a svátek svatého Václava. A všichni víme, že slavný kníže Václav z rodu Přemyslovců položil v 10. století základy našeho státu, diplomacie a taky vzdělanosti. Pro většinu z nás je ale stále postavou z kronik, obrazů nebo z té známé sochy na koni. My vám dnes proto o něm a o přemyslovských Čechách 10. století chceme vyprávět z pohledu vědy, z pohledu lidských kostí, které zemřelým dokáží vracet hlas. Ve studiu proto už vítám antropoložku z Univerzity Hradec Králové, paní Marcelu Erbanovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Když se řekne 28. září, co se jako první vybaví antropoložce?
1: No svatý Václav a jeho lebka, to určitě jako ten vizuál je s tím spojený a pak ty další věci, které na to navazují. Je to patron české země, je svátek, je den volna a už se vlastně rozjíždí celé tohleto kolečko.
0: No a proč myslíte, že bychom si to měli stále připomínat, opakovat a ten význam toho svátku, jaký pro vás je?
1: No právě opakovat, protože i já při přípravě na dnešní rozhovor jsem si spoustu věcí zpětně uvědomila, které už jsem zapomněla třeba ze školních let nebo i ze studií, protože samozřejmě nevěnuji se jenom Přemyslovcům, bylo to jakoby nové téma, tak jsem si najednou oživila tu jeho osobnost a člověk si uvědomí, že to jako byl významný kníže, zasadil tady základy jako i kulturní a ten jeho odkaz vlastně do dneška přežívá jednak v těch předmětech, které se váží k té době, k jeho osobě, takže byla to pro mě zase připomínka toho, že byl to vzdělaný kníže, vlastně velká morální hodnota, protože se jako nezalekl těch politických tlaků, které na něj byly. On měl náznaky, že by to nemuselo dopadnout dobře, přesto jakoby neslevil, neuhnul z té své cesty a to z něj dělal opravdu velkou morální autoritu a to si myslím, že jakoby pro mě jsem si teď připomněla, že to je ten jeho hlavní význam.
0: No před vámi jsou kosti, které jste přinesla do studia Českého rozhlasu Hradec Králové. Předpokládám, že to není lebka svatého Václava před námi.
1: Samozřejmě, že to není lebka svatého Václava, ta je uložená.
0: Tomu se určitě budeme ještě věnovat. No říká se každopádně, že antropologie vrací hlas těm, kteří už sami mluvit nemohou. Tak co všechno se dá z těch kostí, které tady máme, vlastně vyčíst z té minulosti?
1: Je to vlastně hrozně hezká definice, tak jak to říkáte, protože kosti mluvit nemohou, ale vlastně mluví. To základní, co můžeme určit ze skeletu, je samozřejmě věk, pohlaví, výšku postavy můžeme odhadnout. A pak už se právě díváme vlastně na projevy jednak toho stárnutí, jak ta kostra stárne, a právě na ty aspekty, které se jakoby ukládají na té kostře, to znamená pracovní zátěž, zranění, chronická neléčená onemocnění, což vlastně až do vynálezu antibiotik bylo naprosto běžné, že lidi trpěli těmi nemocemi.

0: to jste měla stehenní kost, předpokládám, v ruce, ta je veliká. Ona je na polovinu je jiná, takže je tam vidět, že není úplně v pořádku.
1: Ano.
0: A je to muž nebo žena?
1: No, to nevím u této kosti, to jsem neskoumala, protože to je, dalo by se to, musela bych celou proměřit, ale tím, že zase tady je nějaká ta anomálie, tak vlastně už to není úplně tak přesné. Vlastně pro to správné určení byste měla mít vždycky celý skelet, porovnávat víc těch částí skeletu, kombinovat ty metody, aby to vaše určení bylo co nejpřesnější.
0: A víte vůbec, jestli to bylo z Hradecka, tyto kosti, protože vím, že před 2 lety tady byly neuvěřitelné objevy právě na území východních Čech a ty kosterní pozůstatky se nacházely, tak jsou to kosti z Hradecka?
1: Ne, tohle nejsou kosti z Hradecka, to mám kosti pro výuku studentů, takže to je materiál, který pochází třeba z kostnice. Je to takový ten mix kostí, který vznikne, když zrušíte hřbitov, vyzvednete vlastně ty hroby, přemístíte je třeba do kostnice nebo do nějakého hromadného hrobu, dojde vlastně k promíchání těch ostatků, k promíchání jedinců, navíc ani z toho hrobu je nevyzvedli většinou celé. Takže to je materiál, který se antropologicky strašně špatně hodnotí a určuje, protože právě neznáme ten kontext toho nálezu.
0: No a kdybychom vedle sebe položili kostru z 10. století a kostru dnešního Hradečana, tak v čem by byl ten biologický rozdíl?
1: V průměru máme vyšší výšku postavy, jako ta dnešní populace oproti těm raně středověkým. Asi bychom sledovali trošku jiné zatížení té kostry, to znamená jiné svalové úpony, jiná námaha, protože náš životní styl je radikálně jiný od toho, jak žili v té době. Vlastně vemte si, že většinu času oni trávili nějakou schánkou za svoji obživu, takže práce na poli, zemědělství, jo, museli si vlastně sehnat tu svoji obživu, když to my dneska jako chodíme do práce a z toho sezení na židli se nám úplně ty svalové úpony nevytvoří, takže my je pak vytváříme nějakou jinou aktivitou, volnočasovou, sportování, posilování a podobně. Ale ta zátěž na té kostře člověka, který těžce pracuje celý život, je velice dobře rozpoznatelná a takovou bychom u těch našich spoluobčanů už nenašli.
0: No, kosti jsou fascinující kronikou lidského života. Právě díky nim si dnes 28. září můžeme udělat celkem přesný obrázek o tom, jak vypadal i jak žil samotný kníže Václav. Jeho lebku tady nemáme, jak zaznělo, ale mnohé o ní určitě víme.

0: Ladíte sváteční vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnešním hostem je antropoložka Marcela Erbanová z katedry archeologie Univerzity Hradec Králové. Věnujeme se dní české státnosti očima vědy, která zkoumá lidské kosti a odhaduje pravdu o naší minulosti. Připomeňme, v kolika letech pravděpodobně Václav zemřel.
1: Tak je to pořád badatelská otázka. Ty názory se různí. Ta tradice dlouho byla taková, že kníže vlastně Václav byl velmi mladý, proto za něj vládla jeho matka, z toho vyplývaly ty spory. Ale antropologický průzkum těch ostatků, který vedl profesor Vlček v 80. 90. letech, vlastně jasně ukázal, že kníže byl starší, mohl mu být kolem 40 let. My těmi jakoby běžnými metodami, když neděláme nějaké destruktivní analýzy, tak ten věk nejsme schopni určit na roky přesně.
0: Jak vypadá jeho lebka? Vy jste ji asi viděla, když byla vystavená, nebo neměla jste příležitost?
1: Viděla jsem ji jakoby vystavenou, ale neměla jsem samozřejmě s ní nějaký kontakt, abych ji zkoumala, na to už vlastně není dneska, není to ani potřeba.
0: My jsme si říkali, že tady před vámi lebka Václava není. To je také patrné, protože ona by asi nebyla takto poškozená jako ta lebka, která je před námi a ve které jsou, předpokládám, tedy zásahy střelnou zbraní, tady ty dírky v té lebce, je to tak?
1: Ano, ty dírky, které vidíte na té lebce, jsou způsobeny výbuchem něčeho, nedá se přesně říct, že by to byla jakoby jedna střela. Tyhle ty drobné tečky, které vypadají jak po zásahu z brokovnice, prostě nejsou jedna kule, která prostě vás zasáhne.
0: Lebka svatého Václava je taky v tak dobrém stavu.
1: Docela ano, ale chybí tam některé části a souvisí to vlastně s kultem těch svatých a s manipulací s ostatky svatých, kdy vlastně každý chtěl mít kousek toho svatého, takže ta lebka byla opravdu, jak to říct, byly z ní odebírány drobné kousky, aby každý, kdo o to požádal, mohl mít tu svoji relikvii.
0: Třeba... A co všechno chybí?
1: Chybí hodně zuby, ty zuby byly samozřejmě jednoduché na to, každý si mohl vytáhnout jeden zub, zubu máme 32, takže hurá. Ale chybí tam i obličejové části, takže jařmový oblouk, něco z lícní kosti, ze spánkové, tuším, že byly odebírány kousíčky, že jako by odřízli kousek.
0: Každý má kousek svatého Václava. No
1: každý
0: u sebe
1: ne, jenom doma. Asi ti nejbohatší a nejdůležitější si mohli požádat o takto významné ostatky. Hmm. Ale z toho důvodu ta lebka není kompletní, ale je docela vlastně dobře zachovala ještě.
0: Určitě jste zaregistrovala ten případ svaté Zdislavy, kdy se ztratila lebka, tak tam to určitě ale nebyla ta touha mít bohatství doma. Co se odehrávalo v hlavě antropoložky, když republikou oběhla tato zpráva? Vy byste chtěla mít doma lebku?
1: Ne, já tu potřebu nemám, já toho mám dost zaměstnání, takže nepotřebuji mít ty věci doma. Ten pán taky nechtěl mít tu lebku doma, tam šlo o takový vlastně docela podle mě složitý morální a etický jako pohled na tu věc, na nakládání s lidskými ostatky a nakládání s ostatky svědců. A já jsem ho na jednu stranu trochu rozuměla v tom, že se mu to třeba nelíbí, že mu to přijde neúctivé ji takhle vlastně jako vystavovat, že ona si to určitě takhle nepřála, nedala k tomu souhlas. Na druhou stranu způsob, jakým to provedl, byl prostě brutální a destruktivní a zničil něco, co hodnotu mělo, nebo poškodil. Nakonec restaurátoři předvedli jako neuvěřitelný výkon, když tu lebku z toho betonu dostali v relativně dobrém stavu. Takže je to něco možná k zamyšlení, jestli některé ty věci, které přibíráme ještě z té minulosti, jestli by se k tomu nemuselo přistupovat jinak, nebo nemohlo přistupovat jinak k vystavování ostatků lidských.
0: No, zase není to tak běžné a časté. Svatý Václav, to je opravdu mimořádná příležitost, když je vystaven, tak... Myslíte si, že by bylo dobré ho nevystavovat vůbec?
1: Já třeba jako pro svůj život toho Václava jako nepotřebuju vidět a dotýkat se ho. Já vím, že tam je, má tu čelenku, je jako tam ozdobený, je tam v pořádku, starají se o něj, pětně s ním zacházejí a za sebe asi bych jako nepotřebovala jít v procesí za lebkou.
0: Teď je v katedrále, v podzemí, ve svatém Vítu.
1: Ten svatovický poklad celý je uložený takhle vlastně pohromadě.
0: Když se na Václava podíváme očima vědy, pomáhá antropologie v tom, abychom v něm místo té nehmotné legendy viděli skutečného člověka z masa a kostí?
1: No když si vlastně připomenete potom tu legendu a celý ten příběh, tak vlastně vidíte, že to byl jeden z řady panovníků, kteří prostě tady prošli těmi dějinami. On se samozřejmě nejvíce zapsal do dějin tou tragickou smrtí, ale i tím odkazem, který tady zanechal v tom, že zakládal kostely, staral se o sirotky, byl zbožný, byl vzdělaný na svou dobu a vlastně ukázal takový směr, že ta politika nebo ta vladařská povinnost se dá vykonávat jakoby s rozumem, moudře a může stát na těchto těch sociálních aspektech a mírových aspektech, že to vždycky nemusí být s mečem v ruce, což byla vlastně teze, kterou razil ten Boleslav, a proto oni byli vlastně v neschodě vůči sobě, protože každý měl jiné politické ambice a každý měl vlastně jiný názor na to, jak by se to mělo prosazovat. Ale ten Václav pro mě v tomhle tom je právě taková ta ikona, jakože ono to jde dělat slušně, tak pojďme se k tomu přidat, pojďme to dělat taky slušně.
2: Když se

0: Na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje sváteční rozhovor k 28. září. Dnes je naší průvodkyní po 10. století antropoložka Marcela Erbanová. Od knížecího dvoru a lebky svatého Václava se teď posuneme i k těm obyčejným lidem, kteří tehdy žili v přemyslovských Čechách. Tak kolika let se v tom 10. století v průměru lidé dožívali?
1: Tak jak víme, ten průměr, to je hrozné číslo. Ale ten průměr tam vychází 40-50 let. Zase nejsme schopni to přesněji určit, protože vždycky záleží, v jakém stavu ty ostatky, které zkoumáte, máte. Jestli máte kompletní kostru, jestli má dochované zuby, jestli má dochované ty velké klouby, na kterých třeba hodnotíme to opotřebování a ten vyšší věk. Ale už třeba Karel IV. Se dožil 62 let, jestli se nepletu. Takže to už je docela jako pěkný věk, bychom řekli. Ten svatý Václav kolem 40 let zemřel, jeho příbuzní, když jsem si pak dostudovávala jeho rodiče, jeho potomky a podobně, nebo potomky Boleslava, tak ti muži tam jsou většinou kolem 40-50 let, ten věk dožití.
0: Hluboké stáří, 40-50 let.
1: V jejich době asi ano. A ty ženy v průměru vlastně v každém tom období, v každé té lidské epoše vycházejí trošku nižší ty věky a je to z důvodu těhotenství a komplikace v těhotenství, úmrtí při porodech, komplikace v šesti nedělí a podobně.
0: Jaké nemoci byly v té době nejčastější? To z těch kosterních pozůstatků lze taky vyčíst?
1: My z těch kosterních pozůstatků vyčteme to, co působí dostatečně dlouho a propíše se až na tu kostru, anebo je to nějaké masivní zranění typu střelné zranění, sečné a podobně, nějaký jako vážný úraz nebo konflikt.
0: Byla ta sečná zranění vidět na kostře svatého Václava?
1: Ze svatého Václava je nejlépe dochovaná lebka, na ní jsou dvě zhojená zranění, která teda souvisí s jeho dřívějším životem, zahojila se jakoby nekomplikovaně, to znamená, to přežil, ale ty vlastní příčiny, jak ho ubili u toho kostela, to patrné není, protože postkraniální skele, to znamená všechno, co není lebka, tak je v takovém stavu, že se to špatně hodnotí a ty sečné rány, oni ho teda zabili meči a kopími hromadně, nebyla to vražda jednoho člověka, opravdu ho jako zamordovali ve větším počtu. V přesile tak to tam vidět není, protože ty kosti jsou velmi křehké a rozpadají se. Ono se s nimi v minulosti mnohokrát manipulovalo už za doby Boleslava, ten byl vlastně první, kdo ho nechal převést ze Staré Boleslavy na Pražský hrad, na počátky Pražského hradu, který tam budovali, a potom nejrůznější prostě přestavby katedrály, no budoucí katedrály, takže s těmi ostatky se tolikrát manipulovalo, byly několikrát i potom zkoumány v 20. století moderními metodami a to všechno vlastně na ty kosti má vliv, že se postupně jakoby degradují.
0: Zkoumaly se takhle kosti i jeho babičky svaté Ludmily, která ho vychovávala? Nebo tam vůbec nejsou žádné zdroje?
1: Ano, zkoumaly. Tam je právě jeden společný znak mezi Ludmilou, jejím synem a vnukem Václavem, což je předčasné uzavírání lebečních švů. To je právě anomálie, která se vyskytuje u Václava a u jeho otce.
0: Co to znamená?
1: U té babičky Ludmily, už je to přirozený věk toho stárnutí. Ten Václav kolem 40 let by měl mít ty švy v podstatě ještě otevřené, viditelné. Tak vlastně, když poprvé se ta lebka zkoumala a odborníci viděli tyhle ty uzavřené švy, tak se řekli, no to je nějaký velice starý člověk, to asi nebude svatý Václav ani. Tak je vidět, že to je nějaká anomálie. Zdá se, že tady tento znak toho předčasného uzavírání lebečních švů byl nějaký dědičný znak, který oni dědili.
0: Zmínila jste chrup. Myslím, že mnozí lidé, kteří se byli podívat v jakékoliv kostnici, tak si všimli, že ten chrup tam zůstává. Ti lidé, když ještě nebyl rafinovaný cukr v té době, tak netrpěli na tolik kazů, nebo to je tím, že odcházeli tak mladí a ty zuby tam zůstávaly?
1: No, trpěli velice na kazivost zubů, ale ty zkažené zuby většinou se zkazí do takové míry, jako to vidíme tady na té lebce, kterou jsem přivezla na ukázku, že vám vlastně zůstávají jenom kořeny.
0: Pahýlky tady jsou vidět.
1: Takže trpěli.
0: Nebyli na tom lépe než my.
1: Ne, nebyli na tom lépe, ale to, co právě často můžete vidět v těch kostnicích, jsou spíš třeba ostatky mladších jedinců, kde ty zuby dobře drží ještě vklíněné v té čelisti a nebo si třeba nevšimnete, že tam nějaký chybí, už je vypadlý a zahojený, ale ten zub nevypadl sám od sebe, ten vypadl, protože byl natolik zkažený, že už tam nedržel, nebo ho vytáhl nějaký kovář třeba a ta čelist se zahojila a vy pak na té čelisti vlastně vidíte jenom to zhojené lůžko a hned vás nenapadne, že tam vlastně měl být zub a už tam není, třeba v mladém věku.
0: A byl rozdíl bezdraví venkovanů a smetánky na tom knížecím hradě?
1: No vlastně neměla jsem možnost porovnávat takovéhle ostatky, ale zas můžete dát vlastně do kontrastu. Ten člověk jakoby chudý na té vesnici relativně může žít vlastně zdravěji, protože má volný vzduch, čistý vzduch, volnost pohybu, není uzavřený třeba ve studeném hradě, když to malou dřevěnou chaloupku, světničku vytopíte.
0: Lepší chaloupka než hrad?
1: Možná lepší chaloupka než ten hrad. Samozřejmě strava je bohatší na ty nutriční hodnoty, třeba na tuky, ale zase ta šlechta mohla trpět dnou, která byla z toho, že měli přemíru, masité stravy. Takže těžko úplně srovnávat a nevím, jestli kdybych si měla vybrat, tak bych si asi spíš vybrala tu chaloupku, ano.
0: Říká Marcela Erbanová, no život v 10. století byl tvrdý, krátký, z dnešního pohledu možná plný fyzické bolesti, o to pozoru hodnější je, co všechno naši předkové dokázali vybudovat. Tak za chvíli si o tom řekneme zase víc.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a náš sváteční pořad ke dni české státnosti s antropoložkou Marcelou Erbanovou. Otevíráme závěrečnou část našeho rozhovoru a podíváme se na to, jak naši předchové odcházeli ze světa, ale i na to, co nám kosti a 28. září vzkazuje do dnešního 21. století. Jak se v 10. století pohřbívalo?
1: Tam dochází ke změně vlastně z žárového pohřbívání ke kostrovému, to znamená, přecházíte od kremace k uložení vlastně celého skeletu do hrobu, buď v rakvi nebo na nějakém prkně, ve skromném oděvu, v podstatě jenom v nějakém rubáši. Postupně čím větší sílu nabývá křesťanství a ta doktrína, tak vlastně ubývají ty takzvané milodary, to, co známe z pravěku, bohatě vybavené hroby, zlato, šperky, nářadí, nástroje, milodary v podobě třeba zvířecích, jakoby jídlo na cestu, že takhle řeknu, čbánek s pitím a podobně, tak to opravdu všechno už mizí a je ten pohřeb skromný, že před tím Bohem jsou si všichni rovni, všichni tam jdou vlastně jakoby s tím čistým štítem.
0: Takže to je nástup křesťanství.
1: Takže s nástupem křesťanství vlastně přechází se od té kremace k tomu kostrovému pohřbívání.
0: Mluvíme o pohřbívání, o fascinujících procesech. Možná jste zaregistrovala zprávu posledních dnů, kdy se někdo vloupal do hrobu nebo pokusil se zasáhnout do hrobu Soni Červené, s tím, že se objevily spekulace o tom, že si možná myslel, že tam jsou nějaké cennosti. Co vás napadlo při této příležitosti?
1: To upřímně asi moc nechápu, jako důvod, proč líst Soně Červené do hrobu. Co by tam ten člověk asi tak chtěl dělat? Jako dneska samozřejmě můžete pohřbívat, jak chcete, můžete tomu člověku dát na poslední cestu klidně i televizor. To je už jako na vás, ale je to asi nějaký buď zvláštní fetiš nebo nějaká psychická porucha.
0: Lidé překvapují i v dnešní době.
1: Lidé překvapují. Nás se na tom výzkumu, když jsme kopali na Velkém náměstí, tak se nás lidi, co chodili kolem, tak se ptali, jestli si můžou vzít kost domů. A já jsem říkala, co s tím budete dělat? Jo, bych se to dala do truhlíku. Hmm.
0: A odpověď byla, nemůžete si ji vzít.
1: Odpověď byla samozřejmě, nemůžete.
0: Vy učíte na univerzitě v Hradci Králové, jak na příběhy reagují studenti? Baví je objevovat minulost z kostí?
1: Myslím si, že je to baví, protože nastupují do studia vlastně ta archeologie hodně o té hmotné kultuře a najednou tady mají možnost setkat se s tím nositelem té kultury, s tím člověkem a já se jim snažím vlastně ukázat tu škálu velkou, která antropologie může poskytnout těm archeologům, co všechno my jsme opravdu schopni jim říct, ale taky jim říkám, co nejsme schopni říct, aby po nás nechtěli nějaké věci, které opravdu nejsme schopni jim.
0: A co chtějí, co chtějí říct, a vy to nevíte? Prozraďte.
1: Studenti ani ne, ale spíš veřejnost se ptá někdy možná pod vlivem kriminálních seriálů, kde prostě to všechno vypadá, že to jde lusknutím prstu, tak to opravdu není tak jednoduché. Už jenom ta analýza DNA je poměrně komplikovaný proces, který záleží na čistotě odebraného vzorku, na kvalitě toho vzorku, jak se s ním zacházelo. Takže to není otázka pár minut.
0: Když vy ukazujete ty vědecké poznatky v tak obrovské míře, jsou dokonce už znázorňované obrazy a přesná podoba těch lidí, tak lidé proto mají možná to očekávání, ale to zobrazování možná je jenom odhad té podoby.
1: Ano, samozřejmě. Ta lebka, tak jak je tvarovaná, tak odráží tvar toho obličeje. To je samozřejmě pravda. Ten kostěný obličej obalí tam někými tkáněmi, když má někdo vystouplý nos, vystouplé lícní kosti, důlek v bradě, takovou tu hranatou velkou bradu, tak ten obličej tak bude vypadat. Ale to, co vidíme potom v těch vizualizacích, které jsou dělány počítačově, tak je opravdu jenom odhad, že takhle nějak by mohl ten člověk vypadat, ale rozhodně to není přesná podoba. A teď záleží, jak to podáte té veřejnosti.
0: No, ale zajímalo by mě, jestli vy teda, když tady před námi je lebká pár kostí, jestli zatím vidíte toho reálného člověka, jestli si ho obalíte v hlavě tou měkkou tkání a dovedete si představit, jak ten člověk vypadal.
1: Tak tady u toho jedince, kterého tady máme, tak on je hrozně zajímavý tím, že jak má předčasně zarostlé ty lebeční švy, tak ta hlava se vlastně nedostatečně vyvinula do normální velikosti. Takže on má výrazně jako malou a kulatou hlavu. To byste se už na první pohled takového člověka jako všimla na ulici. Tady vidíte kořen toho nosu, který je poměrně ostře zařízlý a pak tady vystupuje takový ten hrbol, jak to tady někdy chlapí mívají, takový ten orlí nos, jak se vám to tady láme.
0: Barva očí
1: mě úplně nezajímá, ale ještě bych tady viděla, když složím ty čelisti na sebe, že má mírný předkus, má tu hranatou bradu, ten orlí nos, tady má takové boule nad těmi očnicemi, takže asi ne úplně hezký kluk. Když se teď podíváme na ty zuby, které jsou velice skažené, Protože to je teda mladý chlapec.
0: Tak nic moc hygiena.
1: Tak nic moc hygiena, takže nejenom teda takový docela asi ostrý vzhled a ještě nepříjemný zápach z úst.
0: Je, takže nic pro nás na seznamování. No. Ale co myslíte, že by nám lidé z 10. století řekli na ten náš životní styl, kdybychom se s nimi mohli setkat?
1: Já myslím, že by nám strašně záviděli. My si žijeme opravdu takovým způsobem, jak jsme si nikdy v minulosti nežili. Někdy se říká, jestli by člověk chtěl žít v té době, kterou třeba má rád studuje. Já bych tam nakoukla bych. Hrozně ráda bych nakoukla, abych viděla třeba, v čem se mýlíme, co interpretujeme špatně, co naopak dobře, nebo co nám úplně uniklo, protože to archeologicky nezachytíme. Ale jenom bych nakoukla, žít bych tam nechtěla.
0: Hned zpátky.
1: Já ve svém věku už bych byla asi mrtvá.
0: Já taky. Co bychom si ale podle vás z pohledu antropoložky měli při dnešním svátku 28. září připomenout, když si vzpomeneme i na knížete Václava a ty naše předky?
1: Možná nějaká skromnost a vztah k životu, k tomu, že to opravdu jakoby je dar a neměli bychom s tím zacházet svévolně. Vztah k půdě, který oni měli určitě jiný než my, protože ta půda je živila. A přímo k tomu knížeti Václavovi, já bych si z něj fakt vzala ten jeho politický přesah v tom, že se to dá dělat slušně a není slabý ten, kdo se uchýlí k té moci, že si myslí, že ta slušnost je slabost. Ne, určitě není.
0: Říká antropoložka Marcela Erbanová. Děkuju za rozhovor.
1: Děkuju, nashledanou.

zmizela jako laň v lese v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Za 10 minut bude 12 hodin, sváteční habaděj budou střídat po zprávách i písničky od srdce. Vy už teď píšete přání, tak je ráda z rozhlasu popoledně pošlu do světa. A doufám, že se bude dál dobře poslouchat naše vysílání. O sluchu, ale hlavně hlasu budeme zítra mluvit víc i v naší radioporadně, kdy u nás budou ORL specialisté, doktoři Jakub Dršata, taky Kristýna Němá. Zaměříme se na podzimní chrapot, taky na chlazení, tak se budete moci s odborníky poradit, pokud vás něco trápí. Tip na krásné vláčné rty ovšem přidáme hned.
1: Babské rady.
2: Krásné hladké rty mohou při chladnějším nebo větrném počasí trpět. Jak jim vrátit vláčnost i půvab? Naneste na rty včelí med a nechte ho působit ideálně 15 minut a poté jemně setřete. Vyzkoušet můžete i cukrový peeling, smíchejte lžičku medu a lžičku krystalového cukru. Směs krouživými pohyby jemně vmasírujte do rtů a poté opláchněte teplou vodou. Tím odstraníte šupinky od umřelé kůže. Místo umělých vazelín, které rty jenom mastí, ale nehydratují, zkuste použít čisté bambucké máslo, kvalitní kokosový nebo olivový olej. Pro rty je velmi prospěšná také tvarohová maska. Směs ze lžičky tučného vychlazeného tvarohu a pár kapek medu naneste na rty. Je to příjemně ochlazující a dokáže to sklidnit popraskanou a pnoucí kůži na rtech. Dá se říct, že suché a popraskané rty mohou signalizovat nedostatečný pitný režim i méně vitamínu B, zinku nebo železa.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: svátek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Diplomatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Pět dní, pět různých světů. Jazz z Česka i ze zahraničí na tradiční pouti Hradcem Králové. Letos již po 32. Od 6. do 10. října. Více na www.jgtt.cz.
5: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Připomínáme si svátek svatého Václava. V hradecké nemocnici vzniká chirurgický pavilon. České tenistky po 8 letech ovládly týmovou soutěž, když vyhrály pohár Billie Jean Kingové. A dnešek zůstane slunečný s teplotami do 23 stupňů. Pěkné sváteční poledne vám přeje Alena Brantová. Slavíme den české státnosti. Je spojený se svátkem svatého Václava, který byl zavražděn 28. září 935. Za věčného vládce české země byl prohlášen ve 12. století. Státním svátkem je 28. zářijový den od roku 2000. Senát dnes v den české státnosti tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS jich letos předá 14. Ocenění každoročně získávají třeba vědci, umělci, sportovci nebo další osobnosti. Města a obce v našem kraji mají doplněné volební komise pro říjnové komunální volby. Uvádí to zástupci jednotlivých úřadů. Například v Hradci Králové byl zájem o práci ve volebních komisích velký. Podobnou zkušenost mají i v Rokytnici v Orlických horách.
6: O něco složitější byla situace třeba v Novém Městě nad Metují na Náchodsku, kde doplnili volební komise až po rozeslání interní nabídky zaměstnancům úřadu. Ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku zase oslovovali potenciální zájemce prostřednictvím sociálních sítí. V řadě měst si zástupce do volebních komisí delegovali také kandidující strany a uskupení. Václav Plecháček, Český rozhlas.
5: Modernizace a přístavba pavilonu chirurgických oborů Fakultní nemocnice Hradec Králové pokračuje podle harmonogramu. Stavební práce začaly loni na jaře a zatím přišly na 860 milionů korun bez DPH. Od začátku letošního roku je v provozu nové zázemí centrálního dispečinku, od března logistické centrum a ve výstavbě je parkoviště skoro pro 400 aut. Přístavba a částečná rekonstrukce pavilonu Akademika Bedrny umožní sjednocení chirurgických oborů do jednoho objektu. Ten má být zprovozněný do konce roku 2028.
0: Sport.
5: České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové. Ve finále v Šenčenu porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy. Dvou hry ovládly Karolína Muchová a Linda Nosková, která si vítězstvím v prestižní týmové soutěži splnila jeden z velkých snů.
7: Rozhodně mezi to patří něco jako Grand Slam olympiáda, tenhle titul, nebo první na světě, takže je to opravdu jeden z těch největších, který jsem si vždycky vysněla. Vždycky říkám, že Fed Cup bylo taková ta moje první vzpomínka z tenisu vůbec, než jsem vůbec začala s tímhle sportem. Takže to je vysoko, no, hodně vysoko.
5: Češky v samostatné historii triumfovaly v týmové soutěži po 7. Naposledy slavili titul před 8 lety ve Fed Cupu.
0: Počasí.
5: Dnešní sváteční den bude slunečný s teplotami 20 až 23 stupňů. Na horách naměří 14 až 17. Foukat má mírný jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Ode dneška je na D11 na exitu 95 uzavřený sjezd ve směru na Polsko a nájezd ve směru na Prahu. Důvodem je budování napojení na dálnici D35. Objížďky jsou tam značené a potrvají do konce roku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Máme 4,5 minuty po 12. hodině. Čas popolední bude i dnes patřit písničkám od srdce svátečním. Budeme vám hrát pro radost, ať už z toho svátečního času, nebo jen tak pro dobrou náladu. Asi netřeba úplně připomínat, že v kalendáři najdeme jméno Václav, ale je tam i Václava. Tak možná i nějakou ženu tohoto jména znáte a budete chtít v našem vysílání vzpomenout. U mikrofonu je a dobrý poslech svátečních písniček přeje Pavla Kindernajová.

0: remember. I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 28. září, státní svátek. Připomínáme si Den české státnosti. Svátek mají dneska Václav a Venuše. Tady je Petr Jungmann. První sjezd českých socialistických dělníků, takzvaný Svatováslavský sjezd, se konal v Praze před 150 lety v roce 1876. Rozehnala ho policie. Dostihové závodiště ve Velké Chuchli své brány otevřelo poprvé před 120 lety v roce 1906. Zoologická zahrada v Troji se poprvé Pražanům otevřela před 95 lety v roce 1931. Zakladatelem a prvním ředitelem byl český ornitolog Jiří Janda. Stanné právo vyhlásil před 85 lety v roce 1941 zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Den po svém nástupu do Prahy.
4: Vyhlašuji na ochranu zájmu říše s účinností od 28. září 1941 na území protektorátu Čechy a Morava civilní stav výjimečný.
3: Před 35 lety, to je v roce 1991, nabyl účinnosti zákon o zřízení Univerzity Jihočeské v Českých Budějovicích, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Slezské univerzity v Opavě, Ostravské univerzity v Ostravě a Západočeské univerzity v Plzni. Před 10 lety výzkum česko-polské expedice potvrdil, že hranická propast na Přerovsku je s hloubkou 404 metry nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Později bylo potvrzeno, že hloubka propasti je dokonce 519,5 metru, z toho 450 metrů obsahuje mokrá část. Před 95 lety se ve Zlíně narodil populární český herec 60. a 70. let.
5: Ani z Outlova s dcerou Drobienou.
3: Jan Libíček dožil se jen 42. A já přeju hezký sváteční den.

0: studio.hradec@rozhlas.cz. Mailová adresa je vám v následujících minutách k dispozici, stejně jako písničkový formulář, který najdete na našem webu. No a do třetice z písemných možností můžete poslat i stručnou SMSku na číslo 900 1104, přičemž jako první slovo ve zprávě musí být slovo Hradec.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: A už je s námi paní Jana, které přeji krásné sváteční odpoledne, paní Jano.
2: Krásné sváteční odpoledne všem posluchačům. A tu písničku dávám za rád všem vám, kteří mají dneska svátek. A všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí. I spokojenosti.
0: Je to potřeba. Máte příjemný sváteční čas, paní Jano?
2: Máme.
0: Máte. No tak ať to pokračuje, ať to vydrží. Děkuji. Hodně slunce a radosti. Mějte se krásně. Naschledanou.
2: Děkuji. Naschledanou.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Z Vezele vyhráváme z Českého rozhlasu Hradec Králové a v podobné notě budeme dál pokračovat, protože je s námi pan Míla, který si o jednu veselou také zavolal. Pane Mílo, krásné odpoledne.
1: Krásné sváteční poledne, Pavlínko. Písničku, na které jsme se domluvili, tak by jsem chtěl poslat všem posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové, kteří v tuto chvíli poslouchají. Samozřejmě k vám do rozhlasu a samozřejmě taky pro sebe. A chtěl bych všem popřát krásný sváteční den, ať se jim daří, ať se mají dobře, ať užívají krásného slunečného počasí.
0: No krásně to říkáte, chystáte se někam ven na procházku, když to počasí takto přeje?
1: Počasí nám přeje a chystám se zítra nahoře do Krkonoš, konkrétně do Pece pod Sněžkou a udělám si túru přes Husovu boudu, Pražskou, Kolínskou a na Černou boudu, kde jsou krásné výhledy a moc se na to samozřejmě těším.
0: No já myslím, teď jsme si to všichni tu cestu, kterou budete absolvovat, představovali. Nádherná panoramata. Dobře, ano. Že nohy slouží, když se na to takto vydáváte. No ano. Užijte si parádní výlet a písnička pro radost samozřejmě s přáním krásné sváteční chvíle. Mějte se hezky.
1: Naschledanou. Mějte se hezky, naschledanou.

0: budeme gratulovat z našeho vysílání. Paní Lilka má něco na srdci a také se dovolala. Tak je to na vás. Povídejte, krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Tady je Lilka ze Dvora Králové. Já bych chtěla zahrát své dceři, nebo naší dceři k dnešním 50. narozeninám. Přát jí hodně štěstí, zdraví, aby se měla hezky.
0: Teď jste to polkla, to dojetí, vidíte.
1: No je to, nějak to na mě skočilo.
0: Já to chápu, 50. to člověk přeci jenom slaví jenom jednou vlastní dcery. Jak se jmenuje, aby věděla?
1: Lenka.
0: Vy jste říkala, že její muž to měl před pár týdny, nebo kdy to slavil, 50. A funguje jim to a máte radost z dětí?
1: Jsou 25 let spolu.
0: Mm-hmm. No tak asi se snaží dcera, dobře vychovaná, ví jak na muže, muž si dobře našel, no je to krásné.
1: Teď je úplně krásný, je to nám
0: je, no tak 50. paní Lenky, krásně to oslavte, hodně radosti, lásky samozřejmě do těch dalších dnů a písnička, kterou jste si přála, tak posíláme s přáním všeho nejlepšího. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Teď písničky od srdce, opět nahlíží mezi písemné pozdravy a máme tady prosbu, abychom zahráli pro paní Ješkovou ze Studence s přáním uzdravení po úrazu. Přeji také prožívání radosti z nedávného narození její pravnučky. Vše dobré přeje bývalý spolupracovník Mirek.

Posloucháte polední sváteční písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Pan Radek píše dobré ráno všem, kteří taky vstali před chvílí. No asi naráží i na skladbu Tomáše Kluse. Máme ji, pane Radku, i když pobavil jste nás o půl jedné čtyři minuty, to musela být včera oslava, kterou zmiňujete, ale vaší Aničce všechno nejlepší. A písnička bude také ještě pro paní Marii Hejnovou. Prosíme o písničku pro paní Marii Hejnovou z Lamperti k dnešním kulatým narozeninám. Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, spokojenosti a zejména zdraví. To vše přeje manžel Stáník, dcera Katka, vnuk Máťa, syn Stáník a taky sestry Jája, Zdeňka a Věrka s rodinami.

0: Tomáš Klus zazpíval v písničkách od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Pan Míra mezi tím se dovolal a zjistila jsem, že má narozeniny. Tak pane Míro, i od nás krásný narozeninový den. Vítejte v písničkách.
1: Dobrý den, slyšíme se?
0: Ano, slyšíme se, jste ve vysílání.
1: Ono, tady pračka mě tady pere a ono to je takové...
0: Je hlučná pračka.
1: Chci poděkovat celému vašemu týmu, rodině, tam z rozhlasu, jak vy to pro nás prostě pouštíte a všechno. Tak chci vám poděkovat všechno.
0: Tak to nás těší.
1: A jestli tu písničku mě zahrajete.
0: Určitě, písnička je připravená.
1: K narozeninám.
0: Pro potěšení.
1: A ještě jsem se chtěl na něco zeptat.
0: No, povídejte.
1: A ten Kaja sladkej.
0: Odpoledne bude vysílat, uslyšíte ho, jo? Nechte si nás naladěné a odpoledne od 14 hodin tady bude.
1: Jo, ale ne, on taky uváděl tyhle ty písničky.
0: No, o víkendu ho uslyšíte občas. Pane Míro, opatrujte se a krásný narozeninový den. Naschledanou.
1: Jo, děkuju pěkně a děkuju za tu písničku.

A teď něco z vašich písemných pozdravů. Opět pan Jan z Klatov píše s prosbou, abychom zahráli Karla Gotta pro všechny posluchače a pro všechny Václavy k dnešnímu svátku. Pan Patrik také dává vědět, že je s námi a doporučuje výlet na rozhlednu ve Vysoké Srbské, že tam je nádherná stavba i krajina na samé hranici s Polskem, takže doporučuje zdraví. My děkujeme za ten tip, pane Patriku, i za ty fotografie. Je vidět, že to je opravdu velmi sympatická lokalita. No ale připojím ještě pozdrav pro oslavence, píší nám Kovářovi, že by chtěli zahrát pro dědečka pana Václava. Milý dědo, a ze srdce ti přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku a narozeninám. Pevné zdraví, ať si stále tak veselý, protože Václav veselý, ať ti stále tak chutná. Těšíme se, že nám uvaříš své kramfleky. Pozdravujeme i babičku. Všechno nejlepší přejí děti, vnoučata a taky pravnoučata.

0: V Nymburku také poslouchají Český rozhlas Hradec Králové. Pan Patrik je s námi, vítejte, dobré odpoledne.
1: Zdravím.
0: Koho potěšíme písničkou Veselou, jste si přál taneční melodii, tak předpokládám, že je vám do tance a o svátečním čase příjemně.
1: Určitě, mám dobrou náladu, zrovna mám svěst. Je krásný počasí, tak je babí léto, užívám. Beru energii od stromu, pozitivum, mám rád lidi optimalismus.
0: Optimistické lidi, ano. No ano. Víte, jak na to zkrátka, jak si zpříjemnit den i veselou melodii, tak podělíte se, o tu dobrou náladu se teď dělíte, to jsme rádi, a o tu písničku také se podělíte.
1: Určitě, takže tuhle tu písničku bych chtěl věnovat toho vám, protože jste skvělý rádio.
0: Děkujeme.
1: Králové, Český rozhlas a tak podobně. Chtěl bych poslat mému bratrovi, který je to autista, který má rád tuhle tu ozvlášť písničku, Hádej, to je jeho oblíbená. A mám taky svůj inventář, Mercedes, takže pro ní taky v zápěti.
0: No tak rádi, tak to roztančete u vás doma. Mějte se krásně, ať radost vydrží. Naschledanou.
1: Určitě, taky nápodobně, mě hezký den.
0: Naschledanou. No a písnička bude ještě pro pana Michala. Pane Michale, tu tady nemáme, tu, o kterou jste si napsal pro tuto hodinu, ale věříme, že veselá melodie potěší i ve dvoře Králové nad Labem. Od Heleny Vondráčkové.

0: můžeš víc krát. Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v raní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Teď písničky od srdce, možná také trošku soutěžíte, kdo se k nám do vysílání probojuje, protože telefonní linky nám blikají po celou hodinu. Paní Naďa to tentokrát zvládla, dovolala se, tak vás zdravíme, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlínko, dovolala jsem se. Jsem
1: dovolala,
2: ráda.
1: Dovolala, komu popřejeme?
2: Chci popřát bratrovi, panu Václavu Horákovi z Lomnice nad Popelkou, který má dneska narozeniny i svátek. Je teda ošizen, protože se narodil na Václava, takže má narozeniny a svátek najednou. A takže mu chci popřát k tomu jeho věku, dalšímu. Je čilý, chodí na turistiku, jezdí na kole s manželkou, jezdí kolik kilometrů, takže mu přeju, aby mu to dlouho, dlouho vydrželo a byl hodně, hodně zdravý, takže mu to přeje sestra Naďa s přítelem Pavlem.
1: Jak se jmenuje bratr? Jak se jmenuje?
2: Václav Horák.
1: Václav Horák, takže pro něho písnička s přáním všeho nejlepšímu. Dobře.
2: Ano, ano. A ještě, Pavlínko, bych chtěla popřát panu Vendovi Bitnerovi do Jičína. Má taky svátek, je to řidič sanity, je to takový dobrý kamarád, takže mu přeju taky hodně zdravíčka. A vy se mějte moc hezky.
1: Děkujeme, děkujeme.
2: Hezký
1: sváteční den i vám. Mějte se krásně, naschledanou, paní Naďo, naschledanou. Máme tady ještě pár písemných pozdravů všem Václavám, ženám, zahrajte, prosí o to Libor, tak připojuji pozdrav. Daniel Petr má také narozeniny, všechno nejlepší k narozeninám přejí přátelé. A ještě je tady pozdrav od dvou Lukášů. Jeden Lukáš zdraví jen tak všechny a ten druhý z Mariánských Lázní si napsal o písničku pro všechny Václavy k dnešnímu svátku. Milí Václavové, užijte si svůj den.

4 minuty, už bude 13 hodin z poledních písniček. Je to vše, i když na závěr si dáme olympiky na přání pana Miroslava Bažanta z Meziměstí, který prosí o zahrání písničky pro spolužáky s tím, že v sobotu měli sraz po 51 letech. Zdraví všechny ve studiu, krásný den. No ten sraz musel být určitě vydařený, když chcete ještě jednou pozdravit. Písničku už bohužel celou nestihneme, ale alespoň část z ní, až to stouni zabalí, tak si ji společně pojďme vychutnat. No a potom samozřejmě zůstaňte dál s námi, protože po zprávách už tady bude i Oskar Hess s povídáním s Tomášem Šepkem. Až

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 5 dní, 5 různých světů. Jazz z Česka i ze zahraničí na tradiční pouti Hradcem Králové. Letos již po 32. Od 6. do 10. října. Více na www.jgtt.cz.
3: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Počet stavebních povolení v Hradeckém kraji v prvním pololetí stoupl. Na kolonádě v Janských lázních můžete dnes ochutnávat kulinářské speciality. Vláda začne tento týden znovu regulovat ceny benzínu a nafty. A dnešek zůstane slunečný s teplotami do 23 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Stavební úřady v Královéhradeckém kraji vydali v letošním prvním pololetí 1750 stavebních povolení, což bylo v meziročním porovnání o 16% víc. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. V nárůstu se projevilo i letošní vydání nového územního plánu Hradce Králové, protože stavebníci chtěli chystané projekty zahájit ještě podle starého plánu. Janské lázně připravili pro návštěvníky poslední venkovní akci letošní sezony. Až do 18 hodin je na lázeňské kolonádě kulinářský den. Jeho program přibližuje organizátorka Irena Korytářová.
5: Oblíbenou součástí programu je vaření šéfkuchaře Radka Pálky. Budou to pokrmy z jednoho hrnce z klasických českých potravin. Dále nám na pódiu zahrají kapela Šlapeťáci a kapela Filoména. Řidiči mohou využít odstavné parkoviště.
3: Vláda se od čtvrtka vrací k regulaci cen pohonných hmot. Kvůli stále rostoucím cenám budou marže obchodníků zastropované na 2,50 korun za litr. Sníží se taky spotřební daň na naftu. A ministerstvo financí bude každý pracovní den určovat nejvyšší přípustnou cenu benzínu a nafty. Vláda taky rozhodla o zavedení sektorové daně na rafinérie. Ta bude platit v letošním a příštím roce. O opatřeních rozhodl kabinet minulý týden. Zatím budou platit do konce října, jak potvrdila ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
6: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
3: Podle opozice plošná opatření pomáhají i lidem, kteří to nepotřebují, a to na úkor státního rozpočtu. Zdanění rafinerií navíc podle nich může vést k vyšším cenám.
7: Sport.
3: Tým Evropy ovládl po 6. tenisový exhibiční Laver Cup. Výběr světa porazil 13-5. Pomohl k tomu i Jakub Menčík, který v Londýně 2 zápasy ve 4 vyhrál a 1 prohrál ve 2.
7: Počasí.
3: Dnešní sváteční den bude slunečný s teplotami od 20 do 23 stupňů, na horách naměří 14 až 17. Foukat má mírný jihovýchodní vítr. Taky noc bude jasná, ojediněle se objeví mlhy. Ochladí se na 9 až 6 stupňů, na Broumovsku až na plus 3, na horách na 9 až 6 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na Trutnovsku je kvůli opravě povrchu uzavřená silnice 284 v Bílých Poličanech. Objížďky jsou značené a potrvají do 15. listopadu. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Dobrý den, Tomáši.
2: Dobrý den, Oskare.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Tomáš Šebek je český chirurg, autor knih a účastník 6 zahraničních misí s organizací Lékaři bez hranic. Vystudoval všeobecné lékařství na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2002 se věnuje chirurgii. Jeho mise ho zavedly na zemětřesení zdevastované Haiti do afgánského Kunduzu, na pomezí Sudánu a Jižního Sudánu a naposledy do válečného Jemenu. Založil Think Tank ministr zdraví, který usiluje o prodloužení doby prožité ve zdraví o 5 let. Kromě 4 reportážních knih o misích napsal i autobiografickou zpověď Objektivní nález, ve které otevřeně popsal své nelehké dětství a ve které píše o svých malých i větších životních chybách. Ještě jednou, Tomáši, dobrý den.
2: Taky ještě jednou dobrý den a moc děkuji za pozvání.
1: Já moc díky, že jste sem dorazil do studia. Jak vypadala vaše první zkušenost s válečnou medicínou a proč jste se vlastně rozhodl odcestovat do takových dálek? Proč jste se nerozhodl zůstat tady jako ve vaší ordinaci v klídku, v teple? Proč vás to jako táhlo takhle do dálky?
2: Mě baví život, baví mě zkoumat věci, baví mě se věci nový učit a velmi často se stane, že prostě kolem prochází nějaká náhoda a mě zajímá jí prozkoumat. Neznamená to, že bych nebyl schopný se na cokoliv koncentrovat a prostě naskakoval na první dobrou na cokoliv, co se kolem mihne, ale tady mi to přišlo jako strašně zajímavá příležitost. Už jako medikovi se mi líbilo, jak funguje humanitární medicína, že to je vlastně trošku jiná medicína než ta už dneska hodně technicistní, malinko i odosobněná od toho člověka, že jsem vlastně chtěl poznat, jak to dělal ten doktor Schweitzer. To je taková jako jedna knížka nebo modla. Myslím si, že většiny doktorů prostě přečíst si, jak vypadá africká medicína o století zpátky, takový jako, že to musíte prostě přečíst. Tak to mě zajímalo a to, jak vypadala pak válečná medicína vlastně na první pohled, když jsem dorazil Haiti, bylo zemětřesení a dvakrát jsem tam byl, ale a pak Afghánistán rok 13-15, to byla frontová linie, tak to bylo vlastně hrozný překvapení a pocit, že jsem vlastně tam jako marnej, že vlastně já o válce nic nevím a jak já tam budu vlastně v tom týmu platnej. Takže to byla taková směsice překvapení, obav, jestli to zvládnu a teď nemyslím ve smyslu, jestli to dám já, ale jestli vlastně budu opravdu jako schopnej pomoct těm lidem, být součástí kvalifikovaného týmu lidí, kteří v rámci lékařů bez hranic fungují.
1: No ale tam přece člověk musí jako počítat s nějakým nebezpečím určitě na té frontě a přece jenom člověk musí mít nějakou touhu po nějakým větším dobrodružstvím, než která ho čeká v běžné ordinaci. Vy jste, nebál jste se? Že přijdete o život, že se zraníte, vaše rodina se o vás nebál? Mně to přijde...
2: To je dobrý, co říkáte.
1: Extrémní jako prostředí.
2: Vlastně. Možná hlavně ta otázka, jestli se vlastně o mě nebála rodina. Tehdy mi to vůbec nedocházelo, že se možná jako, že ti hrdinové jsou ti, kteří zůstávají a kteří s vám to umožní odjet a kteří se o vás jako nesmírně bojí. Já nemůžu říct, že bych se nebál, to bych patřil do kategorie magor a myslím, že by mě ta organizace neakceptovala, protože prostě všichni musíme mít nějaký základní put sebezáchovy a prostě věc Lékaři bez hranic není jako primárně otázka hrdinství nebo dobrodružství. Naopak je jedna z věcí, která platí v chirurgii jako svaté pravidlo. V momentě, kdy se chirurg pasuje jako do role dobrodruha, tak by měl ten skalpel odložit, vydechnout, předat někomu, kdo prostě dělá svoji práci rutině a bez toho nadměrného adrenalínu. Vždycky tam trošku adrenalín je. Vždycky se člověk obává a nějaké nebezpečí vám hrozí, ale ta organizace má prostě tak skvěle postavené principy, principiálně postavená na neutralitě, principiálně je nezávislá a to samo o sobě už je jako obrovská záruka toho, že nejste cílem, že tam fungujete vlastně neviditelně pro civilní populaci a všichni chápou, co děláte, my to vysvětlujeme opakovaně a to je, dá se říct, pak srovnatelné riziko, jakože vás klepne pepka v domácích podmínkách, nebo že vás prostě přijede auto. Statisticky to fakt vychází jako velmi obdobně.
1: A vy tam popisujete v těch knížkách, že pracujete normálně v tričkách Lékaře bez hranic, že tam nemáte neprůstřelné vesty. to je jako bezpečnější štít než neprůstřelná vesta?
2: No, zasníme pacienty nebo do nemocnice se pohybujeme prostě standardní sériově vyráběnou Toyotou, někdy jako v horším technickém stavu, než v jakém si dovedete vůbec představit vozidlo. Rozhodně ne neopancéřovaný a rozhodně nevyužíváme ochrany třeba ozbrojené stráže a podobně. Právě ta identifikace, to vysvětlování všem zúčastněným stranám toho konfliktu a konkrétně na tom místě, kde fungujeme, pro mě v tomhle případě v tom severoafgánském Kunduzu, znamená ta jistota bezpečí. Tenhle člověk oblečený do tohohle trička, tohle logo znám, oni tady fungují jako Lékaři bez hranic. Pro nás nemocnice, která měla spát 400 tisíc obyvatel, naprosto klíčová pro každého občana, pro každého vojáka, pro kohokoliv, vlastně z kterékoliv zúčastněné strany, známka nebo taková jakoby jistota. Mm-hmm. Že se o ně někdo postará v případě, že budou potřebovat naše služby a my si nevybíráme podle politiky, my si nevybíráme podle barvy pleti, podle náboženství, my prostě děláme svoji práci, poskytujeme vysoce kvalifikovanou lékařskou péči.
1: Já si to nedokážu úplně jako přesně představit, ale kdybyste měl popsat ten den Lékaře bez hranic, jak to třeba na té frontě přímo jako vypadalo, když vám tam, vy tam asi není žádný přesný harmonogram, kdy jak co začíná, kdy jak co končí.
2: Naopak, tam je právě přesný harmonogram, aha, zejména třeba těch přesunů, protože všichni ví, že Lékaři bez hranic jezdí v 8 hodin ráno do práce, 3 třeba Toyoty, které vezou ten lékařský tým napříč městem, kde je roztažená frontová linie a stejně tak se v 17.00 budou přesně na minutu vracet. Takže spoustu věcí je tam naopak jako daných velmi přesně z toho důvodu, aby to prostě měli ty všichni aktéři zafixovaní.
1: Ale ten konflikt je přece jakoby proměnej, ne? Bo ty nálety, útoky, to jako tam se nečeká nějaký přesný čas. To jakoby nemůžete ovlivnit úplně. Jako...
2: No a můžeme. Tím, že to jako vysvětlujeme, tak se může stát, že projíždíte prostě barikádou, která je uprostřed silnice, kde na každé straně barikády je jedna z těch stran, z těch účastníků a oni vám třeba 7.58 zastaví střelbu, rozeberou vám tu barikádu, nechají vás projet, v 8.02 tu barikádu zavřou a v 8.03 prostě začnou ve vzdálenosti, kde už jste třeba 400-500 metrů jako od toho místa, tak začnou po sobě znovu střílet. Tak takhle vlastně funguje to, co my vysvětlujeme, čím jsme a že nejsme pro nikoho nebezpečím, že naopak se prostě snažíme pomoci, jak můžeme. Takže naopak ta přesnost dává určitou jako míru jistoty. No a jak jsem říkal, hlavně komunikace, identifikace, vysvětlovat do nekonečna všem stranám. V tom válečném Kunduzu to byla komunikace s Talibanem na jedné straně, na druhé straně s koaličními jednotkami, na třetí straně s místní komunitou, protože Afghánistán je v podstatě kmenové uspořádání. A pak ještě spousty dalších desítek aktérů. Všem to vlastně vysvětlujete. Děláte dny otevřených dveří v té nemocnici pro všechny strany, aby viděli, jakou péči poskytujete a že nestraníte nikomu, když tam přijde jako pacient a zachovává pravidla, je neozbrojený, je civilně oblečený, tak prostě poskytneme péči komukoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek.
2: Chystáte se ještě někam? Co Ukrajina? Byl jste tam nebo chtěl jste tam jet?
3: Když vypuknul ten konflikt, tak vlastně Lékaři bez hranic zase zmobilizovali svoje síly, včetně toho půlu vlastně potenciálních kolegů. Ten obrovský tlak, který vlastně na vás jako vyvíjíte vy sám, mě přinutil, abych se asi 14 dní potom jako nabídnul. To bylo ještě v situaci, kdy prostě jsme tady fakt hodně řešili, jestli tam nedojde třeba k použití jaderných zbraní a podobně. To už je trošku jiná liga, když se rozhodujete, a naštěstí mě tam nepotřebovali, naštěstí tam vlastně dneska nemáme týmy, které by primárně zajišťovaly chod těch nemocnic, protože Ukrajinci jsou schopni si to zajistit sami, podporujeme je materiálně. A jestli ještě někdy někam vyjedu, tak já pevně věřím a doufám, že ano, jenom už nebudu v životě opakovat tu stejnou chybu, že bych se třeba doma tak úplně neptal, nebo že bych si neuvědomoval, jak je to vlastně pro ty, kteří zůstanou jako těžký, takže když dostanu povolení, tak bych ještě výhledově určitě vyjel, a pokud mě ta organizace bude ještě chtít.
2: Vy ty vaše mise v těch knížkách popisujete velmi zajímavě s humorem, ale v rozhovorech vyprávíte o tom, že psaní té poslední knihy Objektivní nález, která má podtitul Moje nejtěžší mise, byla jako zdaleka nejtěžší. To psaní o té minulosti, bylo to opravdu tak, že to bylo pro vás těžší než operace v Kunduzu, Afghánistán?
3: I technicky to bylo složitější než třeba ty předchozí knížky, protože tam je to vlastně reportážní forma, jak tady zaznělo, a to je pro moji zejména krátkodobou paměť docela fajn, protože prostě přes den si uděláte poznámky a večer napíšete kapitolu, a takhle vznikaly ty 4 knížky, zatímco tady se musíte prostě vrátit do hluboké minulosti a vzpomenout si i na věci, které už teď dávno chtěl třeba zapomenout, aby to prostě bylo objektivní, když už se člověk jako pokouší o subjektivní popis situace. Není to úplně autobiografie, i když má asi tyhle prvky, je to primárně autohanopis. Já jsem prostě chtěl jako na rovinu říct, že zdaleka nejsem nejlepší, že spíš naopak, a malinko dát čtenářce šanci třeba si říct, fajn, můžu vydechnout, nadechnout se a přiznat, že třeba v životě dělám nějakou chybu a tu chybu už dál jako neopakovat. Pro mě motivem napsání té knížky je sám si dobře uvědomit, že už nechci v životě opakovat furt dokola stejné chyby a dát třeba tuhle šanci někomu kolem sebe. A psal jsem ji hlavně pro svoje děti a zejména ty 2 starší, u kterých jsem prostě nefungoval jako dobrý otec, mimo jiné.
2: Vy na mě působíte jako trošku jako Jekyll a Hyde. Vy v těch rozhovorech vlastně působíte hodně jako Jekyll, ale máte v sobě hodně toho Hyda, ale vlastně v těch rozhovorech mi přijdete, že vlastně říkáte, ale já jsem ten Hyde, já jsem jako ten špatňák, jako já jsem udělal spoustu špatných věcí a já kdyby, jako mám pocit, že mám to vlastně jako nevěřím. Zvláštně, že má to takovou zvláštně jako správňáckou auru. Tak doufám, že v té knížce se dostanu k tomu, že to tak jako by není úplně, protože mně přijde, že děláte vlastně všechno správně. A zeptám se, ta knížka, byla to pro vás terapie? Bylo to na vás jako terapeuticky?
3: Myslím, že terapie bylo to, co tomu předcházelo, že ta knížka vznikla zhruba 2-3 roky a bylo tam spoustu jako hodně složitých rozhovorů v nejužší rodině, který jsem vlastně jako konečně inicioval a chtěl jsem si nechat na rovinu říct, co všechno jsem v životě neudělal dobře, když to řeknu slušně. Když se vrátím o krok zpátky, uvidíte, jestli mě ještě někam nepozvete, tak si myslím, že jste v té knížce našel přesně to, co jste tam hledal. Já vlastně jako nechci kolem sebe žádnou gloriolu. Jste-li lékař v České republice, odjedete na misi z Lékaři bez hranic, lidé vás automaticky vnímají jako vlastně někoho jako pozitivního, ale ano, všichni jsme lidé.
2: Hrdinu.
3: Děláme chyby. No a mě tohle to vlastně jako nevyhovuje a myslím si, že jsem to vlastně i v té své předchozí tvorbě, byť jsem se primárně

0: primárně snažil popisovat práci svých kolegů v tomhle ohledu, živil nebo přehnal. A mně to není sympatický. Já nechci stát na piedestálu na pódiu. Já chci sedět mezi těma ostatníma, kteří se možná můžou cítit jako ne tak skvěle, jako já na tom pódiu, domnělé. A pomoct jim, aby se sami dostali na to pódium, aby tam mohli na rovinu říct, tyjo, já jsem udělal prostě v životě fakt jako složitý chyby. Nejsem na to pyšná, ale začal jsem tím, že se s nima začínám třeba zaobírat já, brát, nebo o tom s někým jako mluvím, přecházím i do té roviny, že třeba, když jsme zmínili terapii, že to je jedna z věcí, kterou v Čechách potřebujeme mít, jako zejména u mužů, jako mít tu odvahu si říct o pomoc, včetně prostě odborné pomoci, a to je taky jako motivem té knížky. Takže tam je spoustu špatných příkladů. Přeji vám dobré čtení.
1: Já se na to moc těším. Moc se na to těším.
0: A myslím, že jako definitivně zmizí ta glorie, já se budu cítit lépe a třeba si prostě budeme na základě toho moc jako upřímněji povídat.
1: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
0: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián. Je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitá ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal, ve kterém jsem byl hlavně se svým bráchou o 2 roky mladším, tak mi pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak, než třeba kdybych ho neměl.
1: A v současné době vracíte se třeba k tomu dětství v terapiích? Je to pro vás důležitý téma ještě, nebo už máte pocit, že to je zpracovaný, teď můžu řešit hlavně jakoby svoje děti a jejich problémy a moje dětství už tak trošku šlo stranou?
0: Řeším primárně svoje děti a svoje problémy, nikoliv jejich, to bych si netroufal, ale
1: těch mladších,
0: to, jasně, ale to dětství za mě až tak nebylo jako zásadní, za mě to byl prostě 2 rodiče v něm a to byl rozhodně důvod, proč jsem kdysi vlastně tu terapii poprvé navštívil, protože jsem si chtěl vlastně srovnat svůj pohled, skalibrovat si mířidla na svoje rodiče.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Vy jste založil think tank Ministr zdraví. Jako Jára Cimrman, neexistující osoba, která má za cíl prodloužit dobu, kterou Češi prožijí ve zdraví. Z 60 na 67 let. Mě zajímá, jak tohle docílíme? Obrovský cíl?
2: Budeme kopírovat. Jára Cimrman nekopíroval. Jára Cimrman byl mistr slepých uliček. To je jedna z věcí, která vlastně, já mám moc rád Cimrmana a je to jedna z věcí, která mě vždycky pomáhala překonat velmi složitý úskalí v biznise, protože částečně podnikám v tom, jak vlastně nastavit dobře občanskou angažovanost ve smyslu neziskové organizace, think tanku a tak dále, ale já vlastně jako nechci být společně s kolegy mistrem těch slepých uliček, stačí dobře kopírovat okolní premianty. Když se podíváte po Evropě, tak zjistíte, že jsou tady země, kde se lidé dožívají v průměru výrazně více let strávených ve zdraví než my, což je těch 62. My se snažíme o 5 let, třeba těch 67 jsou tací země na severaně, kteří třeba dosahují 70 a více let strávených ve zdraví. A není to nějak jako složitý. Je to primárně o tom, že měníte mindset. Nemáme tady kapitolu zdravotnictví, který spravuje baráky, platy, léky a tak dále. Někde na konci je pacient, ale máme tady kapitolu zdraví, že si myslím, že zdravotnictví, my jsme jedna z mála zemí, která má institut ministr zdravotnictví. Jo, že všude je to health, ne jako...
1: Jasně, health center, healthcare.
2: Healthcare, jasně. Ministry of healthcare. Jasně. Tak my máme ministry of healthcare, všude mají ministry of health. Mm. Takže vlastně kategorie zdraví mít na prvním místě. Aha. K tomu se pojí prevence, k tomu se pojí digitalizace, mimo jiné, to jsou dva ze tří pilířů, které my řešíme a třetí je neméně pragmatický a to jsou prachy. Dobře nainvestované, právě třeba směrem do té prevence. Takže od útlého věku třeba bojovat s alkoholem u dětí, reklama, která na ně míří, ještě jsou nedospělé, energetické nápoje, stravovací návyky a tak dále, a tak dále. Můžeme se podívat na druhou stranu populace, to znamená k seniorům. I těm můžete pomocí jakoby minimálně evropských benchmarků přinést do toho systému něco, co jim prodloužím,
1: pardon,
2: nějakých metrik nebo postupů nebo systémových změn, které jim třeba prodlouží život ve zdraví, i kdyby o týden nebo o měsíc. To je pořád jako obrovská hodnota. Takže se snažíme napříč celou populací přinášet, jsme think tank, data, analytiku, data, které postupně jako překlápíme až do roviny zákonných norem. Pro nás je prostě zajímavý změnit české zákony, které ve zdravotnictví působí tak, aby lidé, aby populace z toho profitovala a opravdu jsme byli zdravější. Protože my sice umřeme v 80 letech jako průměr populace v Evropě, ale hrozně nás to bolí. V Čechách 18 let, těch 62, kde skončí zdraví v průměru, do těch 80 umíráme. Bolí nás to na těle, na duši. A stojí to strašlivý jako úsilí toho systému a musí se na to vydělávat. Za chvilku už na to jako nebude mít kdo vydělávat. Kromě toho si myslím, že zdraví výrazně ovlivňuje to, jak třeba volíte, jakou chcete prostě, jaký chcete ekosystém obsadit. Takže to je taková velká jakoby vize, kterou jsme materializovali 4 roky, fungujeme asi 80 expertů a myslím, že už máme docela fajn hmatatelný výsledky.
1: To mě přijde jako skvělý projekt. To bych rád podpořil, rád bych se o tom dozvěděl víc. A vaše vize je teda opravdu prevence, ale já mám trošku zkušenosti, že lidi v určitém věku už přestávají být malinko pružní. Jak názorově, tak jsou takový trošku jakoby kamenný a mně přijde, že motivovat je k nějaký větší změně je čím dál tím těžší v tady tom věku. Jak vy motivujete člověka, který to vůbec nezajímá, který ho prostě nezajímá vlastní zdraví, což mě teda taky přijde jako absurdní vlastně, protože nic víc nemáme. Takže pro mě to, co vy děláte, je smysluplný, ale znám tady, můžu vyjmenovat 5 lidí teď hned, který řeknou, proč mě to nezajímá, já prostě jako, mě to nezajímá prostě. Tak jak je motivujete k tomuhle?
2: Mě to nezajímá, je obrovská příležitost české populace. Já si myslím, že to v zásadě nezajímá 11 milionů občanů. A teď se stačí zamyslet nad tím, co by ty lidi mohlo skutečně motivovat. To je výborná otázka. A já tady nehledám vzdušné zámky společně s kolegama. My jsme naprosto pragmatičtí a proto ten třetí pilíř je financování. Představte si, že budete mít jako zaměstnanec nebo jako podnikatel třeba úlevu na zdravotním pojištění, když se k sobě budete jako pěkně chovat a bude to měřitelný. Představte si, že budete mít prostě třeba komerční připojištění, který vám bude umožňovat v tom systému jako který je do určitý míry fakt jako socialistický. Jo? Oni všichni si myslí, že mají všechno, ve výsledku nikdo nemáme nic v dnešním jako soudobém zdravotnictví. Tak když budete mít možnost si třeba vybrat, aby to bylo jako legální, aby tady nefungovala šedá ekonomika. Takže já si třeba osobně myslím naprosto pragmaticky, že přes prachy můžete motivovat lidi k tomu, aby se o svoje zdraví starali úplně stejně jako o hypotéku, o auto, o zaměstnání, o svoje děti. Jo? To dokážete dostat do té hlavní motivace a tou cestou, nikoliv cílem, můžou být peníze. Proto financování je jedna z věcí, kterou prostě řešíme, aby ty prostředky byly vynaložené správně. Proto ten směr k té prevenci podpořené těma financema, když se to chytře postaví a je to transparentní a legální, tak může být ta změna a je to zase něco, co jsme si vlastně přinesli ze zahraničí. To jsou zahraniční funkční modely, které by tady šly implementovat.
1: Jak vy se staráte o své zdraví? Já vím, že máte tu šebek High Five, že máte.
2: To je takové moje jako oblíbené, já ho nechtěl tady použít.
1: Ne, použijte to, tak... já to tady chci.
2: Dobře, tak v tom případě prostě nedojídat talíř, jo?
1: Nedojídat
2: nechat
1: talíř.
2: Tam 20%, za chvilku si nakládáte o 20% méně, protože se stane prostě vaším zvykem. Stejně tak dobře spát 8,5 hodiny a aby tam bylo 5 spánkových cyklů.
1: Mírně tak zkontrolovat vystavovat... pět spánkových cyklů. Měřič.
2: Ten měřič.
1: Máte 3, že jo?
2: Já mám, no já jich mám někdy 17. Standardně jich nosím 5. Třeba prsten, který mě hrozně vadí přes den a jako chirurg ho ani nemůžu mít, tak nechávám jenom na noc a to je třeba za mě ten hlavně měřič, který využívám na spánek. Tak na to už potřebujete měřič, ale alespoň jako Češi se nedopřejou ani těch 8,5 hodiny. Tak bavme se jenom o tom absolutním čísle a ne třeba o kvalitě, ale jenom o té délce, tak kdybychom prostě všichni spali 8, 8,5 hodiny, jak bychom se měli, jak bychom si prodloužili život ve zdraví. Tak to jsou 3 z těch 5, přidám pohyb, což nemusí být vůbec žádný vrcholový sport nebo desítka denně jako zaběhat. To jsou za mě 2 kapky potu na čele, když jsem ušel kus po městě 30 minut ostrou chůzí. Vystoupil jsem 3 zastávky prostě MHD a došel jsem to pěšky. To úplně stačí. No a ta poslední, možná nejpodstatnější, to je za mě palec nahoru a to je pěstování vztahů. Vlastně máte-li kolem sebe jako síť, která vám co zasejete, to na stáří, jako když najdete, být součástí nějakého systému v klubu zahrádkářů, svých kamarádů, vrstevníků, kolegů a pak hlavně rodiny. To je tak zásadní jako diferenciace mezi tím, jestli se dožijete dlouhého života ve zdraví nebo ne, že to bych vlastně dal na první místo. A je to ta kategorie, tam to byly 4 fyzické, tak tohle je duševní zdraví.
1: Teď jsou strašně trendy doplňky stravy. Mám pocit, že to je obrovský boom několik let. Vy sám, jaký na to máte názor a užíváte nějaký doplňky zdraví?
2: Jak přijde 1. září, tak vytáhnu prostě takovou dřevěnou krabici a nasypu tam dětem. A samozřejmě, jako, ale pozor, je potřeba prostě k tomu přistupovat racionálně. My nemáme v České republice tolik slunných dnů, aby jsme si mohli dovolit prostě strávit, chceme-li se prostě někde doplnit, tak bez vitamínu D, to má smysl. Ale většina dneska užívaných potravinových doplňků, když to hodně odlehčím a jsou na to odborné studie, tak vám zařídí jednu věc, budete mít hodně drahou moč. Většinu těch věcí to tělo prostě vyloučí, aniž by to vstřebalo, a většinu těch věcí, které si kupujeme v domnění, že děláme něco pro zdraví, vlastně to tělo neumí použít a jenom jsme vyhodili peníze. Takže bych doporučil jako výrazně vybírat a být poučený v tom. Uvedl jsem třeba ten vitamin D v zimních měsících. To fakt má smysl. Ale brát prostě denně 20 jako tablet, dobře to rozmyslete.
1: 4 děti, chirurgie, podnikání, mise, psaní. To je strašně moc věcí, strašně pestrej a zajímavý život. Kde na ten život berete energii?
2: Použiju Cimrmana, mě to baví.
1: Vás to baví, ale...
2: jak to říká Uhlobaron, mě to baví a to, že mám to privilegium si takhle pestrý život užívat, je díky tomu, že mám kolem sebe skvělý lidi. Počínaje rodinou a zdaleka nekonče prostě dalšími mými kolegy v práci, kamarády a tak dále. Já vlastně nic moc v životě neumím, ale baví mě se obklopovat výbornýma lidma a občas jim třeba vnuknout nějakou myšlenku, vizi, která zase je baví třeba materializovat. Tak v takovýmhle nějakým jako ekosystému já se pohybuju a myslím si, že základem toho, že mě život baví, je, že ho žiju s ostatníma.
1: Myslím si, že to je krásný závěr. Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas. Dorazil jsem do studia a přeju nám všem, ať se nám podaří ten život prodloužit ve zdraví o 5 let.
2: Já moc za to děkuju a ministr zdraví také.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
0: Odpůrci větrných elektráren v Úpici trvají na referendu při říjnových komunálních volbách. Dnešní cyklistické závody v Hradci Králové změnili trasu 12 linek MHD. Hokejisti Sparty budou v pátém extraligovém kole hostit Karlovy Vary. A noc přinese jasno, ojedinělé mlhy a teploty nejvýš s 9 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. V Úpici na Trutnovsku se 7. října mimořádně sejdou zastupitelé. Požádala o to třetina z nich. Jediným bodem programu je vypsání termínu referenda k větrným elektrárnám.
2: Jejich odpůrci nazbírali na petici dostatečný počet podpisů potřebných pro vypsání referenda. Trvají na tom, aby bylo současně s říjnovými komunálními volbami. Podle zástupců radnice ale referendum v daném termínu není možné stihnout kvůli zákonem daným lhutám. Odvolávají se i na právní názor ministerstva vnitra. Z Úpice Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Uzavírka několika ulic v centru Hradce Králové dnes změnila trasu 12 linek městské hromadné dopravy. Důvodem je pořádání cyklistických závodů Gočárovy schody. Některé linky vynechávají zastávky Adalbertinum, Magistrát města, Zimní stadion, Kampus UHK a Komenského a jezdí náhradní trasou. Zároveň je zřízená náhradní zastávka Soud před budovou hotelové školy v ulici ČSA. Podrobné informace najdete na webových stránkách Hradeckého dopravního podniku. Policie hledá svědky sobotní nehody na srazu tuningových aut v Hrádku nad Nisou na Liberecku. V rekreačním areálu Kristýna vjel řidič Mustangu do davu a zranil 5 lidí. 2 z nich měli středně těžké zranění, další 3 lehké. Všechny zraněné záchranáři převezli do nemocnice. Kriminalisté řidiče zadrželi a obvinili ho z ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu až 3 roky vězení. Pokud máte jakékoliv fotky nebo videa nehody, kontaktujte policii na lince 158. Sport. Hokejisty 6. Sparty čeká v 5. kole Tipsport Extraligy souboj se 7. Karlovými Vary. Pražané i Západočeši, které dělí v tabulce jediný bod, se budou snažit navázat na výhry v předešlých duelech. První kanadský bod v novém ročníku si v pátek při výhře 5-1 nad Českými Budějovicemi připsal karlovarský útočník Jiří Černoch, kterého ale netrápí, že sám zatím není příliš produktivní.
3: My máme 4 skvělé formace, teďka výborně hraje druhá lajna, která nás táhne a za to jsem jenom rád. Samozřejmě, kdyby jsme prohrávali a nedávali jsme celkově tým góly, tak mě to štve mnohem víc, že třeba těch bodů tolik nedávám.
0: Utkání Sparta Karlovy Vary začne v 16 hodin. Počasí. Noc bude bez mraků, ojediněle se objeví mlhy. Ochladí se na 9 až 6 stupňů, na Broumovsku až na plus 3, na horách na 9 až 6 stupňů. Zafouká slabý jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici 305 mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi nad Orlicí pokračuje uzavírka. Důvodem jsou stavební práce, které mají skončit až v listopadu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Karel Sladký přeje krásné sváteční odpoledne 28. září. Český rozhlas Hradec Králové s vámi. A o čem budeme mluvit, o čem budeme vysílat? Bezmála půl století měl v Královéhradeckém kraji svůj druhý domov bývalý prezident Václav Havel. V jeho chalupě na Hradečku Trutnova také vznikala Charta 77. Sepisovalo se tam několik vět. V trutnovském pivovaru Havel jako režimu nepohodlná osoba pracoval. Od dneška až do pátku vám budeme stopy Václava Havla v našem regionu připomínat i v našem vysílání. A když už jsem u toho, dnes po 17. hodině vám Český rozhlas Hradec Králové nabídne speciální sváteční pořad Havel 90, setkání s přáteli. V něm jsme použili archivní záznamy. Bude to unikátní hodina dnes mezi 17. a 18. hodinou v našem vysílání. Nenechte si ujít. Co dál v této hodině? Budeme tady mít hosta. Pozveme vás na podzimní tvoření do lesního klubu Kamínek v Týništi na Torlicí na Rychnovsku a po půl třetí přidáme i řidičskou abecedu. Další konkrétní situaci z praxe přímo z cest. Pokud nás i na cestách 28. září posloucháte, ať se vám dobře a hlavně bezpečně jede, k tomu i písničky Rangers, Hana Zagorová, Marek Ztracený, Jennifer Rush, Tomáš Linka, Miroš Birka nebo Bee Gees. Přejeme vám krásné sváteční odpoledne. Tipy jsou i na našem webu hradec.rozhlas.cz. Tipy na to, jak můžete prožít ještě dnes ten krásný den, který tady je, ale tipy vám budeme samozřejmě dodávat i v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Kým otevřeme hudebně tuto hodinu Hanou Zagorovou, ať se vám hezky poslouchá. Český rozhlas Hradec Králové.
1: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

Ta byla nejen pro inženýry z dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Připomínáme si svatého Václava a svatováclavské vinobraní se právě teď koná na Byšičkách. Příjemné sváteční odpoledne do vinařství Byšičky můžeme pozvat. Tam se snoubí nadšení z nově vznikajícího projektu s živou hudbou a pohodovou atmosférou. I vy si můžete užít jedinečnou událost a zároveň si dopřát chvíle pohody. Ačkoliv tam zatím nejsou hektary vzrostlého vinohradu ani sklepy plné archivních ročníků, o to větší zážitek vás čeká. Ochutnáte vína sodrůd, které se tam už pěstují a budou se v budoucnu vyrábět, a zažijete atmosféru, jako by už bylo všechno hotové. Dospělí se mohou těšit na ochutnávku s poutavým výkladem. Svatováclavské vinobraní právě teď na Byšičkách, tak si tam také zajďte. Nedožité 90. narozeniny Václava Havla budeme připomínat v tomto týdnu v našem vysílání ve speciálu Stopy Havla v kraji. První díl nabídneme už za několik minut. Z Českého rozhlasu Hradci Králové přejeme hezké odpoledne.

0: Tento týden se Český rozhlas Hradec Králové bude vydávat po stopách Václava Havla v Královéhradeckém kraji. Od pondělí do pátku vám vždy nabídneme jedno připomenutí postavené na jednom konkrétním otisku života Václava Havla na východě Čech. Připomínáme si nedůležité devadesátiny právě prvního polistopadového prezidenta. Připomeneme i dnes v našem vysílání po 17. hodině speciálním unikátním pořadem Havel 90 setkání s přáteli. No ale teď to první slibované zastavení. V této chvíli začínáme místem, které bývalý prezident považoval za svůj druhý domov. Asi už tušíte. V roce 1967 si s manželkou Olgou koupili nedaleko Trutnova na inzerát s chátralou chalupu Hrádeček u Vlčic.
1: Pěkně vás vítám na Hrádečku, což cítím jako takový svůj

0: mezi vlčicemi a mladými buky si Václav a Olga Havlovi koupili v roce 1967. Nešli do neznámého prostředí. V sousedství už chalupařil divadelní režisér a Havlův přítel Andrej Krop.
1: Za disidentských časů to byl vlastně svobodomyslný prostor, kde se sjížděli kamarádi z Prahy. Undergroundový koncerty tady byly u Vaška ve Stodole. Já jsem tady mýval zase takový jako divadelní věci. Olženy narozeniny se tady slavili, Olgy Havlový. Tady se žilo velmi svobodně. Tady to byl takový prostor, který byl teda obehnán samozřejmě hlídkami.
0: Hlídky, o kterých mluví režisér Andrej Krop, byli za komunistického režimu trvalou součástí disidentského života na Hrádečku. Havlova chalupa byla pod nepřetržitým dozorem veřejné a státní bezpečnosti.
2: Oni nemohli stát pořád venku, v tom nečase, nebo v zimě, nebo podobně, takže tam měli takovou maringotku proti nám v zatáčce, kde vždycky jeden odpočíval a druhý chodil kolem domu a hlídal. A posléze se jim i to zřejmě zdálo být málo komfortní, tak vybudovali na protilehlé straně takovou chatu a tam bydlí dneska moje ochránka a ta chata se tam některak zvlášť nehodí do toho údolí. Ona byla postavena jako dvojúčelová. Pod záminkou mého hlídání tam měli policajti jakýsi abštajk.
0: Bez ohledu na stálý policejní dozor byl Hrádeček pro Havla po Praze jeho skutečný druhý domov. A například Vánoce trávil se svou první ženou Olgou právě tam.
3: Já hlavně vzpomínám na vánoční pobyty na Hrádečku. Tam jsme odjížděli už tak 14 dní před Vánocem a je zajímavý, že několik let za sebou padal na Štědrý den sníh, odpoledne začal padat. Václav šel pro stromeček do lesa, zdobil ho a já byla v kuchyni a vařila jsem a měli jsme zapálený oheň v krbu a v kuchyni na kamnech se prostě smažilo a peklo. Myslím si, že to bylo takové, když mnohdy za okny stála policie, tak přesto jsme si to nenechali narušit a že jsme trávili Vánoce velice pěkně.
0: Na Hrádeček jezdil Václav Havel téměř 45 let a 18. prosince v roce 2011 tam také zemřel. Od té doby hoří v zatáčce v lesní stráně nepřetržitě svíčky, které tam lidé přichází z piety zapalovat. Zítra nabídneme záznam zvláštního setkání, kdy se u Hrádečku potkali se svíčkou v ruce bývalý disident a bývalý policista. David Macháček, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: A když se teď podíváte přes kamery k nám do studia hradec.rozhlas.cz, uvidíte nádhernou podzimní výzdobu, nádhernou podzimní vazbu, se kterou přišla ředitelka Kamínku, lesního klubu Kamínek v Týništi nad Orlicí, Michála Možišová. Michalo, krásné sváteční odpoledne, vítejte.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Protože byste nás přišla pozvat na podzimní tvoření do lesního klubu Kamínek a to, co tady mohou teď posluchači vidět přes naše kamery, si mohou zítra vyzkoušet, vyrobit, udělat, vytvořit. Já vím, že vy máte, co se týká vazeb a těchto krásných věcí, dá se říct si celoživotní lásku, celoživotní vztah. Vy snad máte nějakou školu vystudovanou k tomu?
1: Přesně je to tak. Mám střední floristickou školu tady právě v Hradci Králové a zahradnickou fakultu, takže k rostlinám se věnuju celý život.
0: Co jste nám to přinesla dnes do studia tady na ukázku? Už se to tady setkalo i u kolegyní s velkým ohlasem a zájmem. Co tady je?
1: Tak přede mnou je teďka věnec z vřesu.
0: Z vřesu.
1: A kdy právě základem je slavněná podložka a březové proutí a pomocí techniky navazování právě jsme takhle navázali ten vřes dokola. To je jeden věnec a druhý právě to je z travin, ze slaměnek, z gypsofily a právě to se navazovalo na drátek, takže jsou tady dvě různé techniky. A vlastně my neradi používáme úplně lepidlo, takže je to v podstatě jakoby hlavně drátek a správná technika.
0: To je dobrý tip. A ty slaměnky jsou asi ideální, ne? Na takové podzimní tvoření
1: vydrží. Přesně tak. Já už mám takovou vlastně deformaci, kdy všude teďka vlastně, kde chodíme a jezdíme, tak kolem vlastně Nové Vsi je spoustu krásných míst, kde se dá nazbírat spoustu žaludů, jeřabin, právě používáme hloch, kaštany, žaludy.
0: Takže je to spíš o té fantazii, co koho napadne, co komu se líbí, co si tam dá přidat?
1: Přesně tak. A takhle to bude probíhat i zítra, kdy právě maminky s dětmi mohou zítra přijít k nám. Akce se koná od 3 do 7 hodin a během této doby právě můžou přijít a něco podobného, jako tady teďka vidíme, si můžou přijít vyrobit.
0: A musí si něco přinést, nějaké ty rostlinky?
1: Určitě nemusí. Všecko máme připravené, nazbírané a stačí jenom přijít a užít si to s námi.
0: I ty drátky dostanou, všechno dostanou.
1: Přesně tak.
0: Všechno dostanou. A ono to asi zabere nějaký čas, tak předpokládám, že třeba ty 2 hodiny tvoření takového nádherného věnce.
1: Tenhle věneček trval 3 hodiny času.
0: 3 hodiny. 3 hodiny čistého času.
1: Tenhle je kratší, ten z vřesu je právě kratší, ten je trošku rychlejší, ale tady ta technika je trošku těžší a tím, že tam je hodně těch kytiček, tak právě vyžadoval větší časovou dálku.
0: Mm-hmm. Slaměnky vydrží, ale co živé květy? Co udělat pro to, aby nám vydržel takový věneček co nejdéle?
1: Tak ten z vřesu je právě nejlepší, když se ho dáte třeba ven, hodí se právě na dveře třeba a tím, jak je venku, tak určitě vydrží déle než třeba na stole. Dá se použít i na stůl, ale tam ta životnost je trošku kratší, protože bude dříve osychat.
0: Kde přesně najdou lidé podzimní tvoření v lesním klubu Kamínek? Kde je lesní klub Kamínek v Týništi?
1: Lesní klub Kamínek je na Nové Vsi u Týniště nad Orlicí. Číslo popisné je 70 a vlastně jsme hnedka u hlavní cesty.
0: Takže najde se to. Autem tam můžeme zaparkovat.
1: Přesně tak. Jo, máme tam velké parkoviště.
0: Velké parkoviště. A jaký je podzim u vás v Kamínku? Je právě ve znamení vytváření takovýchto nádherných dekorací?
1: Přesně tak. My si teďka užíváme, sbíráme plody a hodně sbíráme i jablíčka. Zítra nás čeká Michaelská slavnost. To je právě o odvaze, o tom, že si povídáme i byla podzimní rovnodennost. A děti čeká takový překvapení, co si právě chystáme s průvodkyněmi, tak se těšíme.
0: A teď byl takový úplně hodně zajímavý, zaznamenala jste.
1: Krásný.
0: Co to s námi dělá? Možná nás to inspiruje k takovému tvoření krásnému a zamýšlení se a zastavení se.
1: Je to tak.
0: Tak v listopadu budou i dušičky, ale toto jsou tady vyloženě podzimní věnce, podzimní tvoření, kterým si můžeme zpříjemnit atmosféru domova, ale i třeba ozdobit ty dveře.
1: Přesně tak. Je to tak a já bych chtěla ještě právě jednou pozvat maminky zítra s dětmi, že opravdu, kdo by nás chtěl přijít se za námi podívat a užít si s námi hezkou atmosféru, tak právě zítra je ten správný čas a budeme se na vás všechny moc těšit.
0: Pamatuj si to od 15 hodin zítra v lesním klubu Kamínek.
1: Přesně tak.
0: Nová ves u Týniště nad Orlicí, nádhera. Podívejte se třeba i teď ještě přes, pro inspiraci přes naše kamery hradec.rozhlas.cz na ty nádherné vince, které nám ředitelka Lesního klubu Kamínek Michala Možišová v tento sváteční den přinesla i do studia. Jinak vy máte internetové stránky, máte web?
1: Ano, máme www.lesníklubkamínek.cz a tam můžete najít i taky další podrobnosti.
0: A inspiraci.
1: Přesně tak.
0: Tak děkujeme.
1: Tak. Děkujeme. Já děkuji za pozvání. Ředitelko.
0: Děkujeme velmi pěkně a zítra se těšíme. Nová ves u Týniště nad Orlicí, Lesní klub Kamínek, podzimní tvoření od 15 hodin. Rádi jsme vás pozvali.

0: krásné sváteční odpoledne přejeme z Českého rozhlasu Hradci Králové. I dnes pro vás máme řidičskou abecedu. Konkrétní rady, jak se na silnicích chovat v situacích, ve kterých často chybujeme. Osvěžte si dnes s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. A to vám přejeme i v dnešní sváteční den. Tak dnes také kolega z redakce Zelené vlny Českého rozhlasu Václav Drážek, o čem bude mluvit, co poradí. Povíme si o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem před námi. Za autem před námi, jak dlouhý velký odstup. Poslechněte si.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte, jedete za někým, kdo si drží svoje tempo a vy přemýšlíte, jak daleko za ním vlastně máte být, aby byla jízda bezpečná a zároveň plynulá. Odstup je jedna z nejdůležitějších věcí na silnici, ale často se řídí spíš pocitem než pravidly. Takže jednoduchá otázka zní, jak velký odstup mám držet za autem přede mnou. Odpověď nám vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Já jako řidič bych si měl nechávat od toho vozidla bezpečnou vzdálenost, abych byl schopen zastavit vozidlo v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení toho vozidla, které jede přede mnou.
2: Co to ale znamená v praxi?
3: Na silnicích pro motorová vozidla nebo na dálnicích si můžu pomoct takzvaným pravidlem 2 vteřin. Vezmu si nějakou překážku, slow, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
2: U nás v redakci Zelené vlny se často setkáváme s pohledem na vozidla, kde se tyto rozestupy tak úplně neplní. Jaké jsou vaše zkušenosti ze silnic?
3: Praxe je taková, že se to spíše nedodržuje. Řidiči spoléhají na to, že budou schopni zastavit. Nicméně v poměrně velkém procentu případů se jim to nepodaří.
2: Je to číslo 2 sekund jiné, pokud jsou zhoršené podmínky pro jízdu?
3: Ty 2 vteřiny by měly pokryt úplně všechno. Já jako řidič bych měl přizpůsobit svoji rychlost povětrnostním podmínkám, stavu komunikace, svým schopnostem a záleží na mě, jestli já jsem schopen to vozidlo ovládat tak, abych byl schopen zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: A na koho se můžete těšit? Po 10. hodině budou našimi hosty herečka Jitka Sedláčková a restauratér Pavel Tepfr. A po 11. hodině muži roku Jakub Bolek, David Ryba a také prezident soutěže muž roku David Novotný.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Hradeček u Trutnova miloval Václav Havel. Havel 90, setkání s přáteli. Unikátní pořad, který vám Český rozhlas Hradec Králové nabídne dnes mezi 17. a 18. hodinou. Vybírali jsme ji z archivu ze vzpomínek jeho přátel. Uslyšíte třeba Josefa Abrahama. Dnes po 17. hodině v našem vysílání. Za 4 minuty už bude 15 hodin. Tisíce lidí dorazili do Staré Boleslavy oslavit den české státnosti, také o tom budeme mluvit, ale i o dělnicích, kteří začnou s pracemi u Šarlíku v Orlických horách. S čím konkrétně, co tam budou dělat, dozvíte se v naší zpravodajské relaci. Počasí vyšlo, jestli bude dál hezky, povíme také v 15 hodin ve zpravodajské relaci. Z Českého rozhlasu Hradci Králové přejeme hezké sváteční odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Stopy případu vraždy vedou k vysoce postaveným policistům. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Může poctivost vyhrát nad bezohlednou mocí? Čestný soudce se utká s mocným průmyslníkem v premiérovém filmu Jménem italského lidu. A ČT Art uvede u příležitosti mimořádného životního jubilá Jiřího Suchého jednu z nejúspěšnějších her divadla Semafor – Kytice. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Pět dní, pět různých světů. Jazz z Česka i ze zahraničí na tradiční pouti Hradcem Králové. Letos již po 32. Od 6. do 10. října. Více na www.jgtt.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
3: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Tisíce lidí dorazili do Staré Boleslavy oslavit Den české státnosti a uctít památku svatého Václava. Dělníci začnou rozšiřovat parkoviště u Šerlichu v Orlických horách. David Pastrňák bude kapitánem bostonských hokejistů a noc přinese jasno, ojedinělé mlhy a teploty nejvýš 9 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Tisíce lidí dnes dorazili do Staré Boleslavy na národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
2: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek.
3: Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro.
2: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
4: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
2: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Na Benešově třídě v Hradci Králové začíná demolice ocelové lávky u polikliniky 3. Pracovníci technických služeb ji odstraňují kvůli špatnému stavu. Hned v říjnu na to navážou opravou korodující rampy u supermarketu Billa. Nahradí nová monolitická železobetonová konstrukce, včetně zábradlí. Za obě stavební akce město zaplatí necelých 5 milionů korun a hotovo má být do konce roku.
5: Prostor pod lávkou je ode dneška neprůjezdný a neprůchozí. Náhradní trasa k poliklinice pro pěší vede přes střední schodiště na parter a dál po chodníku směrem k podchodu. Město zároveň začalo hledat firmu, která naprojektuje další fáze oprav celého sídliště. Vzniknout má dokumentace pro opravu dalších ochozů nebo stavbu garáží se zelenou střechou. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Práce na rozšíření parkoviště v horském sedle u Šerlichu v Orlických horách začnou každým dnem. Podle starostky Deštného Simony Vlkové je už stavební povolení potvrzené. Do zimy by se kapacita parkovacích míst v horském sedle měla navýšit z nynějších asi 80 zhruba na 200.
1: Sport.
0: Hokejista David Pastrňák povede v NHL Boston jako kapitán. Bruins to oznámili na svém webu. Českého útočníka čeká 13. sezóna v zámoří. V severoamerické lize bude historicky 6. českým kapitánem.
1: Počasí.
0: No, co bude bez mraků, ojediněle se objeví mlhy. Ochladí se na 9 až 6 stupňů, na Broumovsku až na plus 3. Zafouká slabý jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Rychnovsku pozor na silnici 321 v Deštném v Orlických horách, kde boural motorkář. Na místě zasahují záchranáři, projíždějte tam velice opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: A sváteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje i 4 minuty po 15. hodině. Pěkný den. Do Sýpky v Rokynici v Orlických horách se vypravíme v této hodině. Dýmovnice a ochranné masky na jedné straně a na druhé brouci, kteří mohou poškodit muzejní sbírky. V Sýpce teď bojují proti škůdcům poněkud netradičně pomocí takového zvláštního plynu. My vám o tom řekneme. Slyšíte, jak taková ochrana vzácných sbírek konkrétně vypadá. Národní hřebčín otevřel ve Slatiňanech nové stáje pro starokladrubské koně. Mají téměř dvojnásobnou kapacitu oproti původnímu středisku a koně budou i blíž k pastvinám. Reportáž nabídneme a ani dnes nebude chybět radiobazar. To je dobrá zpráva pro vás, kteří něco potřebujete prodat, koupit, vyměnit, chtěli byste něco darovat za odvoz, nebo byste se třeba chtěli zkusit i seznámit. V radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové ve druhé polovině této hodiny budete mít příležitost. a z hudby Karel Gott, Václav Neckář, Sandra Xindlik, Sandra Bocelli, Dalibor Janda nebo Richard Miller. Ať se i tato hodina Českého rozhlasu Hradec Králové našeho vysílání hezky poslouchá v pondělí 28. září. Krásné sváteční odpoledne přejeme.
1: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

Ve svátečním dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové vás můžeme pozvat do Krkonošského centra environmentálního vzdělávání Krtek ve Vrchlabí na výstavu osobité tvorby fotografky Sáry Soutkové. Je to tak? Fotografka Sára Soutková právě teď v tomto středisku ve Vrchlabí. Výstava potrvá do 9. října, je otevřena každé úterý od 15 do 17 hodin, ale dá se i po předchozí domluvě v Krkonošském centru environmentálního vzdělávání Krtek ve Vrchlabí. Teď výstava osobité tvorby fotografky Sáry Soutkové. Do Sýpky ve Rokytnici v Orlických horách se vypravíme už za 4 minuty v našem dobrém odpolední. Po písni Sandry. Dobrý den v pondělí 28. září.

0: Žádní návštěvníci mezi vitrínami, místo nich oblak smrtícího plynu. Tady ne proti lidem, ale proti škodlivému hmyzu. V muzeu Sýpka v Rokytnici v Orlických horách teď speciálním plynem chrání cenné sbírky před biologickými škůdci. Letos pracovníci muzea nepoužili klasické zápalné rýmovnice, ale jejich novou variantu na vodní bázi. Poslechněte si reportáž.
1: Je důležité před tím plynováním otvírat vitríny, aby se ten plyn dostal i k věcem, které jsou umístěny v těch vitrínách, skříních.
2: V muzeu Sýpka v Rokytnici v Orlických horách se připravují na preventivní ošetření sbírkových předmětů. Prostory se uzavřou a zaplní insekticidním plynem. Ten má omezit výskyt biologických škůdců, kteří můžou muzejní sbírky poškodit. Konzervátorka Terezie Kolářová vysvětluje, proč muzeum fumigaci pravidelně opakuje.
1: Ačkoliv teď momentálně nevíme, zda tu nějaké jsou, tak se to provádí spíš každoročně proto, aby jsme ten výskyt opravdu omezili. Nejlepší je plynovat v období teplých měsíců, kdy je hmyz aktivní, protože jakmile přijde chladné období, tak

0: a vlastně vůbec nic nepozná.
1: Teď už ale máme na hlavě ochrannou masku a připravujeme jednu ze 7 dýmovnic, které pracovníci muzea v Sýpce použijí. Do kilímku se nejdřív nalije voda, potom se dýmovnice vloží dovnitř.
2: Tak já ji tam teda už položím a budeme odcházet.
1: Dýmovnice začíná pracovat a z prostoru musíme odejít. Fumigace je součástí preventivní ochrany sbírek muzea a galerie Orlických hor. Postupně ji chtějí využít také v dalších objektech. V synagoze Karla Poláčka v Rychnově nad Kněžnou nebo ve výstavních prostorách na Kolovratském zámku. Z Rokytnice v Orlických horách Jiří Hofmán, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: Na cestách s Petrem Voldánem. Ve sváteční den české státnosti budeme se šperkařem Jiřím Urbanem mapovat cesty královských korun a dalších klenotů. Jeho práce znají ve Vatikánu i na anglickém královském dvoře. Na sváteční královskou cestu vyrazíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: Ani dnes, v pondělí 28. září, nebude chybět ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové Radio Bazar. Otevřeme ho pro vás po 15. hodině 35. minutě. Po písni Michala Tučného Všichni jsou už v Mexiku. Ještě předtím si dáme i Hurikána Dalibora Jandy, ale teď do Slatiňan. Nové stáje pro chov starokladrubských varhaníků a vraníků otevřeli právě ve Slatiňanech na Chrudimsku. Národní hřebčín do nich přesune hlavně chovné klisny, které byly doteď v historických stájích u Slatiňanského zámku. Pokud jste tam někdy byli, potom víte. V novém areálu budou mít víc prostoru a také budou blíž k pastvinám. Slatiňany na Chrudimsku, chov starokladrubských vraníků. Nová stavba přišla na téměř 136 milionů korun. Vznikla na místě bývalého výcvikového centra pro koně. Redaktorka Anna Svobodová se tam zajela podívat.
1: Některé koně se sem přesunou příští týden a to velký stádo se aktuálně pase na okolních pastvinách a jsou venku 24 hodin denně, takže až ukončíme tady tu pastvu, což je zhruba tak za 2 týdny, tak se potom přesunou už tady do těch nových stájí, do toho nového dvora. Kateřina Neumannová a jsem zootechnička v Hřebčíně ve Slatiňanech.
2: Co taková ideální stáj má splňovat, co koně potřebují?
1: Tak hlavně ty stáje mají vysoký stropy, jsou vzdušný, velký, prostorný a to je takový to zásadní, aby měli to správný klima.
2: Vy jste dříve koně složitě přesouvali na pastviny přes silnici.
1: Tak klisny se zhromáždily dole na dvoře a vyháněly se okolo hřebčína a šly vlastně na silnici, kde se zastavoval provoz a šly tou kaštanovou alejí do výběhu a pastvin. Ta silnice byl trošku problém, autům to vadilo, že občas někde nějaký zrcátko to odneslo. Navíc té kaštanové aleje jsou poměrně vzácný kaštany, které ty koně taky ničily.
2: Se mnou je tady ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.
3: Cíl je zajistit té nejcitlivější kategorii našich koní, což jsou březí klisny a kojící klisny, optimální prostředí. Tady budou v uzavřeném oploceném areálu, který bude naprosto pod kontrolou, když to teď byly ustájeny v tom historickém stájenom dvoře, kde byly vlastně sloupy uprostřed těch volných stájí a hlavně tam byl velký ruch, protože vlastně tam tudy vedl vlastně prohlídkový okruh pro návštěvníky a je to vlastně i místo, kde pořádáme spoustu akcí.
2: Ty nové stáje vznikly na místě bývalého výcvikového střediska. A kde teď máte ustájené vaše koně ve výcviku?
3: Někteří jsou v kritické hele tady ve Slatiňanech, někteří jsou ustájení v Heřmanovém městě, někteří jsou v Kladrubech nad Labem a my je chceme vrátit do zrekonstruovaných stájí do toho historického dvora, ale tam musíme teda zrekonstruovat a tu rekonstrukci máme připravenou a v ideálním případě bychom ji teda realizovali v příštím roce.
2: Nové stáje vyšly na téměř 136 milionů korun. Celou investici zaplatilo Ministerstvo zemědělství. Ze Slatiňan Anna Svobodová, Český rozhlas.

0: Je 28. září, je pondělí. Dnes vám dáme příležitost inzerovat ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Cokoliv potřebujete, máte příležitost.
1: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: A je to tady, Radio Bazar má otevřeno. Vítejte, hezké odpoledne.
2: Dobrý den. Nabízím elektrický vertikulátor Alco Comfort, dále kapslový kávovar Krups a strojek na těstoviny Tesco Madelika. Všecko levně do 200.
0: Ano.
2: Je to na telefonním čísle 732 90 45 11, Holicko.
0: Holicko, děkujeme za nabídky, mějte se hezky na Holicku, pěkný den. Tak to byly hned 3 nabídky v radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Pokud vás zaujali nebo některá z nich, volejte 732 90 45 11, dovoláte se na Holicko. V radiobazaru vítáme i vás, dobrý den, hezké odpoledne.
3: Dobrý den. Prodám skutra, obsah 50, značka Venus, na je to 4000 kilometrů za 8000 a velkou elektrokoloběžku 1500 W, má brašny, kufr. A je to na Trutnovsku a telefon 604 967 352. Děkuji.
0: Děkujeme také, mějte se pěkně na Trutnovsku. 2 nabídky, skútr a velká elektrokoloběžka Trutnovsko. Telefonní číslo na pána je 604 967 352. Pokud máte zájem, ať už o skútra nebo elektrokoloběžku, tak se mu ozvěte, detaily na uvedeném telefonním čísle. Tak jsme tady už měli docela zajímavé nabídky, artikulátor, měli jsme tady také automat na kapsle, na kávu, na čísle 732 90 45 11, před chvílí skútr, velká elektrokoloběžka na Trutnovsku 604 967 352. Tak tedy, radiobazary jsou také na našem webu hradec.rozhlas.cz v audioarchivu. To znamená, že si je můžete kdykoliv zpětně přehrát, pustit, pokud vás třeba nějaký inzerát zaujal, ale nestačili jste si poznamenat, pak máte i tuto možnost, tuto příležitost v radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Jinak inzerujeme od pondělí do pátku, vždy po 15. hodině 35. minutě, kdy máte prostor v našem vysílání, tak pokud byste zase něco potřebovali, ozvěte se, dejte vědět.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: A my jedeme dál, protože naše sváteční vysílání je bohaté. Richard Miller, Štěstí je krásná věc, písnička, kterou teď nabízíme. A když se dívám do další nabídky, bude to třeba i Creedence Clearwater Revival, který vám ještě také pustíme v pondělí 28. září. Přejeme příjemné odpoledne.

0: prachy. Si.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

Ještě do 3. října můžete vidět nové fotografie na Dmitují. Série výstav fotografií a instalací v novoměstských kulturních památkách. Název dlouho očekávaný dýchánek, to je hezký název. Říkal jsem, že v různých kulturních památkách v Novém městě na Dmitují, konkrétně v městské galerii Zázvorka, v městské knihovně, v Husově sboru a v domě číslo popisné 1213, to je u Zázvorky. V Novém městě na Dmitují vystavují teď špičkoví fotografové a umělci, třeba Michal Hanke nebo Štěpán Klas, Jaroslav Kučera, Daniel Šparl, Aleš Formánek a další. Těšit se ale můžete i na prezentaci klubu fotografů z Nového města na Dmitují. Nové fotografie na Dmitují do 3. října, série výstav fotografií a instalací v novoměstských kulturních památkách.

0: 90 setkání s přáteli. Pořad k nedožitým 90. narozeninám Václava Havla nabídne Český rozhlas Hradec Králové dnes mezi 17. a 18. hodinou i unikátní záznamy z našeho archivu. Uslyšíte právě jeho přátele. Na Václava Havla zavzpomínáme dnes po 17. hodině v našem vysílání. A teď už je na vás připravená Pavlína Filipovská, která bude hostem humoriády Českého rozhlasu po zprávách po 16. hodině. S Pavlínou Filipovskou budete vybírat scénky v hodině humoru na přání. Přejeme krásné sváteční odpoledne. Zdraví vás Karel Sladký.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
2: Za ledovou horou a černými lesy je stříbrná řeka a za ní kdesi stojí domek bez adresy a bez dechu.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 28. září na náš statek ve Svobodných dvorech u Hradce Králové. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma, brambory k uskladnění, jablka, česnek, cibuli a výborné zabíječkové produkty. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přejte si pro krouhané zelí a další dobroty. Těším se na vás.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Počet stavebních povolení v Hradeckém kraji v prvním pololetí stoupl. Vláda se v tomto týdnu vrátí k regulaci ceny benzínu a nafty. Tenista Jakub Menšík pomohl výběru Evropy k vítězství v Laver Cupu. A taky zítřek bude slunečný s teplotami 20 až 23 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Stavební úřady v Královéhradeckém kraji vydali v letošním prvním pololetí 1750 stavebních povolení, což bylo v meziročním porovnání o 16% víc. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. V nárůstu se projevilo i letošní vydání nového územního plánu Hradce Králové, protože stavebníci chtěli chystané projekty zahájit ještě podle starého plánu. Královéhradecký kraj vyplatil v letošním roce rybníkářům a rybářským spolkům na náhradách za škody způsobené vidrou říční přes 1,5 milionu korun. Škody evidují chovatelé ve všech okresech.
3: Krajský úřad letos schválil a vyplatil necelé 30 žádostí za škody na rybích osádkách. Přes 1 000 000 korun z celkové sumy putoval rybářům jako doplatek za škody z loňského podzimu a zimy. Zbylých zhruba 500 000 korun tvoří náhrady za škody vzniklé v letošním roce. Mezi největší příjemce kompenzací patří rybářství na Královéhradecku a na Rychnovsku. Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Od čtvrtka začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k něm přistoupil kvůli stále rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2,50 korun na litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře také sníží spotřební daň na naftu. Česká asociace petrolejářského průmyslu upozorňuje, že situace se zásobou paliv je už teď napjatá. Podle mluvčího asociace Václava Louly by opatření mohla zhoršit.
4: Akceptujeme toto rozhodnutí a k vyhodnocování máme určitý čas. Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
1: Opatření budou zatím platit do konce října. Vláda také rozhodla o uvalení mimořádné sektorové daně na rafinerie. Uplatňovat se bude v letošním a příštím roce. Sport. Tým Evropy ovládl po 6. tenisový exhibiční Laver Cup. Výběr světa porazil 13-5. Pomohl k tomu i Jakub Menšík, který vyhrál v Londýně 2 zápasy ve čtyřhře a 1 prohrál ve dvouhře.
2: Počasí.
1: Zítřejší předpověď slibuje jasno, ráno ojedinělé mlhy. Teploměr ukáže 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 16. Foukat má mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Trutnovsku počítejte s omezením na silnici číslo 16 mezi obcemi Královec a Bernardice. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí ve zúžených pruzích. Omezení má trvat do konce roku. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsme z toho zrudaná.
6: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
2: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, jsem tu ráda, opět.
5: Kdo se s námi na hodinku zaplete, bude chtít každý den repete. Humoriáda.

0: Posloucháte čerstvě odstartovanou humoriádu. Náš dnešní sváteční host Pavlína Filipovská je zde. Také se na to krásně odělá svátečně.
1: Ale já jsem vždycky čistoučka.
0: No to já.
1: Límeček vždycky vyžahlenej, to zase neříkejte.
0: Ale bílá košile, sáčko a partní. Krása. Mám se na co koukat, posluchače. A vy budete mít co poslouchat, protože Pavlína nám teď prozradí, jak se má, co dělá.
1: Já se mám dobře, vlastně, protože například v těchto prostorách mi zásadně vždycky je a bylo a bude, dá Bůh, dobře, protože já to tady mám takový druhý domov vlastně, protože rozhlas pro mě byl vždycky takovou velice milou, velice milým vybočením z povinností a tak. Já se tu cítím svobodně a dobře a bohužel musím spoléhat na trpělivost posluchačů i vás, spolupracovníků, samozřejmě.
0: To zvládneme všechno spolu.
1: Tak dobře. Tak můžu se cítit dobře, jo? Jako vždycky. Tak,
0: jsme děkuji. Rádi, že jste ráda.
1: Ano.
0: A teď budeme rádi, když nám vyberete první výstup. Kdo to bude?
1: No, já bych měla jednoho fešáka hned. No je svátek, že jo, tak si na přilepšenou.
0: A nebude váš muž žárlit?
1: Ne, z toho už vyrost.
0: Dobře, tak můžem.
1: To odrost.
0: Tak můžem.
1: Já bych měla jednoho fešáka. Velice užen úspěšnýho, obdivovanýho, aby řekla bych oblíbenýho, elegána Jana Rosáka. Co tomu říkáte?
0: No, já žárlím taky. Mhm.
1: Jo, mhm. Jo. No, ale já za to nemůžu.
0: Ale souhlasím.
1: To je všeobecný takový pocit, že to patří prostě k dobrému vkusu.
0: Tak tady ho máte.
2: Takový doajen českých moderátorů. Honza Rosák.
3: Ahoj. Doajen.
2: No tak doajen, tak jako nemusí každý vědět, co je doajen. Doajen to je nejstarší člověk stáda, by se dal říct.
3: V tom momentě, jak jsi to řekl, a já jsem tady byl nad tou židlí, tak jsem si začal sedat jak stařet. To ti tě tak determinuje
2: tak
3: úplně.
2: Ale, jako, já neznám mnoho jaksi starších a déle sloužících moderátorů, než si ty to zase, jako, buď upřímnej.
3: No, tak, ne, ten je mrtvý.
2: No vidíš, no. A jsme u toho.
3: Ne, moc jich to, no.
2: Dobře, Honzo, já musím říct, samozřejmě, víte, my se známe s Honzou strašně dlouho, dalo by se říct, že o sobě i mnoho víme a i naše rodiny se tak jako potkávají, ale co já jsem doteďka o tobě nevěděl, to jsem někde nalistoval, že ty jsi původně chtěl nebo měl být právník, že jsi studoval právnickou jako školu, jako, a proč jsi to jako nedodělal, to, tě to přestalo bavit nebo tě vyhodili?
3: No, tak všechno dohromady. Mě to přestalo bavit, tak mě vyhodili. Ale já jsem tu školu nebo právnickou fakultu začal studovat vlastně až po vojně. Když jsem se přihlásil, jsem se na, jaksi v rámci ještě vojenské služby, já jsem dělal zkoušky taky v uniformě ještě.
2: A jako voják z povolání?
3: Ne, ne, jako voják základní služby. Ale každopádně udělal jsem zkoušky přijímací teda a začal jsem studovat práva. A jak jsem je začal studovat, tak jsem zjistil, že jsem šlápnul vedle. Že mě to prostě nebavilo.
2: Nebavilo tě to?
3: Nebavilo to. Ty mě znáš, že jsem takovej trošičku jaksi člověk veselé letory spíš a tohle to je suchá záležitost.
2: No, dneska už je u těch soudů sranda docela, to si možná trošku se ukvapil.
3: Mě ale nebavilo čekat, víš? Se dostanu k tomu soudu, no. To
2: ano.
3: A tak se pamatuju, že tehdy k tomu přispělo ještě to, že jsem s kamarády vyrazil učit se na zkoušky vlastně někam do jižních Čech. A skončili jsme na hradě Rožmberku, tam nám Kastelán, mimochodem kdysi filmový režisér Česmír Mlíkovský, nám nabídnul, jestli tam nechceme dělat průvodce. To se mi tak zalíbilo, že jsem úplně zapomněl na to, že mám jedna ty zkoušky a když jsem si na to vzpomněl, tak už bylo pozdě.
2: Ano.
3: Tak na skripta napadal prach, index jsem poslal zpátky a tím mě vyhodili.
2: A dělal jsi průvodce potom?
3: Dělal jsem průvodce.
2: Aha,
3: na hradě Rožmberku.
2: A jak jsi mluvil, na tom hradě mluvil a
3: to mě bavilo mnohem.
2: Slyšel jsi ten svůj hlas takovej sametovej, že jo?
3: Jak to víš?
2: No tak si to, tak představuju.
3: No je to
2: tak. Jak tam chodíš, jak se opájíš tím hlasem a řekl si ne a tady vzniklo někde to rozhodnutí, půjdu někam něco hlásit, ne?
3: No, no, tak trošičku možná, ale ještě jsem dělal zkoušky na damu taky.
2: O tom jsem nechtěl mluvit, že vím, že to je tvoje slabý místo, tak to řekni, jak tě nevzali na damu. Klidně to tady řekni, no.
3: No nevzali, no. Nevzali, no. Však oni to
2: potom... Na čem to zmrzlo teda?
3: Oni to litovali potom.
2: No. Napsali ti omluvnej dopis.
3: Ne, jo? Bohužel ne, ale já jsem si to aspoň tak představoval, že toho lituju.
2: Na čem to zmrzlo?
3: Zmrzlo to na, v podstatě na mě, no. No, zjistili asi, že nemám asi tolik talentu.
2: Prostě. A co jsi tam říkal, nějaký monolog?
3: No samozřejmě, jako každý, že jo? No. Ale já dostal jsem se do toho dalšího kola, do toho druhého kola. Potom
2: to už... je více kolový, jako na Damu, to, jako no. Jo?
3: Ty jsi nedělal nikdy?
2: Ne, nikdy.
3: Ne? A nechtěl jsi?
2: Já jsem nechtěl být herec jako ty. A vidíš, a dělám to.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Rosák u Karla Šípa. Jan Rosák příští rok 80 oslaví, toto letí.
1: No, letí to, ale já o tom vím víc než Rosák.
0: Dobře, zůstáváme s Janem Rosákem, anebo budeme mít Vladimíra Dvořáka, samozřejmě i s Jiřinou Bohdalovou. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Zítra má.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Z dnešní humoriády ve svátek vás zdraví Pavlína Filipovská a Pavel Kučera a pojďte si zahlasovat, přidat své hlasy pro Jana Rosáka nebo Vladimíra Dvořáka. Dobré odpoledne.
4: Je dobré odpoledne. Standardní zástavy, já běžím odpadný, peču si bramborák. Nestačil jsem o to otočit, tak budu mít bramborákovej trhanec.
3: Doufám, že se to nespálí.
4: Jsem rád, že jsem to stihnul. Paní Pavlínu, chválím, vybrala dobře, abych pokračoval Rosákem.
3: Děkujeme a přejeme dobrou chuť.
5: Dobré chutnání, trošku závidím.
3: Cítím to až sem.
5: Jo. Já ráda bramboráček. Já taky.

0: A jsou mezi?
1: Rosák nebo Dvořák, Rosák. Tak to se zkrátím.
0: No to je právě. Mm-hmm. Pavle, vy to děláte tak těžký.
1: Já ne...
2: On to šikovně takhle narafičí,
1: tak vidíte,
2: a ty si s tím musíte poradit sám.
1: No, tak co?
0: Tak toho Rosáka necháme.
1: Máme zapsáno. Děkujeme, tak. Užijte si Luhačovice. Naschledanou, dobré odpoledne.
3: Ano, dobrý den, jsem ve vysílání, prosím.
1: Ano, prosím.
3: Ano, dobrý den, přeji. Zdravím paní Pavlínku.
2: Děkuji vám, dobrý den.
1: Zdravíme.
3: A prosím pěkně, já bych chtěla tu, no ne, pana Rosáka si vezmu, pana Rosáka. A pane Pavlíku, prosím vás pěkně, já bych chtěla, já vím, že nesmím, ale já bych se chtěla zeptat na to temné letopisí, jako na ten, na tu knihu, a já to denně poslouchám, já to nikdy nestačím zapsat to číslo, přestože mám ekonomiku, to je strašný v těch 75 let.
1: Tak to já vám asi neporadím v tuto chvíli.
3: Nepomůžete, neznáte to číslo, tak já tam budu muset zítra do studia zavolat.
1: No.
3: Jo, a ještě paní Pavlínko,
2: ano.
3: Obdivuju vaši dcerku Pavlínku, že ona to všechno, tu hrůzu, já nechci říct to smečiště, že ona to všechno vydrží.
2: Mluvíte mi ze srdce. Já se na ní dívám a vždycky zatínám palce, samozřejmě, protože co ona nacpe do hlavy, já nevím. Teď ona pokulhávala celou dobu, co chodila do školy, tak s matematikou to nebylo to, prostě...
1: Ale já vím, po kom to má?
2: Jo.
1: Tu hlavu dobrou.
2: Jo?
1: No.
2: Vy nějakou vidíte tady?
1: Přesně tu.
2: Děkuju,
3: ano,
2: ale
3: ano.
2: Není to tak.
1: Tak jo.
2: Prostě já to taky obdivuju vůbec, co nacpou ty moderátoři do hlavy. A jak tomu aspoň zručně a šikovně dělají, že tomu rozumějí. Protože já osobně mnoha rétorům našim prvním, který máme jako vrcholným, nerozumím, co mi chtějí sdělit.
3: Ano.
2: Já pořád čekám, kdy se přiznají, kdo za to může. Ale ono za to nikdo nemůže, jak se tak ukazuje.
1: Ještě, že vysíláme zábavný pořad a děláme jiné věci.
2: Ano, ale...
1: Děkujeme. Tak jo, takže děkujeme za hlasování. Sečítáme to všechno dohromady a Jan Rosák bude pokračovat. Tentokrát tady máme ukázku z pořadu Videostop o nápovědách herců.
4: Kdo je vládcem Pany?
5: Tak prosím, Pepu nose.
4: Tak Pepa nose, prosím.
6: Vládcem Pany, kdyby jim nebyl Saturn, mohl by jim být Mars. Ale Mars jim zcela určitě nebude, ledaže by jim byl Merkur, ale o tom pochybuji. Já si myslím, že vládcem Pany je Venuše. Venuše Pana.
5: No, jasně, Venuše.
4: Jasně, jasně, Merkur.
7: Ten muž, ten baron Prášil s tím koněm, zase jak si z té ryby vyšel. Na konci, víte, zase byl...
4: Jak to, v jaké podobě, prosím?
7: Byl prostě na konci zase z ní, jak si výjel. Je to krátké vysvětlení, ale věřte.
8: Mě nezbývá, než souhlasit.
4: Co měl Josef Abraham v pouzdře na housle? A proč?
9: Počkejte, to je taková otázka. Já vím, že jsou to filmy víceméně komediálního rázu, že jo? Takže ono... To bývalo vždycky, že se, jak se říká, ve futrálu na housle se nosili housle.
4: Ale, už několikrát se stalo, že tam nebyli, ale...
9: Nebyli, no, ale copak to se nepatří. Ale, páč, to zase tolik srandy tady není, ale... Víte, vám jde o tý, co je v tom...
4: Co tam měl Josef Abraham?
9: No, Abraham, jo, já si tak už to mě to nejde tak rychle, že jo? S tím myšlením už se na čeka mačkají ty choroby, to věku a to.
10: Já už futrál, nebo futrál.
4: Josef Abraham a proč?
9: Co měl v tom pouze? Já o to přemýšlím.
11: A pak
9: to,
11: něco žertovní.
9: No ne.
4: Není lekrace.
9: Žertovný už je dneska všecko.
12: 15 dělů 9, počítejte se mnou, to je 1,6 perioda, že jo?
11: počet zdravých donošenců v jedné rodině. To je 2 celé zdravého donošence.

0: průměrně.
1: Průměrně, takže 1,6 perioda dělíme dvěma, dostaneme, počítejte se mnou, 0,83 perioda, zaokrouhlíme směrem dolů, to je 1,7 a 0,8 je 2,5, tedy takže 2,5 kilogramu.
2: Čím se liší pavouk od mouchy? Tak pavouk má moc nohou, asi 8-10. Moucha nikoli. Pavouk mouchu miluje. Moucha nikoli. Pavouk nemá krk, zatímco moucha. Pravý dveře jsou, když... Pepiku?
3: Panty jsou.
2: Ačkej, panty. Panty do toho nemotej. Když já jdu dopředu...
3: Zapomeneš zavřít.
4: Humoriáda. Tak tolik vzpomínka na legendární televizní pořad Videostop. A teď budeme vzpomínat na jinou legendu. A to je pan Jiří Suchý, 95. To bude na tom dortu 1. října, už ve čtvrtek. A vy jste spolu zažili hodně věcí, Pavlíno.
5: Ano, hodně. Hodně. A já se s tím nemůžu pořád smířit. Je to možný, že to je dobře spočítaný?
4: Asi já si myslím,
5: jo,
4: že ano.
5: Protože teď jsou na to i přístroje, že všechno spočítají. Protože Jiří Suchý je pro mě člověk, který byl vždycky dobře naladěný, velice slušný, šarmantní, takhle on prostě nestárnul. On se tím životem prodíral, někdy i ztěžka, ale obdivu hodně chytře, inteligentně a já bych řekla, že i geniálně. Mm-hmm. Můžu přehánět, protože ta čísla, která teď slyším ve spojitosti s ním, s jeho osobou, mě přijdou tak neskutečná, že klidně ho můžu prohlásit za geniálního baviče, slušného mužského a šarmantního kolegu.
4: Tak to říká Pavlína Filipovská o Jiřím Suchém a teď je tu budeme mít společně v písničce Betty.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tak tolik taková předgratulace k těm velikým půlkulatinám pana Suchého. No a my popojedeme dál v naší humoriádě. Pavlína Filipovská je na řadě s dalším výběrem. Co to bude?
2: No pro mě teď ta nabídka je velice lákavá a je lehký výběr. Je tam jméno Jaroslav Štercl.
1: No jo.
2: Víte, tak noblesního kolegu hned tak už nepotkám. Určitě už nepotkám, s tím jsem se smířila. On byl nesmírně vzdělaný člověk, s ním byla radost si povídat a ještě větší radost byla s ním se smát. A na jevišti před lidma, kterým se to líbilo, no to byla báseň.
1: Tak vy si Jaroslava Štercla připomeneme v gratulaci zelenáčům společně s Antonínem Pokorným.
3: Cizinče, váš úsměv se mi nelíbí.
4: To je blbý. To je blbý z toho jednoduchého důvodu, já ti řeknu proč. Poněvadž pokud jde o úsměv, tak to, když by se mě lidi nesmáli, tak jsem ztracený. Já jsem z toho celý leta živ. Teď už tak ne, že jo, poněvadž teď už se začínám živit poctivě, ale ne. Já jenom chci, když už tady jdeme gratulovat.
5: Ano, zelenáčům.
4: Jubileum. Já znám Honzoviči, ale já znám dřív než zelenáče, že jo.
5: Ano.
4: Takže on byl vlastně u zrodu, on byl taková, to dalo by se říct, otec, že jo. Vlastně
5: jako ani... Trumpové jste se...
4: Jako Trumpové, no tak ne, jako Trumpové, to on už byl výtvarník, že jo, takový zajetej výtvarník, jo. Jak se říká.
5: On jeho zajel?
4: On se pak naboural sám, ale...
5: Já jsem koukal, že je nějaký nabouraný tuhle.
4: Ale on mi dělal moc hezký plakát, první plakát vlastně, který dělal, vlastně dva plakáty, že jo, dva plakáty.
5: Máš ho tady, ten plakát?
4: Ten tady právě mám, já bych chtěl rád dokázal, půjdem se podívat, ne, zůstanem tady já. Oni ho okážou sami, ale jo. On to dělal perfektně teda tohleto, že jo. No a pak byl vlastně u zrodu zelenáčů, ano, protože by se dalo říct spíš takovej otec, který vlastně nevlastní otec, že jo.
5: Nevlastní otec, spiritus.
4: Spíš pěstoun.
5: Agens.
4: Cože?
5: Ne, to nechme to. Já viděl,
4: jak tě uvidíš jako trempíři, do toho začneš tát spiritus.
5: Jardo, ale Honza, to ty nevíš, jo. Ten hrál právě, dělal klasiku, hrál v opeře, jako teda v muzikálu v Rusalce dělal. Vynikající roli služnou.
4: To bych nevěřil, že no, jsi tohle to odvážil.
5: Ježibabu tam dělal nádherně.
4: Tak ne Rusalku.
5: Ne, Rusalku tu dělal Šimek.
4: To máme, jak jest.
5: Hele, a to, on to již ty vlasy, teď on, je, jako, on je slepej, on má 19 dioptrií a on říká, a to tam bylo, on tam zpívá tohleto, čo je moje fok? Jardo, to byla nádhera, jako ovšem, aby to nebylo zase tak ošklivý, tak hezkýho tam dali Hoffmana, víš, aby do... A ten hrál princ. Prince.
4: Princ Hujaja.
5: Ne, hop, jo. Hele, a ten Hoffman, ten tam zpívá tohleto. Tam se stala tahle věc, on tam zpívá tohleto. Nezhasni. A u světel byl Štýbr. Ajaj, a Štýbr, to ještě, on nemá IQ, on má IA. A on byl u světel, pak on svítí hlavou, víš, jako, teď má čepici, teď má.
4: Jo, proto jako si tady není.
5: A on svítí hlavou a ona jak říká, nezhasni, a tam měl vejšero, aby ten měsíček měl možnost, nezhasni, a oni říkali, zhasni, to už Štýbr. A ona zase, nezhasni, a on zase, a lidi už říkali, zhasni, a on zblbnul a vlesl na to jeviště a povídá, to se vaši musíte dohodnout, no ten režisér vomdel. Ten Mondel, pa, hoši, tohle mi neudět, to je klasika, to, a nemůžete to hrát v těch monterkách, oni to hráli Gina, víš? To musíte hrát v toaletách, a vyšitel povídá, Rusalku na sociálním zařízení nehraju.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zelenáče, o kterých byla řeč alias Greenhorns, uslyšíme už za okamžik s Janem Vyčítalem v písni. A vy můžete hlasovat dál, jestli chcete Jaroslava Štercla, anebo nastoupí dvojice neméně známá Jiří Krampol, Miloslav Šimek a mistr světa v plivání žvíkaček na dálku. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: A kdo z toho milionu se ozve právě teď na našem telefonu 731 800 900, aby přidal své hlasy pro Jaroslava Štercla anebo dvojici Krampol Šimek? To se dozvíme. Pavlína Filipovská už je napnutá. Kdože nám to teď vyhraje? Dobrý den. Haló.
3: No, zdravím vás, pane Pavle, paní Pavlínko. Také zdravím. Volá.
4: Děkujeme.
3: Ano.
2: Ano.
3: Já bych si přála pana Krampola.
2: Máme zapsáno.
3: Panem.
2: Jano.
3: Děkuji vám.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne, kdo je tady?
5: Dobrý den, tady Petra z Líšně a já bych chtěla pana Štercla a chtěla bych moc pozdravit paní Pavlinku a chtěla bych se jí zeptat, jestli nemá nějakou humornou vzpomínku na její tety, sestry tatínka. Protože
2: sestry tatínka?
5: Můj strýc u jedné z nich bydlel, když studoval akademii výtvarnou, tak u ní bydlel na bytě. A moje maminka, protože oni ho přijeli navštívit, tak má na ně vzpomínku a říkala, že to bylo neskutečný a že oni měli vyřídilku ještě stokrát větší než ten tatínek, jak ho znám teda v televizi.
2: Tak zkusíme si rozpomenout.
4: No, já nemusím moc rozpomínávat. Ne. Protože já si tu dobu, kdy měla teta tohodle toho pěknýho podnájemníka, moc milýho kluka, jo, hocha jako květ, tak na to já si pamatuju, já jsem byla dívka tak pomaloučku dorůstávající, takže jsem si všímala, jestli ten kluk je pěkný a má čistý nechty. A bylo to hezký, příjemný společenství a teta dobře vařila a on rád jet, já to byla radost se koukat na toho mladého kluka, no takhle. To, já jsem to vnímala jen tak povrchově, no bylo mi nějakých 7, 8, ale už jsem tomu pomalu začala rozumět, proč.
2: Malá princezna pozorovala, no jo.
4: Ano, no jistě, do čeho dorůstám vlastně, ano.
2: Tak
4: ano.
2: Jo.
4: Takže na ty doby vzpomínám a děkuju vám za vzpomínku.
2: Mm-hmm. Petro, jste
5: no,
2: tam ještě?
5: Ráda, ano. Že teda, ano, tak to mě úplně překvapilo, protože já jsem si myslela, že jste možná nebyla vůbec na světě, když on tam bydlel. A to by mě zajímalo, jestli máte nějaký obraz, nebo jestli oni mají. Že on má teda v Hodoníně, jsou ty obrazy, on potom tam bydlel dlouhý leta, takže...
4: No jo,
5: tak ten obraz to mají.
4: Já nevím, jestli bych to podle toho obrazu dneska poznala v Hodoníně, ale musím říct, že vzpomínky mám moc krásný a děkuji vám za tu vaši.
2: Petro, A nebo B, zkusme ještě.
5: Já jsem říkala pan Štercl.
2: Jo, je to tam. Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
5: Taky.
4: Děkujeme.
2: Tak a jdeme dál, musíme, čas běží, dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam taky zdravím a taky bych chtěl Štercla.
2: Jardo, chcete Jardu, to je jasné, mějte se hezky.
6: Ano.
2: Uvidíme, jak nám to dopadne.
6: No, tam, jako často tam nebejvá, proto ho chci.
2: A občas se nám objeví, tak jo,
6: občas,
2: poslouchejte dál.
6: Není to moc.
2: Dobře, mějte se hezky, naslyšenou.
6: Taky,
2: dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobré odpoledne, Pavlíku, bože, na začátku zdravím vás a srdečně zdravím, Pavlíku.
4: Děkuji.
7: Děkuji za vaše krásné vzpomínky a vyprávění, to ráda to poslouchám od každého, kdo tam je. A chtěla bych pana Štercla a přeju vám krásný zbytek dne a hezký podzem.
2: Dobře.
7: Bude slunečný.
4: Děkujeme.
7: Děkuji.
2: Tak, máme zapsáno, máme i sečteno a výsledek zní, Jarda může pokračovat.
8: Samozřejmě tedy, že motorismus nejsou samý radovánky, že ano, tedy na motoristu čekají všelijaká nebezpečenství. Všelijaký úklady, řekněme taková řidičská zkouška, to je nebezpečná záležitost. Řidičská zkouška, to je nebezpečná věc. Já jsem dostal zrovna u řidičský zkoušek jakou záludnou otázku, prej, jak prej nejrychleji a nejbezpečněji zastavíte své motorové vozidlo. Když jsem jim řekl, že v první pražský zastavárně, tak tomu nechtěli věřit. Ale v zapalování jsem obstál, teda. Mě chytla mašina na šup. 3 hodiny to nemohli uhasit. 4 sbory na to. Já dokonce, když jsem se na zkušební jízdě zastavil před troskama, tak nikdo nechtěl věřit, že jsem ten hrad nerozboural. Já? Dneska jezdím, říkám. No nervy, nervy. Nervy. Motorista musí mít nervy. Motorista nesmí ztratit nervy, ani když přijde pro svíčku do mototechny a oni ho pošlou do chemodrogy. Hlavně nervy. No co je ta všecko platné? Žijeme ve století motorismu. Všude se to jeví, všude je to znát, všude se to jeví. To už například i v literatuře. Kdyby byl dneska motorista bez takové beletrie, jako řekněme, ty první pomoc při havárii, nebo jak si, nebo pro samouky, jak si zřídím motorové vozidlo. To znám jednoho, ten si ho tak zřídil, že ho půl roku nedal dohromady. Říkám, všude se to jeví, všude je to znát. Jenom zajímavá věc, jak taková lidová píseň vzdoruje útlaku motorismu. To je zajímavá věc. Jak sice tedy motor vytlačil koníčka ze silnice, ale zajímavá věc, že z lidový písně ho nedovede dostat. To je zajímavé. Ovšem tedy už není daleká ta doba, kdy mlánec, který před léty zpíval, řekněme, koupím já si koně vraný, no co dneska koně vraný. Na co dneska koně? On si dneska klidně zpívá. Na ČZ-ku si vyskočím, z vejfuku zakouří se. A ta moje za nejmilejší na tandem posadí se. A nebo ty chvilky, když řekněme před léty, takový málen zpívával, dejme tomu. Já mám koně vraný koně, no na co dneska koně? Na co koně? On když je má, tak je má jenom v haubně. On si dneska klidně zpívá. Já mám jávu v novým hávu, je to jáva má. Když já jí dám voleje, předhoní i harleje, je to nová 500, jáva vrchová. A nebo ty chvilky, ty časy, ta idyla, ta selánka, tak před léty, když mládenc tesknívával, když tenkrát ještě mládenci tesknívávali. Když takový mládenc zpívával, řekněme, už mě koně vyvádí, už mě koně sedlají. Dneska by mu tak někdo vyváděl koně. Dneska by se mu tak někdo vyváděl s valachama. Dneska má možnost zaspívat si jenom už mě zetku vyvádějí. Co pak mě s ní vyvedou? Už má 6. generálku, nikde se ní nic nesvedou. Samozřejmě, když teskníval mládec, který panenka měla plný právo tesknit taky. A to jsou ty chvilky, když taková panenka tesknívávala, že u panskýho dvora vorájí Vitoušek a že má strakatý volky. Kde pak dneska volky? Kde pak dneska volky? Dneska taková panenka volky, nevolky teskní úplně jinak. Ta si zpívá jenom u státního dvora náš Vitoušek vorá novýho setora má. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večora. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večora. Ale abychom pořád neteskili, tedy nakonec přeci jenom něco veselějšího. Můj motorku, jenom ty mě pěkně nes, ale jenom ty mě, můj motorku, jenom ty mě pěkně nes, nebo tě dám do opravy, nebo tě dám do opravy, a pak se tě nedočkám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jaroslav Štercl, tentokrát v rozhlasové nahrávce. Přátelé, blížíme se do finále. Závěrečný souboj bude mezi těmi, kteří se k vám do uší a k srdéčkům a...
4: Vepsali.
2: Ano, ještě neprobojovali, takhle. Ale vepsali, v historii vepsali. Samozřejmě no, určitě. No. Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem. Teď proti sobě.
4: A teď jsme zvědaví.
2: SMS-kujte humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.
4: No tak pusu.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tak přátelé, pojďte blíž k nám na telefon 731 800 900, ještě zahlasujte, přidejte hlasy pro Vladimíra Dvořáka s Jiřinou Podhalovou samozřejmě, anebo Jiřího Krampola s Miloslavem Šipkem. Na koho máte chuť a náladu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové. Zdravím vašeho drahého hosta.
3: Já nejsem drahý host, ale jsem šťastný host, že tu jsem.
2: A šťastný, ano. A dneska by se hodila písnička, včera neděle byla.
1: No.
2: A chtěla bych, je to slovo do pranice, co jste tam dali. Bčko.
1: Tak jste se nakonec rozhodla. Děkujeme. Mějte se taky. Hezký den.
3: Nasledanou.
1: Dobré odpoledne. Zdravíme. Haló, haló. No tak, povídejte.
4: Dobrý den, tady Martin a poprosím třikrát.
1: Ale co?
4: Dobrý den, tady Martin a poprosíme třikrát Ačko.
1: Takže Ačko, děkujeme. A mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Slyšíme se.
1: Slyšíme se, hlasujeme se.
5: Ano, tady Pepa Zežace a já bych se chtěl pana Krampola a zdravím paní Pavlínu.
3: Děkuji.
1: Díky moc, naslyšenou.
3: Nashledanou.
1: Dobrý den, celý den.
6: Dobrý odpoledne, Kučera Kladno. Zdravím vás oba dva ve studiu a dal bych si Simka.
1: Dobře, a křestní jméno vaše, pane?
6: Mílo.
1: Tak jo, děkujeme za váš hlas. Naslyšenou.
6: Já taky, mějte se hezky, naschle.
1: Naschledanou. Tak přátelé, bylo to velmi napínavé.
3: No.
1: Příznivci těch i těch byli doslova takřka vyrovnaní, ale jeden musí vyhrát. Takže tady máme téma Důchod a guláš z Televarieté s Vladimírem Dvořákem a Jiřinou Bohdalovou.
7: Jestli vy to nevidíte moc černě.
8: No,
7: důchody se u nás zvyšují pořád. A ve srovnání s jinými zeměmi jsou přímo bohatýrský. Víte, kolik má důchodce Gorbačov?
8: Já bych to nevěděl.
7: Přepočteno přes dolary 1600 korun.
8: Dejte pokoj. Takový velký člověk a tak malej důchod.
7: No.
8: No tak on si vypíše, on píše hodně.
7: Jo, on píše.
8: A on taky, helejte se, když on jde ulicí okolo těch výkladních skříní, on není vystavený tolika svodům jako my tady.
7: No to ne, to ne. Oni teď prej tam přikázali, že v každém uzenářství po zavření musí viset jeden bust.
8: A proč?
7: No to, aby si to lidi nepletli, že tam prodávají kachlíky, víte?
8: A jo, já už jsem to pochopil. Hlejte, ale jak jste řekla bust, já dostal chuťky, já už si něco dám.
7: Víte, já mám všechny dva banány.
8: Banány, prosím vás, banány. To už dneska nechci ani dítě do školy na svačinu. Banány. Na každém rohu za pár korun. Jo, bývaly doby, není to tak dlouho, tak 3 roky, kdy jsme byli na nejlepší cestě do Guinnessovy knihy rekordů přes banány.
7: Jak
8: až
7: to?
8: Tady v tomhle prostoru byl celosvětově největší počet dětí na jeden banán. Ale to už dávno neplatí, prosím vás, banány. Já bych si dal nejradši, kdyby to šlo, takovej dobrý maďarský guláš.
7: Jo.
8: Takovej maďarský guláš, naďmároš guláš.
7: A jaký to je?
8: No to je hodně ostrý guláš a ještě se do něj přidávají houby s octem. Mimochodem, když jsme u guláše, už jsem vám povídal tu anekdotu o gulášový polivce, já ji mám strašně rád.
7: Nepovídal, povídejte.
8: Tak to takhle jedna gulášová polívka pozřená leží v žaludku. Jo, a je jí tam fajn, je tam teploučko, jo, tak si tam hoví. A najednou ale něco vyruší, sprška, taková čirá tekutina a gulášová polívka si říká, hele, to je vodka. A za chvíli druhá vodka, za chvíli třetí vodka, pak chvíli nic.
7: Ne.
8: A zase sprcha, ale něco černýho.
7: Magy.
8: Fernetstock. Za chvíli zase Fernetstock, pak ještě jeden. A gulášová polívka říká, nahoře bude asi nějaký mejdan. To se tam honem musí mít podívat.
0: Yeah.
1: Tak a my se podíváme na hodiny a vidíme, že nám to zase uteklo v dobré společnosti s Pavlínou Filipovskou.
3: Mně to uteklo krásně, ale bohužel moc rychle.
1: Tak příště to dohoníme zase. Děkujeme za návštěvu, krásný podzim.
3: Já děkuji za pozvání, krásný podzim a vůbec mějme se rádi a bude nám krásně. Zkusíme to, jo?
1: Souhlasí je i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Odpůrci větrných elektráren v Úpici trvají na referendu při říjnových komunálních volbách. Rokytnice v Orlických horách bude mít nové arboretum. V novém ročníku NHL bude nastupovat 21 českých hokejistů a zítřek čekáme slunečný s teplotami do 23 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Úpici na Trutnovsku se 7. října mimořádně sejdou zastupitelé. Požádala o to třetina z nich. Jediným bodem programu je vypsání termínu referenda k větrným elektrárnám.
5: Jejich odpůrci nazbírali na petici dostatečný počet podpisů potřebných pro vypsání referenda. Trvají na tom, aby bylo současně s říjnovými komunálními volbami. Podle zástupců radnice ale referendum v daném termínu není možné stihnout kvůli zákonem daným lhutám. Odvolávají se i na právní názor ministerstva vnitra. Z Úpice Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: V Rokytnici v Orlických horách vznikne nové arboretum. Město ho vybuduje na Farském kopci a chce tak rozšířit nabídku turistických cílů v okolí. Projekt připravuje společně s polskou obcí Mienzileše. Stát bude zhruba 1 000 000 korun a většinu pokryje dotace z fondu malých projektů z euroregionu Glacensis. Arboretum bude zaměřené na místní dřeviny.
6: Součástí arboreta bude 6-boký dřevěný altán s lavicemi, 17 laviček a 24 informačních tabulí. Ty budou popisovat například místní rostliny a živočichy, fungování lesa nebo zadržování vody v krajině. Tabule budou dvojjazyčné. Arboretum má zároveň navázat na další turistické trasy v českopolském příhraničí. Nedaleko vede například českopolská hřebenovka. Jiří Hofmán, Český rozhlas.
4: Policie hledá svědky sobotní nehody na srazu tuningových aut v Hrádku nad Nisou na Liberecku. V rekreačním areálu Kristýna vjel řidič Mustangu do davu a zranil 5 lidí. 2 z nich měli středně těžké zranění, další 3 lehké. Všechny zraněné záchranáři převezli do nemocnice. Kriminalisté řidiče zadrželi a obvinili ho z ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu až 3 roky vězení. Pokud máte jakékoliv fotky nebo videa nehody, kontaktujte policii na lince 158.
0: Sport.
4: V kádrech klubu NHL den před úterním startem nového ročníku zůstává 21 českých hokejistů. Jsou to 4 brankáři, 7 obránců a 10 útočníků. Nová sezóna jim začne v úterý ve 23 hodin našeho času.
0: Počasí.
4: Zítřejší předpověď slibuje jasno, ráno ojedinělé mlhy. Teploměr ukáže od 20 do 23 stupňů, na horách 13 až 16. Foukat má mírný jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na dálnici D11 je na exitu 95 ode dneška uzavřený sjezd ve směru na Polsko a nájezd ve směru na Prahu. Důvodem je budování napojení na dálnici D35. Objížďky jsou tam značené a potrvají do konce roku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Z Českého rozhlasu Hradci Králové přejeme dál hezké sváteční odpoledne. Už za hodinu budeme na cestách. Cestovatelská talkshow Petra Voldána nabídne setkání se šperkařem Jiřím Urbanem. Uslyšíte o cestách královských korun a dalších klenotů. Jak jinak dnes svátek svatého Václava je 28. září a my vám z Českého rozhlasu Hradci Králové přejeme dál hezký poslech. A ten určitě v této hodině hezký bude, protože nabídneme unikátní pořad Havel 90. Pořad k nedožitým 90. narozeninám Václava Havla. Nenechte si ujít speciální rozhlasovou návštěvu, kterou jsme pro vás pro dnešní sváteční odpoledne, nebo chcete-li už podvečer, připravili. K poslechu vás pozvu hned po písni Petra Reska. Ten je tady s písní Modrá zem. Hezké chvíle s námi, s Českým rozhlasem Hradec Králové.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
1: Návštěva. Portréty zajímavých osobností východních Čech.
2: Karel Sladký přeje krásný sváteční podvečer, je 28. září, je den české státnosti a v kalendáři jméno Václav. A dnešní rozhlasová návštěva bude opravdu výjimečná, speciální, protože rozhlas má to kouzlo, že umí sezvat jedinečnou společnost a setkat se i na vlnách času, to znamená zavzpomínat na tak báječné lidi, mezi které patřil Václav Havel. Václav Havel 90 a setkání s jeho přáteli. A když přáteli, tak je tady se mnou dáma, která Václava Havla znala nejenom za rozhlasovým mikrofonem, ale i mimo něj. Eliška Pilařová-Strutnová, má milá kolegyně.
3: Eliško, dobrý vítej. Podvečer.
2: Dobrý podvečer. Eliško, když se řekne Václav Havel, kterého dnes si uslyšíme, na kterého budeme vzpomínat, co to v tobě evokuje, co se ti hned vybaví?
3: Mně se vybaví Václav Havel ku podivu na hrádečku u toho plůtku, který si sám postavil a byl na něj velmi hrdý, jak čeká na moji novinářskou návštěvu, opřen o ty plaňky plotu. A já si říkám, pro Bůh, proč tady na mě čeká vždyť jako marný čas? No a on mi říká, víte, já na vás čekám proto, aby vás ty moji pistolníci nezastavili. A tak dodnes ho tam vidím a říkám si, který pak prezident by asi čekal na svého novináře u plotu.
2: Na Hradečku hoří svíčky v těchto dnech obzvlášť. Je to magické místo, kam mnozí jezdí. Zvak vzpomínat právě na Václava Havla. Vracíš se tam také po letech?
3: Velmi často. Velmi často. Já přes Hradeček i ráda jezdím. Není to ani tak velká zajížďka, ale mám to při cestě domů.
2: Dnes tedy můžeme pozvat nejenom Václava Havla, ale i jeho přátelé, mezi které Eliška Pilařová patřila, a sezvat tu báječnou společnost lidí, se kterou se i on velmi rád setkával. Ale dejme na začátek slovo Václavovi, na kterého budeme vzpomínat a se kterým budeme i teď prostřednictvím archívu rozmluvat o věcech obyčejných, neobyčejných. Václave.
4: V naší historii a dokonce na našem trůnu bylo vícero Václavů důležitých či zajímavých, ale kde si na začátku je ten asi nejzajímavější, to jest kníže Václav, svatý Václav. Ono o něm není zas až tolik známo a já jsem se pokoušel kdysi už se o něm něco dozvědět a nabyl jsem dojmu, že to byla postava ohromně zajímavá z mnoha různých důvodů. To byl panovník, který se možná víc než jiní zamýšlel o postavení této země v tom evropském kontextu, o tom, co si může dovolit, co si nemůže dovolit, jak se má chovat, jakým způsobem má být hrdá, kdy přistoupit na kompromis, kdy nepřistoupit, a jakoby předznamenal takové základní téma našich dějin, jak se znovu a znovu v těch či oněch podobách vrací dějin země, která se ocitá v samotném centru, tedy evropského kontinentu, ale zároveň je ohraničena horstvy, což tak jako vybízí k takovému pocitu, že se lze přikrčit a ty evropské větry tak budou vanout nám nad hlavama a my se tomu nějak vyhneme, ale nevyhneme se tomu.
2: Říká Václav Havel, první polistopadový prezident. Člověk, který se nebál mluvit ke svým lidem otevřeně a pravdivě, i když ne každému se to vždycky líbilo. Já jsem na Václavu Havlovi oceňoval právě tu otevřenost, tu upřímnost. Vzpomeňme na jeho první novoroční projev, kdy řekl, nebudu vám lhát, nebudu tady říkat to, co tady říkali mý předchůdci řadu let. Naše země nevzkvétá. Kdo ví, co by říkal Eliško v roce 2026? Těžko odhadovat, že?
3: No, my se k tomu dostaneme. Možná na závěr toho pořadu si říkáme, že mnoho lidí teď vzpomíná na Václava Havla a říká si, co by asi říkal té současné situaci.
2: Ano. Dnes je tady s námi prostřednictvím archivu, je tady se mnou Eliška Pilařová, speciální sváteční rozhlasová návštěva. Václav Havel, 90 setkání s přáteli a že těch přátel bylo. A mnozí ti lidé šli tím jeho životem a ovlivňovali ho třeba i po té duchovní stránce cesty víry Václava Havla.
3: Je to tak? A víc než 1¾ století působí v Čechách sestry řádu svatého Karla Boromejského, to je možná i tvůj patron. A jejich poslání je zdánlivě velice prosté, v síle víry jít a velmi účinným způsobem sloužit všem potřebným.
2: Eliško, to je ten řád, který pečoval i v závěru života pana prezidenta právě o něj, o jeho zdraví. A možná mu dával tu naději a tu duchovní sílu. Sestra Angelika z řádu Boromejek byla také jednou z těch, které o Václava Havla pečovali v závěru jeho života. A tak to na něj v čase adventu vzpomínala.
3: Pro vás ten adventní čas, to bylo velké zastavení.
5: Ta služba na Hradečku byla určitým způsobem klidná, určitým způsobem náročná, protože teď vyškrabat všechny své hřivny. Pan doktor daleko, všechno bylo na mě, jak si poradím, a současně byla velmi klidná, protože pan prezident byl člověk harmonie a řádu. Bylo tam období klidu, kdy pracoval v pracovně a já jsem měla volno. I si myslím, že po tom všem, co pro nás udělal, teď on si mohl tak jako někde užívat svých peněz za všechny literární díla a nejít do prezidentské služby, kde mu furt někdo bude za patama, tak jako mu prostě napřed byli estébáci a pak mu byl někdo jiný za patama a pak jsme mu byli za patama zase my jako zdravotníci. Že jsem si uvědomila, že ho furt někdo chudáka hlídá. Ale takže se jako zasloužil mít fakt ten svůj klid v závěru života, mít ho tak, jak on ho chce.
3: Vy jste to tušili, že ten konec přijde?
5: Takhle brzo si myslím, že ne. Jsem mu i jednou říkala, když si stěžoval, tak co to je za nemoc, že tak ztrácí životní sílu. No, pane prezidente, vy se divíte při všech chorobách, kdy jste dvakrát přežil svou vlastní smrt, a on se tak zarazil a říká, dvakrát, to přidejte. Být v blízkosti pana prezidenta Václava Havla byl úžasný dar. Dalo se s ním mluvit o všem a já jsem si i uvědomovala šíři jeho záběru. Upřímně řečeno, když někomu je 75 let, tak ho považujeme za starého a za zenitem. A on se uměl vyjádřit ke všemu nesmírně vtipně, o všechno měl zájem, o to, co se děje u nás, co se děje ve světě. To, že někdo někde trpí, mu nebylo lhostejné. I to rozšířilo prostor mé modlitby. Za to za všechno se dá modlit.
3: A postavit tím pádem.
5: Třeba jsem ze své strany byla ráda, že jsem mu mohla poděkovat za spoustu věcí. Za to, že pozval Jana Pavla II. I za to, že dokázal říct, že odsun sudetských Němců byla hromadná nespravedlnost. To jsem věděla od svého tatínka. Za prostě ducha, který je na hradě, za to, že můžu procházet všechny zahrady. Bavili jsme se o svém setkání, kdy poprvé jsme mohli v Hábitě být na ulici a doslova jsme si ho vydupali na balkon. Mohla jsem třeba vzpomínat na svátek svatého Václava, který jsem tam s ním trávila, jsem si uvědomila, že legendy nelžou a že když jsme chodili v tom stávkovacím týdnu na Václavské náměstí, na to shromáždění, kdy jeden den jsem si najednou uvědomila, že ten Blaník tady je, že tam svatý Václav to vojsko má, že jsme se všichni probudili a jsem mu to říkala na ten svátek svatého Václava večer a on říkal, vidíte, to mě nenapadlo, to je zajímavý postřeh.
3: Proč si myslíte, že právě Václav Havel tak pořád dodnes provokuje?
5: Ona neměla rád přetvářku a nechtěl v ní žít a nehrál si na dokonalého. Byl schopen říct, že se v něčem mýlí nebo že o něčem pochybuje. Píše v knize, nejsem si jist, jestli jsem to udělal dobře. A tahle ryzost právě ty lidi, kteří si nejsou jistí sami sebou a musí se obezdít nějakou falešnou sebejistotou, je vlastně provokuje. On byl vždycky nesmírně slušný. Vždycky to bylo, prosím vás pěkně, kdybyste byla tak hodná, děkuju vám. Člověk nesmírně skromný. Jsme třeba něco uvařili nebo to, co tam měl. A mi říkal, směl bych si přidat? Tak mu říkal, vy jste tady doma, to je pro vás. Ale i takovouhle slušností dokázal vyjádřit nesouhlas. Já jsem s ním mohla nesouhlasit a nemusela jsem si připadat, že tak řeknu, jako blbec. Prostě máme na tu věc jiný názor, protože máme jinou životní zkušenost a jiný pohled. A to může někoho velmi provokovat. Jeho spoluvězeň říkal, že zažil, kdy bachař na něho řval, že Havel, vy jste tak slušný, že vás nemůžu ani praštit. Třeba jsem měla žárovku a on přišel a říkal, je, vy jste skvělá, vám se to podařilo. Takže on byl vděčný za každý sebedrobnější detail.
3: No on si technicky trošku nevěřil. Když postavil ten plot, tak na ten byl strašně hrdý. Tam vždycky všechny návštěvy museli obhlédnout plot, protože to byla jeho práce, ale jinak on si do tohohle nehnal.
5: Nejsme všichni na všechno. Já umím opravdu vyměnit kolo u auta, ale neumím něco ušít, takže nevím, proč by musel pan prezident umět úplně všechno. Ale věděl, co chce. A současně uměl respektovat, že něco třeba nejde tak, jak by si úplně představoval. Znám lidi, který mám se třeba na hlavu postavit, ale vlastně to musí být tak, jak oni chtějí. Já bych nesouhlasila s tím, že byl pedant. Já za pedanty považuji lidi, kterým nevyhovíte. Ale jemu se dalo vyhovit velmi snadno a bylo docela snadný pochopit jeho systém. Toho, že věci mají mít svůj pořádek, má to nějak ladit. A neměl rád takový, což ale my jsme taky doma, byť jako prostá rodina, takový jako cingrlata nebo neušlechtilý materiál. Jo. Nebyl tam žádný luxus.

0: V dnešní rozhlasové sváteční návštěvě si připomínáme nedožité 90. narozeniny Václava Havla. A je čas přivítat dalšího hosta, i když už také jen z archivu. Josef Abraham, herec a blízký přítel Václava Havla.
1: Já vím, že o Václavu Havlovi jste hovořil už několikrát i v rozhovorech, ale já se zeptám spíš jinak, jak se vám hrál on?
2: No, já jsem se s ním setkal jako s autorem v audienci v první řadě. S Pavlem Landovským jsme se po mnoha letech najednou znovu sešli na jevišti. Premiéra byla za přítomnosti pana prezidenta autora zároveň, který seděl 3 metry od nás. Režíroval Jirka Mencl, ten to obsadil. Jak oni se domluvili, kdo to má hrát, mně se to nedoneslo, ale asi s tím souhlasil. No, samozřejmě ta hra je velmi půvabná. Samozřejmě není to lidovka, jsou lidi, kteří to viděli v televizi i lidi, které třeba mám rád a jsou kultivovaní a nevzali to třeba, ten styl toho setkání. Tak to jsme přežili. Bylo to opravdu korida, jak říkám někdy, protože ta premiéra, to byly ty čerstvý dny, pan prezident a všichni podívat se do hlediště, tak to bylo na omdlení, všecko to byly jedna osobnost za druhou. Takže korida, opravdu i s tím Pavlem Landovským, ono to nebylo lehký se to naučit. My taky volali, že to ještě neumím, ať to zrušej. Ale byly pak záznamy pro americkou televizi. No potom jsem hrál jeho verzi žebrácké opery, což byla skvělá verze, musím říct, kromě ty Brechtovy, která je známa, Mackie Messer, že ho známý téma, ale ta Havlova verze byla brilantní. Tak jsem měl tu čest hrát teda Mackieze na jevišti asi 60krát a mělo to velký úspěch, tak to bylo druhé setkání s jeho textem a vlastně potom až to odcházení. Mě to překvapivě nabídl. Mě to zaskočilo příjemně a jistě to vystrašilo zároveň, protože to je strašně těžký text. A teď odmítnout, to je teda zbabělý, tak co teď, jako to bylo hrozně těžké rozhodnutí. Mě to těšilo zároveň a zároveň jsem viděl tu zodpovědnost to interpretovat, protože pan prezident byl velmi háklivý na takovýto obecný herectví. Říká, vždycky prosím herce, aby neintonovali, ale barvy a tak. Teď mě tu roli dal a sešli jsme se nad filmovacím dní prvním. A já jsem si říkal, co on bude po mně chtít, on to herectví nechce vlastně, taky to byla jeho první režie, vlastní hry ještě ve skvělém obsazení. To bylo mimořádný, to bylo 35 dní, každodenních 12 hodin s ním strávený. Interpretovat jeho text určitě, ale jeho motivy taky, pod jeho dozorem a jeho představou. Většinou v divadle máte Čechova, který už nežije a pak si s těmi lidi dělají, co chtějí.

Ale tady byl autor, který prostě to hlídal, že ano. Ale ku podivu to všechno přijímal. To není divácký film vůbec. To je jako kdyby někdo řekl, že se nemá vydávat Kafku v proces, že to taky je náročný. Ale pro mě to bylo velké setkání. To zaprvé zvládnout jakž tak a i ta přítomnost komunikace s ním. No. Až potom po ten nešťastný pohřeb, kdy jsem ještě musel říct něco na rakvi a to byl pro mě, no to se nedá popsat, no. Ale vzpomínám na to velmi a jsem šťastný, že se mě toho dostalo. Na Branickém nábřeží.

0: zavzpomínal kdysi na Václava Havla jeho blízký přítel, herec Josef Abraham, na kterého my dnes už také jen vzpomínáme s Eliškou Pilařovou. Ale je dnes svátek, jeden české státnosti, Eliško. Myslím si, že právě toto jsou osobnosti, které by nám měly připomenout to, že jsme Češi a že bychom Čechy měli být a to češství bychom si měli dál ochraňovat jako poklad.
1: Je to tak? A já bych řekla, že bychom možná si už teď mohli dopředu trochu připít.
0: Já souhlasím. Máme tady šampaňské. Václav by si dal určitě rád s námi, nebo on spíš to pivečko?
1: Ne, ne, on byl vínečko.
0: Vínečko, ano, vínečko. Ano, ano. Vínečkový, mm-hmm. Ano, ano. My si ale připravíme to šampíčko, které si dáme, protože vzpomínáme na úžasnou osobnost. Ostatně těch Václavů, jak říkal původ Václav Havel, v naší republice je a svatý Václav, patron naší země, ochranitel.
1: Je to tak.
0: Který nás všechny drží. My dnes můžeme přivítat díky našemu rozhlasovému archivu jedinečnou společnost. Tak koho bychom teď mohli do té společnosti pozvat?
2: Anna Frajmanová, 13 let, tajemnice Václava Havla pro literární a divadelní agendu v kanceláři prezidenta republiky. Teď je doba, kdy si myslím, že mnoho lidí Václava Havla bude hledat.
3: Byla to autorita, která nebyla bezchybná, to bych prostě potrhla 4x. To souvisí s tou sebereflexí, čili to bych hrozně nerada. A hlavně pro mladé lidi, aby to byla nějaká osobnost, která nad námi všemi tady pluje.
2: 26. ledna roku 1993 se Václav Havel stal prvním prezidentem samostatné České republiky.
3: On cítil odpovědnost jakoby k nedodělané práci. Zakládal se nový stát, navazování těch nitek. On měl ohromný kredit v zahraničí. A myslím si, že on cítil povinnost ten svůj kredit ještě vložit do základu té vznikající republiky, dát se do služby. My jsme organizovali, když byl už prezidentem, ve Vile Amálie v Lánech s Michalem Kocábem. V začátku každý měsíc takové debaty Václava Havla s lidmi z různých prostředí. Ono to je dost nebezpečné, ta prezidentská funkce, aby nestratil kontakt s tím životem běžným, čili když třeba byla debata na téma zdravotnictví, tak tam byl i ministr, i doktorka z Šumavy. Jo, bylo tam třeba takových 20-15 lidí a Michal Kocáb moderoval, já jsem to nahrávala a Václav Havel ty lidi poslouchal. Michal měl otázky, které si s prezidentem připravili a Vašek celou dobu mlčel, poslouchal ty lidi, případně doplnil ty otázky a na závěr to shrnul, jak tomu rozuměl, co si z toho vzal a většinou jsme prostě všichni jako otevřeli pusu, protože to bylo vidět, jak on zpracovává ty podněty, jak on se z toho poučuje a pak jsme viděli, jakým způsobem to vlastně zúžitkovává. A to byly témata, byly tam i zástupci armády, jedno téma, hospodářství. Na co si vzpomenete? Kdybyste šla takhle po ministerstvech, těch debat bylo přes 70, bylo to všecko hodně neformální, nikdy z toho nikdo nic ven nevynes. A tohle vlastně byla jakoby příprava na to spolupodílení se, aby byl poučený, věděl, jak ten život jde, co si lidi myslejí, tak přibližně, aby byl zkrátka v kontextu s tím životem.
2: Kolik lidí se dnes ptá, co by asi říkal Václav Havel? On říká, jakákoliv forma věcné a moudré sebereflexe je nesmírně potřebná. No tak to je to, co říká k té dnešní době třeba například.
3: Určitě ta otevřená sebereflexe, kterou on přináší, je velmi důležitá a působí v tom pozitivním slova smyslu. A myslím si, že je velká část té společnosti naší, která má v sobě ten odkaz, nebo která četla Václava Havla, viděla ho, která ho nějakým způsobem zpracovala.
2: Pravda a láska. Mimochodem já vidím pořád závěr odcházení, jak vyleze z toho bazénku s tím žabincem na hlavě a právě tohle to říká.
3: V tom já vidím velkou sebeironii, sebereflexi, nadhled nad některými těmi výroky, které řekla, které se staly takovými mýty.

0: My povídáme o věcech noblesních, neobyčejných, ale pojďme do těch věcí obyčejných, pojďme do hospody.
1: Měl Václav nějakou svoji oblíbenou hospodu?
0: No ženě? Měl a tam právě teď míříme.
2: Martine, my jsme v Náčelníkově oblíbené hospodě, je to tak?
3: Ano, Kousala, jestli to můžeme říct.
2: Můžeme. Tady tudy se jezdí i na Hrádeček jednou cestou, takže je to z doby, kdy občan Havel přikuloval?
3: No ano, je to kousek a vlastně toto setkání by mělo připomenout, že v hospodách venkovského typu pod rouškou vesnické atmosféry se dal ukryt sem tam nějaký koncert. Ale musím přiznat, nám se to velmi málo dařilo ukryt. Většinou to skončilo zásahem STB. A tak tomu bylo i v roce 84, kdy jsme pokládali ve Starých Bukách základní kámen festivalu a tohle setkání je takovou malou připomínkou. Tady bude hrát i kapela, která se dala jen kvůli této příležitosti znova dohromady a která měla hrát v roce 84 ve Starých Bukách. Jenže z festivalu byl ámen, neboť nás zatkli už cestou do Starých Buků i s kapelou, včetně aparatury, kterou jsme vezli na traktoru, a zatímco později se všichni bavili u náčelníka Václava Havla, kam všechny účastníky pozval na Hrádeček, aniž by je kdy předtím většinu viděl, tak my jsme v té době skučeli jak smrdutí kojoti ve vězení.
2: Základní stavební dvojka. Martin Věchet, Čuňas, Stárek. Vaše vystoupení.
4: Hevera Vazelína, dosáhli jsme určitýho vrcholu tím, že s náma bubnoval náš člen Václav Havel.
2: Tak a nezdá se vám, že Václav Havel je obzvlášť odolný jedinec, že ho nesešrotovali jeho veškeré nejvyšší posty?
4: Já myslím, že Václav Havel hlavně sešrotoval ten největší post, jako jo, protože mu dal úplně jiný tvar.
5: No, já si tu dám, jak je mým zvykem, večer víno, a kdybych tady byl v poledne, tak bych si dal asi pivo, no. A někdy se stane, že si tu dám i jídlo, zvlášť když jsou na Hrádečku návštěvou nějaký hladovci, tak jdu s nima. No, já mám v hospodě a ostatně všude rád krytý záda, rozhled strategický, abych všechno věděl, ale nikdo nevěděl nic o mně. A tady jsem rád, že mě drželi opět místo v koutě. No.

0: Kodaň, 28. května 1991. Z projevu při převzetí Kodaňskou univerzitou udělené Sonningovy ceny za přínos evropské civilizaci.
1: Přiznám se, že je třeba vysokého stupně sebereflexe a kritického odstupu od sebe sama, aby člověk u moci, byť to myslel původně sebe lépe, tento okamžik uměl rozpoznat. Já sám, který vedu trvalý a dost neúspěšný zápas s výhodami, jimž se těším, bych si netroufal o sobě říct, že takový okamžik umím vždy a bezpečně rozpoznat. Člověk si zvyká, odvyká a může posléze, aniž to ví, ztrácet svou osvědčenou soudnost. Tedy znovu, i sa u moci, jsem si permanentně podezřelý. Ba co víc, mám teď najednou zvýšené porozumění pro ty, kteří svůj zápas s pokušeními moci zvolna začínají prohrávat a namlouvajíce si, že stále ještě slouží jen a jen své vlasti, začínají se stále povážlivěji jen ubezpečovat o vlastní skvělosti a stále povážlivěji si zvykat na své výhody jako na samozřejmost.
2: Havel 90. V dnešní sváteční rozhlasové návštěvě si připomínáme tuto osobnost a také jeho přátele, které jsme sezvali dnes díky archivu do této vzpomínkové hodiny s Eliškou Pilařovou. Eliško, tak možná teď řeknu, připíme si, pozvedneme tu číši, nebo ještě čas?
0: No tak já bych řekla, že bychom mohli ještě pozvat k našemu svátečnímu stolu dámu, která si připije s námi.
2: To bude výborné. A to by mohla být 7násobná olympijská vítězka, 4násobná mistryně světa, 11násobná mistryně Evropy, říkám to všechno dobře.
0: Ano.
2: A po sametové revoluci i předsedkyně Československého olympijského výboru. No kdo jiný než Věra Čáslavská?
3: Moc lidí na něj vzpomíná dnes a denně. A čím víc se nám ti naši představitelé vymykají takovým morálně etickým kritériím, o to víc na Václava Havla vzpomínáme. Tak si dáme dvojčičku bílého vínečka a zavzpomínáme.
0: Tak teď je možná čas otevřít ten šampus.
2: Určitě. Otevíráme pomyslně. Někdo možná to vínečko, někdo možná i to pivečko, jak říkal Václav Havel, že si rád dával v poledne. Teď je podvečerní čas. Čas zamyšlení, čas uvědomění si, že to, že je dnes v kalendáři červeně napsáno Den české státnosti, není samozřejmostí. Eliška teď zašustila, protože má tady před sebou i kuchařku. Máš hlad.
0: No ne, tak když je ten sváteční den, možná málo kdo ví, že knihovna Václava Havla připravila kromě všech souborů projevů a knih Václava Havla, tak připravila i jednu kuriozitu, a sice kuchařku Václava Havla. Autorem je Michal Žantovský a kolektiv a ta kuchařka se jmenuje Kančí nad Ančím. Tak alespoň kousíček bychom dali. Když se stal Václav Havel prezidentem a začal zápasit s protokolem, tak rychle objevil, že pro prezidentské hostiny s gulášem a svítkovou nevystačí. Ačkoliv brzy svěřil tuto starost profesionálům a sebe odsoudil do role neoblíbeného kibice, uchovával si představu vznešené krmě složené z řady ingrediencí a vytvarované do působivého celku a měl pro ní i název Kančí nad Ančím. Nebyl to výraz bezmezného obdivu, často po příjezdu do hlavního města cizí země na oficiální návštěvu navrhl, abychom si ještě odpoledne zašli do hospůdky na nějaký chlebíček nebo polévku, protože večer bude k jídlu jenom Kančí nad Ančím. No, tak to Kančí nad Ančím získalo tak mystický zvuk, že nikoho ani nenapadlo pokusit se o jeho přípravu ze strachu, že by ztratilo své kouzlo. Ale později to přeci jen někdo zkusit musel, a kdo jiný tedy než knihovna Václava Havla. Ta knížka je útlá, jsou tam recepty neuvěřitelné, dokonce i zapsané rukou Václava Havla. A já ten recept samozřejmě neprozradím, ale kdo tedy otevře tuhletu knížku, tak si bude moci sám uvařit tohleto mýtické jídlo. Kančína Dančín. Takže jak je vidět, Václav Havel byl schopen dát dohromady i kuchařku, dokonce i pohádky napsal.
2: Co všechno jsme se nedozvěděli v té dnešní vzpomínkové hodině ve sváteční návštěvě. Já si tou knížkou pro listu za chvíli velmi rád dál. Také si velmi rád ještě zavzpomínám už mimo mikrofon s Eliškou Pilarovou na Václava Havla. Mimochodem, já když jdu do prvního patra tady té naší rozhlasové budovy, kde měla stůl naše milá kolegyně Marta Růžičková, tak je tam fotografie a na té fotce, Eliško, jsi ty s Martou a právě s Václavem Havlem.
0: Mám ji taky.
2: Vybavuješ si to?
0: Ano.
2: Odkud to je?
0: Aha, teď bych pátrala v paměti, který to byl rok, ale bylo to nedlouho před smrtí Václava Havla, kdy dostal konečně, jak říkají někteří moji přátelé, cenu města Trutnova. A my jsme tam natočili takový kratinký rozhovor a naštěstí tam byl náš velký kamarád společný Pavel Krejčí, pan režisér, který pohotově pořídil snímeček, kde se všichni smějeme. A já si říkám, kdybych opravdu byla z těch lidí, kteří mají vilu a zdobí si svá schodiště fotografiemi svých VIP, tak by tam tedy tahle ta fotografie visela. Ale já ji mám ve svém pracovním stole a místo toho, aby obdivovali návštěvy, tak se na ní občas ráda koukám a říkám si, jsou na světě dobří lidé, a ten svět ještě není tak úplně v nepořádku. A moc mi to pomáhá.
2: Mnozí mají ty fotografie a setkání s Václavem Havlem v srdci. A myslím si, že to je nejvíc. A jsem velmi rád, Eliško Pilařová, že jsme na něj dnes mohli společně zavzpomínat.
0: A já až pojedu z Hradce, tak se zastavím na Hrádečku, posvítím tam a vzpomenu si na Václava, jak stojí u toho plotu.
2: Václav Havel, 90, setkání s přáteli, báječné setkání s těmi, které jsme vám dnes mohli třeba díky rozhlasovému archivu připomenout. Děkujeme za to, že jste byli s námi. A Eliško, na zdraví všech dobrých lidí.
0: Na zdraví připíme si a určitě je tady někde s námi i Václav Havel.
2: Václave, zdravíme. Zdraví Eliška Pilařová a
0: Kreslat.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: je 18 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
0: Vláda začne znovu regulovat ceny benzínu a nafty. V Arnultovicích na Trutnovsku budují nové dětské hřiště. Papež Lev XIV. Vyzval při projevu ve francouzských Metách k ústupkům v zájmu míru v Evropě. A zítřek bude slunečný s teplotami 20 až 23 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Alena Brantová. Vláda se od čtvrtka vrací k regulaci cen pohonných hmot. Kvůli stále rostoucím cenám budou marže obchodníků zastropované na 2,50 Kč za litr. Sníží se také spotřební daň na naftu. A ministerstvo financí bude každý pracovní den určovat nejvyšší přípustnou cenu benzínu a nafty. Vláda také rozhodla o zavedení sektorové daně na rafinerie. Ta bude platit v letošním a příštím roce. O opatřeních rozhodla vláda minulý týden. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO bude platit zatím do konce října.
2: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
0: Podle opozice plošná opatření pomáhají i lidem, kteří to nepotřebují, a to na úkor státního rozpočtu. Zdanění rafinerií navíc podle nich může vést k vyšším cenám. Děti z Arnultovic, které patří pod Rudník, budou mít nové hřiště. Jeho stavba už začala. Jedna část bude určena menším dětem a druhá nabídne využití také starším a dorostu.
3: Hledání vhodného obecního pozemku pro stavbu nebylo jednoduché. Řešení se nakonec našlo díky směně pozemků se soukromníkem. Díky tomu mohl vzniknout projekt a následně odstartovat stavební práce. Celkové náklady na vybudování hřiště jsou téměř 1,5 milionu korun. Městysu se podařilo na realizaci získat dotaci ve výši 550 tisíc korun. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Muzeum východních Čech v Hradci Králové otevře 2. října v muzejním lapidáriu na Eliščině nábřeží archeologickou výstavu Není kámen jako kámen. Jejím tématem jsou kamenné artefakty pohledem archeologie. Výstava potrvá do 25. dubna příštího roku a každý měsíc nabídne doprovodnou tématickou akci. Podle papeže Lva XIV. By evropští představitelé měli prokazovat větší ochotu k ústupkům ve prospěchu míru. Řekl to v projevu ve francouzských Metách. Ve městě na severozápadě Francie zakončil čtyřdenní návštěvu země po předchozích zastávkách v Paříži a Lourdech. Vymezil se taky vůči rostoucím vojenským výdajům. Odsoudil i protiimigrační politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Právě ze Spojených států papež pochází.
1: Počasí.
0: Zítřejší předpověď slibuje jasno, ráno ojedinělé mlhy. Teploměr ukáže 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 16. Foukat má jen mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici 33 mezi Náchodem a Českou Skalicí se kvůli opravě vozovky jezdí kyvadlově. Práce tam potrvají až do 16. října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Na cestách s Petrem Voldánem.
4: Je 28. září, sváteční den, den české státnosti. Připomínáme si úmrtí svatého Václava, zavražděného 28.9. roku 935 pravděpodobně. No a vy posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad Na cestách, je mezi 18. a 19. hodinou a my budeme vysílat svátečně, my budeme cestovat s královskými insigniemi, s korunami, s Jiřím Urbanem. Vítejte u mikrofonu.
5: Dobrý den.
4: Vy nás posloucháte 28. My natáčíme trošku v předstihu. V tuhle tu chvíli je už pravděpodobně po všech těch oficiálních připomínkách ve Staré Boleslavi. No a tam vlastně jste vy u toho, to, co my vidíme teď před sebou. Neuvěřitelná záležitost. Já před sebou mám prostě korunu.
5: To je ostatková bysta, jinak herma, taky se dá říct relikviářová herma svatého Václava pro baziliku Staré Boleslavy Kosmy Damiana a bude natrvalo umístěna v bazilice a bude se právě účastnit vždy oslav svatého Václava.
4: Tak to mám neobyčejné štěstí vidět to vlastně všechno v předpremiéře. My vám tuhle tu vzácnost a tu nádhernou práci šperkaře a zlatníka Jiřího Urbana popíšeme hned po písničce.

0: To zněla první skladba v pořadu Na cestách, dnešní sváteční den ve dni české státnosti. No s těmi oslavami a vůbec se dny, které jsou pro nás historicky zajímavé, se vlastně pojí spousta těchhletěch unikátních předmětů. Tak na co my se teď díváme? Já vidím podobiznu, vidím na tom takovou jednoduchou korunu, ale vidím tam i drahé kameny.
1: Tak je to relikviářová bista, jak jsem už řekl na začátku, a je vyrobena ze stříbra, vysoká je zhruba 70 cm. Je to práce na objednávku baziliky ve Staré Boleslavi. A jako vodítko k této práci bylo, že by měl ten svatý Václav nebo to spodobení vycházet trochu z Parléřova, z podobení sochy z kaple svatého Václava v katedrále. A ošacení nebo výzdoba dále by měla být trochu podobná nebo inspirovaná ostatkovou bystou Karla Velikého v Cáchách. Tak to bylo takový základní vodítko k této práci. Takže na této bystě jsem použil hlavně kameny z Ciboušova. To jsou přírodní jaspisy přímo z autentického místa lomu, kde se těžilo pro výzdobu kaple na Karlštejně svatého kříže i kaple svatého Václava v katedrále. Takže to je jedna taková připomínka v souvislosti k svatému Václavovi. Dále tam jsou české granáty. Takže to ošacení, já tomu říkám jako košile, kterou má socha od Parléře, tam se mi líbily rostlinné motivy a malé červené plody mě hned napadlo, že vlastně by se daly nahradit českými granáty. Takže granát je vlastně, dá se říct, národní kámen, symbolizuje i krev a lásku, tak se k Václavovi přímo jako nabízí. Dále tam jsou samozřejmě symboly plamenné orlice, a na hlavě má Václav takzvaný knížecí klobouk a na něm je umístěn otisk právě křížku ze svatováclavské koruny. Takže to je křížek, který vlastně Karel IV. Věnoval právě jemu.
0: To všechno říká Jiří Urban, šperkař a zlatník, restaurátor. On je pověstný nejenom u nás. Já jsem říkal, že budeme i cestovat, protože jsme na cestách v tento sváteční den. Začínat bychom měli v Jilemnici, kde se Jiří Urban narodil, ale dnes se podíváme třeba i do Vatikánu, do Anglie, ale podíváme se třeba do Peru, mrkneme se do Švýcarska, budeme v Cáchách, ve Vídni, na Slovensku, ve Španělsku, v Portugalsku, Polsku. No vy máte hodně nacestováno.
1: No kromě té Anglie, tam byla jen moje žena, ale...
0: No my tam budeme obrazně, protože já to musím připomenout. Dvě hlavní věci, se kterými jste spojován, tak to je jednak dar pro papeže Jana Pavla II. To se odehrálo v roce 1990 v Brně, když tedy jsme na cestách. No a druhá záležitost, druhá připomínka, to je rok 1996, opět Brno a opět dar, a vy jste zmiňoval české granáty, a to byl dar pro Alžbětu II. Takže vlastně obrazně se můžeme přenést až na královský dvůr do Anglie.
1: Tak obrazně ano. A měl jsem i radost, když se objevila fotografie, kde se královna s mojí broží nechala vyfotografovat do takové té knížečky, těch sbírkových broží a podobně. To jsou takové věci, které člověka potkají, tím nejde jít naproti.
0: Vy jste ale původně nemířil přímo k tomuhle tomu řemeslu. Vy jste měl trošku jiné sklony. Já teď vyndám další předměty, které vám to asi připomenou, předpokládám. A také připomínku jedné osobnosti, která vás hodně ovlivnila. Takže mám tady štětce a mám tady knížku o člověku, který na vás měl velký vliv.
1: No jo, náš taky opatrovatel nadšenců do umění Vladimír Komárek. Humor, láska, úžasně příjemný člověk.
0: A také výtvarné umění, protože vy jste chtěl být prý nejdřív malířem.
1: Tak protože jsem hodně, hodně zlobil a tohle je jediný, kde jsem mohl trošku jakoby vyniknout nebo dosáhnout alespoň toho zařazení mezi normální děti, tak to mě pán Vladimír Komárek v tom lidové škole podporoval. A tam jsem jako dítě měl ty sny o tom, že se stanu prostě malířem. Takže malba mi zůstala jako srdeční záležitost, i když jsem se nakonec živil něčím jiným.
0: No, živil jste se šperkařinou a zlatnickými pracemi. Ty vaše repliky, kopie různých korunovačních klenotů a podobných velice zdobných záležitostí, ty už jsou světoznámé. Já jsem připomínal váš dar pro papeže Jana Pavla II. Připomeňme, co to bylo. Na něm se objevil i jeden kámen, jestli se nepletu, který je specificky jenom náš, z České republiky. Jsme u naší, řekněme, národní řeky taky.
1: Vltavín.
0: Vy jste ho určitě pro polského původem papeže umístil na ten dárek záměrně.
1: Samozřejmě, protože byl dar za Českou republiku, sice za OF, tedy jako města Turnova a hlavně družstva Granát, kde jsem byl tehdy ještě ve vývojovém oddělení jako návrhář, takže jsem ho umístil přímo do centra, s veritou, s rytinou Ježíše Krista. Pak byl kolem osazen, orámován samozřejmě českými granáty. Ramena kříže byly z čistého křišťálu, takže to mělo symbolizovat jakoby čistotu, granátu, lásku a Vltavín, prostě Českou republiku.
0: Vy jste říkal, že pokud jde o ten dar pro anglickou královnu Alžbětu II., takže tam jste u toho nebyl. Byl jste se podívat ve Vatikánu?
1: Ve Vatikánu jsem se podívat byl při jiné příležitosti, kde jsem byl vyzván, jestli bych nevystavil, nepřivez kopii císařské koruny právě k výročí korunovace Karla IV., takže to bylo takové místní vatikánské setkání. Byl tam zástupce papeže, kardinál Rossi, Sodano, to byl vlastně nejvyšší hlavy Vatikánu a tam se připomínalo průvod, kde v Tautenské, tedy v německy mluvící části, je malý kostel hned vedle svatého Petra, asi 50 metrů, a přes zahrady se vydával korunovační průvod po oblečení, kde se Karel IV. Tady oblékal a pak právě na tu korunovaci vycházel z tohohle místa, tak tam jsem se účastnil tyhle ty připomínky, ale ten kříž je asi dán v té místnosti mezi tou hromadou darů, který Vatikán a papežové dostávají.
0: Jaký to je pocit, když vaše dílo na takhle významném a pro celý svět významném místě, když víte, že tam je?
1: To se těžko vyjadřuje. Vatikán jako takový na tu prohlídku a z toho turistického pohledu, to je taková příležitost jako běžnější, ale chodit tady v té zahradě, kde vlastně každá kamenná deska je náhrobek a vy po ní chodíte, tak to trošku znejistíte, chodíte vlastně vyloženě ve svatém vzduchu. To se špatně popisuje. Ale ten zážitek byl i takový, že tam byl, účastnil se i kardinál, takže jsme se tam pobavili. Byla tam přivezena třeba kopie, originál z Monzy, železné koruny, takže jsem měl možnost si aspoň dobře prohlídnout a nafotit zrovna tam. Byla tam ještě i svatováclavská koruna zapůjčená, ale jenom kopie. A byli tam hosté, kteří mají velmi blízký vztah k těmto místům, takže tam jsem byl prostě tím malinkým človíčkem, který se mohl účastnit obrovské věci, no, takže ten pocit je prostě takový, no.

0: které vaší práci mířím a kam, do které země?
1: No, Napoleon Bonaparte. To je krásná koruna s nádhernými antickými gemami, tedy s rytinami v přírodních kamenech, s figurativní rytinou. To je práce, která byla pro soukromého zadavatele, takže ho nebudu jmenovat, ale nicméně ta práce byla velmi zajímavá a mě tato koruna oslovila trošku svojí jednoduchostí, že ona připomíná trochu tvar ptačí klece. Jakoby na těch drátech jsou rozesety právě ty antické gemy. Dole jednoduchá výzduba jako na tom rávku tepaná. Tak musím říct, že to je velice vkusná koruna.
0: Pomáhá vám třeba, když jde o napoleonskou korunu, také třeba aspoň trošku vědomí, že tady půjde o ta jeho tažení a podobně? Jsme na cestách?
1: Tak to taky. Jeden z zadavatelů má třeba dobrý vztah právě k dějinám a k historii, tak ten mě zase poučoval nebo mi vyprávěl ten Napoleonův příběh, kdy byla objevena rhodská deska. Jiný by zahrabal, Napoleon ji nechal vytěžit a převést do Francie. Kopii tuto desky vyrobili Američani přesnou, takže tenhle ten člověk si ji objednal z Ameriky jedna jako jedný. A k ní právě chtěl mít i tu Napoleonovu korunu jako toho člověka, který tu desku a víceméně jeho armáda nebo jeho vojáci ji nalezli, ale on ji objevil nebo přivez světu. Takže ty příběhy kolem těchto děl jsou samozřejmě, zaprvé jich je hodně, jsou zajímavé a člověk při té práci právě vstřebává i tuhletu historii, takže se propadám do toho historického světa a musím říct, že při pohledu na dnešní svět je mi tam docela i líp.
0: Říká Jiří Urban, zlatník a šperkař. Takže jste měl šanci vidět některá místa spojená s Napoleonem ve světě nebo třeba přímo ve Francii?
1: To určitě, takže cestováním projeli jsme celou Francii, takže to jsou zase už ty návštěvy jako dovolenkového rázu, že? Takže člověk samozřejmě navštíví Louvre, navštíví všechny muzea, co je poblíž, takže to mi přijde jako samozřejmě k cestám.
0: Jaké to je, když se potom člověk, který zná ty Krkonoše, dostane třeba do Peru na Machu Picchu? I tam tak trochu přemýšlíte o té své práci, anebo se necháte spíš unášet tou přírodou?
1: Jako dítě jsem samozřejmě četl všechny májovky, všechny tyhle, ty dobrodružné knížky, takže jedna z úžasných knih je Poslední Mohikán. Takže Čingažguk. To ve mně prostě tohle to bylo. Potom příběh toho peruánského krále, který, myslím, Montezuma, jak byl vykoupen, poklady Aztékové. V tom mým dětství to byl úžasný prostě svět. To jsem hltal ve všech možných dobrodružných knížkách. Takže když jsem se pak dostal do Peru a stál na Machu Picchu, tak se mi splnil jeden životní sen. A v Limě jsem měl možnost navštívit, no, možnost, povinnost a možnost navštívit muzeum Inku. A tam jsem teda viděl ten poklad Inku celý pohromadě a musím říct, že tam mě to velice ovlivnilo, protože člověk vidí, jako když chvíli dělá řemeslo, tak podle těch stop rozezná takový způsob zpracování. Tak když vidíte, že to bylo primitivně, že třeba plech byl válcovaný vlastně jako těsto na nudle, tak kamenným válečkem a že to kujný zlato je měkonky ryzí, takže když se nahře, tak zase změkne, takže se krásně tvarovalo. Neměli drát, neměli průvlaky, takže oni místo drátu vysekávali tenký proužky, tenonké proužky. Neměli pajku, tak stáčeli, ty kroužky byly nezaletované. Neměli vrtáček, tak ten plech byl jenom propíchnutý. S tímhletím primitivním, jednoduchým omezením, když jsem viděl, jaké nádherné objekty, masky dokázali vyrobit, tak jsem si řekl, a to je vlastně stěžejní okamžik taky mý tvorby, že taky dojdu k ty nule, jako Malevič v malbě a Inkové tady, že nepoužiju nářadí k zlatičině, že použiju pouze ruce a vosk. Takže jsem jeden čas dělal šperky pouze mačkaný rukama a odlitek do ztraceného vosku, uříznout kanálek a tím byl šperk hotový, bez dalších opracování. Takže jsem se jakoby takhle inspiroval k tomu výchozímu bodu a začal si pak stavět vlastní šperkařskou cestu v tom osobním, jakoby autorském šperku.
0: Vy jste se dostal i do jedné klenotnice, mám pocit, že to bylo v

0: Sáchách. Takže to jsme zase na cestách. To byl asi pro vás dostat se do Klenotnice úžasný pocit.
1: To teda bylo. Zakázka na korunu nebo na kopii koruny římského krále. To je vstupenka pro krále, který chce být císařem. Bez ní to nebylo možné. Tak tato koruna do té doby neopustila Cáchy. Takže je umístěna na ostatkové bystě Karla Velikého. A s pomocí velvyslanectví z Vatikánu přes určité, řekněme, zpřízněnce, kontakty. Kontakty, se mi podařilo jako získat přístup do Klenotnice. A to se odehrálo asi následovně. Přijel jsem ráno v pondělí do Klenotnice, to je zavírací den. Tam stála starší paní, jenom si prověřila moji totožnost. Pustila mě dovnitř, otevřela tu skleněnou obrovskou vitrínu s Karlem Velikým, sundala korunu, dala mi na připravený stolek, odendala část krytí lebky jako vlasů, té bysty, takže jsem se mohl i dotknout části lebky Karla Velikého, který je tam ukrytý. Takže to byl pro mě obrovský zážitek. A tato dáma se pak jen zeptala, kdy mě má zase přijít pustit ven. Takže mě nechala do 5 hodin od rána v Klenotnici, ať si měřím, fotím, pracuju si, jenom potom mě přišli pustit a bez dozoru úplně sám jsem tam mohl prostě si takhle pracovat a prohlížet všechny ostatní věci. Takže tento přístup jsem zažil pouze tady, nikde jinde ne. Velmi otevřený a za to jsem jim moc, moc vděčný a byl to pro mě krásný den.
0: Byli jsme teď v Cáchách. Po další skladbě se v dnešní sváteční den ve dni české státnosti 28. září připomínce úmrtí svatého Václava podíváme dál do světa. Podíváme se až do Asie, tak zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu se šperkařem a zlatníkem Jiřím Urbanem.

0: Dozněla další skladba a já jsem slíbil posluchačům, že se vypravíme teď s Jiřím Urbanem až do Asie. Vyndám předmět, který vůbec se neváže k tomu, kvůli čemu tam byl. Já to pak budu dokumentovat, ale když řeknu, že tahle ta vodka se jmenuje Čingis Khan, tak to asi bude už pro vás vodítko, o čem si budeme spolu teď povídat.
1: Myslel jsem, že to bude Charpin, ale tady tento exponát mě zavádí do Čingischánova města, do Mongolska, kde jsme byli víceméně obchodně a chtěli jsme těžit pyrop, protože tady pyrop dochází, dneska už prakticky téměř není, a je to jenom droboť, prostě už se paběrkuje. Takže český granát vystoupá na ceně a vzácnosti. Ale mongolský pyrop je složením téměř absolutně nerozeznatelný, ale má jednu specifickou vlastnost, která je odlišná. Nachází se ve velkých roudách. Ty jsou rozpraskané, zatímco český granátek je jedno malé zrníčko. Takže tenhle ten mongolský granát, ten se používal na velký středový kameny, kde se musel ořezávat a různě brousit. A on je ve velký hloubce, je hlavně v zamrzlé zemi. A my jsme navštívili místo, kde mezi dvěma sopkami, kde jsme měli s jedním geologem, jmenoval se Zurik, který studoval v Čechách a měl tam jakýsi projekt z jejich strany právě na tuhle tu těžbu s tím, že tu těžbu odkoupíme a budeme se toho účastnit a podobně, tak jsme tam byli na průzkumu a tak jsme tam kopali jako zlatokopové. Pak se to ryžovalo všechno, ale dostali jsme se do 70 cm do hloubky a dál už prostě jenom od krumpáče lítaly jiskry, takže tam už je navěky promrzlá zem i v létě. Nicméně tam Rusové, my když tam přijeli, tak po 10 letech, kdy tu oblast Rusové opustili, tam byla těžba diamantových studen. Toto byly hluboké vrty a oni těžili potom všechno dynamitem, protože to bylo zamrzlé. Tak tam jsme strávili asi 14 dní pod čirým nebem a sbírali vlastně, že je ten granát, tyhle ty střepy červený je prostě nezajímaly, tak tam se pak sbíral vlastně na povrchu, hledali jsme tyhle ty granáty a to jsme si přivezli pak do své firmy v práci. Dostatečný množství pro naši kapacitu, ale to byl prostě zážitek jak na Klondajku. No.
0: Říká dnešní host pořadu Na cestách Jiří Urban, tak to jsme byli za granáty, byli jsme v Mongolsku, úžasná země, můžu to potvrdit. No a teď tady z jedné publikace, kterou jsem také vytáhl z toho mého kufříku, ukážu jeden kámen, na který jsem narazil na několika místech a který budete taky dobře znát.
1: Lápis lazuli jsem si přivez zase z jiné cesty za kameny. To bylo Thajsko a my jsme tenkrát taky chtěli prostě pro firmu Almandini nebo nějaký zpracovatelný kameny pro tu malosériovou výrobu. Ale protože černá burza se odehrávala v pralese na hranicích Kambodži, kde řádili rudí Kmérové, a my jako takový jelimani prostě dobrodružní jsme vyrazili. Nikdo nás tam nechtěl dovíst. Žádný taxikář, prostě že ne. Až jednomu jsme zaplatili dovolenou u moře na týden, takže nás do té oblasti doveze. Pak nám jen ukázal podle potoka, kam půjdem a že tu burzu určitě najdem. Takže jsme ji našli nahoře. Ty Kmérové to zřejmě Polpotovi už tenkrát kradli. A my jsme právě v téhle době, kdy se nevědělo, jestli je ještě živej, nemocný nebo mrtvej, tak v téhle době jsme tam právě spáchali tuhle cestu. A tam jsem si koupil obrovský lápis, takových 15 cm velký kus, s tak úžasně modrým sitým pigmentem, že pak jsem ho zpracovával tady do autorských šperků několik let. Ale byla to teda nerozumná dobrodružná cesta.
0: No, ty cesty jsou dobrodružné. Vy se snažíte najít různé drahé kameny, ale přitom na spoustě těch vašich replik císařských, královských korun a všech těch různých insignií dost často nebývají kameny, ale vy je musíte nahradit něčím jiným.
1: No, tak u těch replik, protože když se jedná o safíry, o rubíny značné velikosti, tak to už se prostě tak velký najít nedají. Takže musíte nahradit skleněnou kompozicí. To je taková nutnost, bez toho by to prostě nešlo.
0: My jsme připomínali vaše malířské zaměření a ono z těch cest vlastně vznikly i různé akryly, třeba stoleda nebo z Peru. ale například máte také Machu Picchu a i Čingis Chána jsme připomínali, takže Čingis Chánovo město a Kryl, ale také jste připomněl tuhle tu stavbu, která vlastně teď už je dokončena.
1: Je to největší černá stavba na světě, jak jsem se doslech nedávno. A to je Familia Sagrada Barcelona. Úžasné dílo, nebo vize, spíš vize Gaudího, protože dokud Gaudí žil, tak z té zadní strany jsou použity přece jen trochu jiný materiály a z té současné dodělávané strany je to víceméně už litý beton. Trošku mě to mrzí, že se nedodržela ta materiálová celistost, tak jak to měl Gaudí načátý z druhé strany, no ale nicméně je to stavba úžasná, nádherná.
0: Předpokládám, že v Barceloně se vám tím pádem líbilo.
1: Samozřejmě, myslím, že Ramba, ta úžasná tržnice, neuvěřitelné pochutiny, nádhera. Černá Madonna v malém klášteře dole až u moře. Barcelona, fantastické město.
0: Cestujeme s Jiřím Urbanem. Teď jste zmínil pochutiny. Zkoušíte také tu místní kuchyni, když někam přijedete? A kam byste se za tou kuchyní vrátil?
1: No, ku podivu možná do Indie. Tam jsem byl pozván panem Pfeifferem, to je esoterik a oni to jsou vegetariáni, ta jejich skupina, já pro ně něco dělal, pro jejich ašrám, tak jsem byl pak pozván na jejich měsíční cestu po Indii, kde jsme prodělali mnoho těch duchovních obřadů určených právě přímo pro nás. A já jsem za ten měsíc skutečně nepocítil potřebu schánět maso. Tak dobře udělané a ochucená jídla jako tam jsem asi nikde jinde ještě nejedl, no, takže ta Indie mě v tomhle s tom teda okouzlila.
0: No a co nemusíte?
1: Co nemusím? Tlustý maso. To, co nemusím, toho moc není, protože mě zajímá víceméně na cestování všechno.
0: Čím je pro vás cestování? Je to vždycky spojené s tou vaší profesí? Dokážete se od ní odříznout? A nebo pořád vám tam někde v tom zadním plánu běhají obrázky těch různých králů, císařů, jejich insignií, anebo různých církevních předmětů, těch věcí z kovů i drahých, anebo diamantů a drahých kamenů?
1: No tak muzeím a tomu se člověk nevyhne, protože letiště na vesnicích není. Tak samozřejmě, že povinnost seznámit se s kulturou té země je daná, ale potom u mě převažuje spíš takové vytratit se kamsi. Zpravidla jsem u mapu a podívám se, kde je nejmín cest a silnic. A tyhle oblasti rád vymetám, protože tam není turistický ruch. A hlavně tam člověk vidí ty okrajové oblasti, třeba Provence ve Francii, nebo i v Peru, kde jsme chodili po těch vesničkách, nebo i v té Číně, tak člověk tam najde nebo vidí ten skutečný život těch obyvatel, ty, nechci říct chudoby, ale prostě těch normálních, obyčejných lidí, kteří se mají ten život těžší, mnohem těžší než já. Takže tohle mě zajímalo vždycky trochu víc. No.
0: To je paradox. Člověk, který se při své práci pohybuje ve světě králů, císařů, aristokracie, církevních hodnostářů, vy jste sám prozradil, že se do něj vlastně i vžíváte, tak při svých cestách hledá ten protipol, ten obyčejný lidský život.
1: No tak limity jsou limity, že jo. Nahoru a dolů dva body je úsečka, no to prostě musí to mít dva kraje, ten svět, takže a to, co je mezi tím, tak to je ta realita, takže se snažím vidět, jak tu špičku dosaženou, tu kulturní, tak i tu obyčejnou přirozenost a to vám určuje tu šířku, ten rozsah vlastně té země, toho prostředí, takže na to mám prostě takhle, no.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Náš rozhovor ve sváteční den, v den české státnosti, se šperkařem a zlatníkem Jiřím Urbanem, se kterým cestujeme po světě, i s královskými různými insigniemi a předměty, s předměty, které charakterizují vlastně i moc. Tak se vracíme zpátky do České republiky. Já jsem měl šanci vidět vaše práce vlastně skoro nedávno v České Skalici, kam zavítala putovní výstava těch českých korunovačních klenotů. Jsou to ty kopie. Teď mi povězte, kolik vlastně existuje kopií té naší nejslavnější královské koruny.
2: Já myslím, že dost, že takových 12-15 už celkem bude. V různých teda kvalitách provedení.
1: A vašima rukama jich prošlo kolik?
2: Myslím, že tak kolem 7, že to bude. No, je to už hodně velký číslo. Poslední byla třeba pro Karla Habsburského, jeho 60. To je vnuk blahoslaveného Karla. Byl by to vlastně právoplatný následník, jediný člověk, který by měl právo jí mít na hlavě, takže když pak přijdou takovýhle zakázky, tak ten ostych jde stranou prostě. Hold, zakázka je zakázka. To zadání si musí vyřešit ten člověk, co to zadává. Že?
1: Já ještě vyndám další předmět, který charakterizuje vaši práci, protože vy jste třeba vyráběl i kopii lichtenštejnské koruny. Jak se k tomu člověk dostane a v čem je třeba jiná? Dá se tam rozpoznat, že jde o jinou zemi než třeba koruna pro Napoleona nebo ta česká?
2: Tak ty styly zpracování se dost rozpoznat dají, i když jsou třeba technologicky některé zpracování podobná, jo. Ale každá má takový svůj charakter. A ta lichtenštejnská, ta už neexistuje, takže jsem vlastně dělal rekonstrukci zrekonstruované koruny podle fotografii z Vaduzu. A dostal jsem teda za ní pochvalu nakonec z Vaduzu, jo. Ale byla pro Valticko-lednický areál. Dodneška tam asi je někde uložená nebo putuje v jejich rukou. A ta byla hodně s pomocí smaltu. Velké kameny, smalty a hodně diamantů. Takže ta se hodně odlišovala. Měla jakoby bohatší zpracování. Svatováslavská má takový středověký jednoduchý zpracování, ale zase moderní. Jo. Ona působí proti jiným korunám, ta naše velice moderně a má svoji úplně jinou krásu, ta mezi všema korunama je opravdu jiná a vyniká. Takže i když je jednoduchá, tak máme krásnou korunu.
1: Co na ní bylo nejsložitější, když jste dělal tu repliku?
2: Tak nejsložitější jsou víceméně proporce a hlavně vždycky kameny. Kdo vám je udělá ty přesnější imitace? Jo? To není moje ruka, to je zadání někde, že? Kde člověk co žene, takže třeba Petr Šťastný, ten už brousil do několika korun, tak se často obracím na něho. Ale nejpracnější pochopitelně jsou kamáry, tedy ty oblouky, co jsou ozdobeny částmi pásku, který měla dostat Blanka z Valois jako dar. Takže Karel IV. Ji umístil do koruny, tak tam je, řekl bych, zlatnický, to je asi nejsložitější práce. Ale jinak svatováclavská koruna má samozřejmě mnoho symbolů, takže ta přední strana, když se na ní budeme dělat opravdu čelně, tak propojíme všechny kameny, tak vznikne trojúhelník a červený kámen je vprostřed jako jediný, takže to je evidentní prostě kompozice Božího oka. Modrý safír dole, to je jako by matka, prostě Panna Marie, přes ten červený kámen nahoře, přes ten Boží úradek, tedy až na ten horní kámen ve tvaru srdce se dostaneme k Ježíši, ke křížku. Zadní strana je obdobná, ale místo dvou kamenů dole jsou zhluky, křížové zhluky kamenů, takže celkem tam vnímáme tři kříže, jako na Golgotě. Pak si člověk uvědomí, že Karel IV. Tuto korunu věnoval svatému Václavovi a že se ukládal na jeho lebku. Pak se dočtu, že Golgota byla vyvýšení na vytvaru lebky, tak ta asociace mě hned napadla, že se vlastně ten zadní pohled této koruny vlastně vyjadřuje Golgotu, tedy Kalvárii. A pak se dovíme, že Karel IV. Měl jakoby přání nebo usiloval o to, aby Praha se stala jakoby novým Jeruzalémem. Takže nejenom tyhle ty všechny spojení prostě mě utvrzují, že ta symbolika je asi v tomto duchu. No a tak si tam zase prožíváte u ty práce, prostě tyhle ty věci všechny a uvědomujete si je. No, tak je to krásná koruna, svatý Václav, teď ke mně dorazila zakázka právě hermy svatého Václava. Dneska ji budu odvážet do baziliky, takže je to takový okamžik opět loučení dnes. No a zároveň vypouštění dalšího díla do světa, no tak věřím, že se bude líbit a že Václav prostě se v té veřejnosti nějak usídlí a že to bude dobrý posel.
1: Říká člověk, který ozvláštnil dnešní sváteční den, Den české státnosti, novým předmětem, který už viděli účastníci připomínky úmrtí svatého Václava ve Staré Boleslavi, Jiří Urban. Děkuju moc za to královské, císařské a sváteční cestování.
2: Děkuju za návštěvu a ať naše zem prostě neupadá.
1: Co víc k tomu dodat? Končí dnešní vydání pořadu Na cestách, sváteční vydání. Užijte si zbytek dne české státnosti a za týden opět v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu v pondělí mezi 18. a 19. se s vámi těší naslyšenou Petr Volda.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Dělníci začali rozebírat ocelovou lávku u polikliniky na Hradecké Benešově třídě. Voda z oblasti Odolena voda zatím stále není pitná. Hokejisté Sparty prohráli s Karlovými Vary a zítřek bude slunečný s teplotami do 23 stupňů. U zpráv vás vítá Alena Brantová. Na Benešově třídě v Hradci Králové začala demolice ocelové lávky u polikliniky 3. Pracovníci technických služeb ji odstraňují kvůli špatnému stavu. Hned v říjnu na to navážou opravou korodující rampy u supermarketu Billa. Nahradí nová monolitická železobetonová konstrukce, včetně zábradlí. Za obě stavební akce město zaplatí necelých 5 milionů korun. Hotovo má být do konce roku.
2: Prostor pod lávkou je ode dneška neprůjezdný a neprůchozí. Náhradní trasa k poliklinice pro pěší vede přes střední schodiště na parter a dál po chodníku směrem k podchodu. Město zároveň začalo hledat firmu, která naprojektuje další fáze oprav celého sídliště. Vzniknout má dokumentace pro opravu dalších ochozů nebo stavbu garáží se zelenou střechou. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Obyvatelé Hradce Králové se můžou zapojit do průzkumu bezpečnosti ve městě. Radnice spustila anonymní dotazník, ve kterém zjišťuje, jak lidé vnímají bezpečnost v různých městských částech i jak hodnotí preventivní opatření. Dostupný bude ještě 3 dny na webových stránkách města a jeho vyplnění zabere přibližně 10 minut. Získané odpovědi pomůžou městu při vyhodnocení práce asistentů prevence kriminality i při plánování další strategie preventivních opatření. Voda v okolí města Odolena voda dál není pitná. Na svém webu o tom informují Středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je v limitu. Normu ale nesplnil ranní vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy tak musí využívat přistavené cisterny, vysvětluje technický ředitel vodáren Bohdan Soukup.
3: Sledujeme trendy, jak se nám vyvíjí znečištění v různých oblastech a mohutně odkalujeme, čistíme komory vodojemů, snažíme se té kontaminované vody zbavit. V současné době je voda nepitná.
0: Příčina znečištění podle Soukupa zatím není jasná. Vodárny už ale podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Sport. Hokejisté Karlových Varů v dohrávce 5. kola Tip Sport Extraligy zvítězili na ledě pražské Sparty 1-0. Západočeši se po druhém vítězství za sebou posunuli na 4. místo tabulky. Sparta klesla na 7. příčku. Počasí. Zítřejší předpověď slibuje jasno, ráno ojedinělé mlhy. Teploměr ukáže 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici 32 v Jičíně vsi se jezdí kyvadlově. Důvodem je výstavba chodníků, která potrvá do konce října. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Některá slova bývala nespisovná a teď už jsou spisovná. Čeština se proměňuje. Co takové slovo parta? Je spisovné? Ptá se nás posluchač.
2: Ano, to je přesně ten správný příklad, protože až v posledních desetiletích jde o slovo spisovné, tedy přesněji o slovo v té hovorové podvrstvě, spisovné vrstvy, a předtím se považovalo za slovo z obecné češtiny, dokonce mírně expresivní. Šlo o to, že buď jsme ho pojímali v tom úzkém významu, tedy parta, co si jako pracovní četa, pracovní oddíl, anebo v obecnějším, širším významu, tedy parta lidí, parta kamarádů, a tam už se to považovalo skutečně i za expresivní slovo.
1: Napadá mě, to bude z němčiny, možná ze slova partaj?
2: Přesně. Vlastně to částečně kopíruje i ten původní význam, protože jeden z významů v té němčině je nějaká skupina, která má stejný názor, například při diskusích. A samozřejmě základní význam je strana, ale my jsme to slovo převzali i ve fonetické shodné podobě partaj, a to opět nespisovně, v tom významu nájemník. A to je opět jeden z původních německých významů.
1: Ale třeba takový Partafíra, vedoucí pracovní skupiny z německého Parteiführer, to už bude asi nespisovné.
2: To zůstalo nespisovné patrně proto, že je to dneska už slovo v pasivní slovní zásobě.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou země kouly? V atmosféře země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdě.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Voda v oblasti Odolena voda zůstává nepitná. Více než 25 tisíc lidí z Moravskoslezského kraje se musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. Univerzita Karlova chce přilákat do České republiky špičkové vědce ze zahraničí. A zítřejší počasí, podobně jako dnes, tedy převážně slunečno. Maxima opět kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Pěkný večer. Voda v okolí města Odolena voda dále není pitná. Na svém webu o tom informují středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je sice v limitu. Normu ale nesplnil ranní vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dále nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Klíčové nádrže jsou teď plněné pouze čistou vodou. V dalších dnech budou vodárny proplachovat potrubí, aby se olova zbavili. Lidé mohou vodu dál používat jako užitkovou, tedy například ke sprchování nebo na praní. Více než 25 tisíc lidí z Moravskoslezského kraje si musí do konce letošního roku vyměnit řidičský průkaz. Jen na Ostravsku se to týká více než 6 tisíc řidičů. Úřady doporučují podat si elektronickou žádost přes portál dopravy.
3: O výměnu řidičského průkazu s končící platností mohou řidiči požádat zdarma, a to už 90 dní před skončením platnosti dokladu. Elektronická žádost podaná přes portál dopravy má už předvyplněné údaje. Doklady si mohou lidé vyzvednout buď na úřadech nebo v zásilkových boxech. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Univerzita Karlova chce přilákat špičkové vědce ze zahraničí. Nabízí jim také peníze na výzkum i vlastní vědecký tým. Do programu se mohou zapojit i Češi, kteří působí za hranicemi.
4: V prvním kole Univerzita Karlova vybere dva vědce. Každému nabídne zatím pětileté působení na univerzitě, popisuje její mluvčí Michaela Lagronová.
5: Chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin.
4: K tomu pomůže i 8 milionů korun na první 3 roky od nadace The Kellner Family Foundation, říká její výkonná ředitelka Tereza Bůšková.
6: Cílem je, aby se sem přinesl tedy nová témata do výzkumu a aby to sem přinesli lidi, kteří mají dlouhodobou zahraniční zkušenost.
4: Peníze mají vědcům pomoct vybudovat vlastní výzkumný tým a zázemí. Program není jen pro cizince. Hlásit se můžou i Češi teď působící v zahraničí. Podobně láká experty i České vysoké učení technické z Bacala Foundation. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes večer i v noci na úterý čekáme v České republice jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ojediněle i přízemní mrazíky. Zítra přes den bude převážně jasno, v Čechách přechodně i polojasno, zpočátku ještě ojediněle mlhy. Zítřejší maxima mezi 20 a 24 stupni. Vítr mírný od jihovýchodu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme na Moravu, na dálnici D1 z Ostravy směrem do Polska. Na sjezdu na Hrušov havaroval motorkář. Nehoda je na exitu 365 pod dálnicí. Počítejte tam s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za několik málo minut vám nabídneme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Dobrý den, Tomáši.
2: Dobrý den, Oskare.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Tomáš Šebek je český chirurg, autor knih a účastník 6 zahraničních misí s organizací Lékaři bez hranic. Vystudoval všeobecné lékařství na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2002 se věnuje chirurgii. Jeho mise ho zavedly na zemětřesení zdevastované Haiti, do afgánského Kunduzu, na pomezí Sudánu a Jižního Sudánu a naposledy do válečného Jemenu. Založil Think Tank ministr zdraví, který usiluje o prodloužení doby prožité ve zdraví o 5 let. Kromě 4 reportážních knih o misích napsal i autobiografickou zpověď Objektivní nález, ve které otevřeně popsal své nelehké dětství a ve které píše o svých malých i větších životních chybách. Ještě jednou, Tomáši, dobrý den.
2: Taky ještě jednou dobrý den a moc děkuji za pozvání.
1: Já moc díky, že jste sem dorazil do studia. Jak vypadala vaše první zkušenost s válečnou medicínou a proč jste se vlastně rozhodl odcestovat do takových dálek? Proč jste se nerozhodl zůstat tady jako ve vaší ordinaci v klídku, v teple? Proč vás to jako táhlo takhle do dálky?
2: Mě baví život, baví mě zkoumat věci, baví mě se věci nový učit a velmi často se stane, že prostě kolem prochází nějaká náhoda a mě zajímá jí prozkoumat. Neznamená to, že bych nebyl schopný se na cokoliv koncentrovat a prostě naskakoval na první dobrou na cokoliv, co se kolem mihne, ale tady mi to přišlo jako strašně zajímavá příležitost. Už jako medikovi se mi líbilo, jak funguje humanitární medicína, že to je vlastně trošku jiná medicína než ta už dneska hodně technicistní, malinko i odosobněná od toho člověka, že jsem vlastně chtěl poznat, jak to dělal ten doktor Schweitzer. To je taková jako jedna knížka nebo modla. Myslím si, že většiny doktorů prostě přečíst si, jak vypadá africká medicína o století zpátky, takový jako, že to musíte prostě přečíst. Tak to mě zajímalo a to, jak vypadala pak válečná medicína vlastně na první pohled, když jsem dorazil Haiti, bylo zemětřesení a dvakrát jsem tam byl, ale a pak Afghánistán rok 13-15, to byla frontová linie, tak to bylo vlastně hrozný překvapení a pocit, že jsem vlastně tam jako marnej, že vlastně já o válce nic nevím a jak já tam budu vlastně v tom týmu platnej. Takže to byla taková směsice překvapení, obav, jestli to zvládnu a teď nemyslím ve smyslu, jestli to dám já, ale jestli vlastně budu opravdu jako schopnej pomoct těm lidem, být součástí kvalifikovaného týmu lidí, kteří v rámci lékařů bez hranic fungují.
1: No ale tam přece člověk musí jako počítat s nějakým nebezpečím určitě na té frontě a přece jenom člověk musí mít nějakou touhu po nějakým větším dobrodružstvím, než která ho čeká v běžné ordinaci. Vy jste, nebál jste se? Že přijdete o život, že se zraníte, vaše rodina se o vás nebála? Mně to přijde...
2: To je dobrý, co říkáte.
1: Extrémní jako prostředí.
2: Vlastně. Možná hlavně ta otázka, jestli se vlastně o mě nebála rodina. Tehdy mi to vůbec nedocházelo, že se možná jako, že ti hrdinové jsou ti, kteří zůstávají a kteří s vám to umožní odjet a kteří se o vás jako nesmírně bojí. Já nemůžu říct, že bych se nebál, to bych patřil do kategorie magor a myslím, že by mě ta organizace neakceptovala, protože prostě všichni musíme mít nějaký základní put sebezáchovy a prostě věc Lékaři bez hranic není jako primárně otázka hrdinství nebo dobrodružství. Naopak je jedna z věcí, která platí v chirurgii jako svaté pravidlo. V momentě, kdy se chirurg pasuje jako do role dobrodruha, tak by měl ten skalpel odložit, vydechnout, předat někomu, kdo prostě dělá svoji práci rutině a bez toho nadměrného adrenalínu. Vždycky tam trošku adrenalín je. Vždycky se člověk obává a nějaké nebezpečí vám hrozí, ale ta organizace má prostě tak skvěle postavené principy. Principiálně postavená na neutralitě, principiálně je nezávislá a to samo o sobě už je jako obrovská záruka toho, že nejste cílem, že tam fungujete vlastně neviditelně pro civilní populaci a všichni chápou, co děláte. My to vysvětlujeme opakovaně a to je, dá se říct, pak srovnatelné riziko, jakože vás klepne pepka v domácích podmínkách, nebo že vás prostě přejede auto. Statisticky to fakt vychází jako velmi obdobně.
1: A vy tam popisujete v těch knížkách, že pracujete normálně v tričkách Lékaře bez hranic, že tam nemáte neprůstřelné vesty. to je jako bezpečnější štít než neprůstřelná vesta?
2: No, zasíníme pacienty nebo do nemocnice se pohybujeme prostě standardní sériově vyráběnou Toyotou, někdy jako v horším technickém stavu, než v jakém si dovedete vůbec představit vozidlo. Rozhodně ne neopancéřovaný a rozhodně nevyužíváme ochrany třeba ozbrojené stráže a podobně. Právě ta identifikace, to vysvětlování všem zúčastněným stranám toho konfliktu a konkrétně na tom místě, kde fungujeme, pro mě v tomhle případě v tom severoafgánském Kunduzu, znamená ta jistota bezpečí. Tenhle člověk oblečený do tohohle trička, tohle logo znám, oni tady fungují jako Lékaři bez hranic. Pro nás nemocnice, která měla spát 400 tisíc obyvatel, naprosto klíčová pro každého občana, pro každého vojáka, pro kohokoliv, vlastně z kterékoliv zúčastněné strany, známka nebo taková jakoby jistota. Že se o ně někdo postará v případě, že budou potřebovat naše služby a my si nevybíráme podle politiky, my si nevybíráme podle barvy pleti, podle náboženství, my prostě děláme svoji práci, poskytujeme vysoce kvalifikovanou lékařskou péči.
1: Já si to nedokážu úplně jako přesně představit, ale kdybyste měl popsat ten den Lékaře bez hranic, jak to třeba na té frontě přímo jako vypadalo, když vám tam, vy tam asi není žádný přesný harmonogram, kdy jak co začíná, kdy jak co končí.
2: Naopak, tam je právě přesný harmonogram, aha, zejména třeba těch přesunů, protože všichni ví, že Lékaři bez hranic jezdí v 8 hodin ráno do práce, 3 třeba Toyoty, které vezou ten lékařský tým napříč městem, kde je roztažená frontová linie a stejně tak se v 17.00 budou přesně na minutu vracet. Takže spoustu věcí je tam naopak jako daných velmi přesně z toho důvodu, aby to prostě měli ty všichni aktéři zafixovaní.
1: Ale ten konflikt je přece jakoby proměnej, nebo ty nálety, útoky, to jako tam se nečeká nějaký přesný čas, to jakoby nemůžete ovlivnit úplně. Jako.
2: No a můžeme, tím, že to jako vysvětlujeme, tak se může stát, že projíždíte prostě barikádou, která je uprostřed silnice, kde na každé straně barikády je jedna z těch stran, z těch účastníků a oni vám třeba 7.58 zastaví střelbu, rozeberou vám tu barikádu, nechají vás projet, v 8.02 tu barikádu zavřou a v 8.03 prostě začnou ve vzdálenosti, kde už jste třeba 400-500 metrů jako od toho místa, tak začnou po sobě znovu střílet. Tak takhle vlastně funguje to, co my vysvětlujeme, čím jsme a že nejsme pro nikoho nebezpečím, že naopak se prostě snažíme pomoci, jak můžeme. Takže naopak ta přesnost dává určitou jako míru jistoty. No a jak jsem říkal, hlavně komunikace, identifikace, vysvětlovat do nekonečna všem stranám. V tom válečném Kunduzu to byla komunikace s Talibanem na jedné straně, na druhé straně s koaličními jednotkami, na třetí straně s místní komunitou, protože Afghánistán je v podstatě kmenové uspořádání. A pak ještě spousty dalších desítek aktérů. Všem to vlastně vysvětlujete. Děláte dny otevřených dveří v té nemocnici pro všechny strany, aby viděli, jakou péči poskytujete a že nestraníte nikomu, když tam přijde jako pacient a zachovává pravidla, je neozbrojený, je civilně oblečený, tak prostě poskytneme péči komukoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek.
2: Chystáte se ještě někam? Co Ukrajina? Byl jste tam nebo chtěl jste tam jet?
3: Když vypuknul ten konflikt, tak vlastně Lékaři bez hranic zase zmobilizovali svoje síly, včetně toho půlu vlastně potenciálních kolegů. Ten obrovský tlak, který vlastně na vás jako vyvíjíte vy sám, mě přinutil, abych se asi 14 dní potom jako nabídnul. To bylo ještě v situaci, kdy prostě jsme tady fakt hodně řešili, jestli tam nedojde třeba k použití jaderných zbraní a podobně. To už je trošku jiná liga, když se rozhodujete, a naštěstí mě tam nepotřebovali, naštěstí tam vlastně dneska nemáme týmy, které by primárně zajišťovaly chod těch nemocnic, protože Ukrajinci jsou schopni si to zajistit sami, podporujeme je materiálně. A jestli ještě někdy někam vyjedu, tak já pevně věřím a doufám, že ano, jenom už nebudu v životě opakovat tu stejnou chybu, že bych se třeba doma tak úplně neptal, nebo že bych si neuvědomoval, jak je to vlastně pro ty, kteří zůstanou jako těžký, takže když dostanu povolení, tak bych ještě výhledově určitě vyjel. A pokud mě ta organizace bude ještě chtít.
2: Vy ty vaše mise v těch knížkách popisujete velmi zajímavě s humorem, ale v rozhovorech vyprávíte o tom, že psaní té poslední knihy Objektivní nález, která má podtitul Moje nejtěžší mise, byla jako zdaleka nejtěžší. To psaní o té minulosti, bylo to opravdu tak, že to bylo pro vás těžší než operace v Kunduzu v Afghánistánu?
3: I technicky to bylo složitější než třeba ty předchozí knížky, protože tam je to vlastně reportážní forma, jak tady zaznělo, a to je pro moji zejména krátkodobou paměť docela fajn, protože prostě přes den si uděláte poznámky a večer napíšete kapitolu a takhle vznikaly ty čtyři knížky, zatímco tady se musíte prostě vrátit do hluboké minulosti a vzpomenout si i na věci, které už teď dávno chtěl třeba zapomenout, aby to prostě bylo objektivní, když už se člověk jako pokouší o subjektivní popis situace. Není to úplně autobiografie, i když má asi tyhle prvky, je to primárně autohanopis. Já jsem prostě chtěl jako na rovinu říct, že zdaleka nejsem nejlepší, že spíš naopak. A malinko dát čtenářce šanci třeba si říct, fajn, můžu vydechnout, nadechnout se a přiznat, že třeba v životě dělám nějakou chybu a tu chybu už dál jako neopakovat. Pro mě motivem napsání té knížky je sám si dobře uvědomit, že už nechci v životě opakovat furt dokola stejné chyby a dát třeba tuhle šanci někomu kolem sebe. A psal jsem ji hlavně pro svoje děti a zejména ty dvě starší, u kterých jsem prostě nefungoval jako dobrý otec, mimo jiné.
2: Vy na mě působíte jako trošku jako Jekyll a Hyde. Vy v těch rozhovorech vlastně působíte hodně jako Jekyll, ale máte v sobě hodně toho Hyda, ale vlastně v těch rozhovorech mi přijdete, že vlastně říkáte, ale já jsem ten Hyde, já jsem jako ten špatňák, jako já jsem udělal spoustu špatných věcí a já kdyby jako mám pocit, že mám to vlastně jako nevěřím. Zvláštně, že má to takovou zvláštně jako správňáckou auru. Tak doufám, že v té knížce se dostanu k tomu, že to tak jako by není úplně, protože mně přijde, že děláte vlastně všechno správně. A zeptám se, ta knížka, byla to pro vás terapie? Bylo to na vás jako terapeuticky?
3: Myslím, že terapie bylo to, co tomu předcházelo, že ta knížka vznikla zhruba 2-3 roky a bylo tam spoustu jako hodně složitých rozhovorů v nejužší rodině, který jsem vlastně jako konečně inicioval a chtěl jsem si nechat na rovinu říct, co všechno jsem v životě neudělal dobře, když to řeknu slušně. Když se vrátím o krok zpátky, uvidíte, jestli mě ještě někam nepozvete, tak si myslím, že jste v té knížce našel přesně to, co jste tam hledal. Já vlastně jako nechci kolem sebe žádnou gloriolu. Jste-li lékař v České republice, odjedete na misi z Lékaři bez hranic, lidé vás automaticky vnímají jako vlastně někoho jako pozitivního, ale ano, všichni jsme lidé.
2: Hrdinu.
3: Děláme chyby. No a mě tohle to vlastně jako nevyhovuje a myslím si, že jsem to vlastně v té své předchozí tvorbě, byť jsem se primárně snažil popisovat práci svých kolegů v tomhle ohledu živil nebo přehnal, a mně to není sympatický. Já nechci stát na piedestálu na pódiu, já chci sedět mezi těma ostatníma, kteří se možná můžou cítit jako ne tak skvěle, jako já na tom pódiu domnělé, a pomoct jim, aby se sami dostali na to pódium, aby tam mohli na rovinu říct, jo, já jsem udělal prostě v životě fakt jako složitý chyby, nejsem na to pyšnej, pyšná, ale začal jsem tím, že se s nima začínám třeba zaobírat já, brát, nebo o tom s někým jako mluvím. Přecházím i do té roviny, že třeba, když jsme zmínili terapii, že to je jedna z věcí, kterou v Čechách potřebujeme mít, jako zejména u mužů. Jako mít tu odvahu si říct o pomoc, včetně prostě odborné pomoci. A to je taky jako motivem té knížky. Takže tam je spoustu špatných příkladů,

0: hlavně se svým bráchou, o 2 roky mladším, tak mi pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak, než třeba kdybych ho neměl.
1: A v současné době vracíte se třeba k tomu dětství v terapiích? Je to pro vás důležitý téma ještě, nebo už máte pocit, že to je zpracovaný, teď můžu řešit hlavně jakoby svoje děti a jejich problémy a moje dětství už tak trošku šlo stranou?
0: Řeším primárně svoje děti a svoje problémy, nikoliv jejich, to bych si netroufal, ale...
1: Nebo těch mladších.
0: To, jasně, ale to dětství za mě až tak nebylo jako zásadní, za mě to byl prostě 2 rodiče v něm a to byl rozhodně důvod, proč jsem kdysi vlastně tu terapii poprvé navštívil, protože jsem si chtěl vlastně srovnat svůj pohled, skalibrovat si mířidla na svoje rodiče.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Vy jste založil think tank Ministr zdraví. Jako Jára Cimrman, neexistující osoba, která má za cíl prodloužit dobu, kterou Češi prožijí ve zdraví. Z 60 na 67 let. Mě zajímá, jak tohle docílíme? Obrovský cíl?
2: Budeme kopírovat. Jára Cimrman nekopíroval. Jára Cimrman byl mistr slepých uliček. To je jedna z věcí, která vlastně, já mám moc rád Cimrmana a je to jedna z věcí, která mě vždycky pomáhala překonat velmi složitý úskalí v biznise, protože částečně podnikám v tom, jak vlastně nastavit

0: dobře občanskou angažovanost ve smyslu neziskové organizace, think tanku a tak dále, ale já vlastně jako nechci být společně s kolegy mistrem těch slepých uliček. Stačí dobře kopírovat okolní premianty. Když se podíváte po Evropě, tak zjistíte, že jsou tady země, kde se lidé dožívají v průměru výrazně více let strávených ve zdraví než my, což je těch 62. My se snažíme o 5 let, třeba těch 67. Jsou tací země na severaně, kteří třeba dosahují 70 a více let strávených ve zdraví. A není to nějak jako složitý. Je to primárně o tom, že měníte mindset. Nemáme tady kapitolu zdravotnictví, který spravuje baráky, platy, léky a tak dále. Někde na konci je pacient, ale máme tady kapitolu zdraví, že si myslím, že zdravotnictví, my jsme jedna z mála zemí, která má institut ministr zdravotnictví. Jo, že všude je to health, ne jako...
1: Jasně, health center, healthcare.
0: Healthcare, jasně. Ministry of healthcare. Jasně. Tak my máme ministry of healthcare, všude mají ministry of health. Mm. Takže vlastně kategorie zdraví mít na prvním místě. Aha. K tomu se pojí prevence, k tomu se pojí digitalizace, mimo jiné, to jsou dva ze tří pilířů, které my řešíme a třetí je neméně pragmatický a to jsou prachy. Dobře nainvestované, právě třeba směrem do té prevence. Takže od útlého věku třeba bojovat s alkoholem u dětí, reklama, která na ně míří, ještě jsou nedospělé, energetické nápoje, stravovací návyky a tak dále, a tak dále. Můžeme se podívat na druhou stranu populace, to znamená k seniorům. I těm můžete pomocí jakoby minimálně evropských benchmarků přinést do toho systému něco, co jim prodlouží,
1: pardon,
0: nějakých metrik nebo postupů nebo systémových změn, které jim třeba prodlouží život ve zdraví, i kdyby o týden nebo o měsíc, to je pořád jako obrovská hodnota. Takže se snažíme napříč celou populací přinášet, jsme think tank, data, analytiku, data, které postupně jako překlápíme až do roviny zákonných norem. Pro nás je prostě zajímavý změnit české zákony, které ve zdravotnictví působí tak, aby lidé, aby populace z toho profitovala a opravdu jsme byli zdravější. Protože my sice umřeme v 80 letech jako průměr populace v Evropě, ale hrozně nás to bolí. V Čechách 18 let, těch 62, kde skončí zdraví v průměru, do těch 80 umíráme. Bolí nás to na těle, na duši. A stojí to strašlivý jako úsilí toho systému a musí se na to vydělávat. Za chvilku už na to jako nebude mít kdo vydělávat. Kromě toho si myslím, že zdraví výrazně ovlivňuje to, jak třeba volíte, jakou chcete prostě, jaký chcete ekosystém obsadit. Takže to je taková velká jakoby vize, kterou jsme materializovali 4 roky, fungujeme asi 80 expertů a myslím, že už máme docela fajn hmatatelný výsledky.
1: To mi přijde jako skvělý projekt. To bych rád podpořil, rád bych se o tom dozvěděl víc. A vaše vize je teda opravdu prevence, prevence, prevence, ale já mám trošku zkušenosti, že lidi v určitém věku už přestávají být malinko pružní. Jak názorově, tak jsou takový trošku jakoby kamenný a mně přijde, že motivovat je k nějaký větší změně je čím dál tím těžší v tady tom věku. Jak vy motivujete člověka, který to vůbec nezajímá, který ho prostě nezajímá vlastní zdraví, což mě teda taky přijde jako absurdní vlastně, protože nic víc nemáme. Takže pro mě to, co vy děláte, je smysluplný. Ale znám tady, můžu vyjmenovat 5 lidí teď hned, který řeknou, proč, mě to nezajímá, já prostě jako, mě to nezajímá prostě. Tak jak je motivujete k tomuhle?
0: Mě to nezajímá, je obrovská příležitost české populace. Já si myslím, že to v zásadě nezajímá 11 milionů občanů. A teď se stačí zamyslet nad tím, co by ty lidi mohlo skutečně motivovat. To je výborná otázka. A já tady nehledám vzdušné zámky společně s kolegama. My jsme naprosto pragmatičtí a proto ten třetí pilíř je financování. Představte si, že budete mít jako zaměstnanec nebo jako podnikatel třeba úlevu na zdravotním pojištění, když se k sobě budete jako pěkně chovat a bude to měřitelný. Představte si, že budete mít prostě třeba komerční připojištění, který vám bude umožňovat v tom systému jako, který je do určitý míry fakt jako socialistický. Jo? Oni všichni si myslí, že mají všechno, ale ve výsledku nikdo nemáme nic v dnešním jako soudobém zdravotnictví. Tak když budete mít možnost si třeba vybrat, aby to bylo jako legální, aby tady nefungovala šedá ekonomika. Takže já si třeba osobně myslím naprosto pragmaticky, že přes prachy můžete motivovat lidi k tomu, aby se o svoje zdraví starali úplně stejně jako o hypotéku, o auto, o zaměstnání, o svoje děti. Jo? To dokážete dostat do té hlavní motivace a tou cestou, nikoli v cílem, můžou být peníze. Proto financování je jedna z věcí, kterou prostě řešíme, aby ty prostředky byly vynaloženy správně. Proto ten směr k té prevenci podpořené těma financema, když se to chytře postaví a je to transparentní a legální, tak může být ta změna a je to zase něco, co jsme si vlastně přinesli ze zahraničí. to jsou zahraniční funkční modely, které by tady šly implementovat.
1: Jak vy se staráte o své zdraví? Já vím, že máte tu šebek High Five, že jo, máte.
0: To je takové moje jako oblíbené, ale nechtěl tady použít.
1: Ne, použijte to, tak... já to tady chci.
0: Dobře, tak v tom případě prostě nedojde talíř, jo?
1: Nedojde
0: nechat
1: talíř.
0: Tam 20%, za chvilku si nakládáte o 20% méně, protože se stane prostě vaším zvykem. Stejně tak dobře spát 8,5 hodiny a aby tam bylo 5 spánkových cyklů.
1: Mírně se vystavovat... Jak zkontrolovat pět
0: na spánkových potřebujete cyklů? Ten měřič.
1: Máte tři, že jo?
0: Já jich mám někdy 17. Standardních nosím 5. Třeba prsten, který mě hrozně vadí přes den a jako chirurg ho ani nemůžu mít, tak nechávám jenom na noc a to je třeba za mě ten hlavně měřič, který využívám na spánek. Tak na to už potřebujete měřič, ale alespoň jako Češi se nedopřejou ani těch 8,5 hodiny. Tak bavme se jenom o tom absolutním čísle a ne třeba o kvalitě, ale jenom o té délce. Tak kdybychom prostě všichni spali 8, 8,5 hodiny, jak bychom se měli? Jak bychom si prodloužili život ve zdraví. Tak to jsou tři z těch pěti. Přidám pohyb, což nemusí být vůbec žádný vrcholový sport nebo desítka denně jako zaběhat. To jsou za mě dvě kapky potu na čele, když jsem ušel kus po městě 30 minut ostrou chůzí. Vystoupil jsem tři zastávky prostě MHD a došel jsem to pěšky. To úplně stačí. No a ta poslední, možná nejpodstatnější, to je za mě palec nahoru a to je pěstování vztahů. Vlastně máte-li kolem sebe jako síť, která vám co zasejete, to na stáří, jako když najdete, být součástí nějakého systému v klubu zahrádkářů, svých kamarádů, vrstevníků, kolegů a pak hlavně rodiny. To je tak zásadní jako diferenciace mezi tím, jestli se dožijete dlouhého života ve zdraví nebo ne, že to bych vlastně dal na první místo. Hmm. A je to ta kategorie, tam to byly 4 fyzické, tak tohle je duševní zdraví.
1: Teď jsou strašně trendy doplňky stravy. Mám pocit, že to je obrovský boom několik let. Vy sám, jaký na to máte názor a užíváte nějaký doplňky zdraví?
0: Jak přijde 1. září, tak vytáhnu prostě takovou dřevěnou krabici a nasypu tam dětem. A samozřejmě, ale pozor, je potřeba prostě k tomu přistupovat racionálně. My nemáme v České republice tolik slunných dnů, aby jsme si mohli dovolit prostě strávit, chceme-li se prostě někde doplnit, tak bez vitamínu D. To má smysl. Ale většina dneska užívaných potravinových doplňků, když to hodně odlehčím a jsou na to odborné studie, tak vám zařídí jednu věc, budete mít hodně drahou moč. Většinu těch věcí to tělo prostě vyloučí, aniž by to vstřebalo, a většinu těch věcí, které si kupujeme v domnění, že děláme něco pro zdraví, vlastně to tělo neumí použít a jenom jsme vyhodili peníze. Takže bych doporučil jako výrazně vybírat a být poučený v tom. Uvedl jsem třeba ten vitamin D v zimních měsících. To fakt má smysl. Ale brát prostě denně 20 jako tablet, dobře to rozmyslete.
1: 4 děti, chirurgie, podnikání, mise, psaní. To je strašně moc věcí, strašně pestrej a zajímavý život. Kde na ten život berete energii?
0: Použiju Cimrmana, mě to baví.
1: Vás to baví. Ale...
0: jak to říká Uhlobaron, mě to baví a to, že mám to privilegium si takhle pestrý život užívat, je díky tomu, že mám kolem sebe skvělý lidi. Počínaje rodinou a zdaleka nekonče prostě dalšími mými kolegy v práci, kamarády a tak dále. Já vlastně nic moc v životě neumím, ale baví mě se obklopovat výbornýma lidma a občas jim třeba vnuknout nějakou myšlenku, vizi, která zase je baví třeba materializovat. Tak v takovémhle nějakém jako ekosystému já se pohybuju a myslím si, že základem toho, že mě život baví, je, že ho žiju s ostatníma.
1: Myslím si, že to je krásný závěr. Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas. Dorazil jsem do studia a přeju nám všem, ať se nám podaří ten život prodloužit ve zdraví o 5 let.
0: Já moc za to děkuju a ministr zdraví také.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach,

Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Korunovační klenoty letos vidělo v Praze na Hradě méně lidí než loni. Tisíce lidí dorazili do Staré Boleslavy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Hokejisté Zlína ve druhé nejvyšší soutěži prohráli na ledě Pardubic a počasí zítra opět slunečno, maxima příjemná kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na české korunovační klenoty se během posledních dvou týdnů přišlo podívat zhruba 36,5 tisíce lidí. Do Vladislavského sálu Pražského hradu tak dorazilo asi o 15 tisíc návštěvníků méně než loni. Informovala o tom v podvečer mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchová. Kromě koruny, žezla a jablka si zájemci mohli prohlédnout také korunovační roucho. První čtyři dny byly vyhrazené školám, upřesní Máchová.
2: I letos byl velký zájem ze strany škol. Podařilo se nám během 4 dnů výstavu ukázat téměř 9 000 studentů a pedagogů z celého Česka. Rovněž jsme rozšířili program pro nevidomé a slabozraké.
0: Korunovační klenoty se vrátí do katedrály svatého Víta zítra ráno. V 9 hodin se tam kvůli jejich uložení sejde všech 7 klíčníků, kromě prezidenta republiky Petra Pavla, také zástupci vlády, parlamentu, církve i hlavního města Prahy. Tisíce lidí dnes dopoledne dorazili do Staré Boleslavy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
3: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek.
4: Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro.
3: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
5: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
3: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Zarostlé břehy a zanesené koryto řeky Lučiny v Ostravě bude do 2 let minulostí. Povodí Odry a město Ostrava totiž společně získali 130 milionů korun od státu na nápravu důlních škod. Lučinu v minulých desetiletích poškodily poklesy terénu. Škody v říčním korytu napraví povodí. Město se podle mluvčí Gabriely Pokorné postará o zpřístupnění břehů.
6: Břehy řeky Lučiny jsou zarostlé a těžko přístupné. V polovině příštího roku je město chce začít proměňovat tak, aby se kolem vody dalo pohodlně procházet. Plánují jsou taky pobytové galerie, sedací schody k vodě či herní prvky pro děti.
1: Sport.
0: Hokejisté pardubického B týmu po kompletním 8. kole Maxa ligy drží vedení v tabulce. Východočeši porazili Zlín 6-4. Pro loňské finalisty druhé nejvyšší soutěže je to 5. porážka za sebou. Druhý v tabulce je o bod za Pardubicemi Vsetín, a to po vítězství 4-1 nad Táborem.
1: Počasí.
0: Dnes večera v noci na úterý čekáme v celé České republice převážně jasno nebo skoro jasno, pouze ojediněle se budou vytvářet mlhy. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5 ojediněle také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude převážně jasno, v Čechách přechodně i polojasno, zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Maxima zítra odpoledne budou mezi 20 a 24 stupni. Mírný vítr od jihovýchodu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Hlavní silnice číslo 55 u Hodonína na trase Břeclav Strážnice zůstává neprůjezdná. Uzavírka je po nehodě 2 osobních vozidel a objížďka vede v obou směrech přes Hodonín. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Amaty Kraslice, český výrobce hudebních nástrojů, proslavený po celém světě.
1: Říká vám něco značka Amaty?
2: Hudební nástroje.
3: Já bych se teda skoro vsadil, jestli to nejsou nějaký hudební nástroje nebo něco takového, protože já když jsem chodil na hudebku, tak jsem měl jako malou flétnu a myslím si, že to bylo teda Amaty, ale nejsem si tím jistý.
4: Značka Amaty je boží, vyrábí bicí, flétny.
1: Myslíte si, že to jsou kvalitní nástroje?
4: Je to kvalitní značka, která se vyrovná jakýmkoliv zahraničním značkám.
5: Určitě to kvalitní značka, protože to je česká značka.
1: Máte doma něco od značky Amaty?
4: Mám doma bicí od značky Amaty.
6: No nevíš ta kytaru.
7: S touto značkou zkušenosti nemám, ale viděl jsem dokument, kde vlastně bylo řečený, že pan Havel, prezident Václav Havel, předal Clintonovi, když tady byl, saxofon právě od této firmy.
0: Výroba dechových hudebních nástrojů v závodě Amaty Denak je soustředěna do Kraslic a Hradce Králové. V obou těchto městech má výroba dlouhou tradici, každá z nich však prošla úplně jiným historickým vývojem. Město Kraslice můžeme pokládat za skutečnou kolébku výroby hudebních nástrojů u nás. Smyčcové nástroje se tu začaly vyrábět již na počátku 17. století. Prvním historicky potvrzeným hudebním nástrojařem byl Melchior Lorenz. Při jeho svatbě v roce 1631 ho zapsali do matriky jako Ein Geigenmacher, výrobce houslí. Počet mistrů houslařů vzrůstal, takže už v roce 1669 měli v Kraslicích vlastní houslařský cech. V 18. století začali krasličtí hudební nástrojaři vyrábět také hudební nástroje dechové, napřed dřevěné, pak i plechové. Rozvoj výroby byl tak velký, že se krasličtí pustili i do obchodování s hudebními nástroji. S nastávající oblibou dechových kapel roste poptávka po nástrojích samotných i jejich technické inovaci. Dosavadní způsob práce, kdy mnozí mistři doma vyráběli jednotlivé součástky a polotovary, z nichž teprve zkušení nástrojaři sestavovali hotové výrobky, už přestává stačit. Je čas přejít na tovární výrobu. Koncem 19. století pracovalo v Kraslicích už 11 továren, které zaměstnávaly 300 dělníků. Asi 500 jich byla zapojena do domácí výroby. Ve městě působilo také 16 obchodníků s hudebními nástroji.
1: Kde třeba začíná výroba takového lesního rohu?
8: Do současného podniku v Kraslicích se za Robertem Krobem vydala kolegyně Světlana Lavičková.
9: Tak výroba lesního rohu začíná už v přípravě materiálu, kde se musí nastříhat střihy a ty se přivezou sem na korpusárnu.
1: Říkáte nastříhat střihy, jako kdybyste tady střihli na frak?
9: Zní to tak. Na plech se narýsuje podle šablony ryska a ta se obstřihne nůžkama elektrickýma. Proto jako stříhárna. Tady se potom dál ten střih zpracovává, aby z toho už tady vlastně odtaď vyšel hotový korpus na lesní roh.
1: Z čeho na ten frak lesních rohů stříháte?
9: Tak na ten, jak říkáte hezky, frak lesních rohů se používá mosazní plech.
1: Ten je už v té přípravně tak krásně naleštěný?
9: Ano, to už je od dodavatele takhle hezky zlatý.
1: Tak kde tady vzniká třeba ten lesní roh?
9: Nejdřív se přiveze střih sem, ten se musí ohnout a zaletovat. Ale sem už to přijde vyklepaný, vykulacený a tady se to musí nahladit na formu, která tomu dá ten hezký tvar ozvučníku. Kneří se soustruží po tom vyhlazení a potom se smirkuje a pak to jde předleštit. Tady na té korpusárně se dělá korpus, neboli ten ozvučník. Korpus se tomu říkalo dříve.
1: Procházíme kolem držáků, na kterých jsou základy hudebních nástrojů. Já si vůbec netroufnu odhadnout, jaký.
9: Každý ten hudební nástroj má nějaký takový ozvučník, ale také na první pohled si netroufám říct, který to zrovna je.
1: Já bych řekla, že to jsou prostě mosazné trichtýře.
9: Ano, mosazné trichtýře, ano.
1: Když teď projdeme sem, tak tady se z těch, dobrý den, z těch trichtýřů dělají ty nástroje?
9: Tady se ten trichtýř, co se osoustruží, obrousí na soustruhu, tak tady se potom ještě brousí na brusných pásech, aby se potom mohlo leštit. Pracovní teď vlastně brousí jednotlivý díly lesního rohu, tak. Je to elektromotor, na který je uchycen brusný segment a brousí povrch dílku, který se vyrábí na jiném středisku.
1: Ale to vypadá, že brousí takové věšáčky zahnuté.
9: Věšáčky, to jsou tlakadla, ten hráč mačká tlakadla a těma se převádí ten pohyb na cylindrový strojiva potom.
1: Takže to už je důležitá součást.
9: No, všechny součásti jsou důležitý, protože bez jednotlivých dílků by ten hudební nástroj nefungoval.
0: Výroba v Hradci Králové je přímým pokračováním firmy Červený, kterou založil geniální český vynálezce Václav František Červený, jeden z nejvýznamnějších výrobců žesťových hudebních nástrojů v Evropě. Jeho instrumenty byly ceněny, cituji, pro nedostižnou výtečnost v sestrojení, pro výbornou práci, velkolepý zvuk i rezonanci, jakož i pro neobyčejně lehké a čisté ozvání. Konec citátu. Václav František Červený se narodil 27. září 1819 na statku v Dubči u Běchovic. Rodina se brzy přestěhovala do Břežan u Českého Brodu na Kolínsku. Tam Václav František začal chodit do školy. Už tam si oblíbil hru na hudební nástroje. Začal klarinetem, pak přibral hornu, křídlovku a protože byl mimořádně zručný a dovedl opravit všecko, co se porouchalo, dal ho otec na radu pana učitele vyučit netradičnímu řemeslu – nástrojařině. Do dílny nástrojařského mistra Jana Adama Bauera, která sídlila v Praze na Můstku a těšila se v oboru výroby plechových dechových nástrojů velkému uznání, nastoupil Červený ve 13 letech. Ubytování mu poskytl pan mistr, ale stravu si musel vozit z domova, nebo mu ji rodiče posílali po formanech. První rok mu svěřili jenom pomocné práce v dílně a taky býval kruce paní mistrové. Pan mistr si ale nemohl nevšimnout, že je toho bystrý, šikovný, zvídavý a pilný, proto mu brzy začal zadávat i odbornější úkoly. K oboustranné spokojenosti. V 18 letech mladík vyrazil do světa na zkušenou. Putoval po Čechách, Moravě, Uhrách i Rakousku, sbíral zkušenosti v nástrojařských dílnách ve velkých městech a pak se vrátil do Prahy za mistrem Bauerem. Dlouho tam ale nepobyl. Mistr Bauer nechtěl mít v bývalém žákovi přímou konkurenci a tak mu poradil, aby si otevřel vlastní dílnu v Hradci Králové. A to se taky stalo. Psal se rok 1842. Typ na Hradec Králové nepadl náhodou. V té době to bylo pevnostní město s velkou vojenskou posádkou a další posádky ležely nedaleko, v Josefově a v Pardubicích. K vojenské posádce patří vojenská kapela, to je jasná věc, a ta potřebuje kvalitní hudební nástroje. Červený snad ještě ani nestihl svou první samostatnou dílnu pořádně otevřít a už se mu hrnuly zakázky. A tak musel rovnou najmout zaměstnance, dva vyučené nástrojaře, dva pomocníky a jednoho učně. Opravuje hudební nástroje a začíná s výrobou zcela nových. Z mnoha experimentálních dechových nástrojů pana Červeného jsou dnes už ceněné sběratelské kousky. Tuby, baskřídlovky a další instrumenty, jimž se tenkrát říkalo archaicky zpěvorohy. Václav František Červený získal 44 patentů, dalších 15 patentování nepřihlásil. Všechny se týkaly převratných novinek v oboru výroby hudebních nástrojů. Někdy šlo jen o drobné vylepšení, jindy o zcela nové nástroje. Kornon, labutí roh, baroxyton, tritonikon, armádní pozoun, harcovka, sokolovka, primovka, válcová mašina, zvonový trojec, poštovka, ruské rožky pro pěchotu se zvukovodkami nebo kontrabasová tuba. Tu se strojil jako vůbec první na světě. Co název, to češtinářské pohlazení.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jak se liší nástroje, které vycházejí teď v 21. století od Cuť z Amáty, a nástroje, které vycházely tady z té fabriky, když začínala? A nebo je lesní roh jako lesní roh, fagot jako fagot, trubka jako trubka a vlastně nic se nezměnilo?
2: Já bych řekl, že se asi moc nezměnilo, akorát trošku třeba kvalitnější provedení, jiný materiály, že se zvolili, nebo jiná technologie při výrobě těch dílů, takže se zefektivnila výroba. Dříve se dělalo všechno ručně, pilovalo, řezalo, teď to dělají stroje, takže to jde všechno rychleji.
1: No ale stejně je tady vysoký podíl ruční práce.
2: Všechno se musí dodělat, dobrousit, ne že se dá plech a z toho vypadne nástroj. To jako takhle rychle to nejde.
1: Tady se to ohýbá.
2: Tady se to ohýbá a tvaruje v hydraulických formách. Všechno, co přijde vysoustružený, předbroušený, předleštěný, tak se vlastně lesní roh, protože je zahnutý, tak se musí do toho tvaru dostat. Ten rovný díl se ohne na ohýbačce, ten se zdeformuje.
1: Ten rovný díl toho trichtýře?
2: Rovný díl toho trichtýře. Ten se potom založí do hydraulické formy. Na jednom konci se ucpe, z druhé strany z toho většího roztrubu se dá píst. V hydraulickém lisu se tam natlačí vysoký tlak toho hydraulického oleje a tím se ten tvar hezky nafoukne na formu a tím je pěkně kulatý. A tady vlastně výroba končí a pak to jde zase na předleštění a potom už na montáž dalších dílů toho lesního rohu, aby se na to nakonec dalo hrát.
1: Dobrý den. Tak jsme přišli v okamžiku, kde se vyrábějí trubky tady.
2: Ano, vyrábí se z plechu, se smotá trubka a pak se to zaletuje a pak se dělají ty operace, o kterých jsme už před chvílí mluvili.
1: Takže tady zase ručně takovým malým kladívkem vzniká hodně dlouhý, úzký trichtýř. Zase.
2: Trichtýř, ano.
1: A tohle je z jakého materiálu? To je také mosaz?
2: Zatím jsme mluvili o mosazi. Tak tady to, protože je to červenější, tak je to tombak, tam je větší procento mědi, proto je to červenější odstín. Dále se používá ještě niklová mosaz, kde je příměs niklu, takže ta barva není zlatá, ale je stříbrná.
1: A na každý nástroj je jiný materiál?
2: Každý nástroj se může dělat provedení, co si zákazník přeje. Buď to se udělá z mosazy, z pakongu nebo z tombaku.
1: A zvuk těch jednotlivých materiálů je stejný.

0: do rodiny nový přírůstek. Celkem 12 dětí, z nichž 2 zemřeli v útlém věku. Chod domácnosti ležel na Josefě, zatímco otec, jak to tenkrát chodilo, se dětem v útlém věku věnoval sporadicky. Většinu času trávil ve své dílně nebo na cestách. A pak se naplnily dny otce Václava Františka, starého pána Jana Červeného. Na smrtelné posteli žádal syna, aby dohlédl na bratra, o 6 let mladšího bouřliváka Františka. Václav se snažil tátovi vyhovět, svého bratra zaměstnal v dílně, ale uhlídat se mu ho nepodařilo. V 48. roce se František aktivně zapojil do chodu revolučních událostí a spolu se svým kamarádem Vojtou Náprstkem byl donucen uprchnout do Ameriky. Starší bratr ho vybavil penězi na cestu. Věřil, že mu bratr bude v zámoří pomáhat s obchodem, hodně si sliboval od exportu svých hudebních nástrojů do Spojených států, ale ze spolupráce sešlo. Obchodní partnerství přes oceán se nezdařilo, údajně kvůli rozdílnosti povah obou bratrů.
1: Vystoupili jsme o patro výš a tady se to všechno dává dohromady.
2: Jsme na dílně vlastně, kde je velká lištírna, ruční lištírna a první montáž. Vyleští se co nejlíp, pak se to smontuje, sletuje, celý nástroj se doleští na ten vysoký lesk.
1: Ale tady už procházíme kolem spousty nástrojových polotovarů.
2: Sem se soustředí všechny ty díly, které patří na ten nástroj a tady to mistři nástrojaři dají dohromady už do podoby hotového nástroje. Ale ten nástroj se potom musí ještě dodělat tak, aby byl hratelný.
1: Z jednotlivých dílů se vyrobí nástroj, který už vypadá jako hotový, ale vlastně hotový není.
2: Ale ještě není hotový, protože ty strojiva se musí zaběhat a doštelovat, aby to prostě hrálo. Tak máme zrovna to štěstí, že se montujou lesní rohy, přijde strojivo a tady pan Balada.
1: Strojivo, co je to strojivo?
2: Tady ten díl, kde se potom otáčí, kde pak budou klapky. Hráč, když zmáčkne klapku, tak tady ve strojivu se změní průchod toho vzduchu, takže se vlastně prodlouží vzduchový sloupec a tím se sníží tón.
1: No a kdy se konečně už přesvědčíme, jestli to hraje?
2: No, to bude až ve třetím patře, kam to přijde už nalakovaný, nebo nastříbřený, nebo podle povrchní úpravy, která se dělá. A tam teprve se to všechno rozběhá a odladí.
0: Koncem první poloviny 19. století ochromila chod prosperující firmy epidemie cholery. Několik dělníků nemoci podlehlo, zaučení nových potřebovalo čas. Přesto se Václav František Červený rozhodl nabídnout kolekci nástrojů na světovou výstavu v Londýně. Možné vystavovatele z českých zemí vybírala přísná komise. Ta vyjádřila s kvalitou červeného nástroju naprostou spokojenost a přidala své doporučení. Tehdy sice kolekce nezískala žádnou z cen, účast však červenému přinesla nedocenitelné zkušenosti. Od té doby svou práci na různých výstavách předvádí pravidelně. Nové zakázky se jen hrnou. Červený vyzbrojil svými nástroji královský bavorský 14. pěší pluk v Norimberku, hraje na ně španělská královská vojenská hudba, zní na Kubě, na Ukrajině i v zakavkazském Rusku. Firma chrlí 400 nástrojů ročně, tedy víc než jeden denně. A to vše zvládá pouze s 11 zaměstnanci a 3 učni. Je třeba dílnu opět rozšířit. Červený proto s finanční podporou své manželky kupuje dům na Hradeckém Malém náměstí. Tam, na rozlehlém dvoře, vznikají nové výrobní prostory. Neustále zdokonaluje a vynalézá. Každý rok přichází s něčím novým.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ve francouzských novinách z roku 1867 se píše.
2: Mezinárodní soutěž odhalila relativní méněcenost našich domácích francouzských vojenských hudeb. Je důležité pátrati, jaké jsou toho příčiny. Před nějakým časem prohlásil skromný pan Sachs, že bez jeho proslavených nástrojů není pro vojenské hudby žádné záchrany. Ve výstavním paláci za bouřlivých výkřiků opakovat a bravo aplaudovalo 25 000 posluchačů obdivuhodným cizím vojenským sborům, které byly naprosto bez vynálezů pana Sachse. Obecenstvo, umělci i sám císař Ludvík Napoleon III. Byli při produkci v Tillerii frapováni mohutností rakouských a pruských hudebních sborů, zvláštní krásou jejich tónů, krátce jejich zřejmou nadřazeností.
1: Dozajista na tom měl zásluhu Václav František Červený. Na jiné nástroje než na ty od něj totiž rakouští ani pruští vojenští muzikanti nehráli. A pan Sachs jistě nebyl rád. Belgičan Adolf Sachs, po němž se jmenuje jeho vynález saxofon, a Václav František Červený vedli po celý život odborné spory. Kapely francouzské armády jsou nejlepší v Evropě od té doby, co používají mých výborných nástrojů, prohlásil opravdu velice skromný pan Sachs.

0: tady už se vdechne nástroj život.
1: Tady jsme na středisku, kde se všechno rozchodí, aby to všechno běhalo tak, jak má. A potom dojde k tomu hlavnímu, ten nástroj přehrát, jestli ladí. Když tak by se musel potom doladit nějakým způsobem. To už ale umí ty mistři tady, co tady pracují, doladit nástroj.
0: Teď právě je tady nová trumpeta?
1: Je to křídlovka, má to vlastně cylindrové strojivo jako má lesní roh. Takže za chvilku, až se pracovník připraví, tak uslyšíme.
0: Má dokonce na rukou bílé vlastně rukavice.
1: Ten nástroj poprvé vyloudí zvuk.
0: A proč má ty bílé rukavice?
1: No, aby to neosahal kvůli
0: otiskům prstů.
1: Otiskům prstů, tak. Protože vlastně třeba někdo má agresivní po.

0: Spokojenost s křídlovkou.
1: Pěkný zvuk.
0: Dobře hraje.
1: Všechny naše nástroje.
0: Tak a teď budeme svědky zase jedné premiéry. Poprvé se ozve z brusu nový saxofon.

0: Na takovýhle saxofon od vás samozřejmě hrál Bill Clinton v Redutě?
1: Tady vlastně dostal jako dárkem od nás, takže proč by za to nezahrál, že jo, když umí?
0: Ono by se řeklo, že Amati vyrábí jenom žestové nástroje, ale to vůbec není pravda.
1: Tady v Amati se vyrábí i klarinety, fagoty, kontrafagoty. To jsou vlastně dřevní nástroje, takže od plechu to má dost daleko.
0: To znamená, že když to přeženu, tak sem do továrny vyjede kmen a vyjede klarinet?
1: Takhle kmen přímo ne, ale kupují se přímo přířezy od firem, které se tím zabývají zpracováním toho dřeva a už to je předsušený trošku. Takže kmen by bylo moc mokrý, no. Tady se nedá vyrábět z mokrýho dřeva.
0: Jaký druh dřeva používá se třeba právě na ty klarinety?
1: To jsou ty černý nástroje, to je ten grenadil a potom fagoty se vyrábí z javorového dřeva vysokohorského, aby měl prostě dřevo stejnoměrné hustoty, aby měl ten zvuk dobrý.
0: Hovořili jsme o tom, že se v Amati vyrábějí i ty dřevěné nástroje, klarinety, no tak určitě nemůžeme vynechat i zvuk tohoto nástroje. Z brusu nového samozřejmě. A z čeho je vyrobený konkrétně třeba tenhle klarinet?
1: Tak klarinet vlastně, to se vyrábí, jak už jsem říkal, z grenadilu, to je vlastně jihovýchodní Afrika, to dřevo. Tvrdý dřevo, černý dřevo, takže se to akorát leští. Někdo říká, že klarinet je z ebenovýho dřeva, což je vlastně to samý jako grenadil.
2: Václav František Červený byl vlastencem v tom nejryzejším slova smyslu. Přátelil se s Janem Nerudou, Václavem Klimentem Klicperou či Františkem Škroupem. Právě Neruda v jednom ze svých fejetonů napsal: Červený vynalézá pořád něco. On vynalézá už přes 30 let, pokoje si nedá. Je to v tom jaká tvrdošíjnost, která se ostatně jeví také v tom, že netrpí a nestrpí, aby byl vedle něho někdo lepší. Ve Vídni překonal Vídeň, v Paříži překonal Paříž, kde byla v Evropě nějaká výstava, Červený vynikl na ní co první. Červený to je ten, co tvrdí muziku. Když Richard Wagner hledal nástroj, který by zahrál úvod jeho série Prsten Nibelungův, připsal do partitury jednoduše Tuba Cervenka.

Od roku 1876 se název firmy mění na Václav František Červený a synové. Otec si v ní ponechává rozhodující postavení. Hradeckou továrnu poctí osobní návštěvou císař František Josef I. a propůjčí jí titul CK dvorní dodavatel. A tak firma vyrábí Kaiser Bariton, Kaiser Euphonium a Kaiser Tubu. Prakticky beze změn a stejným způsobem se vyrábějí dodnes. A státní zakázky se jen hrnou. Červeného továrna už dávno není žádná dílnička. Je to průmyslová továrna s 10-hodinovou pracovní dobou od pondělí do soboty. Funguje v ní nemocenská pokladna, dělníci mají úrazové pojištění, do továrny pravidelně docházel závodní lékař. Dělníci se dokonce rozhodli, že nevyužijí nabídky na prvomájové pracovní volno. Prohlásili, že se nezúčastní žádných demonstrací, protože se na všem s panem majitelem vždycky domluví. Václav Červený a synové se rozhodli založit na oplátku pro zaměstnance penzijní fond. V továrně se nikdy nestávkovalo, pracovní úrazy byly zcela ojedinělé a prakticky žádná fluktuace. Václav František Červený zemřel v roce 1896. Rodovou tradici nesli nejen jeho děti, ale i příslušníci dalších generací. Jeho vnuk, doktor Jiří Červený, byl zakladatelem slavného kabaretu Červená sedma. Pravnučkou Václava Františka Červeného je světoznámá pěvkyně Soňa Červená. Během druhé světové války mnohé výrobny hudebních nástrojů zanikly. V září roku 1945 bylo v Kraslicích ustaveno družstvo výrobců a dalo si název Amaty. Po komunistickém puči byl podnik znárodněn a byly k němu připojeny některé další firmy s tradicí v oboru, včetně firmy Václav František Červený a synové. Kraslice se staly hlavním místem výroby dechových a bicích nástrojů v Česku. Po privatizaci v roce 1993 přibyl k názvu Amaty dodatek DENAK, zkratka pro dechové nástroje Kraslice.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem.

Zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaku.

vlaštovko, leď rychle a teď. Nesu tři zlaté groše, první je můj.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Opatření vlády na regulaci cen pohonných hmot začnou platit tento týden. Hlavní silnici první třídy mezi Přerovem a Hulínem zítra uzavřou opravy. Hokejisté Sparty v dohrávce nejvyšší soutěže podlehli doma Karlovým Varům. A zítřejší počasí podobné tomu dnešnímu, tedy převážně slunečno, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný sváteční večer. Tento týden opět začne platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od začátku října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jedná se o stejná opatření, která platila na jaře.
2: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
3: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
2: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
4: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru. Ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
2: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Frekventovanou silnici první třídy mezi Přerovem a Hulínem zítra obsadí dělníci. Měsíc ji budou opravovat v úseku od Lověšic po nájezd na dálnici D1. V době prací bude silnice uzavřená, potvrdil to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
5: Oficiální objízdná trasa je stanovena přes Přestavlky a Horní Moštěnici. Zákaz vjezdu na stavbu urychlí práce a sníží celkové náklady, vyčíslené na podle smlouvy 44 milionů korun. S opravou jsme čekali až na otevření dálnice D1, která pojme většinu provozu.
0: V Plzni je velký zájem o komentované prohlídky fotbalového stadionu v Truncových Sadech. První termíny letošní novinky byly rychle obsazené. Městská společnost Turismus Plzeň proto podle Heleny Mařanové připravuje další, a to na termíny, kdy fotbalisté domácí Viktorie hrají zápasy venku.
6: Na říjen připravujeme hned 2 termíny, a to 18. a 28. října, a potom další série prohlídek se uskuteční 1. listopadu. V ten den se vždy těch prohlídek koná několik.
1: Sport.
0: Hokejisté pražské Sparty prohráli také druhý zápas na domácím ledě v této sezóně. V dohrávce 5. kola extraligy podlehli Karlovým Varům 0-1. Pražané přitom měli v utkání několik vyložených šancí, ale neproměnili je. To ale nebyl podle útočníka Jiřího Sekáče největší problém ve hře domácí Sparty.
7: Máme jako tutovky, ale myslím si, že nejsme dost zdraví a nejdeme dost do brány. Nechceme platit tu daň za cenu těch špinavých gólů. Čekáme, že nám to tam napadá z těch vyložených šancí, což jakmile se to nestane, tak to takhle, no.
0: Karlovy Vary se po výhře posunuli na 4. pozici, Sparta se naopak propadla na 7. místo. Už zítra Pražany čeká další extraligový zápas, tentokrát na ledě v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: Dnes večera v noci na úterý čekáme v České republice převážně jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy. Nejnižší teploty nad ránem budou většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ojediněle také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude velmi podobně jako dnes, tedy jasno, v Čechách přechodně až polojasno, zpočátku ještě ojediněle mlhy. Zítřejší maxima většinou mezi 20 a 24 stupni. Mírný vítr od jihovýchodu bude večer postupně slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Brandýs nad Labem se srazila 2 osobní vozidla. Nehoda je na 13. kilometru, jeďte opatrně, vytváří se tam kratší kolona. Stále také pozor na jihu Moravy, kde zůstává uzavřená silnice 55 u Hodonína na trase Břeclav Strážnice. Uzavírka je po nehodě 2 osobních vozidel, objížďka vede přes Hodonín. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak jsem tu zas v tom archivním rozhlasovém zákulisí.
9: abych vám představil další hvězdu na pomyslném jevišti divadla pro vaše uši. A nebo víte co? Proč by to za mě pro jednou nemohl udělat někdo jiný, třeba Valdemar Matuška?
10: Paní Jarka Adamová, členka ABC, neboli městských divadel pražských. A moje přítelkyně.
11: Za to ti děkuji.
10: A ještě mám pro tebe růže.
11: Krásný. Budou se mi asi hodit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidím ji před sebou s neodmyslitelnou cigaretou a přísným pohledem, jako by říkala, na co se mě tenhle mladíček s mikrofonem může ptát. No, tak si pamatuju herečku Jaroslavu Adamovou, když jsem ji poznal poprvé, ponejprv kdysi při natáčení v pražském divadle ABC, už je to dávno. Nemohl jsem tenkrát dostat z hlavy nějakou její čarodějnici, z které šel strach, tak skvěle zahranou v televizní pohádce. No a teď tu byla přede mnou a já, strémovaný, jsem jí měl zpovídat. No to se ví, moc mi to nešlo. To Miroslav Horníček jako celoživotní přítel a kamarád Jaroslavy Adamové jí byl svého času mnohem lepším společníkem.
2: No, já se tě musím přiznat, že dost nerada vzpomínám, jak dlouho koho znám, nebo co kdy bylo.
3: Tak to zapři.
2: Ne, tohle to nemůžu zapřít. Já to vím přesně, že tebe znám od roku... Mirku, 640.
3: To jsem tě vozil v kožárku ještě.
2: Ale děti, ty jsi strašně roztomilej, vůbec to není pravda. Bylo to, když si vzpomínáš, začal Pepek Šmída dělat divadlo v Mozarteu. A tam my jsme se poprvé potkali ve hře Bontempelliho,
3: Cenerentola,
2: neboli Popelka, tenkrát se to tak užíval se tento název. A tam jsme se poprvé setkali, ty jsi hrál prince a já jsem hrála tu Popelku. No tak to ale radši už to nepočítej, kolik.
3: Ne, já to nevím, já bych to ani nespočítal, i kdybych chtěl.
2: To jsem ráda, já taky ne.
3: V kterým roce si poprvé pocítila něco jako, jak bych to řekl, něco jako touhu hrát divadlo? Jako dítě?
2: Jako dítě nevím, ačkoliv zrovna tuhle nedávno jsem přišla na nějakou fotografii, protože Sokol třeba, já jsem byla Sokolka taky, víš. Sokol pořádal takový dětský představení a hrávali se tam pohádky. A já jsem zrovna nedávno přišla na takovou fotografii, nevím už o čem to bylo, ale tam jsem se poznala, že jsem tam hrála vodníka. Hrála jsem vodníka, měla jsem nějaký zelený hábity a takovýhle nějaký zelený a červený botičky a takovýhle věci. Ale myslím si, že tohle nebyl vůbec prvopočet začátek toho, že bych snad uvažovala o divadle, protože tenkrát jsem to spíš brala opravdu jenom takovou hru a zábavu a tak. Ale přišlo to trošku později. Myslím, že až v té době, kdy mě začaly zajímat básničky. Mm-hmm. Takže takhle já jsem přišla nějak na to přes tu poezii.
3: Že jsi z doma začala nahlas?
2: Já jsem si doma nahlas začala číst básničky a teď jsem si říkala, tohle to se mně líbí a jak bych to třeba, já nevím, mohla říct, nebo co to ve mně vzbuzuje emotivního. A myslím si, že tohle to byl skutečně spíš takovej prapůvod, ta četba těch básní. No a pak už jsem jednoho krásného dne, to už si taky nepamatuju, kolik mě mohlo být, možná tak kolem 14, 15, jsem řekla svojí mamince, že jestli by to šlo, že bych hrozně ráda chtěla jít k divadlu. A já, pokud jsem u toho divadla a pokud jsem se vůbec k němu dostala, tak musím říct, že za to děkuju jenom mojí matce. Protože moje matka asi mě moc milovala, nebo jestli to bylo dobře nebo špatně, já si myslím, že to bylo dobře. A ta byla ochotna udělat jako cokoliv pro to.
3: Prosím tě, kdo třeba v té době tě z hereček přilákal, přitáhl, okouzloval, inspiroval?
2: Já jsem možná ještě zapomněla říct, Mirku, to, že nevím, já už si, jak říkám, s číslama, já jsem na štíru, takže nemůžu říct přesně rok, ale vím, a možná, že to bylo ještě v té době, než jsem na tu konzervatoř šla, ale že jsem viděla v Národním představení, v Národním divadle představení Macbetha. Mm-hmm.
3: Scheinflugová.
2: A paní Scheinflugová hrála Lady Macbeth. Já dodneška tam vidím, takhle byly, já už myslím, nevím, jestli to dělal Hoffman, nebo kdo dělal výpravu, tam byly takový schody nějaký a dodneška vidím, jak paní Scheinflugová šla a říká ten monolog
3: o těch rukou,
2: o těch krvavých rukou a o těch, a já se na to takhle čuměla, říkala jsem, tohle bych chtěla jednou hrát. Tohle bych chtěla jednou hrát. Tak jak ti říkám, nevím přesně, jestli to bylo před tou konzervatoří, nebo už, když jsem chodila třeba do prvního ročníku, nebo něco takového, ale vím, že tohle to bylo jedno z prvních profesionálních představení, které na mě takhle nějak hrozně hluboce zapůsobilo, že si ho pamatuju do
3: té. A když jsi tady mluvila o herecké škole Emila Františka Buriana, zažila ty si Déčko předválečně ještě v těch jeho slavných představeních?
2: Já jsem viděla v Déčku Škola základ života. Mm-hmm. Pak jsem viděla Manon.
3: Takže ty jsi se vlastně díky mamince dostala na konzervatoř. Ne, že by si za tebe přimlouvala, jestli jsi se prosadila sama, ale pomohla ti.
2: No pomohla mě. Pomohla mě, no a tak já, říkalo se to, teď budu asi trošku namyšlená, ale vždycky se říkalo, že ta Adaminka, že prostě prej to byl na té konzervatoři talent.
3: Ano, no vidíš, ano. Já to slyšel dřív, než jsem tě poznal, od Vlastíka Brodskýho.
2: No.
3: Takže já jsem sice ten pojem konzervatoř taky znal, ale nikdy bych to nebyl vyslovil. Já jsem dělal, samozřejmě voléta dřív to bylo u mě, že jo, ale dělal jsem přijímačku na učitelský ústav. Nevzali mě. A já jsem v takové brožurce přijímací zkoušky na odborné školy četl o přijímačkách na konzervatoř. A doma před rodičema jsem říkal, tady jsou taky hele, přijímačky na konzervatoř. No. Ale nikdy bych nebyl řekl, co kdybych to zkusil, nebo tak to by byl řev smíchu u nás, jo? To mám vyloučeno.
2: No vidíš, tvoje maminka nebo otec na to měli asi jiný názor.
3: Úplně jiný názor. No. To byli obchodníci, no. Živnostníci, já to přiznával i v dotaznicích tenkrát. Takže to mě vůbec nenapadlo. A teď bych se zeptal takhle, když jsi se stala posluchačkou konzervatoře, což se stává posluchačkám konzervatoře, nezměnila si třeba svůj názor na určité hodnoty? Dejme tomu, že by si byla jenom řekla, tak jak to hraje paní Scheinflugová, to bych zahrála taky. Víš, to v prvním ročníku konzervatoře tyhle pocity se dostavují.
2: No, Mirku, to jsi mě vůbec neměl tuhle tu otázku pokládat.
3: Já se ptám, promiň.
2: Nikdy v životě. Podívej se, my jsme potom jako konzervatoristi jsme statovávali v Národním divadle a my jsme věčně seděli v kulisách.
3: A dívali se
2: na pana Štěpánka, na pana Hegra, na paní Scheinflugovou, na všechny velký herce. Nikdy nezapomenu na ty osobnosti, pan Plachý, paní Íblová, pan Pešek a spousta ještě dalších a dalších těch lidí.
3: Jmenuješ tady pana Plachý a paní Íblovou. Já jsem v té době byl v Plzni u divadla první rok a najednou nám přišlo oznámení, že se hraje Jón Gabriel Borkman, a že přijede hostovat Jiří Plachý, paní Íblová a paní Helena Frýdlová.
2: Ano.
3: A ty menší role těch tehdy mladých obsadili námi z Plzně, že jo. Hrála tam nějaká Vlasta Černohorská a já, no tak jsme prostě hráli. Já jsem hrál syna Jiřího Plachýho. Hmm. Na jednu zkoušku jsme to dělali, večer se to hrálo, že jenom tak honem tam. A tam jsem poznal, co to je pedagog. Ten Plachý přišel samozřejmě v sirku v puse, že jo, zastrčenou takhle, zdvižený límec a jen tak usikával, ukazoval hlavou, kam tohleto. Paní Frýdlová byla velice nervózní, ta trpěla, jakmile jsme přešli špatně nebo něco, že pospíchá, že to nezvládneme do večera. Tak. Když to paní Íblová nás velice klidně a moudře vedla.
2: A takhle nás vedla na té škole taky.
3: Jo.
2: To víš, mládí je svým způsobem ke stáří, nechci říct krutý, ale prostě ho tak nějakým způsobem ho koriguje. Nebo tak, taky jsme si říkali, když nás dělali jsme nějakou básničku Štědrý večer a ona vždycky trvala na tom verši a tady má být důraz a ten verš končí tady a druhý verš začíná tady. A taky jsme si říkali, starý, ježiš, co ona to. Jenomže, když člověk potom sám se dostane k tomu divadlu a sám taky svým způsobem dospívá a stárne, tak si vzpomíná na to, co ta pro mě vynikající profesorka paní Íblová v tom mládí znamenala. Co mě všechno naučila.
3: No já vzpomínám na ten den, na tu jedinou zkoušku, na toho Borkmana. Ale řeknu ti, když nastal večer, jo, a když ten plachý na mě na jevišti kouk, tak jsem byl jako kuře před hadem najednou, protože on, jak dopoledne byl ležerň a takový jako hostejný, by se řeklo, tak najednou večer se podíval tak, že já myslel, že upadl.
2: Ano.
3: A víš, co bylo zajímavé? Tam jsem poznal už rozdíly s odpuštěním mezi mladýma hercema. Ta kolegyně, která byla nadšená tím, že s náma bude hrát mistr Plachý a paní Íblová a Frýdlová, jo, tak ani jednou se nedívala ze zákulisí na ně. Hmm. Ta odešla. Ano. Já tam stál jak blbec přičarovaný.
2: No proto ti říkám, to jsme dělali my všichni, no ano, když jsme stáli najednou v těch sufitách. Člověk hltal, jak to ten Štěpánek řekne. Jak to, já mám jednou moc pro mě milou vzpomínku, když jsem hrála, můžu-li to tak říct, s panem Štěpánkem. Myslím, že se to jmenovalo Člověk Odysseus a hrálo se to už za války. A tenkrát jsem tam dostala roli. Italský chlapec, to bylo napsané v programu. A měla jsem jenom v určitý situaci kleknout před panem Štěpánkem a říct mu: ty jsi Odysseus, náš král. Pan Štěpánek mě položil takhle ruku na hlavu. Já jsem se na něj podívala a on pravil: ty jsi mě poznal. A ve mně se rozlilo takový blaho, který cítím snad do dneška.
3: Ano, ano, ano.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Nejenom díky bohaté paměti rozhlasového archivu si dodnes můžeme vychutnávat herecké mistrovství paní Jaroslavy Adamové. Třeba takové Námluvy Antona Pavloviče Čechova. To je vám oblíbený literárně dramatický kousek, který se věru neomrzí. Ať už ho sledujete na televizní obrazovce v režii Martina Friče, anebo si poslechnete tuhle následující zkrácenou rozhlasovou verzi, v níž excelují již zmíněná Jaroslava Adamová společně s Rudolfem Hrušinským a panem Ladislavem Peškem.
2: Ivane Vasiljeviči.
3: Stěpanovič.
2: To je překvapení, Ivane Vasiljeviči. Jak se máte?
3: Děkuji. A jak vy?
2: No, žijeme po lehoučku, jen tak, tak. A sedněte si.
3: Děkuji.
2: Však jsme si tuhle říkali, že od vás není hezké na sousedy tak zapomínat. Ale copak, drahoušku, copak tak oficiálně ve fraku? V rukavičkách. Jedete někam?
3: Ale ne, ne, jen k vám, Stěpane Stěpanoviči.

0: věcí. O co jde?
1: Ano, hned. Tedy, jde o to. Přišel jsem požádat o ruku vaší dcery Natalie Stěpanovny.
0: Ivane Vasiljeviči, opakujte to ještě jednou.
1: Ano.
0: Slyšel jsem dobře?
1: Ano. Mám čest žádat vás o ruku.
0: Drahoušku. Jsem tak rád. No, požehnej vám pambu, oběma. Ale co tu stojím jako pařes, zavolám Natašu.
1: Stěpane, Stěpanoviči, mohu doufat.
0: Doufa. Buďte bez starosti, drahoušku. Natašo, hned ti zavolám. Natašo!
1: To je zima. Já se třesu jako před zkouškou. Ne. Hlavní je odhodlat se. Kdo dlouho uvažuje a čeká na ideál nebo na skutečnou lásku, nikdy se neožení. To je zima. Natalia Stěpanovna je výborná hospodyně. Není nehezká. Má vzdělání, co bych chtěl víc. Mně už je 35 a hlavně potřebuji pravidelnou životosprávu. To moje srdce. Jak se jen trochu rozčílím, už mi bije až v krku. V hlavě mi hučí dech. Nemůžu popadnout a nejhorší to mám se spaním. Lehnu si, začnu usínat a najednou v levém boku něco mě sevře. Chňap. Tady. A tadyhle. Jakoby mě tam žhavým železem. Vyskočím z postele, běhám jako šílený po pokoji, nemůžu popadnout dech a jen si lehnu, začnu usínat. Zase mě to v boku. Chňap. A tak třeba 20krát.
2: Ivane Vasiljeviči, to jste vy. A papa povídá, jdi, přišel kupec se zbožím. Buďte zdrav, Ivane Vasiljeviči.
1: Ruku líbám, Natalio Stěpanovno.
2: Odpusťte, jsem v zástěře, ale čistíme hrášek na sušení. Proč pak jste u nás tak dlouho nebyl?
1: Já jsem...
2: Sedněte si.
1: Děkuji.
2: Nechcete čaj?
1: Ne, děkuji vám.
2: Tak cigaretu. Tady jsou sirky.
1: Děkuji, Natalio Stěpanovno, nebudu kouřit.
2: Co říkáte tomu počasí? Včera takový liják a dneska zase tak krásně.
1: No vidíte co.
2: Začali jste už kosit sena? Já už jsem začala a teď se bojím, aby mi to neschnilo. Asi jsem měla počkat, co říkáte.
1: No...
2: Ale proboha, vy jste ve fraku? Co to znamená? Jdete snad na bál?
1: Ne.
2: Ale sluší vám to.
1: Ano.
2: A co pak, že jste se tak vystrojil?
1: Víte, Natalio Stěpanovno, jde o to. Rozhodl jsem se, prosím vás, vyslechněte mě. Možná, že se budete zlobit, ale já jsem...
2: Oč běží? No... No tak.
1: Budu stručný. Jistě víte, vážená Natalio Stěpanovno, že já již dávno, od samého dětství mám čest znát vaši rodinu. Moje nebožka tetička, po které, jak ráčíte vědět, jsem zdědil statek, si vždycky hluboce vážila vašeho otce a nebožky maminky. Rod Lomovových a Čubukových vždy býval v nejpřátelštějších a možno dokonce říci v příbuzenských vztazích. K tomu ještě, jak ráčíte vědět, se moje pozemky... Promiňte, ale těsně dotýkají vašich. Radšíte-li se upamatovat, moje volí loučky hraničí s vaší březinou.
2: Ale odpusťte, že vás přeruším. Jaké moje volí loučky?
1: Moje volí loučky, prosím.
2: Volí loučky jsou přece naše.
1: Ne, prosím, vážená Natalio Stěpanovno, moje.
2: A odkdy jsou vaše?
1: Jak to, odkdy?

0: mluvím o těch volých loučkách, které vnikají klínem mezi vaši březinu a spálená blata.
1: No ano, ano, ano. A ty jsou naše.
0: Ale nikoliv, vy se mýlíte, vážená Natalio Stěpanovno, ty jsou moje.
1: Ale jak pak dlouho jsou vaše?
0: Jak dlouho? Pokud se pamatuji, byly vždycky naše.
1: Ale to nemyslíte vážně.
0: Ale v pozemkové knize je to černé na bílém. Volí loučky byly kdysi sporné, to je pravda, ale teď každý ví, že jsou moje. Je sice pravda, že babička mé tety propůjčila tyhle volí loučky na neurčitou dobu a bezplatně v užívání sedlákům dědečka vašeho otce za to, že pálili pro ní cihly. Sedláci dědečka vašeho otce užívali louček bezplatně asi 40 let, no a tak přivykli si počítat je jakoby za své. Potom však, když
1: ne,
0: se stav...
1: Ne, ne, ne, je to docela jinak, než říkáte. Můj dědeček i pradědeček byli přesvědčeni, že jejich pozemky sahají až ke spáleným blatům, což znamená, že volí loučky byly naše. Ale... a nemá smysl se o tom hádat.
0: Ukážu vám listinu, Natalio Stěpanovno, ve které je jasně...
1: Vy si ze mě děláte blázny? Nebo co? Držíme pozemky víc než 300 let a najednou se nám oznámí, že nejsou naše. Ivane Vasiljeviči, odpusťte, ale já nevěřím vlastním uším. Víte, mně nejde o ty louky, jejich všeho všudy 5/10 stojí nějakých 300 rublů, ale mně jde o právo a spravedlnost, ne?
0: Vyslechněte mě, snažně vás prosím. Sedláci dědečka vašeho tatíčka, jak jsem už měl čest vám vyložit, pálili pro babičku mé tetičky cihly. Tetičina babička jim chtěla udělat radost.
1: Dědeček, babička, tetička, zkrátka a dobře, loučky jsou naše a hotovo.
0: Moje, prosím.
1: Ne, naše. A můžete si oblíct třeba 10 fraků a mluvit 2 dny, loučky jsou naše. Naše, naše, naše, naše, ať se vám to líbí nebo ne. Ivane Vasiljeviči, já cizí nechci, ale svoje nedám.
0: Já, Natalio Stěpanovno, loučky nepotřebuji. Mně jde jenom o princip. Jestli dovolíte, daruji vám je.
1: Co jste to řekl? Já vám je mohu darovat, protože jsou moje, Ivane Vasiljeviči. Zatím jsme vás pokládali za dobrého souseda, přítele. V loni jsme vám půjčili mlátičku a sami jsme pak museli mlátit až v listopadu a vy s námi jednáte jako cikán na jarmarku. Chcete mi darovat můj vlastní pozemek? No dovolte, to přece není po sousedsku. Podle mého mínění je to drzost.
0: Tak podle vás jsem tedy lhář a podvodník. Milostivá, nikdy jsem si žádné cizí pozemky nepřivlastnil a nikomu nedovolím, aby mne z toho obviňoval. Volí loučky jsou moje.
1: To není pravda, naše.
0: Moje.
1: To není pravda. Ještě dneska pošlou naše lidi kosit na ty moje volí loučky.
0: Co prosím?
1: Ještě dneska tam budou naši chlapi.
0: A já je vyhodím.
1: Jen se opovažte.
0: Volí loučky jsou moje. Rozumíte?
1: Nekřičte,
0: moje.
1: Nekřičte, prosím, nekřičte.
0: Moje.
1: Můžete si křičet a chroptět zlostí u vás doma, ale tady prosím, abyste se choval slušně.
0: Kdybych, milostivá, neměl nemocné srdce, promluvil bych s vámi jinak. Volí loučky jsou moje.
1: Naše.
0: Moje.
1: Naše.
0: Moje.
2: Co je to?
1: Papa.
2: Co se to tu děje?
1: Papa, prosím tě, vysvětli tomuto pánovi, čí jsou volí loučky. Naše nebo jeho?
2: Drahoušku, loučky jsou naše.
1: Děkuji,
0: ale
1: papa.
0: Povolte, Stěpane Stěpanoviči, jak by mohly být vaše. Mějte aspoň vyrozum. Babička mé tetičky postoupila loučky v dočasné bezplatné užívání sedlákům vašeho dědečka. Sedláci užívali pozemku 40 let a zvykli si na ně jako na své. Když se ale objevil pravý stav...
2: Dovolte, drahoušku. Je pravda, že o loučky byl tehdy sporu? Ano, ano. Ale teď každý ví, že jsou naše. Patrně jste neviděl mapy.
0: Ale já vám dokážu, že jsou moje.
2: Nedokážete.
0: Nikoliv, dokážu.
2: Drahoušku, nekřičte tak. Křičet to umí každý. Já nechci cizí, ale nevzdám se svého. A jestli nepřestanete, tak ty zatracené loučky dám radši mužíkům, než vám. Tak.
0: No, vy nemáte právo rozdávat cizí majetek.
3: To nemůžete.
2: Já vím moc dobře, co můžu a co ne. Jsem dvakrát tak starý jako vy a prosím vás, abyste mě nepoučoval.
3: Vy si myslíte, že jsem idiot? Děláte si ze mě blázny, můj pozemek je najednou váš. Tohle dobří sousedé nedělají, Stěpane Stěpanoviči. Vy nejste soused, vy jste... uzurpátor.
2: Cože? Co jste to řekl?
1: Papa, hned pošli na volí loučky sekáče.
2: Co jste to řekl, pane?
1: Volí uzurpátor. Loučky jsou naše a já neustoupím. Ne a ne a ne a
3: tak
1: ne a ne.
3: Tak to uvidíme u soudu.
2: U soudu?
3: Ano, dokážu vám, že jsou moje.
2: Jenom mě žalujte. Klidně mě žalujte.
1: Klidně.
2: To jste celý vy, soudice. Jste pletichářská povaha.
1: Pletichářská
2: celý
1: povaha.
2: Celý váš rod byl takový.
3: Prosím, abyste neurážel můj rod.
2: Ano, ano, sudiči.
1: Tak.
2: Jeden vedle druhého sudič.
1: U nás.
3: U nás byli sami čestní lidé.
1: Papa,
3: u nás se
1: to?
3: Nikdo nedostal ano. Před soud.
2: Ano.
3: Pro marnotratnost, jako váš dědeček.
2: U vás byli všichni blázni.
1: Ano, všichni, všichni.
2: A váš dědeček pil jako duha. A vaše teta utekla se stavitelem.
3: A vaše matka byla...
2: A váš otec byl karbaník.
1: A vaše teta drbna byla,
0: Vodu,
1: vaše teta
0: vás,
1: drbna.
0: Prosím vás, Vodu, já nemůžu dýchat. A vy jste lhář.
2: Já?
0: Moje srdce a podvodník.
1: To je ale ubohost.
0: Kde je můj klobouk?
1: Ale bože můj.
0: Já nemůžu. Uzurpátor.
1: To je přece ubohé, to je hnusné, papa.
2: A podvodník.
3: A vy se klobouk.
2: Ven.
3: Moje srdce. Já musím mít, kde jsou dveře. Já z toho umřu.
2: Nechci vás už tady nikdy vidět. Ven.
1: Ven. Ven a naschledanou u soudu.
3: To tedy uvidíte.
2: To uvidíme.
1: Něčem.
3: Strachách do zemí.
1: Zabere si cizí pozemek. Takový. Ještě se pováží nadávat.
2: Taková nula. Má toho. Aha, ještě se opováží přijít s nabídkou k sňatku.
1: Cože?
2: Udělá nabídku k sňatku.
1: Jakou nabídku k sňatku?
2: Jakou? Přijel proto, aby mě požádal o tvou ruku.
1: O mou ruku? Proč si to neřekl dřív?
2: Frak na sebe navlíknul. Taková klobása. Taková nicka.
1: Požádal o mou ruku. A já umřu. Vraťte ho. Vraťte. A vraťte.
2: Koho vrátit?
1: Rychle. Papa, mě špatně. Ať se vrátí, prosím tě.
2: Co je? Co je tím?
1: Umírám, ať se hned vrátí.
2: Nezví.
1: Papa.
2: Nezví, už běžím.
1: Co jste mi to provedli? Nezví. Vraťte ho, vraťte.
2: Nezví, už jde.
1: A kde je?
2: Hned tu bude čert, aby ho vzal.
1: Papa.
2: Promluv si s ním sama. Já nesouhlasím, já nechci.
1: Ať se hned vrátí.
2: Povídám ti, že už jde. Ach, já chudák.
0: Zdálo se mi, že mě voláte.
2: Tady ho máš. Promluv si s ním sama. Já jdu. Nechci s tím nic společného. Nic.
0: Moje srdce. Já nemůžu dýchat. Já nemůžu. Tady v boku mě to škube.
1: Ivane Vasiljeviči, odpusťte. Křičeli jsme na sebe. Ivane Vasiljeviči, právě si uvědomuju. Volí loučky jsou skutečně vaše.
0: Strašně mi tluče srdce. Moje loučky. Před očima se mi dělají mžitky.
1: Vaše loučky, vaše. Sedněte si.
0: Ano, děkuji.
1: Neměli jsme pravdu.
0: A já jenom z principu. Ano. Mně nejde o kus pozemku, ale o princip.
1: Právě, princip. Ale nechme toho, Ivane Vasiljeviči. A hovořme raději o něčem jiném.
0: A tím spíše, že mám v rukou důkazy. Babička mé tetičky odevzdala sedlákům dědečka.
1: Dost, vašeho, prosím. Nechme toho, prosím.
0: Vašeho.
1: Prosím. Mluvme o něčem jiném. No tak... Proč jste vlastně přišel?

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Její herecký rejstřík sahal od vypjatě dramatických a tragických postav přes vytříbené umění konverzační dramatiky až ke komediálnímu herectví s darem groteskního nadhledu a ironie nebo sebeironie, psala o Jaroslavě Adamové divadelní kritika. No a herec Viktor Preiss připomněl, jak mu paní Adamová imponovala nejenom svým herectvím, ale i za každé situace jako dáma, náročná na své okolí, ale za všech okolností především sama na sebe. S Jaroslavou Adamovou se dnes v našem divadle rozloučíme povídkou Iktora Munro-Sakiho Šoková terapie. V příběhu, který je mimochodem výborným návodem na to, jak se vypořádat s indiskrétností vlastní matky, která svému synovi čte dopisy. Pěkný poslech a zase někdy naslyšenou.
2: Clovisi, nedovedeš si představit, jak poslední dobou trpím. Musím si teď dát velkou sklenku whisky. Vrchní.
3: Jakoliv já netrpím, přidám se k tobě.
4: Pánové si budou přát?
3: Dvě velké whisky. A mému příteli doneste laskavě jeden sachrův dort.
2: Clovisi.
3: Sladké uklidňuje.
4: Jistě, pánové. Hned, pánové.
2: Nevím, jestli mne dokáže uklidnit nějaký dort.
3: Určitě. Ovšem nepomůže ti. Možná, že ti ale pomohu já. Svěř se mi. Rád poslouchám příběhy mučedníků. Přesně tak totiž vypadáš.
2: Moje matka.
3: Tvoje maminka je zvláštní žena.
2: Strašná žena. Otevírá mi veškerou korespondenci.
3: No to je hrůza, ovšem vůbec mě to nepřekvapuje.
2: Takže nemohu přijímat dopisy od mladých žen.
3: Předpokládám, že ani od zralých žen.
2: Zralé ženy mě nezajímají.
3: No to je chyba.
4: Jeden sachr, dvakrát whisky.
2: Díky.
4: Prosím, pánové.
3: Říkám, že je to chyba, neboť zralé ženy už alespoň vědí, co chtějí. Nicméně v každém případě je škoda nedostávat dopisy od jakýchkoliv žen.
2: Přítelkyni Elí jsem věnoval přímo rozkošné kapesníčky a ona mi za ně chtěla písemně vyjádřit své díky. Ale pochopitelně nemohla. Má matka by zešílela.
3: Napadá mě hned několik řešení tvé zapeklité situace.
2: Povídej.
3: Chce to silnou náturu. Co kdyby sis pokaždé, když ti matka otevře nějaký dopis, lehl při večeři na jídelní stůl a předvedl záchvat? Mohl bys sebou cukat, vyválet se ve všech salátech a dortech, postolujících, včetně tvé matky, té především, bys házel kuřecí stehýnka a jiné pochutiny. Všechny bys také políval, především červeným vínem. Totiž nápoje v klíně sice vyvolávají momentální šok, ale červené víno ještě zůstává na památku.
2: Víš,
3: tvá matka by pravděpodobně zešílela. Kdyby ne, aspoň by to výrazně omezilo počet návštěv u vás v domě. Také tvá matka by nebyla zvána na tolik návštěv, což by jí společensky znemožňovalo a mnoha lidem by udělalo radost, že ji tak často nevidí. Zkrátka, určitě by to na ní mělo pozitivní vliv.
2: Obávám se, že bych nebyl schopen takového hereckého výkonu.
3: Jsi suchar, Berty.
2: Nemohl bys vymyslet něco méně extravagantního?
3: Měl bych i poetické řešení.
2: Jsem s ním.
3: Máš rád poezii, Berty?
2: No.
3: Znáš básníka Blakea? No, toho jeho básně o nevinnosti. Jistě se ve škole některou učil.
2: Nemohu si vzpomenout.
3: Tak v nejhorším případě ti zapůjčím některou z jeho sbírek. A ty by se z básení mohl naučit naspamět?
2: Ale víš, že učení naspamět mi nikdy nešlo.
3: Tak se musíš překonat. Představ si, že bys pak uprostřed noci stál. Začal bys pobíhat podobně a některou z těch básní recitoval.
2: Myslíš, Clovisi, máš obrovskou fantazii, ale nemohl bys vymyslet něco rozumného. Nechci, aby má matka dospěla k závěru, že patřím do svěrací kazajky.
3: Rozumného. No. Tak dáme si ještě jednu whisky.
2: To je dobrý nápad.
3: Pane vrchní. A já budu přemýšlet.
5: Madam, je tu pošta.
6: Ano? A kdo pak mi píše?
5: Promiňte, madam, ale je to pošta pro pana Bertyho. Mám to odnést do jeho pracovny?
6: Dejte to sem. Předám mu to sama.
5: Prosím, madam.
6: No? No, co tu stojíte jako tvrdé i? Běžte si po své práci.
5: Už běžím, madam.
7: Co to asi je? Jak to voní? Fuj. Ty dnešní moderní vůně jsou tak erotické. To nebude úřední dopis. Ne, to nemohu nechat na Bertím. Chudáček by ještě. Bertie carissimo, nevím, zdali budeš mít nervy to udělat. Bude to chtít pořádný kus odvahy. A nezapomeň na šperky. Je to jen detail, ale detaily mě zajímají. Tvoje Klotilda. Postscriptum, tvá matka se o mé existenci nesmí dovědět. Kdyby se tě ptala, přísahej, že jsi o mě v životě neslyšel, to je děsné. Klotilda, příšerné jméno. A ještě mu píše tvoje Klotilda. A ty šperky? Klotilda. Jaké šperky? Katastrofa? To se musí vyřešit. Hned? Bertie? Aha, Bertie vlastně není doma. Já se tu o něj můžu zbláznit starostí a on si není doma. Ale až přijde, já mu to vytmavím. Tvoje Klotilda. Uvízl v osidlech dobrodružky. Politování hodná skutečnost.
5: Prosím, madam?
7: Jakmile přijde Bertie, pošlete ho hned za mnou.
5: Pan Bertie právě přišel a odkládá si v hale, madam.
7: Bertie?
8: Potřebuješ něco, mama?
7: Já? Nic.
8: Mama? Aha.
7: Ale ty potřebuješ můj výchovný vliv.
8: Stalo se něco?
7: Přišel ti dopis poněkud zvláštního charakteru.
8: Mama, zase mi čteš dopisy.
7: Dělám to jen pro tvé dobro. Že k tomuhle muselo dojít, Bertie. Kdo je to tvoje Klotilda?
8: Nevím, mama.
7: Nezapírej, vím vše. Klotildin dopis prozrazuje všechno.
8: V tom případě prozrazuje i kdo je ta Klotilda. Ostatně i já, když už o ní mluvíš, bych rád věděl, kdo to je. Zřejmě tě upoutala a to se u žen, které u mne projeví náznak zájmu, stává zřídka kdy.
7: Bertie?
8: Mama?
7: Kdo je tvoje Klotilda?
8: Jestli to takhle s tebou půjde dál, mama, doběhnu pro doktora. Pro nic za nic si mi kázala už mockrát, ale ještě nikdy si do hádky nezatahovala harem.
7: A co tento dopis?
8: Já jsem ho na rozdíl od tebe nečetl.
7: Dokud se nepřiznáš, nedostaneš u mého stolu večeři.
8: Vezmu si něco ve spíži.
7: Bertie!
8: Nemusím večeřet v jídelně. Najím se u sebe.
7: Bertie, kdo je tvoje Klotilda? Kdo je Klotilda?
8: Hezký večer, mama!
7: Bertie!

0: Madam, přišel další dopis pro pana Bertieho. Předpokládala jsem...
1: Jsem s ním.
0: ...že budete chtít...
1: Drahoušku Bertie?
0: Budete si ještě něco přát, madam?
1: Ne! Běžte!
2: Tak si to skutečně udělal. Chudák Dagmar. Teď, když už je po ní, ji skoro lituji. Provedl jsi to výborně, ty rošťáku. Všechen personál si myslí, že to byla sebevražda a nebudou kolem toho řeči. Na šperky zatím nesahej až po vyšetřování. Klotilda. Ježíš Maria. Berti!
3: Voláš mě, mama?
2: Ty mi zaro, co jsi udělal Dagmar.
3: Dagmar? Nejdřív Klotildě a teď Dagmar?
2: Ježíš Maria.
3: Kdo to bude příště? Geraldína?
2: Je v tobě skryté zvíře, Bertie.
3: Caroline. Caroline by se do toho také mohla nějak šikovně připlést.
2: Jaká Caroline? Kdo je to zas Caroline?
3: Mama.
2: A co ty šperky? A co Dagmar? A co ta teorie o sebevraždě?
3: Nemám ti k tomu co říct, mimo to, že se ti v nejbližší době pokusím sehnat dobrého psychiatra.
2: Ježišmarja. Já jsem nešťastná žena.

0: Co je zase?
1: Další dopis pro pana Bertýho. Myslím, že bude od stejné dámy jako ty předchozí, madam.
0: Dejte to sem. Máte zřejmě pravdu. Ale prosím vás, nechte mne o samotě. Chci být sama se svým neštěstím.
1: Prosím, madam.
0: Milý Berty, doufám, že ti z těch fingovaných dopisů, které jsem ti posílal jménem vymyšlené Klotildy, nepřeskočilo v hlavě. Onehdy jsi mi říkal, že ti personál nebo někdo u vás doma strká nos do dopisu, a tak mě napadlo, že bych mohl poskytnout tomu, kdo je otevře, kousek vzrušující četby. Ten šok mu třeba prospěje. Tvůj Clovis Sangrail. Berty! Berty!
2: Ano, maminko?
0: Už ti zase přišel dopis.
2: A tentokrát mi ho dáš přečíst, maminečko?
0: Je to dopis od pana Sangraila.
2: Aha.
0: Byl to vtip.
2: Co byl vtip?
0: Ty dva dřívější dopisy. Psal je pan Sangrail a ne nějaká Klotilda. Kam jdeš, Berty?
2: Musím dojít pro toho psychiatra. Mám o tebe vážné obavy, mama.
0: Berty? Já žádného psychiatra nepotřebuji.
2: Nikdo se zdravým rozumem by nemohl uvěřit těm žvástům o vraždě, sebevraždě a špercích. A ty tu ječíš, div se nezboří dům.
0: A co jsem si o těch dopisech měla myslet?
2: Ty?
0: No ano.
2: Mama, měla by si o nich myslet, že já bych věděl, co si o nich mám myslet. Jestli tě těší rozčilovat se nad dopisy jiných, je to jen tvoje chyba. Já jdu pro psychiatra.
0: Berty?
2: Ano, mama?
0: Ne. Nechoď. Prosím. Pro psychiatra?
2: No. A dál, mama?
0: Já už... Už ti nikdy žádný dopis neotevřu.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: I ve svátek je tu noční linka Českého rozhlasu. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák do celého Česka i za jeho hranice. Je to 95 roků, co otevřeli pražskou zoo v Troji. Mimochodem za jejím vznikem stál zoolog Jiří Janda. A tak jsem si řekl, že se vás zeptám, jaká zoologická zahrada vás láká? Která zoo u nás nebo v zahraničí je pro vás vůbec ta nejoblíbenější? Jestli tam vůbec chodíte a pokud ano, tak s kým? Jestli si pamatujete na svou první návštěvu zoologické zahrady? Zda tam máte zvířecí favority, za kterými se pravidelně vracíte? No a vůbec proberme vzpomínky, zážitky, které se vám vybaví, když řeknu zoologická zahrada. Nejen ta v Troji. Co s vašimi příspěvky? Přivítám je samozřejmě rád v živém vysílání na čísle 731 800 900 nebo na našem webu, kde je formulář, tam můžete napsat. A taky je tu e-mail linka@rozhlas.cz. Tak rozmýšlejte, za chvíli půjdeme na to a vidím, že příspěvků už je nepočítaně. Tak třeba Jana Zírkova píše: dobrý večer, já to vezmu podle mého věku. Moje první zoo byl Lesopark v Chomutově, který se pyšní titulem největší zoo v republice. Potom Safari zoo Dvůr Králové nad Labem, ve škole Liberecká a Pražská zoo, pak také Ústecká zoo a poslední zoo v Brně. Doufám, že ne poslední.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A prvním hudebním hostem v dnešní noční lince je Leona Machalková.

0: minut po 23. hodině přijměte ještě jednou pozdravení Zdeňka Nováka. A nesmím to splést, z pondělně úterní noční linky. Jak byl ten svátek, tak mnozí máme neděli, vidíte. 731 800 900, to je číslo do živého vysílání. Dnes na téma moje oblíbená zoologická zahrada. Pokud nějakou máte a chcete nám povyprávět, kde jste naposledy byli, kde se vám to líbilo, můžete samozřejmě, ať už nějaká česká, a nebo třeba i za hranicemi České republiky. Udělal jsem si takovou malou rešerši, co se týká zoologických. Hodně jich tady vidím v České republice, ale třeba jsem si našel, že v nedalekém Lipsku v zoologická zahrada mimořádně zajímavý komplex, kde jsou společně gorily, šimpanzi, bonobové a orangutani. Tak to jsem třeba vyhledal. Nebo v Görlitzu ve Zhořelci panda červená a manul. Panda červená je jeden z hlavních chovatelských druhů. No a píšete nám na našem webu, třeba jako paní Dana, srdečně zdravím noční linku, miluju zoo a kočkovité šelmy a opičky, pražská Troja, Olomouc, Svatý Kopeček, Dvůr Králové, fascinuje mě život zvířat, obdivuji jejich mateřské pudy. Tak a teď dáme prostor někomu, kdo telefonuje. Srdečně vás zdravím, vítejte.
1: Já vás tady zdravím.
0: Tak poprosím, slumte si přijímač, protože jsme ve velké ozvěně a nic bychom nerozuměli, tak.
1: Já jsem se narodila na vesnici, takže přes dvůr byl kravín, no, takže zvířátka to jsem měla od jakýma, hlavně kočičky, to mě zůstalo do dnes. A děti, že? No, děti a zvířátka, to sobě,
0: Tak jsem měla takovou zoologickou zahradu doma. A co nějaká ta oficiální? Udělala jste si někdy výlet?
1: Doma jsem nikdy zoologickou zahradu neměla.
0: Myslím ve vašem okolí, prostě taková domácí zvířata.
1: No, ano, tak to víte. V okolí, no tak jak mě kravín v okolí, jak na vesnici, že kočičky, pejsky,
0: ano,
1: to
0: ano,
1: zoologicky
0: ano.
1: Moje.
0: Ano, a, no a co nějaká zoologická?
1: První zoologická zahrada, to bych vám bála, to už tak moje paměť nesám daleko, ale byla jsem v zoologické zahradě v Lešné, tady teda v Lešné, no v Lešné, ano, ano. Tady u Žlína, tam se dokonce pracovala v kuchyni.
0: Fakt?
1: Jeden čas, takže jsem chodila okolo piče na Kybru. No, potom jsem byla ve Dvoře Králové, jenom jednou, a v Bratislavě. To byly tak ty tři, co jako,
0: jo.
1: Určitě, že jsem je navštívila, ale to mě dávno. No, líbilo se mě vždycky. Jenom jsem jako nemůžu pochopit, máme tady pana starostu, je to velice sympatický a hodný člověk. A zřejmě bude dobrý starosta, protože já tady bydlím už 5 let a on je celou tu dobu je starostou.
0: Dobře, a jaká je tady souvislost se zoologickou zahradou?
1: Ne, ano, no, nesouvisí, ale souvisí to se zvířátkama. Mm-hmm.
0: Dobře, tak my vám moc děkujeme za tenhle příspěvek do noční linky. Zaslechl jsem tedy Bratislava, zaslechl jsem, že jste pracovala v té zoologické zahradě v Lešné, no jinak v Bratislavě, tam vím, že mají hrošíky libérijské, vzácný malý příbuzný hrocha. Stál jsem před branami, ale nešel jsem dovnitř, je to tam v Mlýnské dolině, tak třeba někdy. A co vy a vaše oblíbená zoologická? Ozvěte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Spálený nás potěšil v noční lince. No a teď už otázka na pana Otu, jestli se nepletu v noční lince. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vy voláte z Uherského Brodu, tak Zlínská, Brněnská nebo Olomoucká je ta nejoblíbenější ve vašem okolí, anebo úplně jiná?
1: Určitě Zlínská. Mm-hmm. Já tam jezdím několikrát za rok na kole, já to mám 40 kilometrů. Tam se dá kolo odložit a za poplatek vám pohlídají.
0: Mm-hmm. Takže Zlín číslo Zlínská. Jedna. Naposledy jste tam byl teď někdy?
1: Byl jsem tam v létě.
0: Mm-hmm. Rejnoky tam prý mají.
1: No, to nevím. To bych vám lhal.
0: Mořské rejnoky. Je to možná jediná expozice svého druhu v Evropě, jak jsem někde vyhledal, ale třeba máte jiného favorita ve Zlínské zoo?
1: Slony.
0: Mm-hmm.
1: Slony se mně strašně líbí. No a potom tam je to udělané tak, že lví mají velký výběh a vždycky jsou úplně vzadu.
0: Mm-hmm.
1: A není možné si je prohlédnout.
0: Jo, tak to byste vytkl možná, že to je nešikovné. A jinak plusy, ale plusy Zlínské zoo, nalákejte nás, kteří jste tam třeba nikdy nebyli. Přiznám se, že tam jsem nebyl. Safari ve dvoře mám projitou skrz na skrz, nebo i tu pražskou, ano. Ale Zlínská nechám se rád nalákat od vás, pane Oto.
1: Zlínská, no co chcete, máte tam vodní zpěv, ptactvo, slony, žirafy. Je to hodně jako.
0: Uh-huh.
1: A potom druhou neoblíbenější je v Bratislavě.
0: Uh-huh. To jsem o tom před chvílí mluvil, že jsem stál před branami.
1: Ano, slyšel jsem. Tam mají nejlepší zmrzlinu, jakou jsem jedl.
0: Fakt? Točenou nebo ano. Kopečkovou?
1: kopečkovou.
0: Vážně? V areálu, ano. Jo?
1: Byl tam, říká se mu Ital. Tak jestli tam ještě je.
0: No kdy pak jste tam byl v té bratislavské, přiznejte.
1: To je asi 2 roky.
0: Jo, tak to není tak dávno, tak by tam mohla tahle zmrzlina ještě být. Ještě by na ní bylo i teplo, kdybychom tam vyrazili v příštích dnech.
1: Jezdím teď do Bratislavy k bratrancovi, tak tam vždycky zajedeme podívat se. No, pak jedeme do Vídně.
0: No a Vídeňská zoo?
1: Vídeňskou zoo jsem neviděl.
0: Neviděl. Ta je u Schönbrunnu, tuším. Je to taky moc fajn, no, taková malebná zoo.
1: Mm-hmm.
0: Když se tak podívám na to, kolik zoologických je v Česku, jako Praha, Zlín, Ostrava, Dvůr, Plzeň, Olomouc, Brno, Jihlava. My máme hodně zoologických zahrad. Kdo ví, jestli nejsme nějak unikátní?
1: Hm? Jenom nejhorší je, že člověk bez auta špatně cestuje.
0: Mm-hmm.
1: To je do Ostravy 3x přestupovat.
0: Dobře.
1: Já na to nemám už ani zdraví.
0: No, ale jak jsem slyšel, tak jste cestovali, co se zoologických týče, v mnoha jste byl. Tak vám přeju, ať to zvládnete na tom kole do té Zlínské zase někdy brzy, jo?
1: Ještě vám řeknu, že jezdím na kole do malé zoologické zahrady, ta je ve Zlíně a tam jsou pejsci, je tam útulek,
0: aha,
1: tak si vždycky vezmu nějakého pejska a provedu si ho v ohradě a dám mu takovou svobodu.
0: Mikrozoo, psí mikrozoo.
1: Jsou tam výborní lidi.
0: Tak je pozdravujte od nás.
1: Ano, vidím.
0: Mějte se krásně.
1: Vy také.
0: Zatím nashledanou.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: A my zdravíme vás, pane Oto. No tak to byl příspěvek z Uherského Brodu a za chvíli se taky začteme do vašich příspěvků, které jste nám poslali přes náš web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lucie Vondráčková nás potěšila. A vy mě těšíte, milí posluchači Noční linky, že jste hodně už před vysíláním psali, přispěli svými příspěvky, tak pojďme se začít do některých z nich. Už jsem tu zmiňoval paní Janu z Jirkova, paní Danu, paní Anna ze Severní Moravy, zdraví všechny linkaře. V pražské zoo byla asi před 50 lety v době, kdy jezdili za tačkou do Prahy. Byl tam pracovně, potom, když jsme měli děti, jezdili jsme do Ostravy a menší zoo je v Lešné u Zlína. Je to tam menší, ale pěkné. Ano, slyšel jsem samou chválu právě na zlínskou zoologickou. No a je to tam prý i rodinné. Mějte se hezky, píše paní Anna. Děkujeme. Pak tu máme příspěvek od pana Petra z Kladna. Dobrý večer, moje oblíbená zoo je Liberecká a zoo v Děčíně. No, je to, myslím, nejstarší česká zoologická, ta v Liberci, jestli se nepletu. Alespoň v nějaké encyklopedii jsem si to přečetl. A co se týká té Liberecké zoo, tak tam je prý jeden z nejvýraznějších velkých savců v zoo, slon africký a taky lvi berberští by tam měli údajně být. Tak neznám všechny zoologické dopodrobné, jak jsem říkal, jsem doma hlavně v té, která je ve Dvoře Králové nad Labem, protože dnešní Noční linka je z Pardubic a tahle zoo je asi nejblíž a má velkou tradici. No, pojďme si přečíst další příspěvek, který tu máme od paní Ivy, anebo možná ještě předtím od pana Aleše, to je další příspěvek, ale rád zmíním, tak poslechněme si. Zoologické zahrady navštěvují tuzerát a protože jsem půl století prožil v Ostravě Černé, nejdůvěrněji znám právě zoo tamní. Randíval jsem tam i s prvními láskami, jenže v minulosti byla podstatně druhově pestřejší, což ale platí všeobecně o všech tuzemských zoo. Na druhou stranu, ty kopky a klece stavěné důchodci v akcích Z nebyly důstojné ani pro zvířata, ta chovaná v zajetí, takže v tomto ohledu za 35 let jednoznačně plus. Díky motorizovanému otci jsem s rodiči a potom s vlastní rodinou navštívil i zoologické zahrady na Kopečku u Olomouce, v Lešné, v Brně nebo ve Dvoře Králové a samozřejmě v Praze. Žebříček popularity sestavovat nehodlám, ta pražská by zvítězila tak jako tak. Já rád navštěvuji místní zoologické zahrady, Děčín, Liberec, Ústí nad Labem mimo sezonu, protože i zvířata preferují klid a pohodu. Tak mi jednou v zimě ve Dvoře Králové se stalo tohle, že jsem byl očitým svědkem páření nosorožčího páru. Kdyby mi v mrazu nevypověděl službu fotoaparát, byl bych s tímto videem na internetu neskutečně úspěšný. Jen té nosorožčí slečny mi bylo neskutečně líto, tolik metráků na zádech a navíc se samci ustavičně rozjížděli přední nohy. A kterou zahradu bych vybral v zahraničí? Ptá se řečnicky pan Aleš. Hned odpovídá. Navštívil jsem Drážďany a Lipsko. Drážďanská je malá, ale milá a navíc je jediná v širokém okolí, kde je ke spatření medvídek koala. Jenže kdykoliv navštívím medvídek koala ve větvový blahovičníku spinka. Tak díky vám, pane Aleši, za tenhle příspěvek. Další určitě přijdou ještě na řadu, ale ještě předtím si určitě s někým popovídáme po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pražská zoologická v Troji má dnes 95. narozeniny, proto téma naše oblíbená zoo.

0: šel sám.
1: To byla pohodička, kosmická pohodička v podání Michala Tučného a Zdeňka Rytíře v noční lince Českého rozhlasu dnes na téma oblíbené zoologické zahrady. Vysíláme z Pardubic, no Pardubický kraj nemá takovou tu klasickou velkou zoologickou. My pardubičtí musíme do dvora k sousedům do Královéhradeckého kraje. Máme tady menší zvěřinec, třeba tady v Pardubicích pohádková zahrada nebo na ranči Býtovany. Pak vím, že je něco u Vysokého Mýta, zahrada Harta. No jak to má paní Eva z Pardubic? Dobrý večer.
2: Dobrý večer, tady Eva Pardubice. Já nemohu spát, tak jsem si pustila rádio, no a zjistila jsem, že zrovna máte pořad.
1: Ano, o zoologických.
2: Ano, ano, o zoologických, protože já jsem se sem přestěhovala, bydlela jsem ve dvoře a pracovala jsem 10 roků zoologicky, ale to už je dlouho, protože už jsem v důchodě.
1: Co jste tam dělala?
2: No já jsem tam tenkrát dělala na ústředně, ne u zvířat, ale jelikož tenkrát nebyly ještě mobily, tak se muselo volat a chodili ke mně telefonovat a byl tam teda šrumec.
1: No asi se nejčastěji ptali, ještě za pana, ano, promiňte.
2: Za pana Wagnera.
1: Ano, ano.
2: Ředitel, no.
1: No vy jste určitě přepojovala nejvíc dotazů nebo odpovídala, je otevřeno, do kolika?
2: Ano, ano. A hodně jsem posílala poštu do ciziny, do těch zoologických všude i u nás po republice, že jo, no, tak bylo to takový jednodušší. Teď to je všechno sama elektronika.
1: A paní Evo, když jste tam pracovala a přepojovala ty hovory, Kovářova kobyla chodila bosa, anebo jste si i dělala procházky po zoologické, když jste třeba měla přestávku dívat se na zvířata?
2: To víte, že jo, že jsem chodila a pozorovala jsem hlavně opice, protože ty, když tam stáli lidi a dívali se na ně, tak totiž ty opičáci vždycky vytrhli kus hlíny s trávou a hodili to na to obecenstvo, na ty lidi, co tam stáli. Tak jsme zažívali takovýhle různý ty s nima, no.
1: No, Safari Park, teď se tomu říká Safari Park Dvůr Králové nad Labem, tak zažívá opravdu expanzi. Tam je novinek třeba ten pavilon pro tuč nějaký v takovém koloniálním stylu. Prostě vždycky...
2: A nebo když tam je ten Halloween a takovýhle, že jo.
1: Každý rok tam něco přibude takového. Ano. A hlavně tam mají to safari, kde člověk může tím autobusem projíždět mezi zvířaty a být s nimi v kontaktu. No, nebo dokonce svým autem, že si tam může jako zajet v omezené míře samozřejmě. No dobře.
2: A řeknu vám, že teďka, když jsem v důchodě, tak prostě zase mám oblibu a koukám na tu zoologickou. Na Primě.
1: Jo, takhle, v televizi. No a co si zajet do nějaké zoologické?
2: A tak jo, tak byla jsem v různých zoologických, ale byli jsme v Praze, loni jsme byli v Praze teda, ale to byl největší vedro a byli tam kupy ledu, protože to se nedalo vydržet v těch kopcích.
1: No tam jsou ty kopce, no, ty ve dvoře nejsou, že jo?
2: Ne.

0: tam teda to byl zážitek.
1: Mm-hmm. No, ale vy máte asi stejně nejraději tu Královéhradskou, co?
0: No, a taky jsme tam zažili Karla Gotta.
1: Kde?
0: Tam
1: ve dvoře?
0: Ve dvoře, mm-hmm. No, na hotelu. I s děvčatama, to ještě byli malí tenkrát taky, no.
1: Jo, jo, jo, tam jsou takové stylové domečky, nebo takový stylový tam hotel.
0: Ano, mm-hmm. Ano. A můžu vám říct, že tady jeden pan doktor se mě ptal, jak chodím, a není možný se tam dostat, je tam strašný nával.
1: No, neustále, je to pravda. No a když byste teď měla říct zvíře číslo jedna, které prostě v každé zoologické vyhledáte a chcete ho pozorovat. Pan Ota, myslím, říkal, že sloni.
0: No tak ty jsou taky záživný teda. Žirafy jsou dobrý, ale ty opice byly teda...
1: Jo. Jsou vám nejblíž. Jsou nám všem nejblíž ty opice, víte. No teď si vzpomínám, ve dvoře Ptačí svět, tak je moc pěkný. No.
0: Ano, ano.
1: No,
0: je to tam všechno změněné, když tam jdu po kolika letech, tak vždycky už to je všechno zase jinak.
1: No hlavně je to tam rozlehlé teda, jako jo, my tady děláme úplně reklamu, jo, dvoru, tak nechci, abych byl obviněn z toho, že ho preferuju tady, ale je nejblíž, no, byl jsem tam nejvíc, no, jo, ale ano, tam, než se člověk dostane dozadu, vidíte, až k těm hrochům, to je docela kus, no. To, i
0: to je tam, ježiš, to jo.
1: Ale zase tam nejsou ty kopce jako v Praze, tam zase nám strápí ty kopce.
0: Někde... A já jsem chodila taky za ty pavilony o přestávce, tam jsem si sedla na stráně a koukala jsem dolů na ty zvířata. No.
1: Mm-hmm. V nějaké zahraniční zoologické jste byla, nebo ne?
0: Ne,
1: ne, to ne, jsem ne. Teda. To jste jenom vyřizovala tu poštu.
0: Poštu. Dcera tam taky pracovala, tak ta jezdila i do zahraničí, to jo.
1: Mm-hmm, to... Ale... Nějak, s nějakým chovatelským programem, jo?
0: No, ona spíš dělala na ředitelství.
1: Jo, dokonce, v té vile.
0: No jo, protože jako jazyky, že jo, tohle jasně, všechno. Jasně.
1: No. No, paní Evo z Pardubic, mohli bychom si povídat skoro tady jako přes jo. Ulici možná. Mějte se pěkně.
0: No jo, to je pravda.
1: Díky, že jste zatelefonovala.
0: Já u vás. Byla jsem tam, když byl den otevřený dveří, tak jsem se tam byla a fotila jsem se tam s paní redaktorkou, jak se jmenuje Jirko? Slezáková,
1: ano,
0: paní.
1: Je to tak. No, máte to zmáknuté jako tu zoologickou. Mějte se moc fajn, pozdravujte manžela. Nashledanou.
0: Děkuju moc, dobrou noc.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Už za chvíli bude v noční lince opět aktivní číslo 731 800 900, ale prosím o strpení, protože skutečně písemných příspěvků je hodně a nechci nikoho zanedbat, když už jste se s tím pěkně sepisovali a poslali jste to do noční linky, tak ať z toho všichni něco máme. Pan Mojmír nám napsal e-mail, poslouchá nás ve Svitavách. Když jsem bylo dítě a bylo jsem hodné, vzala mě maminka za odměnu do Brna, vyřídila svoje věci a pak jsme jeli šalinou do Bystrce do zoo. Měli tam tygry i jaguáry, ale mazlit se s nimi nedalo. Jiná zvířátka byla vstřícnější. Pak jsme navštívili Olomouc a tam také byla zoo. Pak jsem vyrostl a začal vydělávat a už jsem si cesty organizoval sám. Jestli pak víte, že zoo je i ve Stropkově. Byl jsem i v Lipsku, ve Vroclavi, v Budapešti, kde se dalo, ale bohužel jsem nebyl v Radosticích u Brna, kde mají sbírku různých rysů z Evropy i Kanady. Ani v útulku pod Kunětickou horou, o kterém jsem slyšel z vašeho rozhlasu. Škoda, ale teď mám vlastní kočku, leží mě na posteli a čeká, až za ní půjdu spát. Zdravíme, pane Mojmíre, a děkujeme za tenhle příspěvek. Podívejme se ještě na ty další. Pan Michal napsal jednoznačně moje oblíbená zoo. Lešná, Zlín, stále něco nového a Centrum pro lvy je parádní. Pan František napsal dobrý večer. První návštěva zoo byla v Brně, další zoo jsem navštívil v Praze, taky v Lešné. Poslední zoo, které jsem navštívil, bylo v Liberci jako voják, tak to už je 64 roků. Z té zoo mám taky fotky, jak podávám opičce ruku. Od té doby jsem nebyl v žádné zoo. Děkuju. No a pan Láďa nám napsal tohle. Projel jsem asi dnes už více jak 100 zoo, zooparků, zookoutků, akvárií a podobně. A to je nejen v Evropě, ale i Asii a Africe. Když to srovnám, tak naše zoo mají dobrou kvalitu a to nejen výběhy, ale i co se týká chovaných druhů. Jasnou jedničkou u nás je Praha, která je dlouhodobě v top 10 zoo na světě. U nás se mi líbí hodně zoo Ostrava, Dvůr Králové nad Labem, Zlín, Plzeň, Jihlava. Zvířecími favority u mne jsou bažanti, kteří se v zoo chovají málo. V zahraničí je spousta výborných zoo, za mě jen ve zkratce, tak třeba Bazilej nebo Wroclaw, pak tady čtu i o akváriu v Monaku a zoo a Tierpark v Berlíně a tak bych mohl pokračovat. Ještě tady těch zoologických pan Zláďa vypsal mnohem víc, taky děkujeme i za tenhle obsáhlý příspěvek a za chvíli zase nějaký po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zoologické zahrady probíráme v noční lince Českého rozhlasu. Vzpomínám si, před pár týdny navštívil jsem Berlín, tam je moc pěkná zoologická, hned u stanice U-Bahn a S-Bahn Zoo, a tam je takový přilehlý dům, obchodní dům, myslím, že se jmenuje Bikini, a tam, když jdete do kavárny, tak to je prosklené a vidíte tam opičáky z té kavárny, ani nemusíte chodit do té zoologické. Co pan Zbyněk z Hradce Králové a zoologické zahrady? Dobrý večer.
1: No, dobrý večer. Z Pardubic to nemáte tak daleko k nám do Hradce Králové.
0: Ne, ale zoologickou tam nemáte.
1: Jo, máme.
0: V Hradci?
1: Ano, ve Stěžera.
0: Jo, Stěžerská, taková malá, park takový.
1: Malá, tam si děti za 5 korun koupíte dětem nějaké jablíčka nebo něco takového, můžou krmit zvířátka.
0: Mhm. Takže tam jste nejčastěji, tam jste byl naposledy?
1: No, já už teďko ne, ale dokud byli malí děti, tak jsme tam byli. Mě už je přes 70, tak teďko tam už nechodíme, jako. Ale dcera s vnoučkama, to ty tam chodí.
0: Už se tady na to koukám, protože přiznám se, no to je ostuda. Zoopark Stěžery, skutečně vidím tady na fotografii zebru, pak velblouda, nějaké želvy, pelikána, no, vypadá to dobře, papoušky tady, jsem spatřil chameleona, klokany, no, vypadá to zajímavě teda, to musím napravit. No a v které zoologické, když škrtneme zoopark Stěžery, jste ještě byl třeba, popište nám vaše zážitky.
1: Máme většinu těch zoologických, jako je to Liberec, Zlín, že jo, tohle to všechno, okolo takové to jsme projeli s dětma.
0: Jaká se vám zdála taková nejmalebnější, že jste si řekl, tak tahle je prostě nejlepší, tady se mě to fakt líbí?
1: To bylo Lišnov.
0: Kdeže?
1: Zlín.
0: Zlín, jo, Lešná myslíte.
1: No,
0: jo, Lešná. To hodně lidí říká teda, kdo zajel do Lešné ke Zlínu, že ho to naprosto šokovalo, jak to je báječná zoologická, že by to nečekal.
1: Ne.
0: Jo. V čem je to její kouzlo? Trošku mě taky nalákejte, protože se tam chystám. V čem vám přišla jako kouzelná?
1: No také, teďko se to tam už všechno jako rozšíruje, že jo. Nahoře na ty strání tam už udělali taky jako výběh nejhezčí takový, u toho se hodně děti zastavili. Byla právě zase ten úsek těch opiček a to. A ten jeden opičák s nima soutěžil. Oni běželi na jednu stranu, on za nima, oni zase tam a on taky za nima.
0: Já jsem se dočetl, co se týká té zlínské zoologické, tak mě to potvrďte, že tam je prý ta zátoka rejnoků, je to pravda? To jsem jako našel.
1: Jo, je.
0: Že se je můžete prý i krmit a dotýkat se jich.
1: No.
0: Tak to je báječné. A no, pak taky největší expozice jaguárů v Evropě prý je ve Zlíně.
1: No, to tam ještě za nás nebylo. To tam udělali teprve.
0: No a na závěr, ano, pane Zbyňku, povězte, samozřejmě vy jako Hradečák to máte, co se týká těch velkých zoologických, nejblíž do dvora, do safari parku, tak dáte nějaké plusové body před ostatními posluchači?
1: Samozřejmě, tam to je nádherný.
0: Chválili jsme, že tam není žádný kopec, víte, že se tak člověk nezadýchá, ale o to je to rozlehlejší.
1: No je to, ale je to pěkný. A právě, jestli můžu, není to nic morbidního. Ale co se týká zoologické zahrady, já jsem jezdíval u ČSAR a jeden řidič, to byl takový vtipálek, a kamarád měl na sekretariátě svoji kamarádku, tak jsme to domluvili. A dali jsme mu dopis, že se má stavit u pana doktora Hrocha. No. A ať ho předá. No. A tak on potom tam jel taky a šel za ní a páčil. Já jsem nemohla mu to pomalu ani říct, když jsme si ho nechali zavolat, teď přijde, že jo. a že má odevzdat ten dopis panu doktorovi Hrochovi. A já jsem málem upadla smíchy a on na ní prý koukal a povídá, no a kde to má být? A volá mu, povídá, no tam dole vedle těch výběhů, co jsou sloni a žirafy.
0: Jo, to je pravda, to je tam u žirav Hroši. Tam
1: no.
0: Pane Zbyňku, zdravím do Hradce Králové a děkuji, že jste se ozval do dnešní zoologické noční linky.
1: Jo, já se že právě to vzpomněl, jestli jste náhodou to nepominul, tohle to malý. Ale je to hezký, je to
0: jo, nádherný. Jo, to jsem rád, že jste mě takhle doplnil, no, je to pravda. No. Tak nesmíme na stěžery zapomenout. Ať se daří.
1: Hezký den a
0: hezký týden.
1: Všem lidem pěkný počasí, aby mohli po těch zahradách jezdit.
0: Prý celý týden má být babí léto, tak uvidíme, třeba to klapne. Tak ať to se daří. Dobrou.
1: Pěkně, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Vlastina z Krnova se dovolala před půlnocí do noční linky, tak vás zdravím. Jste tam?
1: Já vás taky zdravím.
0: Výborně.
1: Já by měla, strašně mám oblíbenou, to je, nevím, jestli to patří k zámku, ale v Kroměříži.
0: Aha, byla jste
1: to
0: tam, jo.
1: To není těch zvířátek tolik, ale je tam to krásné, nádherné, můžete se věnovat. Tak to, tam se mi líbí hrozně, tak ve Dvoře Králové, to je, to tak se musí nechat. A jsem tam jednu dobu bydlela, tak jsem tam chodila každý rok s dětma a s mnoušatkama, takže tam to mám. Tak v Olomouci, ježiši, já už se ani nepamatuju, kde, toho bylo hodně.
0: Jo, Olomouc na svatém kopečku, tam je to malebné. Vy z Krnova to máte, no kousek, ale blízko do Ostravy, tak co ostravská zoologická?
1: Ostrava je krásná taky, no.
0: Tam prý je,
1: taky jsme tam byli dvakrát.
0: Tam prý je akvaterarijní expozice jedna z nejvýraznějších.
1: Jako
0: obojí živelníci.
1: Byl ten rybníček a ty opičky, jak tam byly, jak tam poskakovali. Tak mě už víc ani nezajímalo, hlavně když tam byly opičky.
0: Jo, děti,
1: to jsou moje nejmilejší
0: kamarádi. Jo, to je pravda. S opicemi je veselo, vidíte. A co, co pražská zoologická?
1: Jo, tak dobře. My jsme byli v Kroměříži a s bratránkem, mě pomáhá s dětma, jsem měla 4 děti, tak s dětma. No a teď on šel popředu se podívat, kde co je, a má jednou přiletě a říká, vlastně tam nechod. Já říkám, proč, Vymara, to se děje? No já ti to potom řeknu. Nepustám děti. Já říkám, pinek toho, tak řekni, o co jde. No, protože jsem tam znala a bylo to pro ty děti, nebylo to tak hlušný a bylo to pěkný, tak jsem o to stála, že?
0: No a co tam bylo?
1: Říkám, no tam je, co se tam děje? A oni, opičí láska, no.
0: Opičí láska.
1: Opice tam milovali a tak... On, aby jako to děti neviděli, tak nepouště tam děti.
0: Dobře, tak paní Vlastino, děkujeme za váš příspěvek do noční linky.
1: Praze.
0: Jo, Praha.
1: Od rádia jsme jezdili všude, se dřív vkázali.
0: To byly zájezdy.
1: Jako rádio, jo. Já jsem u toho už 62 roku.
0: Dobře, tak vám moc děkujeme za předpůlnoční příspěvek. Zdravíme do Krnova z Pardubic z dnešní noční linky. Dáme si další muziku a pak vstoupíme do druhé hodiny zoologické noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: právě byla půlnoc.
1: Noční linka.
0: Svatováclavský svátek je za námi, teď už je 29. září, do konce roku, spočítejme to, zbývá 93 dní. Svátek má Michal, tak přeju všechno dobré. Jméno hebrejského původu znamená, kdo je jako Bůh. A pranostika říká nocli chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem a narozeniny slaví třeba herec Michal Dlouhý, takže má dnes dvojitou oslavu. Pěkně vás vítám u poslechu druhé hodiny noční linky na téma zoologické zahrady, protože právě včera bylo 95 let od otevření pražské zoo v Troji. A tak si povídáme o zvířátkách, o zoologických, o safari parcích a tak dále. Třeba nám teď napsala paní Dana z Blatné. Díky za úžasné téma, zdravím všechny zvířátkomily. Jsem kočkomilka a nejblíže mám Hlubokou. A krokodilí farmu v Protivíně, Praha Zoo a Ústí nad Labem i dvůr znám z minulých let. Milují dokumentální firmy z přírody. Zdravím a jsem s vámi. Tak děkujeme. No a někdo z vás bude s námi i v éteru už za malou chvíli, tak zavolejte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900, to je číslo k nám, pro další hodinu opět aktivní. No a jestli chcete ještě třeba, nemáte zájem telefonovat, napsat příspěvek, tak buď na linka@rozhlas.cz, anebo na formuláři rozhlas.cz/linka. To jsou cesty k nám, sem do noční linky. Teď Petra Janu.

0: Noční linka na téma zoologické zahrady. Často jezdím po dálnici D11 a tam je vždycky cedule Zoo chleby. A tak jsem se našel, co tam mají, prý opice. Tam se specializují na několik zajímavých druhů primátů. A taky klokani by tam měly být, australské druhy, tamní kolekce. No tak dobře, teď už to víme. Co paní Eva Zbroumová, jak ona to má se zoologickými zahradami? Vítejte v noční lince.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý.
1: Já chci říct takhle. Já jsem v zoologické zahradě. V Praze, v Liberci i v tom Dvoře Královým. Ale teďka poslední dobou, to je asi 3 roky, jsme byli tady hned za hranicema v Polsku. Nevím, jak se to tam jmenovalo. Je tam taková menší, malá zoologická, taková, není to nějaký veliký, ale co mě tam zaujalo, mají tam lemury. A ty lemuři mají, no jak mají ten výběh a to, tak tam pouštějí tam po skupinkách lidí k těm lemurům. Prodávají k tomu, může si člověk koupit kelímek s krmením a mezi těma lemurama, když to tak, to jsou tak úžasné zvířata. Oni po vás skáčou, oni vám hupnou na záda, na rameno.
0: Nebála jste se, jo?
1: Ne,
0: že vám rozcuchají účes.
1: Ne. No ale tak milý, příjemný. A ty patřičky mají tak měkouký, jo. Žádný drápky, no. Já na to nemůžu zapomenout.
0: To já jsem si to tady našel, paní Evo. To bude asi ta zoolačná, nebo tak nějak se to čte.
1: No je to tady blízko.
0: Ano, u Andršpachu.
1: Meziměstí je přechod a ano, tam někde.
0: Svět lemurov tady píšou. Mají pěkné internetové stránky, tak je tady vidím opičáky. Dobře, takže za hranice všedních dní člověk vyrazí a setká se s lemury. Vím, že pak v Polsku je ve Vroclavi pěkná zoologická zahrada. No a kdybyste měla říct, která prostě je vaše nejoblíbenější? Kde se vám to nejvíc líbilo? Kde vás to nejvíc chytlo za srdce?
1: No, už je to hodně dlouho, tak já si myslím, ta pražská, že je nejpěknější. No, teďka v tom Dvoře Královým, co tam pan ten vozil ty zvířata a to,
0: Wagner,
1: tak to už jsme tam nějak nebyli. To už jsme tam nebyli. Tak jako, mě už je hodně roku, tak teďka už se pomíkám to. Ale i v tom Liberci to bylo pěkný, ale myslím ta pražská, že to je taková opravdu nejnej, no.
0: Děkuju vám, paní Evo Zbroumová.
1: A ještě jsem chtěla říct, ještě my i tady v Zbroumově máme takovou malou zoologickou, jmenuje se to Venet. A taky tam mají hodně zvířat.
0: Fakt, teda co my neobjevíme. Nemůžeme všechno vědět, ale vy jste odtamtud, tak to víte nejlíp. Farma Venec skutečně, koukám tady na to, oslíky tady vidím. No, jdu si to rozkliknout, abych se podíval, protože mám to blízko, nebo Dobroumova je odevšud daleko, jo, to je konec světa, ale je to tam krásné v romovském výběžku. No, tak si to tady jdu prohlížet, je to dvojité V pro posluchače, kdyby nevěděli, Farma Venet, a už si tady prohlížím, že teď už tam mají vystavené dýně, no vypadá to fajn. Tak
1: no,
0: děkujeme za tip. Děkujeme za tip. Takové komorní, člověk nemusí jít do obrovské zoologické pokaždé. Hlavně ty menší děti to neocení, vidíte. Ty desítky expozic a stačí jim třeba právě ten oslík nebo něco takového. Zdravíme Broumov, ať se daří.
1: Jo, děkuju.
0: Dobrou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ještě než si popovídáme, tak vám nabídneme nedvědy.

0: sebe.
1: Pokračujeme vysílání Noční linky. Je dnes mezi zvířaty, protože naším tématem jsou zoologické zahrady. Když tedy včera bylo těch 95 let od otevření pražské zoo v Troji. Teď jsme ve spojení s paní Ivetou z Teplic, tak mi je jasné, kde asi skončíme. V Děčíně, v Ústí, v Chomutově, co? Paní Iveto, vítejte.
2: Ano, máte pravdu. Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače Noční linky. Zoologické zahrady mám ráda a začala bych jako v dětství, když jsme ze školou jezdili do zoologické zahrady do Prahy a také jsme byli jednou i v Liberci, tam jsme to hned spojili s botanickou zahradou, takže jsme i takhle měli takovéhle výlety. Potom, když jsem bydala ve svém prvním bytě v Chomutově, tak tam je Chomutovský zoopark a mají tam taky hodně zvířat, je to i rozsáhlé, takže tam zase třeba mají ty opičky makaky, pak tam mají i tuleně, nebo prostě oslíky a poníky, jo, takže všelaký zvířátka hezké, no, i tam jako můžete jako se zúčastnit krmení třeba toho tuleně. No a je tam třeba takový ten buhol v takovém rybníčku, jo. Nebo i ty soby jsou tam.
1: Tam jsou zubři při teda.
2: No a tam třeba i to, jsem obdívala vždycky velbloudy tam taky mají. A protože já jsem tam měla kousek, já jsem bydlela tam na sídlišti Kamena a jen jsem přešla silnici a za chvíli jsem tam byla. A vždycky jsem tam chodila i obdivovat rysy, tam měly krásný dva veliký, jo, takže ty se mi strašně líbily. No, a
1: to mluvíte o Chomutově?
2: Ano, pořád o Chomutově, ano, ano. A měli tam jako i vodní ptactvo v velkém počtu a ty měli takový svůj ostrůvek, takže tam prostě všelijaké druhy, že jo, kačen a myslím, že i plameňáci, že tam taky jsou. No, takže je to takový jako zpestření, když třeba si odpoledne, že jo, v sobotu nebo v neděli vyrazíte, takže doporučuji taky.
1: Dobře, takže Chomutovskou no teda tak, máte nejvíc vyšlápnutou, jo?
2: No, tam jsem byla vícekrát a potom jako, že z Teplic to máme blízko do Ústí a tam jsem byla dvakrát. Zatím jednou jsem tady byla, když jsem se přistěhovala v roce 2010 jsem do Teplic, tak jsem pozvala kamarádku na návštěvu z Karlových Varů, no a jeli jsme se podívat právě i do té ústecké zoologické zahrady. Ta je trošku, že jo, i do vršku, takže tak je taková rozsáhlejší. No a tam jako se nám taky líbily, i pak zase střední jsem tam a s dětmi, jako jsme tam taky byli, no, takže tam měli krásné žirafy, tak ty se nám hodně líbily i různé takové druhy těch opic, ale pak se nám líbily takový ty roztomilý surikaty, to jsou takový roztomilý zvířátka a i ty tučňáky tam mají takový ty menší, tak to jako se nám líbilo, nebo právě i ten orangután je tam taky zajímavý z těch opic.
1: Takže to je no Ústí.
2: Tak jsme navštívili i děčínskou zoologickou zahradu, ta je trošku menší.
1: Tam totiž mají grizzlyho, myslím, že tam mají.
2: Ano, to jsem chtěla říct, že právě mají zajímavost, že tam je velký grizzly medvěd. A zase mají tam i menší klokany, jako druh, jo, klokana, takový menší je. No, takže to je taky taková zajímavost, no, takže když máme rádi zvířata, tak máme kam chodit, no. Teď bych se jako chtěla podívat zase znovu třeba i jednou do té pražské, že jo, po těch letech toho dětí, že to už je všecko obnovené zase, že jo, ty výběhy a to.
1: Novinky a
2: no,
1: tak.
2: A no právě, je to už rozsáhlejší taky ještě víc, anebo do nějaké zoologické zahrady právě, jak tady jmenovali posluchači, jako na té Moravě, že tam mám v Ostravě kamarádku a prý je i hezká v Plzni, no, takže i tam vlastně bych taky se chtěla ještě, no, že
1: no žádná není šeredná, vidíte.
2: No, protože ty říkám, ty zvířata jsou roztomilí, i když musí být v těch klecích nebo v těch výbězích, ale prostě lidi je mají rádi. Akorát, hejte, teď jsem zaslechla letos, že někdo v té ústecké zoologické zahradě, to musím zmínit, nějaký vandalové házeli tam jabka nějak ve špendlíkama, jo, někam do výběhu, no a prostě tak takovýhle vylomeniny tam dělají, jo, že chtějí vyloženě těm zvířatům ublížit, tak to jako se mi nelíbí, no, že takhle se chovají, jo, ta mládež, jo, nebo...
1: No to je neomluvitelné, no, zvíře se prostě nemůže bránit.
2: No, že právě, no, že takhle ohrožují na životě. jo, i vlastně krokodýlovi hodili nějaký kam cihlu nebo něco, jo, si přinesli asi, jo, nebo jestli tam někdy bylo dostavěno. A normálně mu hodili na hlavu a oko mu jedno zničili, no. Takže tohle to jsem slyšela v rádiu, že hlásili, jo, takhle, že co se letos stalo v tom Ústí.
1: Tak snad to bylo na dlouhou dobu naposledy takový incident.
2: No, takže jako přeju jako všem prostě, kdo mají rádi zvířata, aby navštěvovali ty zoologické zahrady. Já jsem jednou dokonce z knihkupectví viděla takovou menší knížečku, kde byly prostě všechny vypsané ty zoologické zahrady u nás v republice, jo, a i prostě otvírací doby a jo, různý takový informace o těch zoologických zahradách. No, jenom jsem si ji prohlídla, potom jsem asi já nevím, až za 14 dní zase šla do toho knihkupectví, chtěla jsem si ji koupit a už nebyla, no, takže to mě mrzelo, ale tak člověk si to dneska najde na tom internetu, no, všechno jako, takže informace máme potom, že ho bude čerpat.
1: Děkujeme za pozvánky na sever Čech, do Děčína, no, no. Chomutova i Ústí.
2: To krásné, no, i ta Ústecká, jo. Jo, i ten Chomutov, jsou to krásné zoologické, takže až někdo bude mít chuť se sem podívat do našeho kraje, takže...
1: Děkujeme, děkujeme. Paní Iveto, ať se vám daří, a zeptám se, máte ráda Karla Gotta?
2: Mám ráda, no. A ještě můžu pozdravit paní Noru.
1: No, pozdravte, paní Noro, zdraví vás paní Iveta.
2: Ano, mám ráda, když povídá, a nevím, jestli už dneska byla.
1: Ne,
2: ale vždycky krásně mluví, jo, jak prostě, jak pohádku, jak ten příběh různý vypráví. A jenom jí chci sdělit, že já jsem v dětství taky měla špice bílýho pejska, jo, že ona taky jako měla, takže i já jsem tohleto zvířátko měla, no, tak jenom to jsem
1: dobře.
2: Sdělit.
1: Paní Iveto, ptal jsem se, protože Karel Gott nás teď čeká a vy se mějte moc pěkně. Nashledanou.
2: Ano, mě taky, nashledanou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Úterý 29. září. Posloucháte Noční linku z Pardubic. Dnes na téma zoologické zahrady. Zase nahlížím do toho, co jste nám napsali. Vždycky chci, aby zaznělo každé vaše zastavení u daného tématu. Tak teď třeba paní Jana, moc zajímavá slova tady vidím. Zdravím linkaře a ráda bych kromě zoologických zahrad připomněla oceanografické muzeum v Monaku. Tam je to perfektní. Ve velkém akváriu v suterénu je asi 4000 druhů ryb a paryb, včetně žraloků, a přes 200 čeledí bezobratlých. Zajímavá je ta budova, stojí na skále nad mořem na útesu 85 metrů vysokém. Také jsem dvakrát navštívila Mořský svět na pražském výstavišti, to je o mnoho menší, ale za návštěvu stojí. A také připomenu papilonie, motýlí domy třeba v Praze, Brně nebo Ostravě. Tuším, že i ve Vídni něco takového je. Snad nevadí, že jsem toto téma rozšířila, píše paní Jana. Ba naopak, to chválíme, že jste to zase vzala z jiného konce a tiše všichni závidíme, že jste v Monaku tuhle nádheru viděla, protože většina z nás tam asi nebyla. Tak co tu máme dál? Ještě se nám ozval pan Pavel. Byl jsem v několika zoo, a to i v té pražské Trojské, která byla pěkná. Byl jsem v Lešné, Brněnské, Jihlavské, byl jsem v zoo v Chomutově a ve Dvoře Králové. Všechny zahrady byly fajn, akorát nemám rád, když je to hodně do kopce nebo hodně roztažené, takže od jednoho výběhu jdete celkem dlouhou cestou, kde nic není, než narazíte na další výběh. Taky děkujeme, pane Pavle, i za váš příspěvek do Noční linky. No a za okamžik už se zase s někým z vás telefonicky spojíme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jasně.
1: Zdravím všechny posluchače Noční linky i vás. Já jsem ráda, že jsem se konečně dovolala po nějakých jiných, které ono těžko se jako dovolat, protože je nás asi strašně moc.
2: Celá republika.
1: Jsem ráda. A co se týče témat, my tady máme nádhernou zoologickou zahradu, máme tady lvy berberské, máme tady tučňáky, řeku, motýly, máme prostě tady teďka tak krásná zoologická, udělaná krásná zoologická zahrada. Hmm. Pak tady máme kousek od Plzně u Toma v Lecích, anebo v Plasích je taky malá zoologická.
2: Ano.
1: A potom tady ještě máme nedaleko Šlovic, tak tam jsou ty koně, ale právě, že lidi tam nosí to pečivo. Mm-hmm. A to by prostě, ty koně prostě, jako co jsou tam ty volný, tak oni si vlastně sami, nebo jim tam prostě jako dovezou jako jídlo, ale prostě krmit je prostě tím pečivem, to je prostě nebezpečné.
2: Jasně,
1: prostě,
2: jasně, jsem rád, zvířátka. Že jste to připomněla. No. Jinak, co se týká plzeňské zoo, ještě jsem se dočetl, že tam jsou komočtí varani.
1: Ano, taky, ano, máme komočtí varany a pak tady máme hrušíky, ještě žirafy, no prostě, no a měli jsme tady spoustu těch medvědů a vlastně pan, no, natočil vlastně
2: pan Chaloupek.
1: Pan Chaloupek, ano, ten natočil s těma medvíděma, který tady taky byli. No takže prostě máme tady jako krásnou a jako všechny zoologické zahrady, když jsou udržované a jako lidi se o ně a vlastně díky tomu, že opravdu ty lidi se o ty zvířátka jako starají a jako klobouk dolů, protože ono jako to taky není jako jednoduchý prostě se o ty zvířátka postarat, že je to vlastně celoročně, takže prostě je to jako náročný. Ale co se týče jako těch dalších zoologických zahrad,
2: ano.
1: Tak už byla tady zmíněna Liberecká, Ústí, byli jsme i vlastně na, potom tady na jihu, Ohrada, jestli znáte, v jižních Čechách.
2: Ano.
1: A Hluboká je taky taková menší zoologická zahrada. Ale jako srdcovka, tak je Jihlavská zoologická zahrada.
2: Jak to, čím si to zasloužila, že té patří vaše srdce v Jihlavě?
1: No, my jako už jsme tam jako s vnučkama, ještě teďka se teda chystáme s tou druhou, ale s tou první jako jsme tam byli dvakrát. Prostě jsou tak, prostě ty menší zoologické zahrady jsou mnohem hezčí. Nemám proti pražské ani Dvoru Králové, ale prostě je to moc rozlehlý. Prostě je to jako náročnější. Ale tuhle ty menší zoologické zahrady, tak prostě, no, a nám se prostě strašně líbí právě hlavně v té Jihlavě.
2: Dobře, děkujeme za tip. Ještě mě napadá, když jste z té Plzně, tak kousek to máte do Německa, jestli jste i překročila někdy hranice do nějaké německé zoologické zahrady.
1: No, to spíš jako dcera, nebo tak ty jako spíš jako jezdí takhle mimo. Ty byly říká na nějakých těch delfínek, nebo někde.
2: V Norimberku
1: tady.
2: Možná, že jo?
1: No, ano.
2: No, to tam je nějaká delfíní laguna.
1: No, tak to vím, že jako ty spíš jezdí jako za hranice. Já už se takhle nevydávám, ale jako tohle to už jsme si jezdili. Akorát mě mrzí ještě Zlínská zoologická zahrada, tam bych se bývala chtěla podívat.
2: Tu každý chválí, ale že nečekal takovou krásu.
1: Tam jsme se ještě v Brně a v tom jsme taky, že na kopečku jsme byli v Olomouci, ale jak jsme tak ještě tuhle ten kousek prostě nemáme projetej.
2: No tak ať na to tam dojde. Nenechte si to ujít.
1: Ještě bych se tam ráda právě podívala, takže jako tuhle ty ještě dvě zahrady mi jako tak nějak schází.
2: Držíme pěstě, ať výlet vyjde.
1: A u vás v Pardubicích kromě koníčků tam zoologickou nemáte?
2: Tady je pohádková zahrada, to je spíš takový výběh pro zvířata, tam se o ně starají. A pak Býtovany u Pardubic, no prostě Pardubický kraj nemá takovou tu v uvozovkách kamennou zoologickou zahradu.
1: Jo.
2: Ale my to máme kousek do Dvora Králové, k sousedům do Králové Hradeckého kraje.

0: kousíček přesně.
1: Tato vynahradí tou velikostí.
0: Ano, ano. Takže dáme slovo ještě dalším posluchačům, aby ještě se mohli vyjádřit.
1: Ještě se někteří určitě ke slovu dostanou.
0: A, jo, opravdu, jako říkám, ty zoologické zahrady, když se opravdu o to ty lidi starají a udržujou, takže je to moc, jako jsou moc krásné.
1: Chválíme a zdravíme všechny provozovatele.
0: Zbytek noční služby.
1: Díky.
0: Mějte se hezky.
1: Vy taky.
0: Někdy zase naslyšenou.
1: Buďte pozdravena v Plzni, taky. Ať se daří. Dobrou.
0: Taky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Díky vám, posluchačům Noční linky, už jsme procestovali celé Česko, dokonce jsme se vydali i třeba do Polska nebo na Slovensko. Naším dnešním tématem jsou zoologické zahrady. Svůj příspěvek do diskuze má i paní Soňa Odkrnova, tak vás pěkně zdravím.
1: Já taky zdravím všechny a chtěla bych říct, byly tady nějaké příspěvky, procestovali hodně těch zoologických zahrad. Já teda kromě ostravské, zlínské a v Olomouci jsem nenavštívila, ale chtěla bych říct, že můj manžel byl velký chovatel exotických ptáků.
0: Ano.
1: A měl několik voliér a kromě toho měl i ty velké ary, párek těch velkých ar. A ty měli voliéru strašně vysoko a i když ráno opravdu vyletěli a začali, oni říkají lidi, že začali řvát, jo, tak to se rozléhalo po celý, my jsme teda bydleli blízko u lesa, tak se to tak nějak rozlíhalo, ale pak si na to zvykli. Chodili tam na ty ptáky se dívat a i děti ze školy.
0: No to jsem se chtěla zeptat, neměl to jenom pro sebe, ale teda pořádal exkurze.
1: Pro ty děti, ano, chodili se tam i sousedí nebo tak nějak na to, ale pěkné na tom bylo to, že třeba ty ary, ty velký, oni se naučili sem tam nějaké slovo mluvit normálně. A měli jsme psa, který se jmenoval Nero. A my vždycky na něho Nero, pojď sem. A oni to furt opakovali. Nero, Nero, jo.
0: A pes poznal?
1: Jo, a jednou přišli jako k naší bráně. Řeknu to tak, jak to je, byli to cigáni a sbírali to staré železo, že? A teď ti ptáci, oni byli fakt hlídači jak psi. A teď viděli někoho cizího u té brány, jak tam na nás volá a oni, Nero, Nero. A ten jeden z těch černých říká, to není možné, jak oni ví, že já se jmenuju Fero.
0: Jo, takhle. Tak jste se všichni společně zasmáli.
1: Tak jo. No a nejvíc se teda naučí ti žaci. Ti se teda nejvíc naučí mluvit a nejenom, že třeba řeknou ahoj nebo tak, ale oni opravdu napodobijou ten tón tého hlasu. Jo, to, co slyšíjou, když se ráno vstalo, přešlo se, ty jsme měli teda vevnitř okolo nich, tak oni vždycky už, dobré ráno, jo.
0: No tak to byla zábava. No a povězte, paní Soňo, neprojevila třeba i někdy nějaká zoologická zahrada zájem o ty kousky od vašeho muže?
1: Jo, dneska už to vlastně už nemá nic, už to všechno prodal, zdravotní problémy a tak, takže už tady všechno, všechny ty...
0: A ostatním chovatelům prodal, nebo třeba zoologickým?
1: Chovatelům, protože se jezdilo na burzu třeba, dejme tomu do Přerova, jo, a vůbec ti známí, co tak chovali, takže se to všechno prodalo. A ještě jsem chtěla říct, jako největší takový zážitek, ne přímo ze zoologické, ale bylo to z Brazílie, kde vlastně on se chtěl jít podívat furt na ty ptáky, jak to tam žije, jak to tam je. Jo, takže prostě vidět ty zvířata, já nevím, třeba jsme tam půl hodiny čekali na lenochoda, který tam někde na stromě visel, až se pohne, jako jo, takže tady to a potom tady ti ptáci různí, tak já nevím, tukan a tady právě ty ary, který tam měli svoje zázemí, svoje budky a to už jsem jednou říkala, jak ten náš vedoucí toho zájezdu šel, ježišmarja, tam jsou ti velcí ptáci a prostě šel k těm jejím budkám a to jste měl vidět, jak ho prohnal, jo, tak ta ara, protože měli mláďata a jak jich porovnal. No,
0: dobře.
1: A my teda doma taky ty ary, pokud neměli, nezahnízdili, tak vám přiletěli na ruku, jo, nechali se krmit a tak. Hmm. Ale potom, jak měli vajíčka a vlastně sehnout ty mláďata, tam se nedalo pomalu vejít.
0: Jak tak bylo zlé, rozumíme.
1: Jak byli agresivní, jak se prostě, no hlídali si, že jo, ty svoje mláďata. Takže tak jsem chtěla jenom takový...
0: Děkujeme, paní Soňo, zdravíme ke Krnovu a ať se vám daří, pozdravujte.
1: Vám taky a všem, ať se daří a ať ať cestujou na ty zoologické zahrady a to, protože je to opravdu krása
0: jasné,
1: se dívat na
0: jasné.
1: ty zvířata.
0: Tak jo, jo, tak dobrou, dobrou.
1: Dobrou noc nebo dobré ráno.
0: Ano.
1: A naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráščitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
4: Byl to Shane,
5: byl to Shane.
3: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýv strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
4: Byl to Shane,
5: byl to Shane.
3: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýv. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
4: Byl to Shane,
5: byl to Shane.
3: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
4: Byl to Shane,
5: byl to Shane.
3: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
4: Byl to Shane,
5: byl to Shane.
3: A v salůnu tou dobou Rýd se svojí bandou pil. Ten Rýd by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
4: Byl to Shane,
5: byl to Shane.
3: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýdův klan. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl mě olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
4: Byl to Shane,
5: byl to Shane.
3: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.
4: Byl to Shane,
5: byl to Shane,
4: byl to Shane.
0: Ladislavem Vodičkou jsme strávili uplynulých 5 minut, abychom si v zápětí popovídali s paní Marií od Hradce Králové, která vydržela na telefonu a už se slyšíme. Dobrý večer.
6: Dobrý večer, už vás slyším. Velice mě to překvapilo z zoologické zahrady, protože když byly děti malí, to už je 60 let, a tak jsme měli v Královém dvoře strýčka, máminýho brata, jezdili jsme tam. Častější byly návštěvy tam, jinak jsme byli v Pražský i v ty Liberecký. A jednou nás napadlo, protože děti měli doma morčata,
0: ano,
6: a my měli snad 20 malých morčátek. Tak jsem se tam dovolila optat, co s tím, protože my bychom to nezabili. Ježiši, toto přivezte. Představte si, že nám dali možnost odemykání brány bokem, a my tam kdykoliv mohli přijet a tou bránou si projít. Když byly morčátka, jsme je přivezli. A když jsme tam byli poprvé, tak já myslela, že jim to dáme zadarmo. A představte si, oni nám dali asi 300 korun tenkrát, což byly velké peníze, a úplně jsme z toho byli vedle. Takže jsme si tam jezdili sami, protože jsme zvířata milovali, teda naše děti milovali surikatky, to jako...
0: Jo, ty tam jsou, taky.
6: Ano, to
0: úplně
6: byla
0: přesně
6: nádhera.
0: Vím, kde.
6: No, to byla nádhera. A tak my jsme šli na kafe a děti si chodili po zoologické zahradě. Bylo to moc pěkný tenkrát.
0: A poslyšte, ta morčata skončila tam kde?
6: No, já nevím. Oni mě to neřekli. Já jsem si myslela, jestli tím nekrmili něco.
0: No já taky právě, ale že byste dostali za to 300 korun za jedno.
6: No dostali jsme opravdu. My koukali, jak to my, prostě my to nezabili, nebo bychom to nezabili. A nevím, nevím, prosím vás, proč mě to zaplatili tenkrát. A už si nepamatuju, jak to bylo dál.
0: Že byste tam... třeba chtěli vidět později, jo? Nebo tak?
6: Ne. Když jsme je tam dál pak vozili, tak už vám nevím, jak to. Ale to jsme byli... Nemůžu si vzpomenout na toho pana ředitele, i s tím jsme nakonec mluvili, co tam byl tehda. A tenkrát přides nějaký zvířata velký, ale nevím odkud, jestli ne koně, ne, ale bylo to něco jiného. Ale pak to mělo nějak slintavku a vím, že strejček vždycky říkal, on to tam zakoupil, nebo to a ještě nám sem přivez slintavku. To je jediné, co si z toho pamatuju. Ale je to moc pěkný a jsem ráda, že jsem se dovolala. Jste moc hodnej a mějte se tam moc hezky.
0: No moc vás zdravíme do Hradce nebo k Hradci z Pardubic a děkujeme za příspěvek plný morčat. Dobrou noc.
6: Dobrou noc, děkuji moc. Naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: plán.
1: Teď máme v plánu popovídat si s paní Anou, která udělá tečku za dnešním tématem, tu telefonickou v noční lince. Vítejte.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak paní Ano, co máte na srdci, co se zoologických zahrad týče?
2: No tak mému srdci nejbližší jsou spíš ty zoologické zahrady, které jsou na Moravě. Konkrétně ta ostravská jako je velmi pěkná. A potom několikrát jsem navštívila Lešnou, vlastně to je u Zlína.
1: Ano, ano.
2: Ta se v průběhu let jako velmi jako spravila, jako, protože jsem byla několikrát jako v průběhu jako asi tak těch 50 let. Potom rádi jsme jezdívali na Svatý Kopeček u Olomouce. No a velmi mě překvapila, když jsme byli na jižním Slovensku a do Budapešti je celkem blízko, až tak hodina cesty.
1: Takže Maďarska.
2: Tak jsme jezdívali do Budapešti. A tam je vlastně pěkný podmořský svět udělaný v rámci jako zoologické zahrady.
1: Dobře, tak jste to tak pěkně jako pojmenovala, co kde mají. Ta ostravská je vám teda nejblíž, kdybyste měla teď udělat reklamu, když jste od Ostravy, jo? Tak co byste tam doporučila v té ostravské vidět?
2: No já teď jsem tam další dobu nebyla, ale je tam jako nádherné, ale spíš jako než ta ostravská se mi líbí jako ta Lešná, ten, jako toho Zlína, jako, protože tam je ten zámeček, je tam jako, takže je to tam jako fakt jako je to tam jako nádherné, jako.
1: Dobře, no tak paní Ano, děkujeme za moravskou tečku v dnešní noční lince, nebo Slezskou tak trochu, mějte se pěkně.
2: By taky nastanou.
1: Dobrou noc. A ještě tady přečtu vzkaz od posluchačky Ivety. Zdravím všechny. Byla tu řeč snad o všech našich zoo, ale pro nás je jednička zoo Plzeň, i když jsme navštívili několik zoo v zahraničí. Slovensko, Polsko, Německo, Maďarsko, Španělsko. Nesmím ale zapomenout na žehušickou oboru bílých jelenů. Zoo Koutek u zámku Žleby a Chleby. Ve Chlebích se pomalu zoo neustále rozrůstám. Má jednu výhodu i pro děti, že mohou s těmi zvířátky být v přímém kontaktu. Dobrou noc. No tak děkujeme, paní Iveto, i za tenhle příspěvek. Musím říct, že teda těch písemných příspěvků, ne že byste nevolali, to jste volali celou dobu, ale těch písemných příspěvků dnes bylo hodně. Ani na jednu stránku monitoru v počítači se mi nevyšly, tak díky za to, že jste se takhle zúčastnili. Dali jste nám dobré tipy v dnešní noční lince, která míří do finále. Je to tak, nedá se svítit, ale vlastně už dnes po 23. nás čeká další noční linka, takže se těšte, dívám se na koho, na Janu Chládkovou a téma vztah na dálku, tak to je před námi už dnes po 23. Ať se vám daří, hezky se do té vlastně už nesváteční atmosféry do toho úterka vyspěte a zase někdy naslyšenou v noční lince se moc rád těší Zdeněk Novák.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když si procházím starší scénáře divadel pro vaše uši, pokaždé najdu něco, co mě překvapí. Tak třeba ten fakt, že jsme tu ani jeden večer ještě nevěnovali osobnosti rozhlasového režiséra, kterému po letech jeho práce v rádiu snad nikdo neřekl jinak než pohádkový režisér Karel Weinlich.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se v rozhlase řekne režisér Karel Weinlich, tak se vám ozvěnou ozve přes desítky a stovky pořadů, ale především pohádka. No a když se řekne pohádka pro ty nejmenší, je to zase Hajaja. A taky pan Vlastimil Brodský, který s těmi pohádkami na Dobrou noc v 60. letech v rozhlase začínal. V jednom z toboganů Tomáše Slámy se Karel Weinlich a Vlastimil Brodský potkali. No a řeč byla o všem možném, jak to tak bývá, když se potkají kamarádi po letech, ale taky o divadle nebo o tom v rozhlase sice neviditelném, ale tak důležitém potlesku publika jako poděkování.
2: No, někdy ten potlesk je vlastně jediným opravdovým uspokojením. Nicméně on není dán kvalitou mý práce jenom, on je dán i tou okolností, že v mém životním předkremačním stádiu pochopitelně mnoho lidí mi chce dát najevo, abych umíral aspoň s tím uspokojením, že mě mají rád.
3: No, je pravda, Vlastimile, že my jsme si řekli, že skoro slavnosti dneska uděláme to, že vy už jste tradicí našich Vánoc, jo? Po třetí, kdy vždycky vy říkáte, no musíme to stihnout, protože příští rok já už, jo, máte takový, že třeba budete někde jinde.
2: Já se velice omlouvám, že nikdy nedržím v tomhle smyslu slovo.
3: Ano, a já vám chci poděkovat za to, že ho nedržíte, prosím vás, klidně v tomhle pokračujte, ale ještě hodně dlouho bych potřeboval. Ale ono to je v zájmu české kultury, ten smích, jak jsme slyšeli, intenzivní jednoho jednotlivce, to je pan Karel Weinlich, toho si tady ještě podáme, nemyslete si, že sedíte v první řadě, nezaplatil jste, Karle, jo, za prvé, to je první věc. Jste zaměstnancem Českého rádia, vůbec mě zajímá, jestli, promiňte Vlastíku, já se ho rovnou zeptám, já jsem pak většinou překvapen, že se stává taková věc, platí, když, promiň, já tě budu týkat, platíš koncesionářské poplatky?
4: Já velice poctivě platím koncesionářské.
3: Režisér, který neumí hovořit, to je výborné.
4: To je naprosto normální záležitost. Vážení přátelé a vážení posluchači, já jenom pokud sdílíte obavy o našeho milovaného Vlastíčka Brodského, tak já bych vám je rád rozptýlil, protože když jsme zhruba tak před 45 až 50 lety spolu točili první inscenaci, tak již tehdy se mnou loučil, říká, Kajínku, bylo to hezké, škoda, že to bylo naposled.
3: Promiňte, já ještě vlastně to jenom na dotvrzení toho, že teda doufám, že dalších 15 let tobogánu máme vystaráno o Vánocích. Já mám před sebou kazetu, kterou sama natočila Zuzana Maléřová. Ona tady sedí dokonce tu kazetu, dneska můžete mít k dispozici s podpisem Vlastimila Brodského. Tam se taky píše o téhle nezdolné energii Vlastimila Brodského. Jak ty to vidíš? Jako? Není to koketerie jenom, protože on na to dostává i mladý dívky a oni pak o nich rádi pečujou.
5: No, já řeknu taky osobní příběh, protože je to teda pouze 15 let starý příběh, ale to jsme se v podstatě seznámili a pan Brodský mě tehdy pozval na výlet do Hradce Králové, kde promítali Šormův film Farářův konec, který v té době nebylo možné nikde vidět. A my jsme se tam vypravili, cestou jsme se zastavili v krásné restauraci na oběd a kolem lidi nás pozorovali a my jsme byli takový tajemní, jako jaké, že city k sobě chováme a moc nás to bavilo, teda mě. A pan Brodský, já jsem mu ale pořád říkala pane Brodský a on mi říká, to je nepřijatelné. Až dorazíme do Hradce, najdeme si Zuzalko Prima Fleck a tam si potykáme. A ten Fleck našel a na místním hřbitově mi oznámil, že mi provždycky bude říkat Zuzalko a že on je Broďa.
3: Vy jste v tom rozhovoru dokonce, to byl tak nádherný intimní rozhovor v době, kdy všichni veselé historky z natáčení, tak Zuzalka, nebo jak jste říkala? Zuzalka si sedne s Vlastimilem a povídají si jen tak o životě a o trápení a Vlastimil, jeden z největších českých herců, říká, že vlastně nemá talent a že je jenom pouze pracovitý. Tak jak jste to Vlastimil dělal, že vaším životem prošly tak krásné ženy a tolik úspěšných věcí?
2: To bylo velice jednoduché. Samozřejmě, že mé záměry bývaly často, i abych je nazval, dejme tomu, hříšnými. Nicméně i případ mojí milované Zuzalky takhle počalošem, zase jsem dopadl jako obvykle naprosto beznadějně. Já jenom, aby panu manželovi, aby pochopil eventuálně, že jsme se opravdu si potýkali na tom hřbitově. Ale zase to bylo natolik mně blízké prostředí, že to bylo hezké.
3: Vy jste v tom jednom rozhovoru říkal a vyprávěl o svém tatínkovi a mamince, jak tatínek dělal na oko, že ta vaše práce ho celkem, že mu to je jedno a že tomu možná ani moc nevěří, těm hereckým úspěchům, ale jakmile začaly první filmy, takže chodil v tom městečku a díval se na to a lidi se ptal po skončení třeba určitého představení filmového, no tak co říkáte na toho Brodskýho a že on je hrozný, že jo, a že oni říkali, ne, je dobrý, a že on řekl, no jo, to je můj syn, jako, takže také se třeba někdy takhle díváte, nebo jakým způsobem se díváte na Teresku, na Marka, když vidíte, no, jak se jim umělecky daří?
2: Asi zcela jinak, než se díval tatínek na mě, protože herectví bylo jeho nesplněným snem. On i hrál na Růžově ochotnické divadlo, občas dokonce v Ostravě se zúčastňoval i na tom zemském divadle, nebo já nevím, jak se tehdy jmenovalo, Ostravský velký divadlo, v nějakých menších rolích a tak, byl posedlej herectvím, ale nikdy vlastně se neodvážil to dělat jinak, než amatérskou zájmovou činnost. A takže on ve mně pak nacházel takový splnění svého snu a svých představ o svém životě. Takže mi strašně fanděl a já se omlouvám, že neodpovídám hned na danou otázku, ale my jsme třeba bydleli s Horničkem na jedné chodbě, když se přestěhoval z Plzně, tak jsme bydleli ve stejným baráku a měli jsme se velice rádi, byl to takový hezký ten. A maminka Hornička bydlela v opatro níž v Malý Garconce. A když Mirek slavil jakýkoliv úspěch, tak paní Horničková vzala botu a kartáč na boty a stoupla si na chodbu a čekala, až půjde starý Brodský. A když táta šel do práce, do pojišťovny, tak on řekl dobrý den, milostivá paní. Paní Horničková řekla dobrý den, pane Brodský. A pak jenom tak jako mimo, když už tatínek jako byl na odchodu, tak špitla, Mirek teď bude hrát s Verichem. To dělalo s tatínkem strašný věci. A tím mu ovšem zkazila celý den. A tatínek jaksi potřeboval nějak zachránit. Já jsem vždycky, když jsem dostal nějakou roli, tak jsem volal tatínkovi a když to byla pěkná role, tak tatínka to uspokojila a zase šel domů a čekal, až paní Horničková s tou botou bude na chodbě. A zas tak jenom mimochodem řekl, no, dobrý den, milostivá paní, ruku líbám, syn bude hrát hlavní roli ve filmu. A zase měla celý zkažený den paní Horničková. No a takhle se tam soupeřilo, všem bylo to tím, že žádný z těchto dvou roztomilých lidí vlastně to nedělal jako profesi. A já jako profesionál na to koukám trošku s většími nároky na tu činnost hereckou mýho syna, ale to je sporadická, a i na činnost Teresky jako spíš tak nějak kritičtěji, takže já se vždycky bojím, že aby jim to vydrželo, pokud jim to jde, a nebo pokud jim to nejde, tak aby je to brzo přešlo, tato činnost.
3: Milí přátelé, pojďte v přímém přenosu pozdravit Vlastimila Brodského. Připomenu, že vysíláme z divadla U hasičů přímém přenosu a naším hostem je pan Vlastimil Brodský.
6: Ano, takže já bych zaspívala takovou písničku, taky to má takové jako šmrnc, řekla bych, sváteční, jmenuje se Svatební. To já mám, kdyby náhodou jsem se, jo. Ještě nevím.

0: Petra Černocká, Jirka Pracný, přímý vánoční přenos tobogánu a zvu pana Karla Weinlicha, aby přišel doplnit tu naši malou rozhlasovou minirodinku.
1: Děkuji.
0: Dobrý den, Karle. Tam máš místečko vedle Petry. No, Karel Weinlich a Vlastimil Brodský oba získali cenu vlastně generálního ředitele Českého rozhlasu. A všimněte si, teď mě vzali židli, ale mě to nevadí. Já si sednu.
1: Takhle
0: jsem si to představil. Seďte, mistře. Mistři, seďte. A řekněte mi, já jsem hovořil o tom lidském hlase v úvodu našeho dnešního pořadu. Pan Vlastimil Brodský propůjčil svůj hlas. Jenomže to není jeho propůjčil hlas. Slavné postavě pohádkové Hajaja. Co takové propůjčení hlasu znamená, když navíc toho dětského diváka si můžete jenom představit?
2: Já nevím, jestli já to budu umět říct tak, abych se nikoho nedotkl. Já si myslím, že je to propůjčení hlasu figurce, která se spopularizuje, je velice vděčná věc a má příznivou odezvu, která je uspokojující svým způsobem. Nicméně, když ta popularita narůstá, tak v tom začne být tak strašně velký nebezpečí, že jako v mém případě mě to vyřazovalo z možnosti pracovat v jiných uměleckých médiích. Byla taky jiná doba než je dnešní a často se stávalo, že jsem potkal režiséra, který říkal, člověče, já jsem měl pro tebe tak krásnou roli ve filmu, ale to víš, ono, kdyby se to hrálo odpoledne a ty jsi tam byl v nějaký roli, tak děti, který tam budou, nebo i dospělí, začnou řvát Hajaja a je ten film o něčem jiným. Mně se dokonce stalo, že jsme hráli Tylova Husa a já jsem hrál nějakého ošklivého mnicha, jezuitu na začátku a režisér mi říkal, prosím tě, zhanob se nějak, aby na odpoledním představení tě nikdo nepoznal. A já jsem opravdu byl jezuita, teda převlečený za někoho jiného ve svém exteriéru. A on říkal, ten režisér, podívej se, to dává celý smysl ty hře, čili ne, aby tam někdo začal řvát Hajaja. A já jsem se zhanobil, vylez na jeviště, na balkoně byla nějaká škola a skutečně celá škola začala řvát Hajaja, Hajaja. Takže ta hra taky byla o něčem jiném, než jsme zamýšleli. Tak v tom případě propůjčit hlas není příliš příjemné.
3: No, já to mohu jenom potvrdit. Já bych jenom poopravil jednu věc. Vlastík nepropůjčil jenom hlas, on oživil toho Hajaju. A byla to skutečně v té době prostě legenda. Legenda, která ho skutečně mohla stát tu hereckou kariéru. A vím, že z toho byly velké maléry. Vlastík s tím přišel odůvodněně, jako na to poukazoval. A byl dost velký problém teda toho Hajaju předat někomu jinému. Takže ono není vždy pravdou, že býti populární na nějaké figurce a tak populární, jako byl pan Brodský, je k dobru. Nehledě k tomu, že člověk by myslel, že ho ta děcka milovala, ale on by nám mohl povědět i historku, kdy do něj kopala.
2: No, ne, samozřejmě, že si mě představovali jako svýho kamaráda, který je pravděpodobně tak velký jako oni, tedy taky trpaslík. A stávalo se, že šla babička s dětma na druhé straně ulice a viděl jsem, že mluví o mně, protože na mě ukazuje prstem a řekla, helejte se děti, tamhle jde Hajaja. A ty děti se rozdářily, koukly se na mě a naprosto zhasly. Tím zklamáním, že tam jde starý dědek nějaký, který nesplňuje jejich představy. A jednou jsem šel na tramvaj a tam to už zase taková ta generace devítiletých. Tam mě skutečně někdo velice nakop vehementně do zadku a za ním běžela babička a z dálky už na mě volala, když on vás má tak rád.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty asi nejoblíbenější zvukové kousky tady v Divadle pro vaše uši patří povídky o Sherlocku Holmesovi. A to nejenom ty z toho základního Doyleova kánonu, ale i ty, které vznikaly na základě původních Sherlockiád. Třeba v rozhlasovém Meteoru, protože pokaždé s nějakou vědeckou záhadou nebo vědeckým problémem. A myslím si, že se ani nemusíte ptát, kdo byl tak často režisérem takových, jak by se řeklo, vědecko-populárních detektivek. Ano, správně, byl to zase Karel Weinlich.
5: Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milí Watsone.
6: Očividně vám to prospívá.
5: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
6: To je pro mě novina. Vždycky jste mě rady odbíval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
5: Bývalo.
6: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
5: Je to příjemná a poučná cesta.
6: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
5: K doktoru Dilimbertovi.
6: Kolega?
5: Ne zcela, zubní lékař.
6: Ale potíže?
5: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
6: Včelas?
5: Nikolivěk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
6: Ale cože živé?
5: Ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta Stulů, že mi zprostředkuje návštěvu.
6: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
5: Zřejmě. A číslo 73. Milí Watsone, zdá se, že jsme na místě. Milý pane doktore, musím prohlásit, že jsem byl hrdý na své jakési opus magnum, mého životního podzimu, na svou včelařskou příručku s přihlédnutím k oddělení královny.
6: Můj přítel pozoroval, co se děje v úle, se stejným zaujetím, jako kdysi pozoroval, co se děje v podsvětí.
5: Teprve tady však vidím, jakých nepatrných výsledků jsem se dopracoval ve srovnání s vámi. Úžasné.
7: Díky přeháníte však, milý pane Holmesi. Věnuji tomu všechen volný čas. A tady si vás ještě dovoluji upozornit na svůj nejvzácnější exponát. Brazilské motýly rodu Hylésia.
6: Vždyť oni za tím sklem létají.
7: No jistě, jsou živí.
5: Ale jak jste jim dokázal připravit stejné podmínky?
7: Po mnoha pokusech. Tahle populace čítá nejméně 100 dospělců. Přesně spočítat je, jak vidno, vyloučené.
6: A proč právě tyhle motýly?
7: Já vím, nezáří barvami, neohromují velikosti. Pan Holmes je však ocení. Jsou jedovatí.
6: Jedovatí motýly?
7: Ano. Mají po těle jedové chloupky spojené s jedovou žlázou.
5: Vím o pověstných ohnivých housenkách Tatoranas z čeledi Megalopygidae, které jsou jedovaté, ale...
7: U motýlů je to vskutku vzácnost. Má to jen několik druhů na světě. Hylésia pak zvláště intenzivně. Chemie je přece vaším koníčkem, pane Holmes.
5: Zajisté.
7: Pokouším se odhalit tajemství jedu Hylésia.
5: Zabijí?
7: Nikoliv. Způsobuje nesnesitelné svědění, když se jedové chloupky zabodnou do kůže. V roce 1960 byl v Brazílii popsán případ, kdy velké hejno motýlů Hylésia vlétlo do jedné vesnice. Třeli se o stěny, záclony, oděvy i samotné lidi. A všichni obyvatelé onemocněli úpornou kožní vyrážkou.
6: Životu nebezpečnou?
7: Naštěstí ne. Ale mohu vás z vlastní zkušenosti ujistit, že velmi nepříjemnou.
6: Ještě štěstí, že v Evropě se může člověk setkat s tímto roztomilým motýlem, zřejmě jen u vás.
7: Zřejmě, ale nemyslete. Takový bourovčík dokáže u nás také pěkně potrápit.
6: Tak toho motýla neznám.
5: Je to housenka, milý Watsone. Taumatopea processiones, bourovčík toulavý, žije v dubových lesích.
7: Za času našich dědečků znemožnil úplně výlety Pařížanů do Buloňského lesa. Les byl zamořen jedovatými chloupky bourovčíku a ty způsobovaly záněty sliznic, očí a pokožky.
6: To je pozoruhodné. Řekl bych, že vaše zubní praxe je proti tomu koníčku dosti nudná.
7: myslíte?
5: Pokud si vzpomínám, tak mé návštěvy u zubařů nebývaly nijak nudné, milý Watsone.
6: Nemyslel jsem na pacienty Holmesy.
7: Zrovna dnes jsem si na nudu rozhodně nemohl stěžovat. A přitom pořád vlastně nevím, oč tomu chlapíkovi šlo. Ostatně, vy jste přece, pane Holmesy, expert na záhady.
5: Záhada toť výzva. No,
7: snad pro vás.
5: Nechtěl byste být konkrétnější, pane doktore?
7: Beze všeho vám to mohu vylíčit. Co vás trápí, pane...
8: Belezis. Vzadu vpravo stolička strašně bolí.
7: Mm-hmm. Podíváme se. Tahle?
8: Jo.
7: Sedmička vpravo dole. Ale těch kazů máte víc.
8: Musíte vrtat?
7: Trochu, ale nebude to bolet.
8: To určitě ne. Nepřišel jsem totiž kvůli ní.
7: Nerozumím. Co si tedy přejete, pane?
8: Dohodnout s vámi menší obchod.
7: Zmýlil jste se, nejsem obchodník, jsem zubní lékař.
8: Podívejte, jdu si pro jednu zdravotní kartu. Kartu mého přítele, který k vám léta chodil, teď ji potřebuje.
7: Nechápu.
8: No, chce jít na operaci, vsazování celých zubů, to jak se to, no...
7: Transplantáty, myslíte?
8: Jo, třeba. A potřebuje kartu.
7: No a proč, nepřišel sám?
8: Nemůže.
7: Jeho jméno, prosím?
8: Přítel si nepřeje být jmenován, kartu si vyberu sám. Diskrétně.
7: Chápete, pane, mou situaci?
8: 10 000 franků tady v obálce, za kartu, která patří stejně mýmu příteli.
7: Mýlíte se, ta karta patří mně. A bez souhlasu pacienta o tom odmítám vůbec jednat.
8: Bral bych tu nabídku vážně, doktore. Můj přítel dokáže být nepříjemný.
7: Pozdravujte svého přítele a věřte, že má ordinace je stále na tom místě, kam léta chodil. Poroučím se, pane.
5: Pozoruhodné, velmi pozoruhodné. Nemyslíte, Watsone?
7: Máte tušení, oč tu vlastně běží?
5: Jak vypadal ten člověk?
7: Nízký, zavalitý, hranatý, nepříjemný typ. A nejhorší je, že to tím zřejmě neskončil.
5: Ale?
7: Odpoledne volal znovu. Stolička prý nesnesitelně bolí, chce přijít znovu.
5: Odmítl jste?
7: Naléhavé případy neodmítám.
5: Kdy přijde?

0: Jsou tu jeho výrazně znepokojující příznaky.
1: Co byste mi tedy radil?
0: I k tomu se dostaneme. Mluvil jste o chemii jako mém koníčku, to zajisté. Jistě je vám znám pověstný jed rodiny Mediceů, Aquatofana. Byla prý to podivná složení na všelijakých odvarů, ale hlavní součástí tohoto hrozného, vždy smrtelného jedu prý byl zhuštěný výtažek z těl broučků rodu Zonabris. Víte o tom něco bližšího, doktore?
1: Nechápu, co má společného.
0: Vždycky mě znepokojovalo, že bych se s tím hrozným jedem sešel a nebyl na něj dobře připraven.
1: Ano, jeho součástí byl i alkaloid kantaridin, získaný z těl brouků rodu Zonabris. Kantaridin C10H12O4 je účinný i v nepatrných dávkách.
0: C10H12O4, vidíte, Watsone. Jsem vám hluboce zavázán, milý doktore, konečně mám jasno.
2: Slíbil jste tu Red Holmesi?
0: To je přece tak prosté, milý Watsone. To snad nestojí ani za řeč. Dobře poslouchejte.
1: Hotovo? 2 hodiny nekousat. Za 2 dny přijdete znovu a dokončíme to.
3: Výborně. Přemýšlel jste o mém návrhu, doktore?
1: Nebylo třeba.
3: Tady v té obálce je 15 000, jsou vaše. Zcela diskrétně.
1: Obávám se, že jste mi dobře nerozuměl.
3: Doufal jsem, že to vyřídíme dohodou. Vaše chyba. Nehýbejte se. Ale pistole má zatraceně lehkou spoušť.
1: Jak si přejete, pane?
3: Jděte ke stěně. Otočte se a nehýbat. Trochu si prohlédnu vaši kartotéku. No, že se jdeme. No. Můj přítel bude mít radost. Už si dělal kvůli té kartě starosti. Tak nashledanou, doktore.
1: Okamžik. Tu roušku taky potřebujete.
3: Jakou roušku?
1: Co jí máte kolem krku?
3: Zatraceně. Jak jste to tady uvázal?
1: Máte ji zasunutou až pod límcem košile.
3: Nelíbí se mi, jak jste podezřele klidnej, doktore.
1: I když by si mnoho pacientů snad teoreticky i přálo zastřelit své zubaře, máme ověřeno, že v praxi k tomu nedochází.
3: Jen aby vás ty legrácky nepřešly. S bohem.
1: Přece naschledanou, pane.
0: Komisař Stangy tu bude každou chvíli a než se dostaví, můžeme se vrátit k našim Zonabrisům.
2: Zase?
0: Řekl byste, milý Watsone, že o nich věděl už starý dobrý Herodot.
2: Opravdu?
0: Zajisté. Už staří Řekové nazývali tyto strakaté majky Buprestos, což volně přeloženo znamená hubitel dobytka.
2: Jsou to snad ty majky?
0: Ano, ano, ano. Jsou to příbuzní těch majek, o nich je říkánka Majko, Majko, dej mi masti na bolesti.
1: Zonabrisové však patří do skupiny puchýřníků, na rozdíl od obyčejných majek.
0: Správně. A pozoruhodné také je, že nejvíce jedu kantaridinu je prý u nich obsaženo v krovkách, daleko víc než v těle.
1: Komisař. Pojďte dále, pane komisaři.
4: Těší mě. Pánové, vždycky jsem si přál, abych alespoň jednou měl tu čest spolupracovat s tak slavným kolegou, jako je zde přítomný pan Holmes.
0: Potěšení je i na mé straně, pane komisaři.
4: A můžete mi říci, pane Holmes.
0: Lépe vám to řekne pan doktor D'Lambert.
1: Před 2 dny mě navštívil muž, který chtěl ode mne získat kartu jednoho z mých pacientů. Nabízel mi za ní velkou částku.
4: Znáte dobře toho pacienta?
1: Nemám tušení, o koho jde. Muž nechtěl prozradit jeho jméno. Dnes mě ohrožoval revolverem a kartu si odnesl.
4: To je zvláštní, parbleu.
0: Vidíte, komisaři, stává se však, že policie nacházívá oběti, které lze jen těžko identifikovat, například ohořelé tělo. Nemáte podobný případ, pane komisaři?
4: Zvláštní, ale v skutku ano. Před 3 dny se v přístavu našla téměř úhelná těla mrtvola.
0: A pokud byste tělo nemohli identifikovat, nezavedli byste patrně ani vyšetřování, vidíte?
4: Pravděpodobně.
1: Řekl bych, že to je jeden z mých pacientů. Vrah u něho zřejmě našel mou navštívenku s datem návštěvy. Abyste nedokázali tělo identifikovat podle chrupu, chtěl zničit i jeho kartu.
4: Parble. Jenže prověřovat všechny vaše pacienty, abychom zjistili, kdo je nezvěstný, to bude namáhavá práce, pokud si na nezvěstného vůbec vzpomenete.
0: Není třeba, pane komisaři. Vrah se přihlásí sám.
4: Cože?
1: Jsem entomologem amatérem, sbírám a také pěstuji exotické motýly. Mezi nimi i brazilské motýly Hylésia, jejíž tělo je pokryto jedovými chloupky. Ty

0: vyvolávají nesnesitelné svědění. A pan Holmes mi poradil, abych takto označkoval vraha.
1: Parble, ale já stále nerozumím.
2: Roušku, na níž byly chloupky Hileziu, uvázal pan doktor kolem krku onoho muže. Zcela jistě se přihlásí v nočních hodinách v některé marsejské nemocnici.
1: Montie, no to je případ. Pane Holmesi, vy si objednáte vraha na místo, kde my ho zatkneme. Není nutné ho honit.
2: Přizpůsobujme to svému věku, pane komisaři. Je to takto pro mne pohodlnější.
1: Pánové mě omluví, chápete, že mám naspěch. Těšilo mě.
3: Ještě okamžik, pane komisaři, kdybyste vzal laskavě sebou tuto mast.
1: Proč?
3: No trochu masti na bolesti od majek.
1: Oho.
3: Ten muž vám bude vděčný.
0: Proti Hilesium se mi to velmi osvědčilo.
1: Já nevycházím z údivu, no to je případ. Je vidět, že jste byl v skutku nablízku, pane Holmesi, takže není třeba běhat za vrahem. No tohle jsou to božsky dokonalé metody. Kéž bychom se k ním dopracovali i my.
2: Okamžik, pane komisaři. Ano, trojka vpravo nahoře. Kas.
1: Oh, lala.
2: Měl byste co nejdříve navštívit tady pana doktora.
1: Skutečně? Nedávno začal bolet.
0: Budu se těšit, pane komisaři.
1: Já taky, pane doktore. Pane Holmesi, skláním se před vašimi ďábelsky dokonalými metodami.
4: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není, tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení a potom volá

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Rozhlasový režisér Karel Weinlich, jak už řečeno, má těch pořadů v našem archivu opravdu nepočítaně. Však taky od mládí, než se stal tím proslaveným pohádkovým režisérem, tak se vyučil na rozhlasových hrách pro mládež, hodně pracoval s dětmi nebo členy Dismanova rozhlasového dětského souboru. A mezi tím vším si ale prim udržovali právě ty pohádky, ten zmíněný rozhlasový Hajaja. A nebyl to jen Vlastimil Brodský, kdo se k dětem vracel, co by vypravěč pohádek nejčastěji. Na své pozdější televizní úspěchy se už v rozhlase kdysi vyučila, a třeba i s Karlem Weinlichem, taky herečka Jiřina Bohdalová. A tak vám teď na závěr posílám jeden z pěkných důkazů jejich vzájemné spolupráce. Jedno z vyprávění o kocouru Damiánkovi z pera Václava Čtvrtka. Zůstavejte ve zdraví a brzy naslyšenou.
2: Vyčištěný kocourek Damián si řekl, že kocourek, na kterém není ani flíček, musí mít jen vážné myšlenky. Lehl si pod zelený strom a přemýšlel. Myslivcem být nemůžu, protože bych se vždycky strašně lekl, až by puška bouchla. Zahradníkem taky být nemůžu, protože kočky nejedí petržel. Králem taky ne, protože mám na hlavě uši a koruna by se mi tam už nevešla. A jo, budu hodinářem, povídá, protože se kočky rádi dívají, jak se kývá kyvadlo. A jde rovnou do dílny, kde se dělají hodiny. Dobrý den, Damiane, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko. Já jsem celý pryč z těle hodinek. Ne a ne je dát dohromady. Damián si dal do oka sklíčko a mrkne do hodinek a trochu v nich něco postrčil drápkem a hodiny jdou. Zatímco se tohle dělo na jednom konci kočičího města, dostal na tom druhém konci kocour Pastinák, vedoucí myšotechny, chřipku. Myšotechna je podnik, kde se vyrábějí pasti na myši. Když vedoucí kocour Pastinák onemocněl, výroba přestala. Mezi myšmi se to rozkřiklo a myši hned začaly být drzé. Všecko ven z děr a rovnou hurá na sýr a na uzený. A ani k tomu nepřikusovali chleba. Jeden šikula myšáček si dokonce vynalezl maličký hasáček a začal se s ním dobývat do ementálu. Tohle se dělo na druhém konci kočičího města, zatímco na tom prvním kocourek Damián si klidně dělal hodináře. Nejdřív vyrobíš 6 kusů hodin s kukačkou. Bude to na export do Mníšku pod Brdy, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko a mne si packy. A budou v Mníšku pod Brdy kukat, jak umějí naše kukačky kukat. Dal Damiánovi 200 šroubků, 7 hrstí koleček, 6 domečků pro hodiny, 6 budek pro kukačky a 6 kukaček. Pak si čte noviny, co sem vítr zavál z druhého konce města. Ale každou chvíli ty noviny odloží a spráskne tlapky nad ušima. Krucajda! Myši vyhlásili válku sýru a uzenýmu a už se to hrne taky sem na nás. Lovecký kocour Konrád vystřílel všecky kočbroky. Bitevní kočka Pitypačka škobrtla tlapkou a ustoupila před myšmi do druhé ulice. Když Damián zaslechl slovo myši, cukl trochu levým uchem, ale jinak pilně montoval hodiny. Nakonec usadil do budek i 6 kukaček.
3: Tak, a teď to můžete klidně pověsit na zeď a spustit, pane vedoucí.
2: Vedoucí kocour Pérko odloží noviny, promázne 6 kukaččích hodin pírkem namočeným v oleji, nařídí to všecko na 12, aby se užilo kukání a spustí. Kukačky vylítly z budek a kukají jako v máji.
3: To je krása. Učiněný koncert, povídá Pérko a vděčně se podíval na Damiána.
2: A v tom se lekl. Opravdu se polekal. Kocourek Damián se dívá na hodiny, zatíná všech 20 drápků do podlahy a takovým divným hláskem říká.
3: Pane vedoucí, prosím vás, zarazte ty kukačky. Já jsem mírnej, ale na ty kukačky budu muset skočit, protože jsem přece jenom kocour.
2: Chronotechnický kocour Pérko honem pozavíral hodinové kukačky do budek a smutně povídá.
3: Mě už dávno kukačky nerozčilujou. No jo, ale co budeme dělat? Kdo nám bude kukat v hodinách na export?
2: Byli z toho dost smutní oba. Skoro si ani nevšimli, že přišla Jepinka. Nesla králičí kůži.
4: To jsem ráda, že jsem tě zastihla, Damiáne, povídá.
2: Tadyhle ti nesu králičí kůži pro teplo. Kdyby někdo náhodou nechal v krámě pootevřené dveře. Dala kůži Damiánovi a odešla. Za chvíli po ní odešel taky vedoucí Pérko. Ale na prahu klopítl o myš. Už se to sem hrne z druhého konce města. Vedoucí chronotechnický kocour Pérko si toho nevšímá. Jde rovnou do telefonní budky.
3: Haló, je tam ředitelství? Povídá do sluchátka. Zapište si prosím, že u nás už nemůžeme vyrábět hodiny s kukačkou. Ano, konec.
2: A jde od telefonu a na prahu zasklopítne o myš a je samý smutek, protože kukací hodiny vždycky byly chloubou jeho závodu. Když vejde kocour Pérko do dílny, už ho vítá Damián.
3: Konec smutku a zármutku. No tak se přece zasmějte, pane vedoucí.
4: Není proč, zabručel Pérko.
3: Je proč, protože jsem to vynalezl, povídá Damián a ukázal tlapkou na zeď.
2: Visí tam 6 hodiny. Vypadají úplně jako ty kukací.
3: Za 7 koč vteřin to začne, pane vedoucí, povídá Damián a počítal na drápkách do 7.
2: V tomto v hodinách hrklo, dvířka se otevřela a ze 6 budek vyskočilo 6 kocourků a spustili.
3: Mňunk, mňunk, mňunk, mňunk, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
2: A bylo 12.
3: To je co?
2: Povídá kocourek Damián a čeká, že ho Pérko pochválí. Jenže chronotechnický vedoucí kocour Pérko se pořád smutněji dívá na 6 kocourků ušitých z králičí kůže, co vyskakují ze 6 budek.
4: No jo, ale kdo to koupí? Mňoukací hodiny, mňoukačky.
2: Uznal to i kocourek Damián a málem už ty 6 hodiny rozmontoval zpátky na šroubky a kolečka. Ale pak přece jenom poprosil.
4: Necháme je jít ještě kočtvrt hodiny, ať se aspoň ještě jednou mňouknou. No, a tak jo,
2: mávl packou Pérko. Koč minuty utíkaly a zrovna koč vteřinu před koč čtvrt na jednu stojí najednou na prahu dílny myš. Stojí tam loupežník Šikula Myšáček, co vynalezl hasáček na ten ementál.
4: Tak jsem tu, povídá, a za mnou jich jde 100. Kam pak na nás, Damiáne, na 100 myší.
2: Jenže v tom došla koč vteřinka, rozlítlo se 6 dvířek na 6 hodinách, vyskočilo z nich 6 kocourků a udělali mňunk a všechny myši byly v tu chvíli pryč. Vedoucí Pérko a Damián se pak dali do díla. Vyrobili 517,603 hodin mňoukaček. Jedny si koupil lovecký kocour Konrád, jedny pyšná kočka Tereza, jedny mrňavá zlostná kočka Amálka, jedny účetní kocour Kobliha, jedny kočka domácí Zinaida, jedny umělecký kocour Kucbaba, jedny vedoucí chemické čistírny kocour Pozlátko, jedny učkoc Divizna, ale ten je hned rozvrtal. Jedny dostala zadarmo kočka Jepinka a kotě Žužlík jí pletlo, protože mňoukalo z kocourky. Bitevní kočka Pitypačka si pro mňoukačky nepřišla. Mňoukačky mňoukaly ve všech 3 ulicích kočičího města, dokud vedoucí myšotechny kocour Pastinák nevyšel z chřipky a nezačal znovu dělat pasti na myši. Pak taky Pérko zase začal vyrábět kukačky na export. Kocourek Damián se vrátil domů k Jepince. Přišli k ním na návštěvu všichni kocouři a kočky ze 3 kočičích ulic a ptali se.
4: Co budeš dělat teď, Damiáne?
2: A kocourek Damián povídá.
4: Co bych dělal, kočičiny? Budu zas dál dělat kočičiny.
3: Znám kocourků moc a moc, mourky, zrsky, ťapky, vousky, ale tebe, Damiánku, máme

kocour Damianek, a já malý chlapec Danek, dávno už tě znám. Ty rád děláš kočičiny a já zase klukoviny, přijdeš někdy k nám. Mě na půdě, v kufříčku na hračky, budem se kočkovat na zahradě, schovám se ti do ponožky. A kdybys mě celý den nenašel, přijdu se ti zdát, až budeš kočkovat.